0: Že si evidentně neví rady s tou scénou na radnici.
1: A myslíš? No,
0: ona se teda ta Mádlová na tu Karáskovou vůbec nehodí. No, a ptáček zase šíleně podehrává, víte? On se asi nespamatoval ještě z toho rozvodu. Já to vím z důvěry hodních míst, že ona prej je z toho
1: celé. Obraz 19.
2: Všichni do studia budeme točit.
1: V tom já nejsem.
2: Opakuji, všichni do studia na obraz 19. Pospěšte si, prosím.
1: Pospěšte si, já nevím, jestli máte
0: to. No to je ale teda nehoráznost. Tak oni se tady 2 hodiny flinkají a teď prej, pospěšte si, no. To je úroveň, kolego, no já jsem za chvíli zpátky, děkuji
2: vám. Paní Žáková, čekáme na vás.
0: No jo, no jo.
2: Osmá dáma v davu. No. Paní Žáková,
0: už jdu, no rozkrájím se kvůli umění, ne?

Josef Škvorecký ze života lepší společnosti. Společenský život v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka druhé obecné školy Chlapecké v K. Jmenuji se Josef Krátký. Jsem žákem 2. B obecné školy Chlapecké v K. Jest to průmyslové město na Kladském pomezí. Také jest staroslavné. Starší můj bratr jest Petr. Jest studentem 6. B státního reálného gymnázia v K. Moje sestra jest Blanka. Jest studentkou 4. B téhož ústavu. Můj otec jest majitelem firmy Rudolf Krátký a spol. Export, import. Též jest velmi velikým a těžkým. Moje matka jest milostivou paní. Rovněž máme paní, jež myje schody a nádobí. Její dcerou jest Hedva. Má ti pravila, že jest běhnou. Avšak ona nikdy neběhá, nýbrž pouze chodí. Moje sestra jest Blanka, 16 let stará. Chodíce do taneční školy Zory Jaré jest její kamarádkou Jitka Skočdopolová, jež se mně líbí. Její bratr jest Přema, jenž jest můj přítel. Jejich otec jest velkoobchodník. Též chodí tam Hana Neumannová, jejímž bratrem jest slušný chlapec z dobré rodiny. Tak pravila máti Blance, neb jest jejím přítelem. Máti pravila, že se má ho držeti. Pročež Blanka vždy drží se ho za ruce, avšak když se nikdo nedívá. Avšak já se dívám vždy. Tu Blanka měla narozeniny pořádajíce večírek. Nesměl jsem tam, avšak pozoroval jsem klíčovou dírkou. Byli tam Jitka Skočdopolová, Hana Neumannová, Eva Vejvodová a Jaroslava Cuceová. Jest to dívka zamilovaná do mého bratra Petra, jenž tam byl rovněž. Jest to dcerou hotelierovou. Ve svém pokoji líbali, avšak neviděli mě. Avšak já jsem je viděl. Taktéž tam byl Jaroslav Celta, jenž hraje na klavír. Taktéž tam byl Vratislav Blažej, jenž chce se státi hercem. Taktéž Pavel Minc, jenž chce se státi černošským trumpetistou, a Josef Kopanec, jenž nechce se státi ničím. Taktéž tam byl Aleš Neumann, jenž jsouce bratrem Hany Neumannové přinesl Blance Puget. Zpočátku jedli řízků, svíčkové a dortů. Poté na klavír hrála Blanka, avšak neuměla. Avšak přesto tleskali. Poté na klavír hrál Jaroslav Celta. Poté Petr přinesl víno a na zdraví pili Blance. Poté spustili gramofon a tančili. Poté stále pili. Poté Jiřina Mourková opila se. Poté opil se Josef Kopanec, jenž zpíval anglicky. Poté opila se Hana Neumannová. Poté tančili spolu Upadnout se na zem a Josef Kopanec vrhl, jenž poblil nám koberec. Poté Blanka zavolala naši paní, jež šla to utřít. Přitom pravila prasata, avšak velmi tiše. Avšak slyšel jsem to. Poté otec v knihovně, přitom pravila prasata, avšak velmi tiše. Avšak slyšel jsem to. Poté otec v knihovně,

soukromé hodiny k panu profesoru Vaňasovi, jenž rovněž ho učí ve škole, avšak zeměpisu. Tudíž letos bylo mu dělati reparát. Pan profesor patrně na něm sedí. Jednoho dne byla u máti milostivá paní Mincová, jež jest její přítelkyní. Musel jsem dítě si hrátit do svého pokoje, avšak za dveřmi poslouchal jsem. Avšak nerozuměl jsem. Avšak poté máti plakala, pravíce nahlas, kdyby alespoň na tom dítěti se nemstil. Pročiž myslím, že mínila Petra, jenž avšak není více dítětem. Tudíž má patrně špatný prospěch z matematiky, neb pan profesor bohadlo mstí se mu. Minule dávala se hra Hamlík. Byl to kus nadmíru dlouhý. Můj otec hrál Hamlíka a milostivá paní Bohadlová Otýlii. Ona jest malá, avšak otec jest velmi veliký. Pravil, jdi do kláštera Otýlie. Já nerozuměl jsem tomu, neb mě to nebavilo. Taktéž otec držel lebku a odlepili se mu vousy. Lidé se smáli a máti pravila nahlas, to jest mi kulturní obecenstvo. Seděli jsme v druhé řadě. Před námi seděl pan Minc, jenž soudce otcem Berty Mince, tento jest mým spolužákem. Tento pak má šlapací auto a rovněž tank, jenž srší. On má holou hlavu a jest majitelem obchodního domu. Rovněž s námi byl Aleš Neumann, jehož Blanka se nejprve následující rad držela za ruce. Poté Aleš něco ztratil, neboť hledal to pod sukněmi Blance. Avšak nemohl to nalézti, nebo hledal to stále, avšak Blanka mu nepomáhala. Poté přestal, když otci odlepili se vousy, pročiž máti pravila, to jest mi kulturní obecenstvo. Rovněž před námi seděla Marina Kónová, jež jest veselou vdovou. Stále tleskala, máti netleskala. Rovněž otec šermoval s panem Heislerem, mávajíce meči, avšak nemohli se do nich strefiti, šermujíce opatrně. Taktéž jsem usnul, avšak máti vzbudila mě. Poté šli jsme domů. Druhého dne hrál jsem si pod pianem. Tu zvonice telefon, otec četl Národní listy. Zvedli jej a pravil, ano? Ne, Marino, dnes nemohu, dnes opravdu ne. Poté štěbetalo to v telefonu. Poté otec několikrát ještě pravil, ne, ne, ne. Poté však nakonec pravil, nuže ano, tedy přijdu. Poté vstal, chodíce po koberci až do večera. Tehdy pravil, jdu na schůzi. Máti pravila, opět? Otec pravil, ano. A šel. V noci vzbudil mě křik, rovněž i Petra. V saloně máti naříkala. Pravila, ach já nešťastná, ach nešťastné děti. Na mě ohled míti nemusíš, avšak na děti. Poté pravil otec, ach Ellen, nech mě vysvětliti. Avšak máti stále naříkala pravíce. Nic mi nevysvětluj, neboť vím vše. Nejsem slepá. Na mě si nemysli, avšak dětem život nekaz. Co řeknou lidé? Poté otec znovu pravil. Ach, Ellen, vysvět. Avšak máti pravila. Co děti budou si o tobě jednou mysleti? A pravila ještě mnoho. A mnoho. Avšak já jsem usnul. Avšak jsem se opět probudil a otec pravil. Ellen, ach, Ellen, odpusť mi to. Ještě pro tentokrát. Jsem bídák, jsem bídák, jsem bídák. To pravil třikrát. U snídaně pravil můj bratr Petr mé sestře Blance. Myslím, že otec opět máti zahnul. Načež Blanka chichotala se. Otázal jsem se, co jí zahnul. Avšak Petr pravil, drž hubu, nepěst sprostý. Pročež poté netázal jsem se. Též hrál jsem divadlo Naši furianti. Jest to český kus, vlastenecký. Jest dlouhý. Hrál jsem vesnickou mládež. Hráli jsme v hospodě. Museli jsme křičeti pališ, pališ. Načež jsme poté dostávali u pultu opravdovou limonádu. Na jevišti, kde

byla jakoby hospoda. Stále jsme pili, neb byla chutná. Stále vocenil, chtěl ještě, neb jest chudý. Poté nechtěl odejít z jeviště a stále chtěl píti. Pročiž otec vzal ho za ucho a vyvedl ho. Za kulisami pan učitel dal mu pohlavek, jenž hrál se slečnou Čihákovou, jež jest dcerou pekaře. Slečně Čihákové slušelo to velmi, neb jest mladší než milostivá paní Bohadlová. Pročež hrála dříve ve spolku divadelních ochotníků Mladá scéna? Jest to jiný spolek než ochotníci městští, avšak naše Blanka nesmí tam hráti. Máti pravila, kde hrají holky z kašparáku, tam nemůže děvče tvého společenského postavení choditi. Avšak Blanka pravila, avšak Vlasta Čiháková tam také chodí. Avšak máti pravila, ona jest pouze dcerou pekaře, avšak ty si dcerou velkoobchodníkovou. Blanka pravila, avšak Petr spí tam hráti. Avšak máti pravila, Petr jest hoch, avšak ty jsi děvče. Avšak Blanka smí tančiti na majáles. Jest to slavnost studentská. Tu tančila černošský tanec. Avšak otec neviděl jejího kostýmu dříve, nýbrž teprve až ve světle ramp. Tu zlobil se velmi, neb Blanka tančila v plavkách, již skládali se ze dvou kusů. Tu otec pravil máti, jak si jí to mohla dovoliti, Ellen? Vždyť jest to tak nemorální, má dcera a takto ukazovati se. Avšak máti hájila ji, vždyť sluší jí to, vždyť jest mladá. Avšak soudím, neslušelo jí to, neb měla veliké prsa, jež jí bylo hodně viděti. Též házeli se jí. Též Vratislav Blažej pravil, jenž seděl za námi, Kozima prýma Aleši. To pravil k Aleši Neumannovi, jež to on chodí s Blankou. Avšak Blanka nemá žádné kozy, neb bydlíme v činžovním domě. Tudíž nemůžeme pěstovati koz. Též smí Blanka tančiti na Sokolské akademii. Tu muži cvičili na nářadí. Tehdy rozhrnula se opona a koně měli uprostřed. Tu přišli muži, majíce napnuté kalhoty, též majíce trička. Tu započal bratr Vejvara, jenž jest prokuristou banky pro obchod a průmysl, kmitati nohami okolo koně nahoře se držíce rukami. Tu po něm kmitali ostatní. Též kmital bratr Kadeřávek, jenž jest zlatníkem. Též kmital bratr Vavruška, jenž jest pokladníkem spořitelny městské. Avšak nejlépe kmital bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem. Taktéž jest nejmenší z nich, avšak nejlépe kmital. Poté začali se houpati na bradlech. Tu všichni dovedli to, avšak bratr Volhejn nedovedl to. Jenž jest majitelem domů. Tudíž spadl, avšak opět zvedl se. Ku konci započali se točiti na hrazdě. Tu nejlépe opět točil se bratr Pořízek, jenž roztočil se tak, že byl pouze bílým kruhem. Tu ženy počaly vzdychati. Poté rozdávali se dárky chudým dětem, jako kupř, odložené hračky a staré oděvy. Taktéž máti věnovala starší můj oděv Vocenilovi, jenž jest synem chudé vdovy, jenž dochází každého čtvrtku k nám na oběd. Brzy poté začaly se blížiti Vánoce, svátky křesťanské, svátky lásky. Tehdy obchody naplněny jsou různým zbožím a prodávají se stromky. Na náměstí stojí veliký strom, jenž jest stromem republiky, avšak neprodává se. Letos opět jsme psali, co má nám přinesti Ježíšek, avšak není Ježíška, avšak dárky kupují nám rodiče. Tu přál jsem si loď mající plachty, taktéž přál jsem si kopací míč. Taktéž přál jsem si lyže, avšak nebylo sněhu. Taktéž přál jsem si laternu, avšak nepřál jsem si šatu, aniž bot, rovněž ne košil, rovněž ne svetru, avšak dostal jsem je. Avšak nedostal jsem šlapací auto, ačkoliv přál jsem si ho. Avšak ocenil, přál si svetr, avšak nedostal jej. Taktéž Ponikl přál si nových bot, jenž jest synem továrního dělníka.
avšak nedostal je, nýbrž obdržel boty po bratrovi, jež mu byly velké. Já nikdy nepřeji si takových věcí, avšak není spravedlnosti. Od rána držel se půst. Poté všichni měli hlad. Poté uzavřel se otec v ložnici s trojice stromek, kde však rovněž tajně jedl uherský salám z papíru, což věděl jsem, neboť dělá to vždycky. Domnívá se, že věřím na Ježíška. Tu táhlo se odpoledne strašně. Konečně však jsme večeřeli. Tu nejprve modlila se máti, též otec, majíce sepnuté ruce, bručel. Poté jedli jsme třeboňského kapra. Po večeři otec zazvonice, vešli jsme do ložnice. Tam stál stromek, který zářil. Pod ním rozloženy byly jsou dary, jež dostal jsem. Vše dostal jsem, avšak šlapací auto nedostal jsem. Avšak dostal jsem nový oblek, jež nepřál jsem si. Avšak není spravedlnosti. V noci odebrali jsme se na půlnoční. Můj otec zpíval na kůru. Tu započal pan ředitel Hejda hráti, avšak falešně započal. Všichni ohlíželi se na kůr, kde viděti bylo pana učitele Štoudvy, jak nesouceho zalímec pohlavku je ocenila, jenž měl šlapati měchy. Avšak majíce vztek na pana ředitele Hejdu, jenž jest na něho velmi přísný, pročež vyměnil mu píšťaly na různá místa, aby špatně hráli. Což zdařilo se mu. Avšak dostal velmi. Poté píšťaly vyměnili a pan ředitel Hejda krásně započal. Rovněž velebný pan Meloun zpíval krásně. Rovněž otec pěl s milostivou paní Bohadlovou velebíce Hospodina. Tu všichni hleděli naň a on byl velký. Tak lidé vždy měli by se milovati, avšak nečiníce to, není to správné.

Pozoruhodný jev chemický. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy Chlapecké v K. V zdravém těle zdravý duch, učil doktor Miroslav Tyrš a též můj otec soudí v tom smyslu. Tělo má veliké a velmi zdravé, měřící 197 cm a vážící 115 kg. I zaplál v útlém již věku pro myšlenku sokolskou. Též já jsem zaplál, avšak zlomíce si nohu při přeskoku roznožmo přes kozu nemám již tak zdravého těla. Petr pak, když byl dospěl, odmítl býti více sokolem, neboť dorostenci sokolští nucení jsou vystupovati v krátkých kalhotkách s třásněmi, pro něž Petrovi, jenž jest potápkou, nebo též dle jiných gejblíkem, bylo vytrpěti četná příkoří od Jaroslavy Cuceové, která jest označována za jeho sajdu. Poté odepřel nositi sokolský kroj Řkouce. Jsem potápkou a myšlenka sokolská nesnáší se s myšlenkou naší. Vaší myšlenkou jest chlast, prohlásil otec, jenž ustrojen byl již v kroji, schystán na župní sokolské cvičení. Jiné myšlenky nemáte, kdežto slavnosti naše sokolské jsou rej zdravého ducha. Poté odebrali jsme se s průvodem na župní cvičení, kde zúčastnil jsem se závodu v pojídání koláče. Nezúčastnil jsem se závodů ve šplhu za vůsty následkem dosud zcela nezhojené nohy. Závod ten konal se na tlusté tyči namydlené mídlem, již bylo závodícím slésti. Načež povoleno měli strhnouti zuby jeden z velikého množství vůstů nahoře zavěšených, avšak pouze jeden. Avšak když ocenil, dospěl k vůstům, jí soudce synem chudé vdovy počal trhati a pojídati oproti zákazu větší počet vůstů. Takže bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem, musel vylézti za ním a donutiti ho sestoupiti. Tou dobou však již byl požil 7 vůstů. Rovněž konal se závod v pití piva, k němuž však ocenil, pro přílišnou nezletilost připuštěn nebyl. Zde pak Vavřín vítěze odnesl si bratr Buližník, jenž jest nejtěžším sokolem Jiráskovy župy podkrkonožské, vážíce 135 kg bruto, bez oděvu. Též otec cvičil v cvičeních sprostných, při nichž ráznými rozmachy paží i nohou ukazovali sokolští muži tělesnou zdatnost, ku konci zborově skandujíce báseň znějící. Po zemi české slyšet čilý ruch, jenž jaře proudí z vesnic měst. Jest v těle zdravém zdravý duch, hyb hurá, nazdar, vlasti čest. V podvečer pak konal se zmíněný již závod v pojídání koláče, jímž slavnost sokolská vyvrcholila. Za tím účelem upekly sokolské dámy koláč borůvkový s vící téměř 2 metrů v průměru. V pečivu tom skryli více než 20 kovových korun, poblíže středu pak 1 stříbrnou 5 korunu. Cílem závodu byla tato mince, k níž bylo závodícím se projísti. Bohužel sám odpadl jsem záhy, neboť pojivši toho dne větší množství tureckého medu, zmrzliny, suku, sladké vaty, párků, vůstů a okurek, byl jsem již příliš sytým a projedl jsem se na vzdálenost pouhých 20 cm od okraje. Jiní borci projedli se dále, tak Alois Wagner, syn kováře, projedl se na vzdálenost 60 cm, spolknout se při výkonu tom 3 kovové koruny a vylomivši si zub. Ještě dále projedl se Pavel Bošek, ten však počal se dusiti mincí, jež zaskočila mu do dírky takzvané koláčové a musel proto být dopraven na ošetřovnu, kde ranami dozad byla z něho tato vypuzena. Tak jeden po druhém borci vzdávali závod, až se trvali v něm toliko 2, kteří projídajíce se z opačných stran ocitli se již zcela blízko středu. Tito pak byli Berta Minc, syn velkoobchodníka, a uvedený již ocenil, syn chudé vdovy.
Nepatrný toliko prostor vyplněný borůvkami dělil oba soupeře od stříbrné pětikoruny, když tu ocenil počal jeviti známky únavy, též majíce vztek, neboť po celé délce projedené dráhy nebyl dosud narazil na jedinou minci. Naproti tomu Berta Minc narazil již na 7 a vidouce soupeře umdlévati počal se projídati zvýšenou rychlostí, nezdržujíce se již polikáním mincí, nýbrž plivajíce jimi okolo sebe. Již zdálo se, že syn obchodníkův odnese si palmu vítězství, když tu ocenil v posledním úsilí, udeřil jej pod koláčem pěstí do žaludku. Ihned Berta Minc, zezelenavši, počal vrhnouti, a zdržení toho využil zákeřně ocenil, projedl se ke středu a pozřel stříbrnou pětikorunu. Avšak bratr Minc, jenž je soudce otcem vyřazeného závodníka, protestoval proti výsledku, v skutku rozhodnutím starosty bratra vévody byl vítězem prohlášen poražený Berta Minc. Pětikoruna však nebyla již po ruce. I nařízeno Vocenilovi by minci tu, až z něho vyjde, předal pravoplatnému držiteli. A tu druhého dne, když Berta dožadoval se stříbrné pětikoruny, odevzdal jemu Vocenil z nařízení pana učitele Pika 2 kovové koruny a 50 haléřů škouce, že více spožité pětikoruny z něho nevyšlo. Pan učitel udeřil na ní velmi, včetně rákosky, avšak ocenil stál na svém. Pakliže mluvil pravdu, nemá tuším tento pozoruhodný jev chemický obdoby v historii sokolských závodů v pojídání koláče.

Kterak Petr opatřil si saxofon. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy chlapecké v K. Na reálném gymnáziu založili symfonický orchestr. Též můj starší bratr Petr chtěl tam hráti pod taktovkou pana ředitele Hejdy, avšak klavíristů měli z dostatek. Požádal tedy Petr otce, by zakoupil mu oboe nebo fagot. Avšak má ti pravila, lidé na fagot hrající stávají se hloupými. Nástroj chvíje se a s ním i mozek. Poté lidé blbnou. Pročež otec věnoval Petrovi pouze klarinet. Tu však Petr záhy zanechal hraní v symfonickém tělese a věnoval se jazzu, jejž tajně založíce s několika spolužáky hráli vždy v sobotu večer v baru u Modré kočky, nalepujíce si za tím účelem vousy, by nedošlo k odhalení. Avšak došlo k odhalení pomocí pana profesora Kadeřávka, jenž v baru tom kontroloval věk přítomných dívek. Tehdy Petr obdržel zákonnou známku z mravů a načas byl mu odňat klarinet. Tu neděli poctil nás návštěvou pan Rada Prudivý, jenž jest městským radním. Vyslechnuvši, kterak potrestal Petra, schválil otcovo opatření a pravil. Dnes mládež jest samý jazz, samá hudba cizácká. Avšak co jest to jazz? Vždyť nelze na něm rozpoznati lahodných melodií, jaké vydávají ku příkladu národní naše písně české v podání kapely k Mochovi. Jaká pak také může to být hudba, když k jejímu provozování stačí 5 či 6 hudebníků? To naše dechová hudba městská zaměstnává 40 hudebníků a o státních svátcích i více a může proto veřejnosti posloužit nejlepším z nejlepšího. Já sám vyžaduji pouze nejlepší z nejlepšího, neboť pouze to jest pro mne dosti dobré. Šunku kupuji výhradně u chmela, šiji toliko u knížete a obrazy na stěnách mám pouze a jedině od mistra Brožíka. To jest malíř. Jest zcela jiný než ku příkladu onen Fila, jehož obrazy jsou pouhými mazanicemi. Vlastním mistra Jana Husy před koncilem Kostnickým. Zde mistr Brožík vymaloval jednomu kardinálu v popředí takové boty, že jsou vskutku jako živé. Jejich lesk jest tak přirozeným, že oku lahodí. Takové má být i umění. Též Hus stojí hrdě, kdežto kardinálové, metajíce ulisné pohledy, jsou přikrčeni. Co jest naproti tomu jazz? I v hudbě vyžaduji toliko nejlepší z nejlepšího. Zejména operu, neboť při ní zaměstnáno jest nejvíce nejlépe placených umělců, kteří všichni ve spolek tvoří úchvatná díla člověka povznášejíce. Z oper pak nejlepší jest Smetanova Prodaná nevěsta. A já, řídíce se zásadou, že dosti dobrým pro mě jest toliko nejlepší, navštěvuji pouze Prodanou nevěstu. Skvost ten vyslechl jsem již 78krát a než se rok s rokem sejde, vyslechnu jej Bohdá po 80. Tu pravila máti, vždy říkám, jak kulturním jste vy člověkem. Ještě nikdy neviděla jsem sako takto padnouti. Dudy, pravil dále pan Rada Prudivý. Dudy, dudy, národní český nástroj náš. Na ten měl by ses učiti hráti, chlapče, pravil, obrátíce se na Petra a nikoli ony kakofonie, jenž vydávajíce na svém klarinetě, slušným lidem bolí z toho hlava. Dudy, dudy, chlapče, dudy, dudy. Avšak na dudy stěží lze hráti chromaticky, bránil se Petr. Český národ obejde se bez chromatiky, odbil ho pan Rada Prudivý a tehdy pravil otec. Ach, dnešní jazzy. Jest to hudbou koček. Za mého mládí drnkával jsem na citeru. Bývala to hudba, jež brala člověka přímo za srdce. Röslein, Röslein, Röslein, Rot, ku příkladu. A nebo onen valčík. O Heimat süß, grüß Gott, auf Wiedersehen.
Vždy slzel jsem a navléknuv si na palec trsátko, trsal jsem krásně. Avšak Petr pravil, já však jazzu nevzdám se. Rovněž trsati trsátkem nebudu, krásně ani nekrásně. A tehdy otec už klíbnuv se pravil, potom zarazím tobě apanáž. A na to Petr pravil, milejší jest mi jazz než tvoje apanáž. Poté odešel a tajně prodajíce otcův sokolský kroj a sbírku gipsových císařů zakoupil sobě saxofon tenorového ladění.

Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dal. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jumpanově ulici na Novém městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy. Že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem. Prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu, ještě žádný nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No, tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. Alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že no, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. Je empirický? Ale je taky... systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost, žáku s tak skvělou inteligencí bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bálte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak bálte? Já vás nebudu zaščilovat. Nemějte stracha. Ne, ne, ne, ne, ne.
strach nebo strachu? A strach nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne, nebo prospěšná, co to řekli, že ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano. No tak můžete začínat. Ne, ne, ne, začít nebo začnout. Mohl jsem, tak jsem tady začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti dělí slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní, pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té, že kůže vynalítá několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebož se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšete vidět a slyšet, tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské sloveso. No tož, já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat. Já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne? Ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha. Vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát. Ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu.
Copak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora, ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde. Že se vidy naučím, budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžby čemerská. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožných. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistojistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem, lumpy, lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky, prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec. Co, co, co?
2: Račte, prosím, být Judr Čeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
0: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
2: Děkuji, velmi laskav, velmi laskav, pane doktore.
0: Tak co vás ke mně přivádí, pane, pane...
2: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
0: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
2: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
0: No, zajisté, zajisté, pane...
2: Ale Moravec, já
0: pane, jsem řekl. Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
2: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
0: To vynechme.
2: Prosím.
0: Ad rem.
2: Prosím?
0: Ad rem. K věci.
2: Ach tak.
0: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
2: Ano, tedy abych začal up ovo.
0: Prosím?
2: Tedy od začátku jaksi.
0: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
2: Ano.
0: Nejlépe je začít od začátku.
2: Ano.
0: No pokračujte, prosím.
2: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
0: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci. Doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
2: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
0: Tak, tak, tak, tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
2: Je, to jsem,
0: a zdárně, zdárně.
2: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
0: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
2: Prosím.
0: Mohl byste mi prosím říct konkrétně, o co vlastně jde?
2: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
0: No, no.
2: Já miluji.
0: Prosím?
2: Pane doktore, já miluji.
0: No, to je krásné. Gratuluji. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
2: Ano.
0: No dobře, ale jak si, co jak si dál?
2: Pane doktore, já miluji vášnivě.
0: Ano?
2: Vášnivě a z celého srdce ženu.
0: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
2: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
0: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže. Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost. No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
2: Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
0: Vy si ji nechcete vzít?
2: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
0: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
2: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? Manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
0: Co jí dělá?
2: Vetrené.
0: Vetrené?
2: Ano.
0: Co to je?
2: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
0: Aha. To je italsky?
2: Ne, francouzsky.
0: Tak je to vetrán.
2: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmucha, slídí.
0: Patrně něco tuší.
2: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
0: No prostě primitiv.
2: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
0: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
2: Ano, často plně oprávněné, ano.
0: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
2: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
0: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
2: To ano.
0: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo něco, co si koupili. Ano. To trapné, to velmi trapné.
2: No to je velice trapné.
0: Vždycky je to velmi trapné. No, ale dovolte mi otázku, pane...
2: Morave.
0: Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
2: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná dáma má totiž doma peklo, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano. Ano?
0: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
2: No, jestli by nebylo možné, ano? Aby vy jste tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
0: Vám.
2: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve, rozumíte? Pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
0: To bude velmi těžké.
2: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Rozumím. Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
0: No, tak možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. A. Víte, tíhletí muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
2: Ne, bedna to není.
0: Manžel, že ano. Víte, tíhletí muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
2: Ano.
0: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
2: To tedy máme.
0: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
2: Ano.
0: A kdo je ta žena.
2: Ano.
0: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
2: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralější muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod, futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění. Thank you.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít, svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč sedná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit,

Jeho osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora. Říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Jde prý se známými do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. Ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun.
A zatím...

Tím, co se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ. Představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
1: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku. To už se má žena směje naplno. A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat přecín?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No.
0: Má žena se překrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme.
1: Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a jiní a konverzace. Ne,
0: konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušující. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná, ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala, ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrt jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám?
1: Jo.
0: Jak si zasloužím. No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřety, tenkrát, když pra-pra-pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra-pra-pralese pra-pra-pra člověka, jo? Že na něj udělal hm? A on udělal Čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smekl svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Vážení přátelé, nyní bych vám chtěl předvést takovou věc, kterou vlastně poprvé před větším fórem předvádím. Nemyslím jenom teď na vás zde v naší manéži, v hledišti naší manéži, ale myslím též na naše televizní diváky doma u obrazovek. Vážení přátelé, jde o takový prvek, žonglérský prvek. Prostě jednou, když jsi v Jižní Americe, jsem viděl domorodé žoldáky. Žonglery, žonglovat pingpongový míček na nose. Já jsem se to učil a teď bych si dovolil vám to předvést. Musím čekat, až mě vychladne nos.
3: Enga.
2: Já jsem se to učil velmi dlouho, vážení přátelé, velmi dlouho, ale pak jsem pochopil, že to musí být jakási vrozená k tomu schopnost. A sice taková malá ploška, takový malá náhorní plošina na nose. Rozumíte, že na každém nose to prostě nejde. Nešlo by. Nevím, jak se vyvineš. Možná by šlo, vůbec nešlo, vůbec nejde, samozřejmě, že ne. Proč ne? Můžeme zkusit. Ano, no. Vůbec ne. Pane! Podívejte se, kdo tady je. Karel Gott. To je ovšem nádherné. To zkusíme.
4: Dobrý večer, pane Polívko, a vůbec dobrý večer všichni, ale já nejsem Karel Gott, já jsem Pavel Bobek.
2: Já říkám všem zpěvákům Karel Gott, a to by nemělo nikoho urazit. Zkusíme. Pavle,
4: prosím, takže, postavte se. Jestli tomu dobře rozumím, to, co jsem viděl, že bych měl jako předvést, ano, to ne.
2: Ne, postavte se do žonglerského postoje. Já si myslím, že ten nos je nadaný. Tady na tenhle druh žongláře. Čili, postavte
4: jako
2: se
4: vy.
2: Jako já. No. Takhle jsem snad nestál. Já jsem takhle... Nestál.
4: No, pravda. Tak takhle nějak asi.
2: No. A seriózně jsem se tvařil. Tak. Já musím najít tu plošku. Nejde on. Víte, ono taky záleží na lehkosti toho míče. Míčku. Teď jde, drží.
3: Bobek Junglerem.
2: Tak. To nesmíte, Pavle, ty jste všechno prozradil, Pavlíku.
4: To jsem udělal velikánskou chybu.
2: Jistě.
4: Takže vlastně vy jste to měl taky nalepený, jo? No to jsem ještě tuplem neměl říkat.
2: Ale vůbec jsem to neměl, to nemůžete se takhle... No nic, obrať mi list. Já jsem prostě myslel, že velký nos velkého ducha značí. Nemusí být pravda. Ale máte stejně, má krásný nos. Co? Má krásný nos. Podívejte se, nejsme my si trošku podobní?
4: Co?
2: Podívejte se, tady. Originální verze podtitulek. Podívejte se, jak se na nás některé z nich dívají.
4: Myslíte?
2: Já tam.
4: Pan doktor.
2: Ne pan doktor, pan doktor se dívá konkurenčně. Jo? Ale tam. Krásně. My se musíme totiž, abychom byli třeba přitažlivější, my se musíme hyzdit. Znáte to, náš problém hezounů. Já třeba v hospodě, když jsem, já mám metodu na děvčata, když jsem byl mladší ještě, tak jsem mýval metodu. Teď už. Mám takovou metodu, já tomu říkám nevšímavý hezou. Nevšímavý, to celkem mě jde. V hezounu mám rezervy, ale stejně, když my chceme udělat se sebe takový jako... Ošklivce.
4: Ano.
2: My se musíme uměle hyzdit.
4: A vy na to máte nějakou metodu?
2: Já mám na to takový přístroj. Hyzdič.
4: Váš vynález.
2: Můj vynález, nebo dvojhyzdič taky může být.
4: Jsme dva tady dvojhyzdič.
2: Ano, z dvoj. No, budeme se...
4: Chtěl bych ho.
2: Ano. Pánové, dvojhyzdič! Já vysvětlím jenom, jak se to dělá.
4: No?
2: Ano. Se to jen tam jako zvíkačka. Potom se prostě otáčí. Ono to samo
4: hyzdičí. No?
2: Děkuji. Ano?
4: Ano.
2: Jo? Hyzdič, jo? To furt vypadá jako žvíkačka teď. Jo? A teď se hyzdíme.
3: To jsme ale v obludní.

0: Dobrý poledne, vážení diváci. Vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináři a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, ano, je třeba říct, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad v palici jsem cix. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si radí ukázku.
1: Teď už teď o rybičku docela zežral, pane. Teď to byla zakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebudete, na pohádky už jste velký. Houby, jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
2: No tak já musím reagovat.
0: Ojej, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Masáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
3: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne?
2: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
3: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: Jo, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň je třeba říct si. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
2: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste záky včera asi nakapal do strojku, co?
3: Ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás, jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, že jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, že jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, že jo. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládě. Vždyť vy ty bolševiky taháte i do partaje, že jo? Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda. To byl, z toho jsem dělal pěkně šloufl, že jo? Dřív dělal poskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spůně vidět, že ve naší straně je svoboda.
0: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano? Všech bolševíků velitel, to je teda fakláříc.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
0: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
0: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně je třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je tu, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tří kolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své safačnosti protahla do časných ranných hodin.
0: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledviny. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprotáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
0: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
2: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrapnout profisí a nám nedat nic.
0: Pane Klausi, proč furt kopety pana Želince pod celým?
2: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
0: No tak to prr teda, prr.
2: Ano, málem bych zapomněl samozřejmě PR na druhou.
0: Ano, tak z toho chápu prr d na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
2: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
0: Aha, takže i pivo?
2: Ano, i pivo.
0: A víno?
2: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
0: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo? A fernit?
2: No taky.
0: Čili všechno, co se dá pít, jo? Hele, a co nájmy? Elektrika? Voda?
2: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
0: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
2: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandalinky, s nápisem Mandelinka Brouk imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
3: Ale co pak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
2: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po pánech.
3: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Jsme krabiny, krabiny, zas jen krabiny. Na rozdíl od balíčku našeho.
3: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofry a klapoušti s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
2: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
2: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností. Hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze dvě výhrady, pane Zeman. A sice, že co grunt jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopá.
3: Ona zdar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Tej Bůček ze Zemana, jo, to by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithart, on je takový šťavňaťoučko, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
2: Prosím vás, zpátky do reality.
3: O, nakonec toho Luxe bych taky stláskal, jo, ale takový Ransdorf, ježiš, to bych plil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už děsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pánové, díky, příští den naslyšenou. Na shledanou.

0: reklama.
1: Motyl, zálog 73, jsme u restaurace, bojíme se jít dovnitř, nějaká strašná rovačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily.
2: Chlapci, nemám ani jeden volný úz.
1: Co máme dělat?
0: Hele, koukej.
3: Oříšková deli a je po prdě.
0: Ty, já se na to opravdu...
3: Eurotel vás najde všude.

0: chtěl, jdu k vám kužáka.
1: 0609-36-36-00.
0: Sklejdo, zavolej nám do školky.
1: 100% živý rozhovor.

V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 pořadu Tanec s vlkem. V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda!

0: zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým.
1: Vážené poslankyně, vážení
0: poslanci, jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partíny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním ti vidím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
2: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
0: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste vy, prosím, račte, dáte si něco na mě?
2: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou 2 bílého.
0: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
2: Ne, 2 bílého rumu.
3: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumo Samtax a pro Udel Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.
2: A přidejte k tomu kapku vitriolu s Gutelexem.
0: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, Vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíce rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já na žhavým štěnici, tak, a hr na ně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pánové, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 na kledrační nepřijde.
3: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselá je.
0: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
3: Uhďáku, vysvětli mu to.
4: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekl číslo a my se smějeme.
0: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
3: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pili pes. Sest. No tak to je dobré.
0: No tak já radši půjdu bodům dál. A safra. Lidovci usekávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo pišingry.
3: Odčenášenci na nebesí.
0: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidní je snad jenom pan Výborný, ale neklidní z něj jsem já, páč má kulomet, maskáč a černý brejle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pálové, zanotujte.
5: A ty znáš je tu, Tavaris Čorný, rozcvětala jablona i gruša.
3: Hele, neprovokuj to, fuj.
0: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner na stole pečený salátku, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste pane, to je Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na Grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml, Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto! Stav 101:99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýny spláchnu to napětí, celý si klepu. Už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdina dny Wagner, za ním Zeban.
2: Wagner, ty krysy, hnusné krysy.
0: Bitva je vyhraná, válka však ne. Tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavující.
6: Chcete to od Adama?
7: Já jsem myslel, jak to začalo s tím, že jsi se stal režisérnou. Kde to vlastně se vzalo někde v rodině dávno doma?
6: Já tak ne, to je všechno velký omyl. Já jsem měl vždycky rád divadlo, ale nevzali mě na tu školu divadelní. A tak jsem šel, ještě před vojnou po maturitě jsem šel do televize jako takovej ten... Přines krabici, odnes tohle. Říkal jsem si, že ona bude potřebovat i takový blbce, jako, které nejsou dost dobrý pro divadlo. No a přihlásil jsem se na filmovou fakultu a tam mě vzali. No a udělali ze mě filmový režisér.
8: To jste režíroval i divadlo přece potom?
6: No já jsem vždycky chtěl dělat divadlo a pak jsem vlastně, když už jsem byl hotový filmař, tak jsem dostal, mě nabídli v Činoherním klubu. Pan ředitel Ostřížek, mám tady 5 kluků, který momentálně neskoušej, tak najdi nějakou hru pro 5 kluků. No já jsem šel domů a vytáhl jsem z knihovny Mandragoru. To jsme se cvičili a hráli jsme to potom 9 let.
9: No jo, ale ty sám si taky herec.
6: No jo, to je ten další omyl. Prostě všechno je to schoda náhod takových. Já jsem skončil školu filmovou a jak jsem běhal po Barandově s panem profesorem Vávrou, tak si mě všim Kadár a jeho asistent Juraj Herc mě doporučil do filmu, který se točil a já jsem tam hrál advokáta. Prostě potřebovali takového blbečka, já jsem byl ještě hubenej, brejlatej, byl jsem strašně plachej. Já jsem se styděl, já jsem se červenal, když mě oslovil někdo starší nebo tak, tak jsem furt, co v té profesi se nemá stát. Kadárovi se to líbilo a řekl, že budu hrát toho advokáta, protože potřeboval takového blbce, jako jsem byl já. A já jsem nehrál, já jsem tam byl za sebe, já jsem se styděl před kamerou a ono to v tom filmu hezky vypadalo, takže si všichni začali myslet, že jsem herec. A pak pan režisér Krejčík začal dělat Penzion pro svobodný pány pro televizi s Pepou Abrahamem a Jiřinkou Jiráskovou a s paní Ferbasou a hledali takového partnera k Abrahamovi a sestra Pepíka Abraháma doporučila mě. A potom pan Krejčík, když začal na ten Činoherní klub začínal hrát, tak to přetáhli do Činoráku, jenomže samozřejmě tam hrála paní Jirásková, Abraham, paní Ferbasová a tu moji roli hrál Vladimír Puchot. No a hrál to krásně, samozřejmě. Já jsem tam chodil prostě se koukat do šatny a tak. A měl jsem v 9 hodin schůzku s hudebním skladatelem, který bydlel kousek nedaleko. A tak jsem si zašel podívat na začátek představení a to se stalo akorát ten den, že Franta Husák, který hrál na začátku takovou malou roličku, nepřišel do divadla. Zapomněl na to. Byl tam Krejčík a řekl, pane Mence, vy víte, o co jde. Jděte na to jeviště a zahrajte tu malou roličku, kterou ta hra začínala. Naučili mě těch 8 věc s paní Ferbasou, naučili mě ty kroky, které se tam přišlo, byl takový malý taneček. A já v životě jsem nestál na jevišti, v životě jsem nebyl před lidma. A oni mě tam vystrčili pár minut po 7:30. Já jsem to všechno řekl, lidi se smáli a pan Krejčík řekl, že jsem byl tak dobrý, že to musím s tím Frantou alternovat. Já jsem odešel z toho divadla, mčel jsem na tu schůzku a jak jsem byl v ulici ve Smečkách, tak najednou mi to došlo, že jsem hrál pro těch 240 lidí v Činoheráku vedle Abraháma, vedle Jiřinky Ráskový a dostal jsem hysterický záchvat. Já jsem začal na té ulici řvát.
9: A co se stalo? Jiří Krejčík pak rozhodl, že to budeš hrát i za Pucholta.
6: A to byl malér, protože já měl strašný strach. Vladimír byl hvězda. Že jo? A lidi se chodili koukat na něj. A během těch zkoušek to bylo strašný a já jsem koktal. Nemám slabý hlas, jo? Takže nebylo mě slyšet, nebylo mě vidět. A muselo se hrát a teďkon to trvá asi 40 minut, když to hraje Abraham, to hrál s paní Ráskou. Lidi se bavili strašně a pak jsem tam přišel já. A to je dost velká role. A teď jsem tam přišel a řekl jsem, Bertíku, ty ještě nespíš. A ticho. A lidi tam najednou, tam přišla taková divná mátoha, jo. Nic, ticho. A já jsem to ticho cítil, bylo to strašný. A pak jsem ještě řekl něco, řekl, a pak pan Krejčík v tom sále zařval nahlas!
10: Tak to bylo něco pro kluky, že jo? Obvykle teďka bývá taková, ne scénka, ale takové povídání nebo taková rozprávěnka o tom, jak se Týrák dostal do nebe, ale to dneska nebude, protože tady bude něco jiného. Já jsem tady od toho, abych to řekla, tuto mimořádnou vlastně ne, takovou... Já tady... nejsem od toho, abych vlastně ty věci říkala, oni mi jenom řekli, abych to nějak uvedla, že mám v tom trochu prsty, tak teda to budu teda vám jenom říkat, že teďka uvidíte takovou ukázku toho, co se nám podařilo v našem tady bránickém výchovně nápravném zařízení naskoušet. Já mám na starost děvčata, s kterými se stýkám vlastně pětkrát týdně, po odpolednách, holky rády třeba dělají takové věci, že to se jim docela líbilo, to jsem jim vymyslela, že vlastně vaříme něco z moduritu, takové placky. Nebo oni jsou vlastně nápadité, pak dělali i takové různé jiné homole a šišky a dá se to nosit všelijak a tak. No a když je to přestane bavit, tak třeba si zatancujeme a vlastně z takovéhohle toho, jenom takového jančení, trojčení, vlastně vznikla i taková docela, myslím si, povedená skladbička, takové číslo, které, jak bych to řekla, takhle, já to začnu ještě jinak. Teď už vůbec nevím, co jsem to, počkejte, jančit, trojčit, co bylo pak dál. Nevíte, co jsem chtěla. No to je jedno. A možná, že to nebylo nic vážného, co jsem chtěla říct. Já vlastně mám jenom uvést ty Báru, Jitku, Zdenu. To jsou tři děvčata, která se mi zdají docela šikovná, vlastně možná nejšikovnější ze všech, které mám na starosti. Holky už vlastně navštěvují naše zařízení asi čtvrtým rokem. Je to na nich vidět, vypracovali se. Já nevím, jestli jste tady místní z Bráníka, nebo jestli jste z odlehlých částí Prahy, ale my tady občas předvádíme, co jsme se naučili a jestli si vzpomínáte, tak vlastně před 4 lety, když holky začínaly, to jich teda jednak bylo asi 15, ta úmrtnost je velká, tak vlastně dělali takové jednoduché, velmi jednoduché číslo, máchali tak takovými fáborky a byl to opravdu jenom krok sum krok. Teďka už je to daleko složitější, teď už dělají komplikované takové synchronní pohyby, takhle, takhle, ale samozřejmě musí to dělat všechny třeba stejně, uvidíte, že opravdu se jim to daří. My jsme vyhráli vlastně tady na Štyřce, to kolo Nechci se chlubit a příští víkend vlastně postupujeme do celostátního kola, takže bych vás poprosila, kdybyste holkám drželi palce, aby nám to příští víkend dobře dopadlo, protože potom by se možná rýsovala taková možnost, že by se holky třeba podívaly na takové poměrně dosti významné kulturní podujetí, jako je výstava v Hannoveru. Myslím, že by to bylo terno. Pro holkám by to pomohlo, myslím si, tak jako vůbec celkově se někam podívat. Já jsem byla už, ne, už ne. Já jsem jim říkala, ať mě nenechají mluvit. Ať to řeknou oni stručně a oni ne, ne, ne, jen si to pěkně si to, tak... Bára, Jitka, Zdena. Já už jdu. Měla bych tady byla pořád. Ale nechce se mě. Tak jo. Kdybyste něco chtěli ještě třeba se mě zeptat, tak můžete. Já vám odpovím třeba. Ale jinak už to bude muset začít, no. Tak.
11: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
12: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
11: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
13: Děkuju za optání. První stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
11: Ano.
13: Ale...
11: Ale teď už k věci, ano? Váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je poroce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo... O tento zvuk. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: Tiší, kde to je.
1: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedí, jak než můj rozuch a má mimo vysmává je, vsává je, a je. To je životě.
1: Prosím.
0: No, děkuji. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
1: Výborně se to domnívá, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
0: ano.
1: O čem ten projev je?
0: No, snad jako obvykle, o ničem.
1: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
0: Jelena.
1: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
1: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
1: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
1: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
1: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. A teď tu tedy máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
1: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
0: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku.
1: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně, ano, správně.
1: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
1: Čili...
3: Penzum je splněno.
1: Mě by jenom ještě zajímalo, soudruhu Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
0: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
1: Po roce Karotka?
3: Ne, to není námitek. Soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
1: Dobře, ano.
3: Správně,
1: tak tedy penzum je splněno, ano?
3: Ano.
1: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruhu Šakale, soudruhu Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady Vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím. Pionýři z Odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
1: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že Benešovskou 10 pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřih tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
1: Ano, ovšem dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá. Ano, tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné 10. kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček. A jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Že? Prosím, můžete se 3x zmýlit.
5: Ano.
1: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme,

0: Já bych vás upozornil, že máte celkem 10 sklenek, ano.
1: Veltlínské zelené.
2: Správně,
0: ano. Výborně. Dál číslo 2.
1: Sklenka číslo 2. Tramín.
2: Výborně, ano.
0: Je, ano.
1: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
2: Ano, velmi správně. Ano.
1: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
1: Oh. Vodka moskovská já.
2: Správně.
0: Dětka?
1: Vodka Výborová.
0: Výborovně, výborně.
1: Já, já, já, já, já. Jelínek, slivovice.
2: Ano, správně, ano.
0: Soudruju, Kajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
1: Kluku, starostlivá.
0: Dobře.
1: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
1: Sám. V sedmičce? No, gruziňák.
2: Ano, já bych prosil celý název.
1: Dobrý gruziňák.
2: Právě.
0: Dobře.
1: Dál?
0: Dál?
1: Oja! Francouzský koják. Ano. De façon. Allons enfants de la patrie.
3: Soudruju, Kajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapy, ano? Že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám se přijde vhod, že? Ano.
1: Tak... No, ale říkejte mi žandíku, říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
1: Já vím, ale... Já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
1: Já totiž, abych se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka.
2: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
1: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
1: Ano, děkuju.
2: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
4: Jménem závodu vám předávám...
1: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
4: Jménem závodu vám předávám výpověď.
5: Ahoj. No.
6: Ahoj.
5: No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, když na trochu pozdě, ne?
6: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
5: No.
6: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá prč. No pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie.
5: No to je strašná tragédie.
6: No strašná.
5: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře.
6: To jsi šel sobec, Pepo.
5: Jaký sobec? Proč sobec?
6: Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten svůj hlavec na stole, že jsem nestydl.
5: No, to jsi mi neřekla, že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
6: No skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený.
5: No, tak fajn, no. Prosím mě, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
6: Pivo?
5: No, máme nebo ne?
6: Pivo?
5: No ne, já pivo.
6: No, jak teď můžeš myslet na pivo?
5: No, jak...
6: Super tě neštěstí druhých vůbec nedojímá.
5: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic k večeři, piju tamhle vodu, co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, když se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, no, tak co?
6: No, to
5: To kdybych měl být vždycky bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
6: Ale proč je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
5: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, já jsem hladový.
6: No to bych ani neřekla.
5: Ne, to,
6: tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je řekne mužský, no tak no. Buď to se k mu vrátí, nebo nevrátí, žena se s tím smíří, nebo nesmíří, případně si někoho najde, nebo nenajde. No to je krásný pohled na manželství.
5: Jaký pohled na manželství?
6: No.
5: Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, a to... Ne, no tak co? No co mám, manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhý nemá právo, taky by to bylo pro něj potuplý, mu v tom bránit, no to je všecko.
6: Ale
5: já mám hlad.
6: Tak se klidně trhni, když máš pocit, že...
5: Je, no tohle, ale, to je ohromný, nadačno, tahle ta logika. Co pak já jsem řekl, že já si chci trhnout?
6: No,
5: my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se tam tak vlastně nebude.
6: Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš?
5: To bude
6: ono ti to asi nebude tak moc cizí. Co
5: no, ne, to mi asi nebude moc cizí. No vůbec ne.
6: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický, to si řekl.
5: No to jsem
6: řekl.
5: Ale no prosím, tak jsem to řekl, no. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
6: To je zajímavý, a proč?
5: Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč, no. To je přece...
6: To je
5: přece jasný, no ne.
6: No ne, no co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč?
5: Proč?
6: Proč?
5: No. No tak se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš,
6: no?
5: Tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no.
6: No jo, a to mě zdobí.
5: Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem takovýho neřekl. No ale je to přirozený. Když si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad. Vem si třeba Brémův, ten ze života zvěře.
6: Ale prosím, si brala Brémův, no,
5: tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra dáme tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo zrušej drůbežár? No vůbec ne, nic se nestalo, no.
6: Ale, no tak pokračuj. No.
5: No co bych pokračoval? No. Protože ta ženská si tohle dovolit nemůže.
6: Aha.
5: Protože...
6: Proč
5: si představ, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
6: Proč to nešlo? Proč tohle to je něco jiného?
5: No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl.
6: No.
5: Když ženská se chce trhnout,
6: já.
5: Ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí co?
6: Co?
5: Musí být zamilovaná.
6: No, to...
5: A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž?
6: Jo.
5: Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá, balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání o dětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
6: Podívej se.
5: Nesahej na mě.
6: Ty logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho,
5: no,
6: a zamiluju se do, no, něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální, protože už s tebou nechci bejt.
5: Ale šíleně.
6: Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, no, což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekl.
5: Za prvé já nemluvím o sobě, mluvíme o Tondovi a o Jiřině. No. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom se nezbaví, když mám hlad.
6: To je ovšem konec.
5: No konec, zaplať pambu takovýmhle diskuzím.
6: No to je konec.
5: Jaký konec?
6: Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek?
5: Jak to na sebe, já mluvím po všechny.
6: Tak s takovýmhle člověkem já tady dál žít nemůžu.
5: Co to prosím tě, miluješ, s takým člověkem dál žít nemůžeš?
6: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já Já si balím svý kufr a
5: jdu. No, to je... Já jsem jediný rád řekl, že já mám nějakou složnou, prosím tě. Co to děláš? Nechaj mě! Nikam nechoď, pojď sem! Kam jsi, prosím tě, šla teď? No počkej.
6: To tě nemusí zajímat.
5: Moment. Ty chceš někam jít. Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
6: Si vemu i brambory.
5: Pojď sem, nikam nechoď, posaď. Teď dáme pojď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Pocit mě pomáš.
6: Jo. No dobrá.
5: Co?
6: Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, ty vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký...
5: Je, no to je ohromný, tohle jsi mě teda potěšila. No to je výborný, hola, si nesťávám nějakého kohouta. Kdo to je? Povídá, kdo to je?
6: Já mám Tonda.
5: To jsem, no Tonda! Je! Je všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle z okna a to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondou víc.
6: Nebylo by tady nějaký pivo?
5: Ty ksíny, ty bys jsi zdala pivovi?
6: To nedělej z toho kovbojku.
5: Jakou kovbojku tak už nebírat
6: vůbec? Případ jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
5: Co, podle tebe máš věcí, holubí!
6: No tak, uklidni se, Pepo, podívej se. Sedni si.
5: Nemluvím si sám, nemám chvíta.
6: Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chce jeden trhnout, jo? Tak ten druhý mu nemá právo v tom bránit.
5: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
6: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím našim a Jiřině. Pokavaj ti jde o tu logiku.
5: No o logiku, já na logiku každou, víš co já udělám? Já se oblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám.
6: To už je nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužskej zahne, tak je to naprosto logický, tak pro...
5: No dobře, ale ne s mou vlastní ženou.
6: No, takže v tomto případě Tonda jedna nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Jo? Co?
5: Já ti něco povím. Tonda to je Víš co? To je pro mě potupný. Víš takovýhle debaty. Ty se oblíkni, nebo vlastně splnou, to je jedno, a vypadni. Ty jsi za Tondou. Jdi. Víc už nemusím ty lidi věci poslouchat. Ale to ti povím, to je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se
6: pohoudila. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský.
5: Fešák, pidlovokej, ne, no, pojďej se mu ruce, no jo.
6: No to nestydíš.
5: Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zatloužit žebíček, tisí.
6: Kolika doma zatloužit?
5: No, zkus to tloužit do panelu, ty.
6: Jen si dělat. Už jsi skončil?
5: No.
6: Tak to je konec.
5: Mezi náma definitivní.
6: Nebo to myslíš vážně? Já něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám.
5: Eličko, to tak pošláčeš, to je v pořádku.
6: Protože k té večeři tak nic nemám.
5: No tak, co budeme dělat?
6: Pojďte ještě chvíli popovídat o logice, jo?

Jak jsem se věnoval umění? Naše rodina je nevelká. Oproti šindlářům, kterých je 64, je nás dokonce hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, už svůj zvuk máme. Pradět zabalený do lví kůže, proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Bush, a než uhořel, babička si podmanila svět odvážně tanečním kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě. Sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým. Otec spolupracoval na stavbě jakéhosi pomníku na Letné a švagr ho boural. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem, že moje přirozená koktavost nebude na závodu. Protože Vašek z Prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně. A jaká je to populární figurka? I potlesk sklízí na otevřené scéně a musí 3 kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedlo mnoho mě známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar, Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal, jako že mě nezná, a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem, a vtlačil mu do ruky 10 cigaret Lip. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez povízení recitovat Máchův máj. Bohužel se však už nedala zastavit. A tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily. A když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádat o přídavek. Pan Ducháček se na mě zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. V tom zaznělo volání. Pan Pilous na scénu! Pan Pilous na scénu! Porota čeká! Dvěma mocnými skoky jsem běhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové, jsem tragéc. Z mnoha působivých etid jsem se rozhodl pro němohru. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se úplně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl, pantomima, pánové, kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící lípu. V tom jsem skolil besty. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, volal předseda. A on vyhrál si, Pilousi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych okamžitě opustil místnost. Nechtělo se mi, protože jsem mínil ještě přidat břichomluvecký kousek, balkonovou scénu z Romea a Julie, kde Julien part mluvím já perfektně bránicí, ale když i pan Ducháček mě jemně vybídl, abych vypadl a nezasláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varitních kousků, aby porota viděla, že Fischerova doba se navrací. Vsoukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla obsílka. Nedočkavě jsem ji otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mě není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to v divadle bývá. Ale nevadí, řekl jsem si.
Dalibor také neměl konzervatoř, jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Polesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu. V Podlesí mě přijeli srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Jen mě trochu zrazilo, že šlo o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze půl litru mléka s malým rumem za představení. Takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou a nestydím se to říci i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila, i když musím říci, že divadelní sál budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli padaly došky. Osvětlení bylo chabé. Dost vadilo, že elektriku vyráběl nápověda lištím ohonem a ebenovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně. A pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce, pilou si, musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr koziny a vyhoubl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, až jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic. Znovu kozina, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou Podlestí, Hradec, Praha a šlápl jsem na to. Huhu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Pilou si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem stále křičel text role huhu, huhu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Schovej si svou ebenovou, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný park. V tom mě režisér srazil zákeřně k zemi a podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. A já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či ne.

Zdenko, ať z tebu ide sila. V pátek na šichte prišla v pauze na chleba s turistiakem řeč na kino. Láďa začal básniť o tretích Star Wars, že na ten byl minulý týden v kine Staru a byl nadšený. Jura se ho zeptal, kolik za to vyvalil chechtáku, bo byl aj z robot už přes 3 kila, za lístky a kupu žradla. Partia začala hned rozebírat, co by se dalo pořídit za 3 kila a že do kina je to moc drahé a že Láďa je známy Rothschild. No, on je spíš vůl jak anděl. Poslal ich do dupy a šel hryz do chleba na chodbu. Na obědě se s námi dal do řeči Tomáš, ten náš komputermacher, a priže slyšel, že se chlapi chystají do kina na Hvězdné války. Zatvářil se taj úplně, jak žilu v ostrov, a vytáhnul z kapsy obal s CDčkem, na kterým bylo fixem napsané SV Dry. Začal na nás pomrkávat, tak jak by chytnul cosi z průvanu, a priže za flašku je to naše. Franta ho poslal do dúpy, bo prý mu synek doma pravil, že se to dá stáhnuť z toho interneta zadarmo a že jestli chce na nás vydelávať, tuž stakovať ide strčiť hřebík do zasúvky. Tomášovi zmrznul úsmiev na písku a zaškemral, že teda aspoň za balíček z pirmintek. Z kantiny odcházel o CDčko lehčí, ale spokojene prežvikoval jak vůl na pastvie. CDčko zebral Franta, bo ten má najväčší televízu a domluval termín a osazenstvo. Mi se to moc nezdálo, čumieť na posledný diel takého fajného filmu na obyčejné bedni. První, druhý a tretí, vlastne štvrtý, pátý a šestý diel sem videl kajsu jakéhosi kamoša na videu a byl sem nadšený, bo to bylo fakt nieco. Oleje v gaťkách a v podprde se mi tenkrát dlho zdálo. Ale aj ten příběh byl fajný. První a druhý diel už mě tak nenatchnul, bo tam byl taký ten ušatý srandovní pajtaž a už to jaksi nemělo tú atmosféru. Pravil som chlopom, čemu si na to radši nezajdu do kinestaru. Veľké plátno, húkot, iný zažitek. Však Star Wars je klasika jak cip. To si zaslúži veľké plátno. Dívali sa na mne chvíľu jak na vola. Pričemu uvaliť kilo a kaj si loziť? Jak to môžeme mieť doma, enem za balík žvikacích gum? A za ušetřené kechtaky sa môžeme k tomu dať pivo? V kine sa slopat ani nesmí. Vysral jsem se na nich, však co ich budu přemluvať, zajdu si na to sám. Nebo ze Zdenku, jestli bude chceť. V sobotu jsem vyrazil pro jistotu dopoledne do kine Staru před oběd nad lístky. Ze Zdenku jsem to měl po minulé akci celkem pokaň hané, ale stejnak jsem zamluvil dva. Bez tak ju přemluvím, jak uvidí, že lezu s prosíkem, bude na měko a půjde. Lístku bylo dost, tuž jsem vybral fajné místa, a jak už jsem tam byl, zavolal se mamě, jestli ještě nedošlo to fotrové sladidlo. Chvíľu nechápala, ale jak jsem se opravil, že jsem myslel ten prášek, co ji kupuju pravidelně v Kerfu, řekla, že jsem hodný synek, že se starám, ale ještě má. A že robí dneska jahodové knedle, tuž jestli chcú, ať se stavím. Ty mi mě předspávala v dětství, tému jsem byl tak spuchlý, že na mě děcka ve škole počvávali bača tlusty žere chrusty. Na jednu stranu bych si aj dal, ale co si se ve mne zašprajcovalo a radši sem šel do Indry na guláš a na pivko. Po dobrým obiede sem ešte s masnými rukami zavolal Zdence, trošku se omluvil, že sem to minule zdrbal a zeptal sem se, jestli by nešla do kina. Neměla taký nadšený hlas jak vždycky, ale jak sem do nich chvíľu húčel, nakonec souhlasila. Ptala se, co to bude, ale to sem si nechal jako překvapení. Ešte mě chvíľu přemluvala, ale byl jsem tvrdý, jak balený rohlík z Kerfu, tak te ho nechal. Domluvili jsme se na půl šesté v kine Staru u jezdicích schodů. Já už jsem tam byl v pět, bo bylo třeba zaplatit tu rezervaciu a potom jsem se ještě trošku flaknul kolem. Ludi zas jak na sjezdu, že se jim tu chce lézt v takým hicu místo toho, aby ochladili pupky ve vodě. Dokonala byla přesná jak rakosnické digy 5 minut po koupení. Měla na sobě svateční fajné haderky a vypadala jak ty robky ze soutěží krásy, co tam robí ředitela ten odbarvený kudrnač. Sice nevím, čemu se babi stroja a malují do kina, jak je tam celou dobu tma jak v dupě, ale asi to mají v genách. Někteří chlopi se za ňu mlsně otačali, jeden na to asi nezapomene, bo ta jeho přezrala Rebeka, která byla vpředu vůzka, který on tlačil, si toho všimla a prudko mu s ním jebla do bundka.
Ještě na jezdicích schodách byl chudák v předkloně. Zkusmo jsem Zdenku calnul na lico. Nebranila se, tuž hůra. Vypadalo to na další šancu. Poučený nezdarem z Jarunu, jsem ju zavedl k tým kolám a praženým kukuřicám, ať si co si vybere. Ale co, ať nežeru, však se mi to třeba vyplatí. Tuž jasné, že si vybrala tu největší pixlu popcorna a ten největší papírový kastrol přeslazeného asfaltu. Stalo to skoro tak jak lístek. Odnese mi to do salu, lapli jsme do křesl, mrkli na reklamy a už začaly ty žluté jezdící titulky a ta fajná břinkačka, podle které by aj malé děcko poznalo, o co jde. Pyšně se mrknul na dokonalu, která vyvalenými očami čučela, jak zleva zprava litají raketky a střílají kolem dokola. Potom se překvapeně zeptala, na co jsi to vzal. Tuž však jsem dávno věděl, že bude nadšena. Kdo by neocenil klasiku? Ponořil jsem se do toho dramatu a přestal vnímat okolí. Sem tam mě vyrušilo, jak Zdenka přehrabovala tu krabicu s popcornem a ohlídala se kolem dokola. Tuž povím vám, film byl fajný. Krom těch scén, jak tam ona dřísta tému Anakinovi miluji tě a on jí zase miluji tě, ale to jsem si všiml, že Zdenka vždycky zbystřila a jak si se jí zalesklo v očach. Na koncu, jak ta Padme porodí a jde si ověřit, kaj je vlastně ta sila, která všetkých provázá, vytáhla Zdenka šnuptychel a nenapadně se vysmrkala. Jak začal je titulky Zdvihli jsme se, já jsem vzal Zdence ty prázdné krabice, pustil jsem ju první, mrknul jsem se, jestli mi co si nenechala, poslední hltkoli tam zbyl, a vyšli jsme plní dojmu před Futurum. Zdenka mě lapla pod pažu a pravila, že to byl celkem fajný romantický film až na pár scén, které by si představovala inač. Tuž hlavně tam bylo moc těch raket, to by zrušila, bo to odvadilo zbytečně děj od těch dvou zalaskovaných mladežníků. Potem tam bylo moc těch robotů, však by stačili ti dva srandovní, ten, co vypadal jak chodící vysavač, a ten druhý, co vypadal jak nešikovný opravař potrubí. Tež ten konec prej byl moc drsný, však mu nemusel sekať pazury a jihnáty. Mohli se domluvit, no ní? Tež ji nebylo jasné, jak mohl dýchať v tým munduře z umělé hmoty, do kterého ho nakonec narvali. A čemu ty dvojčata nenechali při sobě? A kůra, radši jsem ji ani nepověděl, že to je vlastně seriál. Dom jsme jeli lokálku, seděli jsme vedle sebe a já jsem se ptal, jak zítra. Do neděle už měla obsazené a to mi bylo divné. Tuž chodíme spolu nebo ní? Nakonec ale pravila, že v sobotu bere mámka Bobička na zahradu a významně mrkla. Tuž doufám, že mu tam po ní nebude smutno. U Alberta mi Enem popřela dobrou noc a calnula mě na lico. Popřel se mi, ať uprova zasila. Podívala se na mě, jak by sem řekl cosi zprostého a šla dom. Tuž nevím, jak to bude s tu dokonalostí. Každý přece zná Star Wars, no ni?

0: Víte, jak jsou nohy důležitý pro herce.
1: Než mu hovorím.
0: A nejen prakticky, aby došel na jeviště a odešel z něj, ale i esteticky. Já bohužel tady většinou hraju takhle v dlouhým tom, ale... Takže já většinu života ukazuju lidem to nejméně půvabné, co na mě je. A to je škoda, mám krásné nohy.
2: Ano?
0: To se nikdo nedoví, já zemřu a lidi nebudou vědět. Já mám nohy člověče...
2: Já vím, že by si si... Ale nie.
0: Ne, ne. Já mám nohy, je, mě nedávno je odlejvali do sádry.
2: Ano.
0: Jako někomu dělají.
2: Posmrtná maska, no.
0: Tak mě dělali posmrtný nohy. A to posílali do Florencie a budou předělávat Davida, podle mě to. Ten prý nemá úplně klasický nohy, tak to budou teď opravovat, podle mě. Ale já jsem ještě, dokud jsem byl mladý a teoretizoval jsem o kumštu a tak, tak jsem si sestavil takové desatero. Teď pozor. Milane, píš
3: si to? Já
0: si to
3: budem písat.
0: O práci nohou na jevišti. To je velice důležitá herecká kapitola, kterou...
1: Škoda, že si to nemůžem zapísat, ale... Nevím.
2: Já ti to potom dám nečí.
0: Tak si to zkus zapamatovat. Za prvé, nohy na jevišti užíváme především při přechodu.
3: Prepač, ale trošku pomalšie, keby si mohl... Já stenografuji.
0: Při přechodu.
3: Ano.
0: Například, když jdete na jeviště zprava, doleva, zleva, doprava, zepředu, dozadu, dozadu, to se tak, který režisér vás rozpohybuje, takže chodíte, že jo? Za druhé, když stojíte, tak stát.
3: Nebo střelí.
0: Ne. Když stojím na jevišti, tak stojím. A to znamená, když režisér říká, budeš stát, tak stojím a nedělám nohama různý takový, jako to přešlapovat a přijít nohu po nohu. Stojím. A zvolte si, prosím vás, vždycky takový mírně rozkročený, uvolněný, ale pevný postoj, že jo? Nikdy ne, stoj špatný. Pamatujte si zlaté pravidlo. Stoj špatný, projeviště špatný. Kdo to řekl?
1: Shakespeare.
0: Kdo to řekl?
3: Molière.
0: Ani ten třetí ne. To vymysleli dva Miroslavové. Miroslav Tyrš a Miroslav Horníček. Tyrš vymyslel, stojí špatný, já jsem tam jako přimyslel jako žert, projevíš je špatný. To je jako jenom jako doplněk žertovní a šertovní. Čili stát jako, stát uvolněně to. Za třetí, pán, když je nejvyšší schod, to se stane, někdy ho tam zapomenou, někdy tam dokonce má být. Tak vždycky stát na tom schodu jednou nohou takhle vejš a tou nohou záleží od hlediště, víte? Bylo by blbé, kdyby se stále takhle.
1: Ano.
0: To by jako podivný, že stát. Ne, vždycky takhle jako stát malebně tak, jo. To je schod. Za čtvrté. Zásada na jeviště vždycky chodit obutý. Obutý.
1: Jsem ti hovoril.
0: Ano. No. Hoši, já jsem vás viděl minule, velice těžce jsem to nes. Oba bosky a přitom oba ve smokingu.
1: No, tak. A ponožky?
0: Ponožky jsou dobrý, nemusí být, ale ano. Jsou dobrý, nebo si nalíčit nohy na tmavu. Za páté, na jevišti nekopat do rekvizit ani na zem spadlých. Stane se totiž, že rekvizita spadne na zem, to se stane při nejlepší vůli. Nekopat, naopak, když spadne rekvizita, ale to je, co může být cokoliv, že? Tak nenápadně nohou zasunout pod dekoraci, za dekoraci, pod partnerku, když má... Dlouhý šaty, že jo? Nebo prostě pod něco, za něco, ten... Zkusíme si to, nejlepší je se prakticky přidat. Podívejte se, dejme tomu, že hrajeme takovou hru, kde se hraje s vajíčkama. I takové vajíčko může vyklouznout z ruky, oblé, že je tak žertovní předmět. Tak, Julo, já tobě podávám vajíčko, vyklouzne ti, jo? A uvidíme, co si s tím počneme, jo?
1: Ano. Jakoby náhodou?
0: Jo, jakoby. No, a teď co? Jakoby nic a nenápadně to vajíčko zasunout nohou pod něco, rozumíš?
1: Jo? Rozumím.
0: No. Špatně. Naprosto špatně.
1: Prečo?
0: No, protože jsi to prozradil lidem. Se všecko na tobě hrálo, že zakopáváš vajíčko. No nemůžeš takhle. To lidi, člověk nemyslí, dívejte, hledíš si poznat, že zakopáváš vajíčko pod něco. Milane, prosím, můžem, mě, to zkus, no, samozřejmě.
3: Jde o to, aby horná část těla...
0: Hrála jakoby nic, jakoby
3: jako,
0: nic,
3: jako
0: jo.
3: Nic.
0: No, to je ono, to je ono. Od pasu nahoru jakoby nic, od pasu dolů jakoby něco. Ano, to je ono. Ano. To bylo velice hezky, jak se Milan rozlížel, ale já bych tam ještě přidal text. Milan, víš, takový
2: pomocný
0: text zase, jak se tak rozlížím a zakopávám vajíčko, že jo, tak bych řekl, kde pak je Marie? Opět se opozdila. Nebo že by už vůbec nepřišla, víš?
2: Ano.
0: Soustředí lidi na nový téma v té hře, já vám to předvedu i s tím slovním doprovodem. Hraju s vajíčkem jako by nic a najednou upustím.
2: Ano.
3: A,
0: Tak to je zvoraný.
2: V tomto případě...
0: To jste...
2: Marie, Marie.
0: Marie, ano. Aspoň ten pes, kdyby tady byl zůstal.
2: V tomto případě...
0: Nezakopávat. Ne. Nezakopávat. Vůbec se toho nedotýkat. Naopak. V tomto případě...
1: Sadnout si...
0: Ne. To bych taky neriskoval, ne. Naopak to přikryj třeba kloboukem nebo mísou, víte, spíš takovou do kalamitu vykryj. A nebo nějakým malým kouskem nábytku třeba.
2: No, takovou drobnou rekvizitu.
0: Drobnou rekvizitu. Zkusíme to tady.
2: Joj,
0: a je to vykrytí. To je dobrý. To ještě dáme na to.
1: Tak.
0: Kde jsme to skončili? Já tady mám ten svůj 80. Tak to bylo za pátý.
1: Ano.
0: Za šestý.
1: Nezesmilníš.
0: No. To snad je samozřejmě. Na jevišti. To by nám tak ještě chybilo. Za šestý tady mám takovou delikátní věc. Když máte v roli kopanec, je někdy v roli, že máte kopnout partnera nebo partnerku.
3: Ano.
0: Jsou takové hry, kde se kope do partnerky.
1: No, například Johanka z Arku.
0: Johanka z Arku. Tam byla slavná příhoda. V Komedii Française jednou hráli Johanku z Arku a představitel arcibiskupa u soudu kopl Johanku. Ovšem zapomněl, že ona má brnění, zlomený palec. Pozor na to, vědět do čeho kopu. No, pojde se vajíčko na noze, no. Ale zase názorně. Jeden z vás, třeba Julo, také se postav. A Milane, ty si představ, že máš v roli ona kopu.
2: Ano, já si to
1: vědět. Už to
0: tak, prosím tě, zásada je,
3: ano?
0: Buď nártem,
3: nártem
0: tak, nebo takzvanou placírkou, tohle to je, ale nikdy ne špičkou.
2: Takže nikdy tak.
0: Ne. Nikdy tak, to bych se mohl prokopnout. Čili to je otázka kopance, že jo, na scéně, velice důležitá. Teď další, krokem, chůzí, nohama, můžete znázornit i věk.
1: Ano, FL věk.
0: Taky, ano. Ten chodil zvlášť jako daleko. Tak například, myslím, stáří postavy. To nemusíte doplňovat, jak si vnějšími prostředky, jako dneska, že si Milan nalepil bradu a...
2: No já si můžu
0: ty knír. Ne, nesunavej. Slušíte to, Milane, to spíš sem dáme tenhle knír. Taky hezký pomocnej. Hezký zaječel, ano. Ale chůzí vyjádříte, jak si věk postavy. Podívejte se. Jinak jde po ulici starý muž, a jinak mladá dívka, mladé děvče. No jistě. Ty se ptej. Tak teď já vám předběžu chůzi a co vám to připomene? Já jdu.
3: Ano.
0: No, co to bylo?
3: Ano.
0: Co to bylo?
3: Starý muž.
1: Mladé děvče.
0: Vítáme, jelíte se oba. Bylo to děvče, ovšem velice starý. Čili to je otázka věku. Chůzí. Povahou kroku můžete taky jaksi vyjádřit povahu té postavy. Protože jinak chodí flegmatik, jinak cholerik, jinak sangvinik, jinak melancholik, že jo? Jinak chodí třeba Hamlet, ten chodí váhavě. Otelo chodí jak?
1: Na černo.
0: Byli se žádlivě chodí. Na černo, taky tak strachně. Ale to by si musel líčit nohy.
3: Jinak chodí čašník například.
0: No jo, samozřejmě, to je profesionální deformace. Číšník od stáleho chození má... Takzvané plochy nohy, ten chodí takhle, že jo? A podobně tak chodí kdo?
2: No tak chodí podobně i baletky.
0: Tak, ano.
2: Jsou na ně rozoznaně. Akorát češníci mají tu ten obrůsok. Tak. To baletky nemávají.
0: No takže...
2: Baletky chodí ale tak.
0: Tak, ano. Ale jsou hry, kde můžou mít i obrůsek. Ovšem jinde. Čili to je, bych řekl, povaha kroku a tak dále. Důstojník například, že jo, žerete důstojníka, tak stále být v pozoru, například. Nejtěžší vůbec, jestli se vám někdy přihodí, hrát náměsíčníka. Hrát
1: stejný?
0: Ne. Ten totiž chodí 20 cm nad zemí. To už potom chce choreografa nebo kladku. To je velice těžký zahrát nám, já ho tak ještě nehrám. Když nejvyšší zakopnete, to je za deváté, nevrace se k tomu. Ani textově, jako že byste říkali no. Nebo něco, nebo pohybově, že byste se tomu vrátil, prohlížili. Jít dál, zásada jít dál, aby si divák myslel, to já jsem zakop, ne on. Oklamat ho tělem, jdu dál, vůbec se toho nevšímám. A za desáté důležité jsou rozměry jeviště. Hele, stane se, že vám režisér řekne, po této větě jdeš 52 kroků doleva. Dobře, chcete mu vyhovět, to se stane, to se stane. Jenomže pak přejedete na malé jeviště někde venku, v Hrochově Týnci, uděláte 52 kroků a jste na ulici nebo v blízkém lese. A dohrávejte to tam. Moje žena zamlada, ona hrávala divadlo zamlada, za kdysi umělkyně dneska v domácnosti. Ta jednou hrála princeznu Pampelišku, to je u nás taková hra. A nakonec odbíhá, mizí jako ze světa. Taky si to neodměřila a skončila na hnoji. Pak si mě radši vzala.
4: Nyní bych si dovolil vám jaksi přednést radu, jak vymalovat byt. Přátelé, může se vám totiž stát, tak jako se to stalo mně nedávno, že mojí manželce, jo, volala kamarádka z Humpolce, že jí zve na 3 dny k sobě domů. Tak musím vám prozradit, že já jsem vzal druhý telefon, jo. Ta kamarádka měla strašně hluboký hlas, jo. Jmenovala se Karel. To je zvláštní. No, a teď si představte, za manželkou zaklapli dveře a já tam zůstal sám, úplně sám v celém tom bytě. Si představte, bez manželky a 3 dny, ta představa, že jo, to chlap jistě pochopí, že to je strašná věc. 3 dny to vydržet bez manželky a teď jsem si říkal, co já tam celý 3 dny budu dělat bez té manželky. A hned jsem na ní vzpomínal, jo, říkal, co ona si tak si přála, když ještě tady byla tenkrát. Já jsem si říkal, co ona... A pak jsem si vzpomněl, že taky jednou vyjádřila přání, že by chtěla vymalovat byt. Tak jsem se do toho hned pustil. Přátelé, když chcete vymalovat byt, jo, ze všeho nejdřív si musíte koupit pořádnou štětku. Přátelé, dneska v Praze sehnat štětku, to není vůbec žádný problém. Štětka ovšem by měla být pěkná, že? Neměla by být vypelichaná. S takovou štětkou se člověk při práci vyloženě mazlí. A když nejdřív ji musíte vykoupat, že jo? Takovou štětku, když strčíte do vody, jo, tak ona potom nelíná, nepouští chlupy a při natírání spokojeně mlaská. Hned jsem se do toho pustil, jo, opřel jsem jí vozeď a teďka tam ze strany na stranu, nahoru, dolů, po celý míst. Nosti, jo, teda, jo, ještě jsem si takhle vlez na štafle, jo, a to musíte, pánové, dát pozor, víte, taky, abyste si A teď ze strany na stranu, tam a zpátky, jo, taky jsem ještě musel dát ten nábytek ode zdi ještě a přesto jsem dal noviny radši, abych to nepostříkal, jo. Teď, ale tam a zpátky po celý místnosti, jo. Teďka jsem si ještě dal pivo, víno, rum a jiné podpůrné nápoje, jo. Teďka ty papíry, teď ta štětka, jo. Tam to vypadalo, to byl úplnej bordel, víte. No, teď ale škrábat se mi zachtělo, jo, škrábat, to vám můžu říct, na škrábání, jo. Ne, na to vám stačí docela i, dejme tomu, nějaká třeba i stará špachtle, jo. Špachtle ovšem v žádném případě, přátelé, by neměla být tupá, víte. To byste se s ní zbytečně nadřeli. No a teďka se špachtlí taky po celý místnosti, tam a zpátky, nahoru a dolů. Přátelé, já byl už vyřízený a porád jsem nebyl hotový. Jo. A to už měla přijít manželka. Já jsem si říkal, co jí řeknu, teď tam to vypadalo, teď ty flašky, jo, to všecko, no, tam to vypadalo, teď si říkám, co já jí řeknu a už teďka měla přijít, tak aby jako byla spokojená, teda nebyla tak moc nespokojená, tak jsem si vlez do postele, dal jsem si mokrý hadr na hlavu a když ta manželka přišla, tak ji pojám, tak si představ, za tu dobu, co ty jsi tady nebyla, já jsem asi pravděpodobně chytil nějakou nemoc. Ta manželka, přátelé, ne, že by mě litovala, vůbec ne. Víte, co ona udělala? Chytla štětku za chlupy a vyhodila jí z okna. Takže mě, přátelé, nakonec byla zase jenom ta moje stará špachtle.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koni otočit takto a vyvést ho ven. Pač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, ten měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukal, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím.
Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný, brž Bóreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomase a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu. Protože si

0: A půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to. Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Linomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu Linomas ven, Linomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl, králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká, to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká, všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napomíná z oken radnice novoměstské, z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi, co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem veličenstvo. Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní bouře, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Neuvidím v životě tak smutnej kus. Na jevišti pije rod zbytý do otupení, kolombíny oblékly.
0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky, samozřejmě angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark,

V úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá: víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný. To já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá: prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá: veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou... Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem, a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si: na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal: ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si: Jaroslave, ne, ví to nebudeš. To není moderní výchovný prostředek, musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si: Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek. Já mu vrazil facku, řekl jsem: ty víš. A on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal: chlapče, jeď! Podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma. No jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá: posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jet nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá: co děláte, nesem bak, teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá: no rozčilené je, to je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. A jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podívala, povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil. A říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to... Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, tak to bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec
ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček, on měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bejvalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnutý. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bejvá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl zatrest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

0: Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýjdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputi nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor. On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řek, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu, ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal sišák takhle hnátu na nápovědní boudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád, ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, diletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11 ve 1:45, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.
1: Ještě dál, nechtěla se dát ode mě být.

0: Viren voia curadir A bici si forno sal spolei de șaia
1: Je mně to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Načež Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, pomněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vlez mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako buřta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. Pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý práce. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shledli všechny ty pamětihodnosti. A přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavuje. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, Klimprzeitlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ty něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ten domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potuček má drahá Kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potuček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, teď tam slyší,
1: Ježíš Kriste, tady tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, kdo tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se samých oblíkal, nedívej se na to, tak pito, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený, dívej se, ty pitomče, nepodívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje spotky, blbý, jak to tady může vypadat, potom jaká radu má sozdě, když mě nepomůže, ani trošku, ty nemě jdeš do sklepa, abys mě přinesl úlevy, jsi naštěpal dřivo, nic, hned nic neuděláš, tak

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu ke kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.

0: No.
1: Tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvý Sihák.
2: Pochloka, pane komisaři.
1: Dobrý den, posaďte se.
2: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
0: No ne, jen se posaďte.
2: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
1: tak moment.
2: To bylo tak.
1: Moment.
2: Prosím.
1: Nejdřív projdeme to nacionále.
2: Kam?
1: Vaše nacionále.
2: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionále.
1: Proč bysme měli jezdit do internacionálu?
2: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
1: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisia.
2: Ne, no tak sláva, vidíte, a stará už doma gruntuje.
1: Jak to gruntuje?
2: No čeká domovní prohlídku.
1: Prohlídku?
2: No.
1: A proč?
2: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
1: Ženatý?
2: A jak, milej pane zlatej?
1: Jak to a jak?
2: No to se porad říkalo, že v socialismu bude člověk svobodný a já jsem porad ještě ženatej.
1: Máte děti?
2: Nemám, akorát Vendu.
1: No. To není vaše dítě?
2: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomet než já.
1: Ale váš syn to je.
2: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
1: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
2: Jděte, a vypadáte tak na nejvíc na jednu pastorkyni.
1: No. Tak, abychom se dostali k věci.
2: Ano, ano.
1: Tak, jak to bylo.
2: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
1: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
2: Ne, dýně.
1: A to je máte v kukani, ty dýně?
2: A nepak, to se u nás říká vrátnici, víte?
1: A tak,
2: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
1: Okamžik, já to znamenám.
2: Jo, jdu se podívat?
1: Jo, uslyšel jsem náraz.
2: Co, vy taky?
1: Ne, já píšu výpověď.
2: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
1: Svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
2: Ale depak, nevyšel.
1: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
2: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
1: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici,
2: ano.
1: Ale zatarasil mi dveře soudruh.
2: Soudruh automobil.
1: A tak, jaký to byl vůz?
2: Zmuchlanej.
1: Já myslím značka.
2: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
1: Tak to byl náš vůz.
2: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukrad?
1: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
2: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň a ještě by mě vzal sebou do fabriky.
1: No a co řidič?
2: No ten by panečku koukal.
1: Já myslím to, co tam byl.
2: Jo toho, co tam byl, tak ten tam vůbec nebyl.
1: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
2: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
1: No. A nic se mu nestalo?
2: Ježiš, jak pak ne, zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
1: No jak to, že nemehlo?
2: Nemohlo.
1: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
2: No a třeba ho to nenapadlo.
1: Myslíte, že dostal smyk?
2: Od koho?
1: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
2: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
1: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
2: No, to je fakt. To je čas, víte, soudruhu, blbej.
1: No, jednou přijde doba, když si budeme počasí řídit sami.
2: No, a to už budeme zaplať pánbu na Volšanech.
1: Myslíte, že se toho nedožijeme?
2: Jože, vy byste mi dal, já tam nastupuju od prvního ve vrátnici.
3: A stará tam bude prodávat kytičky. No.
1: Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
3: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálej škubánky s mákem.
1: Taková jako trochu lila, ne?
2: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
1: Číslo jste si nepoznamenal?
2: Depak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
1: A jak vypadal ten řidič?
2: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
1: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
2: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
1: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
2: No tak, on mi žádnou neukazoval. A doví, jestli mě vůbec u sebe.
1: Ale já myslím postavu.
2: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
1: A co obličej?
2: No tak v obličeji měl takový jako Vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej obličejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
1: No dovolte. A potom odjel, že?
2: Ano, ano.
1: A to se ani neomluvil?
2: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
1: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
2: ale
1: co?
2: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lekat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
1: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
2: No pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
1: Jak to?
2: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
1: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
2: A víte, že to je možný?
1: No.
2: On trochu šišlá.
1: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
2: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
1: Ano.
2: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
1: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
2: Ne, v tom autáku.
1: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustrisiák.
2: Ano.
1: Tak můžete jít.
2: Děkuji, otcíve.
1: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
2: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
4: James?
5: Prosím, pane.
4: Čo myslíš, James? Už prišiel koniec roka?
5: Neviem, pane. Zámok baróna Fusakela ešte nehorel. A ani zvony v meste ešte nezvonili.
4: James!
5: Prosím, pane.
4: Ty posledné číslo slepého kúzelníka. Ja sa ťa nepýtam, či v meste zvonili, ale či už je koniec roka.
5: Aha, už vám rozumiem, pane. Viete, niekedy to ide dosť ťažko. Koniec roka ešte nie je, ale už budú Vianoce, pane.
4: No ako to vieš tak presne?
5: Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane.
4: Ten istý, čo sme mali v lani?
5: Áno, pane. Tak ako ste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí.
4: Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James.
5: Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine.
4: Mm-hmm. Dynamitu máme ešte dosť. A čo granáty? No, rýchlo do nej zoznam, James.
5: Áno, pane. Prosím, môžete začať. Tak... Najprv vaša pani sestra, Lady Alžbeta.
4: Alžbeta a jej silikónové prsia. A čo som jej poslal v lani?
5: 2 padáky, pane. A odvtedy tu nebola.
4: No tak teraz jej pošlem 2 výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James.
5: Áno, pane.
4: Čo tu stojíš ako rozprávková krajina Paula Dobšinského?
5: Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie.
4: A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce.
5: Ďakujem vám, pane.
4: James! Ty Fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A môžeš si dať aj ľad, aby si nepovedal.
5: Ďakujem, pane. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno.
4: No a čo? Za to nemôže mať gramofón. A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
5: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
4: No, máme tam ešte niekoho?
5: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. Vlani ste mu ráčili poslať bombonieru.
4: Ach, áno, už si spomínam. Smotná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
5: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru. Jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
4: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Ozaj, a čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
5: Žltačku, pane.
4: No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa, tohto roku ti darujem osýpky.
5: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky ako vy.
4: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
5: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
4: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
5: Áno, pane, kanón je na balkóne. Nabitý.
4: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy.

0: Ja neviem, pane Darček, ešte nemám.
1: James! Ty posledný nápadník Nadeždy Krupskej! Nemudruj toľko a švihaj na balkón! Dielo pripraviť!
2: Dielo pripravené!
1: Dielo namieriť!
2: Dielo namierené!
1: Šťastnú cestu, Gulička. Pál! Pozri, James. Tam to vyšla nejaká nová hviezda.
0: Nevyšla, pane. Fusakelovi horí zámok, tak ako každý rok na Vianoce.
1: A krásne Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase behať v nočnej košeli okolo rybníka.
0: Zdá sa, že už behá, pane. Prosím, tu je váš ďalekohľad.
1: Krásny obraz, James. Nádherné Vianoce. Fusakel sa určite pokúša hasiť, čo? Nádherne behá tá jeho žena ako mladica. No, človek by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James.
0: Áno, pane. Má skvelú kondíciu.
1: No a čuduješ sa? Každé Vianoce takto behať? Môžu by byť vďační, že ich takto otužujem. Tak poďme, James.
0: Áno.
1: Dopijeme tu whisky. A ak sa nemýlim, aj tej vody ti ešte ostalo. Však.
3: Jak jsem již předesílal, všechno, co tady dnes večer řeknu, je pravda. A věřte i tomu, co vám řeknu nyní. Já mám takovou příhodu na Marka Ebena, já vám o něm něco povím. Ještě to nikdy nikdo veřejně neslyšel. A je to proto, protože tahle ta scénka jakoby geniálně si zapadala do toho dnešního večera a tahle ta příhoda je úplně takový bombónkem na dortu, bych řekl. Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice prosulá právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo. A kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo. No, Váleček nešoustá.

0: Diener in Herr Schustermeister keine Tarn. Vos kann ich dir sie mochen.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to všem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžeme udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Herr Schustermeister Kajetán, Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají red, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. Ich tötet, ich du basetl, wenn du mir nur einmal einen scheißchen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to háče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřil. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No, moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Krepák, Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli...
0: Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, majn...

0: Jamrvael mi dává 2 zlatky.
1: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
0: No, já bych to viděl takhle. Jamrvael dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
1: 3 zlatky, to je hodně peněz.
0: To je slušný obnos, řekl bych.
1: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný zachovej nám, Hospodine.
0: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
1: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
0: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymno. I když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
1: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
0: Řekl bych, že jo.
1: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
0: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
1: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
0: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
1: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
0: Bude to, vím, co myslím.
1: Dáte si záležet.
0: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
1: 3 zlatky.
0: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
1: Tak sbohem, pane Mareš.
0: Sbohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
0: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist doch der größte Lauser, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
0: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweiher.
3: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
0: Bravo.
3: Du Krüppel, Fadenspuler.
0: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweiher. Gäste bringen!
5: Jak je to dál?
0: Gäste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: Co pak je pan Jammerweiher řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweiher.
4: Aber warten Sie, ich sofort skoč, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweiher.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak co pak, co pak? Also was, also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
0: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkohl.
0: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singe die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
0: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
0: A bude se tam tančit.
4: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, Trudy?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.

0: Cože, jí bolí hlava?
1: Keine Sorge, es geht vorüber.
2: Und Halsweh?
0: A v krku?
1: Nehmen Sie einen Prysnic.
2: Herzweh, Magenweh?
0: Srdce, žaludek.
2: Und Eierstückeweh?
0: Dokonce vaječní.
2: Und mir ist total übel.
0: A je jí totálně übel.
2: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
0: Jde do postele.
3: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do omlubu. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
1: Na ja, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš, vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
0: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až později mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
4: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
0: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
4: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
0: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
4: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
0: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
4: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
0: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
4: Kdy? Jak tu prve byl?
0: On nemluvil, on jenom poslouchal.
4: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
0: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
4: No, dejme tomu.
0: No. On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
4: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
0: Gott sei Dank.
3: Oh, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
4: Váš pan otec má takový šílený nápad.
3: Wirklich?
4: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
3: Vátr, je to pravda?
0: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
3: No to je tedy i brašunk. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
4: To se spolehněte.
3: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzi, Josef. Co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
4: Mě by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
3: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
2: Josef.
5: Gertrudo.
2: Brzy.
4: Co? Co bude brzy?
2: Jazyk.
4: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
2: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
5: Ne, ty umíš vybraná slova pozl.
4: Miláčku, ty jsi takovej talent.
2: By, býty, kobila, být.

0: Batty.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šustemástr Kajetán. Náda si šem. Oni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na vladý kůzátko. Oni se domšajne jeden kůrkaj sebrat a pustějí ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nestou?
1: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte,
4: mělo asi být.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerweiler dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů. To dodávám jen pro úplně.
4: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena jedné zlatky vyšplhá na zlatek 5.
1: To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po jedné zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na jedný. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý jedný zlatce přihodit jen 1 zlatku. To by se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
1: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
1: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější.
1: Já konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
1: Co pak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
1: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Půhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
1: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té její hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej páč, pane Mareš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pohem.
0: Auf Wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwahl, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwahl. Vítám, Jose. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
1: Gertrudo! Gertrudo!
4: Jose!
1: Gertrudo!
4: Ž!
1: Ne!
4: Ž!
1: Ne!
4: Aber Jose, was ist passiert? Warum weinst du?
1: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych tě zavázal třevíček.
4: Václav.
1: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
4: Josef, ich verstehe nicht.
1: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
1: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
1: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
4: Ř.
1: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
4: Ř.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
1: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne.
0: Ne, tak už to nechal. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. A to budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
1: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
4: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
1: Cože?
4: Einkaufen gehen lassen müssen.
1: Aha.
4: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
1: Ano.
4: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
1: Aha. A když se zase uvidíme?
4: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
1: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
4: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
1: Fajn, tak v úterý.
4: Auf Wiedersehen, Liebling.
1: Naschledanou, miláčku. Nazdar, pane Mareš. Tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
1: Tak ukažte tu hudbu. Je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchaj v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist...
1: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to bude učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci pláčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Ja, ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schneidermaster, tedy weg, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. 5. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Gertrudou?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až jí budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u, dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen,
4: dürfen,
3: dürfen,
4: dürfen,
3: dürfen.
0: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče, učím se německy. Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik z dírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich Mírnichts, Dírnichts je vlastně německé Mírnichts, Dírnichts. A to nemluvím o slově šoufe.
0: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. To bych si neprosil.
4: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
0: Nikdy.
4: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
0: Nikdy.
3: A mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vědět, že se mu to hodí.
0: Nikdy.
5: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
0: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
0: Nikdy.

0: co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetán.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná píseň

0: Náhlá rozhodnutí. Otec nikdy mnoho řečí nenadělal. Vyjadřoval se poměrně stručně a nebo nehovořil s matkou vůbec. Takový stav nazývala matka tichou domácností, což poměrně vystihovalo situaci. Otec býval ve svých rozhodnutích velmi důsledný a tak se stávalo, že nepromluvil třeba týden. Někdy to šlo tak daleko, že odmítali potravu. A matka se pochopitelně snažila otcovo rozhodnutí změnit, ale většinou nemívala úspěch. Ale jednou v noci otce přistihla, jak se tajně plíží do kuchyně, kde pak tiše jí zbytky od večeře. Stál tam prý bos, jen v pyžamu a chutnalo mu. Taková věc ženu vždycky potěší a myslím, že i matka měla tehdy radost, že otci chutná. Od té doby nechávala matka otci jídlo v kuchyni vždycky, když spolu nehovořili. Myslím, že přitom měla hezký pocit, jako by sypala ptáčkům. Otec pak v noci, když byl přesvědčen, že ho nikdo nevidí, šel ke krmítku a ráno opět hrdě odmítl mávnutím ruky snídaně. Několikrát se rozhodl, že nás opustí. A matka byla v takových chvílích zcela klidná. Což jsme nemohli my ostatní dost dobře pochopit. Mysleli jsme si, že prchá někam do hor, kde bude žít zcela sám, opuštěn stranou lidí. Ale matka byla vždy jiného názoru. Je v nejbližší kavárně. Říkala vždycky a ukázalo se, že měla pravdu. Někdy se rodiče domlouvali naším prostřednictvím. Seděli třeba oba v pokoji a najednou mi matka řekla: řekni svému otci, že je opět rozbité rádio. Vyřídil jsem otci vzkaz a převzal jsem od něho odpověď. Vyřiď matce, že mě to nijak nepřekvapuje. A matka sice samozřejmě slyšela, co otec řekl, ale počkala si na mou zprávu. Teprve pak mě požádala, abych se otce zeptal, co měl vlastně svou poznámkou na mysli. Otec mi předal toto poselství. Když někdo s rádiem neumí zacházet, musí ho rozbít. Vyřídil jsem to pochopitelně matce, která mě málem nenechala domluvit a už zas telegrafovala zpátky, že zná otce rodin, dobré, milé otce, kteří vždy opraví rádio, aby tak zajistili svým ženám a dětem nerušený poslech. Otec poslal matce jakýsi seznam. Šlo o všechny rozbité předměty za poslední půl roku. Na závěr připojil zničené nervy. Někdy však bylo třeba vyřizovat vzkazy na delší vzdálenost. Běhali jsme z kuchyně přes halu do pokoje a zase zpátky. A když jednou došlo k tomu, že se bratr Michael příliš po cestě vyčerpal, vytvořili jsme s ostatními sourozenci jakousi štafetu a zprávy jsme si vzájemně předávali. Prakticky to vypadalo asi takhle. Bratr se objevil ve dveřích kuchyně a řekl mi: nedá se s ním žít. Někdy šlo o stejné zprávy, které šly od jednoho ke druhému a člověk si musel dát velký pozor, aby to nějak nepopletl. Otec poslal třeba matce telegram: máš nevychované děti. A v zápětí přišla od matky odpověď: ty máš nevychované děti. Takže Jan volal na Elišku, že to už tu bylo, a ta mu odpověděla: mlč a vyřizuj. Jindy to vypadalo jako mezi úředníky banky, kterým se porouchal telefon a kteří si předávali důležité zprávy jako kurýři. Potřebuje 100 korun, hlásil mi udýchaný Michal. Řekl jsem to sestře, která to poslala dál, a za okamžik mi sdělovala: ha, ha, ha. Udiveně jsem sledoval její počínání, ale když udělala ještě jednou ha, ha, ha, zasmál jsem se stejným způsobem na Michaela a ten na matku. Brzy jsme dosáhli takové dokonalosti v předávání zpráv, že jsme dokázali bez jediné chybičky vysílat i data a letopočty a později dokonce i podrobné účty s množstvím nejrůznějších údajů. Vzpomínám si například pyšně na jednu zprávu, kterou jsme si předávali o Velikonocích a která vyžadovala ode všech velké soustředění. Zněla takto. Vajíčka 6 korun, máslo 8, maso 40, ovoce 12, prací prostředky 4 koruny, olej 7, boty dětské 23, telefon 80, elektřina, plyn za kvartál 400, učební pomůcky 40 a nemám ani halíř. Myslím si, že by nám tenkrát leckterá telefonistka či sekretářka mohla závidět. Také matka se občas rozhodla, že nás opustí. Nejdřív jsme z toho byli dost nervózní, ale když se to několikrát opakovalo, zvykli jsme si a vždy jsme jen přihlíželi, jak si balí věci. Brala obvykle tašku, do níž uložila několik rodinných fotografií, které ještě na zadní straně pečlivě popsala a označila například táta Eliška, Jan, Michal, Ivan, Kateřina, léto 1966. Pak většinou znervóznila a vzala si sebou nějaký účet za elektřinu nebo vosk na lyže, protože chtěla odejít co nejrychleji. Proto brala sebou, co jí namátkou přišlo do ruky. A myslím si, že kdyby byla někdy chtěla odejít v klidu, musela by nejprve udělat podrobné seznamy věcí, které by nalepila do kufrů, aby si věci třeba s někým, kdo také odešel od rodiny, nepopletla. Pak řekla naschledanou. A když se někdo z nás zeptal, kam jde, odpověděla, že ještě neví, že nemá ponětí, ale že půjde někam daleko od nás a bude žít sama, kde si v ústraní a v klidu. Myslím, že byli i takoví mezi námi, kteří trochu záviděli. A kteří by docela ochotně šli s ní. Ale každý nedá najevo, co si zrovna myslí. Pak se matka naposledy podívala po bytě a odešla. Vracela se většinou tak za půl až 3/4 hodiny. Takže nebyla zřejmě daleko, ale nikdo z nás nebyl nikdy natolik netaktní, aby se jí ptal, kde byla.
1: Také my ostatní jsme občas odcházeli a bratr Jan si obvykle nebral žádné kufry, ba dokonce se ani příliš nestrojil. Jednou vyběhl z domu jen ve spodním prádle a když se vrátil, vyprávěl nám, že potkal v křoví, kde se skryl, pana doktora Kubičku, což byl psychiatr, který bydlel o 2 patra výš. Ptali jsme se tenkrát, co dělal pan doktor v těchto místech. Bratr řekl, že pan doktor byl taky jen v trenýrkách a že dělal, že cvičí, ale že ho spíš vyhodila žena z domu. Já jsem kdysi byl na odchodu. Měl jsem dokonce zbalený kufr s prádlem a opatřil jsem si na cestu kompas. Ale pak jsem nemohl najít klíček od kufru a to mě natolik otrávilo, že jsem zůstal doma. Myslím si, že už v životě nenajdu podobný dům, z kterého by se nedalo odejít.
0: Já taky ne.
2: Vážení posluchači, hlásím se vám z milánskej Laskaly. Z této velké a možno bez rozpakou povedať aj slávnej. Celkom slávnej opery. Tu na v Skale je veľa ľudí. Možno povedať jedným slovom, ako hovoria biletári, povedzme vypredané. Vypredané do posledného miesta. A to ešte mnoho ľudí čaká u pokladní s nádejou, že sa volá čo uprázdni. Keby volá kto z divákov bol odvolaný k svojej rodine. Alebo keby v priebehu zrazu ochorel. Pravda, stáva sa aj to volá kedy, ale nie je to tu vlaskale tak častým zjavom, ako by si možno želali tie davy divákov, ktoré stoja vonku v takom, možno povedať, naozaj milánskom dažde. Teraz sa už podrieme na javisko. Beží nám už 38. minúta. Naozaj vzrušujúcej inscenácie predanej nevesty nášho skladateľa Bedřicha Smetanu. Hej, tak sa volá tento náš chlapec Smetana. Prepáčte, vážení poslucháči, kecal spieva. Poďte, ľudia. Poďte, ľudia. Tak on rýchlo spieva. Na to priebieha zbor. Teda o neho asi počuli. A teraz to vypadá tak tu vlaskale, že Jano podlahol a predal svoju Marienku. No Janko, Janko, to si zle urobil. To si zle urobil. No nedá sa nič robiť. No milí poslucháči, je to naozaj aj podľa libreta nášho chlapca Karla Sabínu. Počul som tu na v kuluároch, že Sabína bol takým externistom u tajnej policie. No, neviem, čo je na tom pravdy, a aj keby. Teraz možno vidieť aj pána pána dirigenta. Taký vysoký, trocha sivý je ten Karajan. Tento chlapec má také osobitné krstné meno. Herbert von sa volá. Hej, tak sa volá tento sivý Herbert von a dává teraz znamenie. Povedzme taký predem nacvičený signál takým klasikom. No chlapče, teraz nemôžeš ladiť. Na to si mal čas pred uvertúrou, teraz sa dá na ostro, no zobuď sa. Prepáčte, vážení poslucháči, na scéne zmetok. Neviem tu v reportérskej kabíne čo skôr počuť. Tak sa to sype zo všetkých stran. Kecal spieva, zbor mu toho vpadá, orchester hrá takú produktívnu hru. No neviem, nevyzerá to dobre. Možno aj vy počujete, ako to povestné, temperamentné talianské obecenstvo, ako ono pozbudzuje Janka. Aj predovšetkým, aj početná skupina našich turistov so zástavkami. Volajú na ňoho, never mu, ale komu? Joj, teraz aj predmety dopadajú na scénu. Nevyzerá to dobre. Ako sa mi kecal, zosmolil takú zmluvu a bude sa podepisovať. Naozaj, Janko, Janko, takto si sklamal Marienku divákov. Povedzme aj vás všetkých, vážení poslucháči, nevydržal. Teraz aj podpisuje. Chládne, ako si odmeranie. Ale predsa len podpisuje. Marne sa otáča až po zbore. Čo je psané, to je aj dané. Predal si svoju Marienku, predal. Nedá sa nič robiť. Tak to chodí v opere. Keď predáš, predáš. Keď čardáš, tak čardáš. Joj, teraz aj Krušína podpisuje. Pomalučky, neponáhlá sa, tak by som povedal sedliacky, rozvážne váži každé písmeno, to šumu dává pravda trocha viac zabrať, už je tam aj háčik nad písmenom, už spracováva aj i, teda už tam kruší, teraz trocha odpočívá, otáča sa pokesel, ako by vyčkával, zbieral sil, naozaj ostalo ešte 3 písmena, jo, už tam aj sú, už to aj platí, je hotovo. No, vážení poslucháči, a to je zlaskali všetko, do počutia.
3: Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Gensra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím. A za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za to budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce, a vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude zvukově snímán, to znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje? Tak to jsem já. A nebo slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já. Nebo slyšíš, ten mobil, to je můj mobil. A nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Genzrem.

0: Abych vás tady chtěl všechny přivítat. Vás movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo, už se přivítal, co ty, Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa. To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stáš, pojď. Já bych takovou poprosil všechny, s kterým asi Michal podal ruku, aby si šli umýt ruku, páč, vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
2: Holky to říkají, no. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má furt.
2: To jste si všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka Cardu Retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, že já jsem jednou starýho pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
2: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o schovývavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to zprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi zakazují mluvit zprostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to zprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprve to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu iskal hod, že jo? A někomu třeba i strika, ale takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujalo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o schovývavost. Holce, se to stává a přece se neposerem. Děkuji.
0: Já jenom ještě, když se tady mluvilo o těch Vánocích, že tady dneska bude na Vánoce, tak teďkon si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama a ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a nasere vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
2: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
1: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
0: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
1: No.
2: Abych a to ještě vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
0: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Byste si někdo nemysleli, to nosím kvůli parádě. No, hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce, já jsem to teda slušně rozperděný, a najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, že proč mám tu sádru. No, děkuju.
2: No, ty si, chlapče, dneska asi moc nevrzneš.
1: No,
2: tady.
1: To mě nevadí, naopak. Si vrznu potom třeba. Ne, že tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak
2: nemá, kluci, nemá.
3: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
4: To je dnes krásně, Toníčku.
5: No.
4: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba. Ano. Tady pod tím šípkem je chládeček.
5: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
4: No, Bolí mě nohy, Toničku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
5: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
4: Tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
5: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
4: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak.
5: Já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
4: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak.

0: podívej se na sebe.
1: No co?
0: Jsme tu sami. Sami, no.
1: No.
0: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
1: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
0: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
1: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
0: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebo jdu domů.
1: Tak jo, pojď.
0: Sedni si, jo. Nebo jdu domů na věky.
1: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
0: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
1: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
0: Okej, víš co? No. Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
1: Je, ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
0: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
1: No.
0: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
1: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
0: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
1: Ale ona brečela?
0: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
1: No, jde to, jde to.
0: Takže bychom to zkusili, ne?
1: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
0: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je
1: Je půl čtvrtý odpoledne.
0: Jako, rozumíš?
1: Jo. Hele, hele, straka pout. Pojď sem.
0: Koukaj na ty straka pouty a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
1: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
0: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
1: No, schvacuju tě!
0: Těsně lechcáš.
1: No a kde máš orosený oči?
0: Na to vedro to je až až.
1: Co je fakt?
0: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
1: Co?
0: Víčka.
1: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
0: Já už to nevydržím.
1: Co?
2: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děti odusíš.
3: Halo, co tady? To nemůže být. Ježišna Maria, otečinko. Udělal vám něco?
4: Právě že nic.
3: Jaj.
4: Když on byl takovej nesmělej. No.
3: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
5: Jojo, každý jsme nějakej, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každý jsme nějakej. Ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek. Byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned támhle za sklárnou a měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval.

0: Regens Chory tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, Regens Chory byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, Regens Chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslech. No zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov. Proč tak dlouho nemluvil? Proč si neřek, že umíš mluvit? Nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
1: Jo, jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý.
0: Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát.
1: Jak to? Neumí se bát. Čeho?
0: No je to snad málo na světě na bání.
1: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá?
0: To ne. On se vůbec nebojí. On neví. On neví, co je strach. Porád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
1: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí.
0: No, no. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
1: A zkusil jste ho vystrašit?
0: No, předloni. Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá: táto, co je to tady za rámus? A čet dál: to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště.
1: Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl. Budeme zavírat.
0: Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl.
1: Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát.
0: Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den.
1: Právě, že? Protože to každý úterek straší,
0: zaskuhral Hospodský. Vtáhl Huťáska do nálevny, dal na závoru, pokřižoval se a šeptal, ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no, a kvůli tomu klukovi. Jako když se ledy prolomí, z Hospodského se vyvalila podivná historie. Jak každé úterý v noci přijdou do hospody divní hráči karet. Jak jde z komína puch. Jak už za jeho dědečka tam strašilo a jak jeden veterán, který tam zůstal přes noc, jak do rána oněměl a taky, že v hospodě se nedržej ani myši a že kde se myši nedržej, tam v noci tancuje hrůza. Huťásek slíbil, že kluka pošle. V úterý pršelo dál. Odpoledne se to zatáhlo, Sázava se zaleskla jako olovo a přišla bouřka. Ozvěny měly plné ruce práce. Jedna, druhé vraceli burácení ze skály na skálu, dokud se burácení nerozprsklo na malé třesky, které pak vichřice honila podle řeky a uličkami vesnic. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Stál proti Hospodskému mezi dveřmi, z vlasu mu crčelo po pihovaté tváři. Promoklá košile se mu lepila na tělo, a Hostinský si všiml, že kluk je samý sval a samá šlacha. Tak jsem tu! Táta říká, že prej mě naučíte bát, jo? Co mám dělat?
1: Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne.
0: A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady necivěl zbytečně. Hospodský chtěl něco říct, ale pak prásk dveřmi a šel domů. Franta seděl a koukal. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Občas, jak blesk šlehl, bylo po lokále vidět a i na hodiny na stěně. Franta pozoroval, kolik cesty urazila velká ručička na ciferníku během tmy, vždycky mezi jedním a dalším bleskem. Zatopil si a sušil se u kamen. Než se dal úplně do pořádku, kouká, jak ten čas letí. Velká bude na 12 a malá ručička sedí na 11. Zabouřilo, zavětřilo, komín se zalknul a kamna zakuckala čoudem. Ve stropě to puklo, jako když trám vysíchá a bum. Doprostřed nálevny spadla lidská noha. Franta zved oči. Petrolejka se sama rozsvěcuje, plamínek líže knot a Franta vidí ve stropě díru a dírou něco letí. Bum, druhá noha. Noha se šoupe k noze a obě se postaví. Bosé nohy. Bum, bum, prásk. Pravá ruka, levá ruka, trup. Trup naskočil na nohy, ruce k trupu a stojí tam bezhlavý chlap. Motá se mezi stoly, pak si sahá tam, kde by měl mít hlavu a pak je slyšet smích. Dírou kouká hlava, samotná, samotinká hlava a směje se, až se skutálí, skáče chvilku po podlaze jako míč a šups, sedí na krku. Teď je chlap v celku. Černý jako saze, až na růžový jazyk a dásně, kterému smíchem prokukují. Jde rovnou k šenku a začne točit pivo. Sklenici po sklenici, staví je do řady a přitom si zpívá v úterý den zavírací. Úmrlcí na rekreací pijou pivo, karban vzývaj, vorakev si nos utíraj flek. Re, tuty, boty, kalhoty. A věci se začaly dít. Jak ten chlap zaspíval flek, spadli dírou do nálevny dva umrlci. Bosatí, košilatí. Jak zaspíval re, spadli čtyři. Při tuty osm. Zaspíval boty, spadlo jich 16 a při kalhoty 32. Bosí, v rubáších, v holinkách i v spráchnivělých uniformách. Někteří na rukou prsteny a jiní mozoly, ale všichni umrlí jeden jako druhý. Bylo jich tam i s Frantova s tím u pípy 64. Nálevna je sotva pobrala. Seděl jeden na druhém a do toho začala neviditelná dechovka trá, putíra, bůra, brýra. Dveře se rozlétly a vjela rakev, nikým netažená, nikým netlačená, rakev plná karet. A za ní tisíc krys, olezlých prašivých krys, každá popadla kartu a roznášeli je podivným hostům. Hospoda byla natřískaná jak o jarmarku. U každého stolu čtyři hráči a nad nimi se mačkali kibicové. Začali míchat karty, až se z toho zvedl morbídní vánek, páchnoucí plísní a hnilobou. Krysy lezly svobodně po hráčích i kibicech, lentali z piva, které natáčela neúnavně roznášel černý chlap, co se mu huba růžově smála. Franta sedí, nic neříká, jen mu připadá podivné, že není slyšet žádný hlas, žádný halas, žádný pivnicový povyk. Jen karty šustí, krysy ťapou. Černý chlap postavil před Frantu černé pivo. Nahnul se mu k uchu a zašeptal jedno bahno jako rahno. Franta se napil málo, jenom aby se ten černý chlap neurazil, a pozoroval. Vždycky, když některý hráč prohrál, tak ti, co vyhráli, ho roztrhali na kousky a přiložili do kamen. A zasedli další a zase rozdali a zase hráli. A jak jedni vyhrávali a druzí prohrávali, jinak to na světě vůbec není možné, hráčů ubývalo a v komíně hučelo. Bylo před 12, venku ještě lilo a burácelo, když u Frantova stolu zbyli jenom tři hráči. Němně se otočili k Frantovi a dívali se. Malomluvný Franta zavrtil hlavou, jako teda, že hrát nebude. Umrlci to nevzali na vědomí a rozdali. Před Frantou leží karty. Umrlci už z nich mají v pařátech vějíře, ale Franta nic. Dlouho nic, až najednou jeden mrtvý praští kartami a vstal. Všichni v lokále přestali hrát a pomaloučku, bez hlesu, se začali otáčet k Frantovu stolu. Ten, co vstal, sáhl pod rubáš a vytáhl rezatý řeznický nůž. Popad Frantu zahrdlo a bác ho. Dostal od Franty strašlivou facku. A než se ti druzí vzpamatovali, měli každý od Franty po jedné facce a válili se pod stolem. A začala mela. Všechna ta čelátka plesnivých karbaníků i s krysami obklopila Frantu a na něj. Úpělo se, výskalo se, kdákalo se, až brblalo a studenýma rukama se sápali na Františka. Ten ale popad židli a začal do nich mlátit umrlec, neumrlec, krysa, nekrysa, vyskočil na stůl a přeskočil na jiný, půl litry jim olepky tříštil, i kořálky z regálu na ně házel. A neměl ale ještě vyhráno. Ten černý chlap stál u dveří, růžový smích v šeredné tváři, ruce za zády a v nich sekeru. Jen se dívala, čekala, až Franta bude k němu zády. A teďka byl. Chlap se rozmách a řach, jenže. Haha. Frantovi se zrovna zakousla krysa do paty a ne se pustit. Franta se schýbl pro ní a sekera ho chybila. Chlap tak pevně držel topůrko, že za sekerou vzal pochopa směrem k rozžhaveným kamnům. Franta ho zvedl, posadil na žhoucí pláty a raz, dva, přišel mu v tom steku dvě facky. Zahřmělo, uhodilo, lokál plný kouře a puchu, Franta přidal třetí facku a vichr otevřel okna, mokrý vzduch vlétl do nálevny, rozhoupal sfouklou lampu, zalistoval kalendářem na stěně a vyhnal puch. Franta stojí v nálevně. Je ticho. Stoly v pořádku. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl, když Franta přišel. Vysoký člověk, už ne černý, v bílém rubáši. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika léty, a dával špatnou míru. Fackoval učedníky a dělil se s falešnými hráči, když obrali hloupé sedláky v kartách. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Když dovyprávěl, uklonil se a odlétl oknem. Franta za ním okno zavřel, sedl si do rohu, opřel bradu o dlaně a usnul. Ráno ho zbudilo klepání na dveře. Hostinský a táta stáli na dvorku. Když spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj zase bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy.
2: Teď mě napadá, že vy vůbec neznáte hlavní nápěv z Otela.
3: No jak by ho mohli znát, se prakticky ještě vůbec nikdy neprovozoval.
2: Stejně řeknu ti, Jirko, je to neúcta ke klasikovi. Shakespeare se dře ze šlágrem, aby tragédii odlehčil.
3: A divadla se neobtěžujou tu nastudovat.
4: No tak, mezi námi on ten hit nemá zrovna nejšťastnější historii. Skoro k němu chybí noty a dochoval se vlastně jen ústním podáním mezi kulisákama.
2: Já vím, on Shakespeare původně jenom nahodil verše a hudbu mu slíbil dodat Smetana. Ale pak se pohádali a Smetana to zaskvěl.
4: No jo, ale to byla všecko hloupost, taková malicherná záležitost nesmírně. A všecko zavinila prakticky ta Smetanova nedostýchavost. Seděli spolu, Smetana s Williamem na premiéře Prodané nevěsty, v šesté nebo v sedmé řadě, teď právě nevím přesně.
2: Nebyli na galérii, on byl Shakespeare hodně na obrazy.
4: Ano, na galérii tam začali v půl osmé, ale jak si Smetana poposte dával dopředu, obzadu, aby slyšel muziku, tak skončili v šesté nebo v sedmé řadě, to právě nevím přesně.
2: A tak profesor Nejedlý, znalec Smetany, tvrdí, že Smetana seděl v šestý řadě a Shakespeare za ním v sedmý. A odůvodňuje to tím, že Brit už dále nemohl, že byl přeci jenom starší.
4: To je pravda. Jistě samozřejmě, protože potom je logická ta hádka, za sebou museli sedět. Totiž ke konci kusu se Shakespeare naklonil ke Smetanovi a pošeptal mu, příteli, je neuvěřitelné, jak ta hudba k tomu ladí. Bohužel nezvolil šťastně ucho.
2: A Smetana rozuměl. Příteli, je neuvěřitelné, jak ta hudba tomu vadí.
4: Smetanu to rozčílil, poháněl Britovi tragédie, vyndal z aktovky libreto Otela, co měl zhudebnit, chrstnul to na ně a zakřičel tak hlasitě, že to slyšel i on sám. A tohle si strč skrz krk.
2: Aby ho dorazil, úplně dodal ještě. Polib mi popoka tepeto. Na to Shakespeare vyrazil ven, ve foje odhodil sirku a národní chytlo.
3: Číro 333 stříbrných stříkaček a bylo po kamarádství. A nejenom bohužel po kamarádství. Protože tahle historka měla dalekosáhlé následky. Od těch dob šly britsko-československé vztahy rapidně dolů.
2: Nejenom britsko-české. Světový vztahy utrpěly. Shakespeare měl svý známý, Smetana taky nebyl samotá, tvořily se bloky.
3: A je ta spolupráce silně narušená. Schází společná melodie. Zatím se to řeší tak, že se navzájem posílají noty.
2: Smetana to není. Jedna nota horší než druhá.
3: Asi to píšu zase na hluchlý skladatele. Na rozdíl od Smetany spíš na hluchlý než skladatele.
2: Já tu Shakespeareovsko-smetanovskou roztržku považuji za největší tragédii v dějinách umění. Když člověk si domyslí, že vlastně celé Shakespeareovo dílo jsou libreta, co času bychom byli ušetřili. Takhle na to chodíme dvakrát a doma, aby si to člověk dával dohromady. To jsi si nikdy neuvědomil, že je vlastně stejně Smetanových oper jako Shakespeareových tragédií.
3: Ne.
2: Vidíš, já taky ne. Ale asi to tak bude. Každopádně je fakt, že jediným pořádným styčným bodem spolupráce Williama s Bedřichem je píseň z Otela.
3: A to je spolupráce ještě hodně diskutabilní, protože Smetana o té melodii pouze uvažoval.
2: Uvažoval naštěstí nahlas. Nějaký nadaný kulisák zase ústní podání, jak to bývá, dílo dotvořilo. Takže my si dnes můžeme zaspívat píseň porobeného bílého lidu pod Maurovým jhem v plné kráse a síle.
0: Tuhle vám mě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
5: A co jste odpověděl?
0: No tak v tom fofrupi, tomu se...
5: No jistě.
0: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
5: Jo.
0: No, hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
5: A proč ne?
0: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, no, pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, všude ho vemou na hůl.
5: Ale no, tak to snad ne.
0: No jo, to byste se divila.
5: Jo.
0: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní nebo dolní, a stavil se tam v hospodě na večeři.
5: A to mě zajímá, co si dal? Co?
0: Nadívaný holoubě. Tam
5: dobrý.
0: No, dál to bude ještě lepší.
5: Jo.
0: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
5: No, jak jen on umí, že jo. No,
0: oni mu to... Holoubě, tu půlku toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
5: 130?
0: No,
5: no to je to.
0: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
5: Jo.
0: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
5: No ale, ještě jste mi neodpověděl, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste.
0: Ale no tak to je strašně těžký, že jo, to je rozhodnutí na celý život.
5: No.
0: Kdyby se zeptala, čím bych nechtěl bejt, tak to by byla jiná.
5: Jak to? No co pak to není stejně závažný rozhodnutí? Když řeknete, nechci bejt tím a tím, myslíte si, že to tím končí? To zdaleka ne, to se tím musíte nejprve třeba nevyučit, pak to musíte nevyštudovat, pak to musíte bezpodmínečně nevykonávat. Jinak v tom oboru nemůžete neudělat kariéru.
0: No, tím bych si nebyl tak jistý, kolegyně. Protože jeden můj synovec se stal nedávno předsedou nějakého klubu.
5: No.
0: A když jsem se ho ptal, co pro to dělal, tak on mě řekl nic, ale dlouho.
5: No, jo. Předseda klubu, to přece není žádný povolání.
0: No to není, to není.
5: No a pak mi neříkejte, že ten váš synovec nechtěl.
0: Asi chtěl,
5: když něco
0: pravda.
5: Poctivě nechcete, tak se do toho ani nesmíte pouštět.
0: No jo.
5: Tohle chybu dělá spousta mladých lidí. Zde kluk nechce za nic na světě na medicínu a rodiče ho tam šoupnou. Zvýšej mu kapesný,
0: koupí mu auto.
5: No, kluk vyštuduje.
0: Dostane rouru a je můdr.
5: No a teď se živí jako disc jockey, no.
0: Co?
6: což je nakonec štěstí pro národní zdraví.
5: No jo, ale vždycky to tak dobře nedopadne, to je fakt.
6: No, to mě povídejte, no. Prosím vás. Helejte se, lidi, kteří nechtěli být tím, čím jsou, ty najdete všude.
5: Jo.
6: Na nádraží, na poště, na úřadech, v restauracích.
5: No.
6: A ono se to na nich nějak pozná.
5: Jo.
6: To přijdete do hospody a promluvíte s číšníkem a hned je vám jasný, chlapče, ty jsi nechtěl být číšník, ty jsi chtěl být bankéř.
5: No, jeden... Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitný by posílali poštou, mě by se to také líbilo.
6: To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká a stavná. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme, no nějak Japonsko mě může být ukraden.
5: Ale já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
6: Ano,
5: lidí na svém místě.
6: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
5: Prosím.
6: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
5: Jo.
6: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientu.
5: Já mám taky výborného lékaře.
6: Ano?
5: Má ovšem teda jednu chybu.
6: Taky.
5: Pořád by jenom zakazoval.
6: Ah.
5: Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejím. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudly.
6: To je výborný, ale... Aspoň se nemusela skánět špagety, když nebyly, ale víte, oni všude jsou lidi na svých místech.
5: Ano.
6: Všude jsou lidi příkladní.
5: Takový obětavci jako.
6: No a vážně, ale jsou. Podívejte, já jich znám spoustu, třeba u nás v samoobsluze vedoucí. To je takovej obětavec, tuhle jsem s ním chtěl mluvit, říkali mě, on nemá čas, pan vedoucí, on je vzadu, on sedí na vejcích, pan, až mu nepřivezli kuřata.
5: U nás zase v potravinách jsou ohromně pořádku milovní. Rozumíte? Tam do čtvrt na šest už mají vytřenou podlahu, prázdnej vytřenej mrazák a ve 3/4 už zákazníkům vytřou zrak.
7: Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
8: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
7: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebu pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
8: Ano, prosím, vemte si tu židli, ano. Nepotřebujeme. Ano.
7: Já ji za chvíli zase přinesu, za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
8: No prosím.
7: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněvadž já koukám tady z té židli čovář řebík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
8: Ale prosím, nechte ji tady.
7: Ano, to jenom, abyste o tom věděl.
8: Chcete, ano.
7: On má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
8: Prostě, tak ano, tak ji tady nechte.
7: Ano, ano.
8: Prostě chtělo by to...
7: Já ji nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
8: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
7: Ano, ano. A nebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
8: Já jsem to přestal.
7: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, pač já jsem ten dřevík zadlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili. Tak...
8: Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
7: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukrad nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte, on čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
8: A fotografii?
7: Fotografii, ano. Tak... Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl bych nějakou.
8: Tak to tady. Bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
7: Je, škoda. Vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
8: Nemám, je mě líto.
7: Je, to ale škoda, to je, ani poprsíte, no, nic takového tady nemáte.
8: Skutečně ne.
7: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
8: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
7: Ano, no to je pravda, nemůžete...
8: skutečně líto.
7: Ano, takže...
8: Promiňte.
7: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo. Abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
8: Prosím vás, víte ano? co? Počkáte tam vzadu.
7: Tadyhle vzadu, ano.
8: A po programu já si napíšu vaši adresu.
7: Ano, tak ano? Jo, děkuju vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
8: prosím
7: hned,
8: vás,
7: ano.
8: Já si napíšu tu adresu.
7: Ano, napište si adresu. Ano. Tak to je, chcete adresu, že jo? Ano, abychom to, aby jsme to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
8: No ovšem, jméno samozřejmě, ano. Tak.
7: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno
8: komplet.
7: No ovšem, komplet.
8: Dohromady i křestní,
7: i křestní, ano, jsem to myslel. Tak. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
8: To snad není křestní.
7: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
8: Tak snad, prosím vás, dohromady,
7: dohromady celé jméno, ano. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
8: Holzmann?
7: Ano, s X se to píše.
8: Holzmann s X?
7: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
8: No tam přece žádné X není, že jo?
7: Ne, tam není, žádný X tam není.
8: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
7: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
8: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, zapíše se to s dvěma N?
7: To Felix, nebo...
8: To Holzmann samozřejmě.
7: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
8: ano,
7: se to
8: ano, to je samozřejmě. Vzadu. A to Holzmann je s C nebo se Z?
7: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
8: To vím, ne? Ale já myslím uprostřed.
7: No tak tam už žádný H není, že jo? To jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je O, je tam a takovýhle různý.
8: Víte co, prosím vás, nechme to. Felix Holzmann, tu adresu bych
7: jo,
8: si napsal,
7: tu adresu,
8: ano.
7: A nebo chcete raději jméno mýho kluka nebo moje? On má úplně stejný jméno jako já.
8: Tak pak je to jedno.
7: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
8: tak,
7: napište.
8: Tak tu adresu.
7: Ano, tu adresu. Chcel, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
8: tak,
7: napsal.
8: No, samozřejmě velmi rád, napíšu dozadu milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
7: jo,
8: potřeboval.
7: Tu adresu,
8: ano.
7: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve, takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako by to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo, to on ještě tak nedovede.
8: Tak to víte, no, všecko potřebuje svůj čas,
7: no,
8: že
7: jo,
8: ano.
7: Tu
8: adresu,
7: jo, tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi, to je stejně, on chodí na tu teorii,
8: ano.
7: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
8: Ale že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
7: To vám je úžasně zajímavý, jo. Úžasně, no jo.
8: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
7: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou?
8: No tón přece vzniká v krku.
7: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
8: V žaludku?
7: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
8: Myslíte, učitel zpěvu, ano?
7: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat, ale tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan semhle nahoru.
8: Myslíte vzduch?
7: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
8: A na hlasivkách.
7: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady. A
8: odborně vibrovat.
7: No, začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
8: To je skutečně ta vaše teorie velmi zajímavá.
7: No,
8: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
7: No jo, taky to zkoušel už, ano.
8: Jo?
7: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
8: tak to já chápu to. Samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
7: ano,
8: že?
7: Ano, potřebuje svůj čas.
8: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
7: Jo, tu adresu, tak to si... A nebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat. Já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, tak... že byste mě to poslal tam.
8: Dobrá, tak jo, já vám anebo... to pošlu na tu.
7: No, anebo někdy tam mezi nás přijďte, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
8: Dobrá,
7: přijďte
8: uvidíme.
7: Tam někdy mezi nás.
8: Uvidíme.
7: Já si tu židli vemu pro
8: kluka, si
7: no. Ale určitě tam přijďte, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naskráno, určitě tam...
8: Je, prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
7: No kdy, no pak přeci po cestě domů.
9: Níže na Ryštín.

0: Are you enchanted? How do you do, sir?
1: Oh, yes. Here in Kochi. Yes, Turnova. I start at Sisto Brumbury. Antantini. Brum brum.
2: Так выпьем еще по одной, ваше высокопревосходительство.
1: Петрошку слиняя.
2: Я счастлив, что мне удалось встретиться с настоящим князем, славный род которого известен каждому русскому.
3: Да, да.
4: А где моя киевская губерния?
5: Киевская губерния?
4: Ага.
5: Ale dovolte, nemýlím li se, vyprávěl jste, že jste žil v semipalatinské guvernii.
4: No jo, to taky správně.
5: Ano?
4: To víte, nad naším panstvím slunce nezapadalo. A pak jsme se pořád stěhovali, protože zima je taková, že nemůžete na jednom místě vydržet, to máte. A hned taky jsem musel přiložit ruku na Urále, hned zase vyplata na Kavkaze a to jste měli pořád.
5: No jo,
4: Dada, taky da, ještě.
5: Dada.
4: A vy nemáte ponětí, jaký já měl štěstí, ku příkladu úrodu. Já měl tolik úrody, že jsme to vůbec ani do stodoly nevozili, že jsme to vozili skrz. Rovnou skrz ryby. My měli ryb tady, to může říct, co my měli ryb, Rusko, když máme ryb, a kaviáru, co já měl. No, tolika kaviáru nebylo nikdy to, co já zrovna, to jsme měli takovou spoustu, že jsme s tím mazali schody, boty, podlaj a kluci s tím hráli kuličky. Já bych to neřekl, kdyby to nebyla pravda. Moji vlastní plavci na Volze zpívali vždycky.

0: ministerila. Už jsem si řekl. Pane, a jen jestli já budu trefit domů, ale...
1: My vás jasnosti dovedeme.
0: Asi se lepkáme.
1: Pravo, hodinu, pravo.

0: Er kommt
1: natürlich. Ah, ja. Já jsem detektiv, já přicházím chránit vaše zájmy. Ich komme in
2: I beg your pardon. I don't understand any word.
1: Yes. Just. Komme oni chtějí zkrátknout und kurzen. Oni přicházejí vám pajetnout, šlohnout vaše diamanty, které já musím chránit. Já přicházím, ich bin kukajda. Koukej, nerozumí slovo, ich musím, ich nech, das ist Nariškin, co, koukejte, také je to Nariškin, a ich nech Nariškin, ich kozn, cíge pryč, koza pryč, ich detektiv, babočka, das ist detektiv, Kotland, ja, no, koukej, das ist Boten, detektiv, a ich komme Diamanty, aby nicht schlohen, takra. Je, vy přicházíte jak smilování. Prosím vás, vysvětlete tady panu Pajadérovi, že nejsem Nariškin, že jsem detektiv, který chce chránit jeho diamanty. Spuknit asi jinen, co vás?
3: Maharadža si bude pokládat za čest, budete-li v jeho nepřítomnosti střežit jeho poklady.
1: No tak hlavně, že jsme se dohodli, vždyť já nic jiného nechci, než když Maharadža tady nebude, že jsem vždycky nakoupnu a on bude mít svatý pokoj.
3: Prosím,
1: to nám bude vítáno. Gumia rádikom. Salvia gaestum.
3: Říkal jste, že máte zájem o tři vejčité diamanty Maharadžovi, pane van Houdene, které potřebuje vaše amsterdamská ústředna pro korunní klenotnici jedné evropské velmoci. Informoval jsem Maharadžu a ptám se vás, jakou nám můžete dát záruku.
4: Zde prosím je ček. A Maharadža může čeku kdykoliv použít na znamení, že koupě je uzavřena.
3: Přezkoumáme, dovolíte-li, je-li šek dostatečně kryt. Prominete, v dnešních dobách je nutno být opatrný. Napíšete panu van Houdenovi potvrzenku na šek.
5: První letoun startuje 6:15 ráno. A není možné si objednat zvláštní letadlo? Ne. Tak dobrá, přijdu k vám do kanceláře.
1: Tak děti, všecko klapne, všecko v nejlepším pořádku.
6: Leo, objednali jsme zvláštní letadlo.
1: No to je báječný nápad. A v kolik to letí?
6: 6:15.
1: Co? 6:15. No to je ohromné.
6: Kam chceš?
1: A já se chci podívat na toho detektiva.
5: Tam nechoď.
1: Proč?
5: My jsme ho odstranili.
1: Co jste s ním udělali?
7: V tom okamžiku, jak střelíte, střelím i já.
2: Co z toho budete mít? Udělám vám návrh. Rozdělme se.
7: Jak?
2: Koukejte. Já nejsem Maharadža a vy nejste Nariškin. Nabízím vám třetinu.
7: Tak to bych musel vystřelit. Dvě třetiny.
2: Dobrá.
7: Dejte sem dvě třetiny brilantu, co jste se vrál klenotníku.
3: Diamanty tu nejsou.
7: Jde panu.
3: Prosím, mám k dispozici ček. Ček tu není. Mezi námi je zloděj.
1: Jeden? Celý aeroplán vás je tady, chlapi, zatracený. Ty bouchačky pryč a ruce nahoru. Tak, kde šek?
4: Ten mám já.
1: Který vy jste?
4: Obchodník Diamanty Houden a Syn z Amsterdamu, který díky chytrosti slečny Sandry nebyl okraden.
1: Pojďte se. Vy mě ty chlapi tady budete hlídat, tu máte. Tak. Tak abyste věděli, mizerové. Tak ty tři pravý diamanty mám v tyhle kapce. A v tyhle ty kapce mám ty ostatní diamanty těch obchodníků. Tak, pa. Padákem jdu pryč.

0: Tak já se zase vrátím zpátky do toho Brna. Protože já, když jsem začal studovat jamu, tak vlastně už od třetího ročníku, co od třetího, to už definitivně, ale od prvního ročníku jsem začal spolupracovat s brněnským divadlem Husa na provázku. K tomu došlo tak kuriozním způsobem. My jsme za sebou měli ročníkovou prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou němou roli psa. Já jsem nenáviděl celý svět a za mnou přišla Nitrová z třetího ročníku a říká: ahoj, chceš hrát Huse? Říkám: seš blbá už nebo co? Teď jsem dohrál psa. A ona říká: blbej seš ty, běž na chodbu, tam je režisér Pospíšil, on ti to všechno vysvětlí. A já jsem šel na chodbu a tam stál takový malý člověk s brejličkama fousatej, takhle si ty fousy trhal a byl furt takový nervní celý. A když mě uviděl, tak říká: hele, to jsi ty, co hrál toho psa, viď? Říkám: dejte mě pokoj s tím psem, prosím vás, tak jsem hrál psa, to je toho. V životě nikdo nehrál psa, nebo co? Počkej, uklidni se, jsi geniální člověče. Já jsem ještě nevěděl v té době, jak Zdeněk umí chválit. Já jsem myslel, že přijdou spolužáci a všecko praskne. A on pokračoval pořád dál: chceš hrát u nás v divadle? Já jsem říkal: už mě něco naznačovala Nitrová, co je to za divadlo? Do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám: jo, no tak u toho chci bejt. Tak jsme si plácli. No já jsem netušil, že si plácáme na dalších 20 roků, protože v té chvíli, když ten Zdeněk mě to nabízel, to nevypadalo ani, že nějaké divadlo vznikne, natož aby do 10 let bylo nejslavnější v Evropě. A přesto musím říct, že plus minus 3 roky došlo k tomu, co ten Zdeněk předpovídal, a my jsme projeli 30 zemí a mně to připadá do dneška naprosto neuvěřitelné a jako sen, protože k tomu došlo jenom díky umanutosti těch tří režisérů. Zdeňka Pospíšila, Evy Thalské, Petra Scherhaufera. Ti na nás chtěli maximum. Chtěli, aby jsme žonglovali, aby jsme stepovali, aby jsme tančili, aby jsme hráli na nástroje, mluvili cizími jazyky, zpívali, ale my jsme je nenáviděli, dneska jsme jim vděční, protože jsme pochopili, že se to všecko zúročí. Ten Zdeněk, ten byl nejumanutější ze všech. To byl rapel k pohledání, protože s ním zkoušet to bylo neskutečné. My jsme se kolikrát i porvali, ale vždycky v zájmu věci. On měl obrovský nápad a dokázal se nadchnout pro všecko tak intenzivně, ale on vyžadoval, aby se všichni nadchli. On, když říkám, že byl fanatikem divadla a života, tak se mu to tak snoubilo, že on třeba, řeknu příklad, se nadchnul pro jachting. Jachtaři jsou mlčenliví lidi, nic moc neřeknou, ale Zdeněk naopak. Rozumíš, tam je stěžeň a teď od toho stěžně je napnutá plachta a do toho duje ten vítr a teď ty pluješ po tom moři, to je nádherný pocit. Rozumíš, jedeš sám, všude kolem tebe jenom vlnky a prázdno a nikde nikdo a do tebe duje ten vítr a teď ty vpluješ do takový ohromný oranžovo-červený koule, to je slunce, ty vole, a teď tam seš, jo? To je nádherný pocit, rozumíš, z tebe to vyzařuje ty paprsky a připadáš si, ne, ty si nepřipadáš, ty seš pán světa a podíváš se na druhý břeh a tam jdou holky, nádherný, jedna vedle druhý nahoře, bez, pochopitelně, teď ty je naložíš a oni plujou s tebou, potom moři a potom oceán a najednou připlujete na pustý ostrov a tam jste sami a ty holky kolem tebe skáčou a dělají ti tam první, poslední. To je sport, ten jachting, co? Takhle on nás vždycky dostal. A na tom krásný bylo to, že on to za 14 dní opustil, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. Taky jsme přišli jednou do divadla a on říká: hoši, uděláme inscenaci o klášteře Shaolin, kde vychovávají mistry japonského bojového umění. Jsme říkali: no, tak to je výborný. Tak jsme se nadchli a on říká: ha, jenomže budeme ráno vstávat ve 4 hodiny, budeme cvičit karatistický kliky. Kdo nevstane ve 4 hodiny, není karatista. Ráno jsme vstávali ve 4 hodiny, skákali jsme na ruce, tady nám tvrdly mozoly, přišli jsme do divadla, on už tam čekal u zdi, říkal: to je nádherná stěna, co? Říkali: nádherná, no, kdo ji neprorazí, toho nepřijmu. Tak jsme to do toho prali takhle, až jsme se probourali do druhé místnosti a on nás přijal a byla to nádherná inscenace. A jako vždy i tady zůstal následovník, ale jenom jeden. Tentokrát to byl profesor doktor Miloš Štědroň, profesor na Filozofické fakultě v Brně, autor 99% veškeré hudby na provázku, autor symfonických básní, symfonií, oper, znalec Janáčka, obrovský znalec Janáčka, který dodneška vstává ráno ve 4 hodiny, cvičí ty karatistické kliky a tady už nemá mozoly, ale velbloudí hrby. v New Yorku přednáší studentům na univerzitě Vojenáčkovi a oni ho pozorujou a potom už to jeden ten Američan nevydrží, přihlásí se, excuse me, what is it, Mr. Professor? To vy nevíte, říká Miloš s humorem jemu vlastním. My už v Evropě dávno neskládáme prstama na klavír, my do toho řežeme kotníkama. Ty Američani to jsou dospělí děti, oni všemu věří. Ten Miloš je v tom nechá. Vody jede pryč, za 3 měsíce se tam vrátí a oni, aby se profesorovi zavděčili, tak tam řežou do toho klavíru. Bom, bom, bom, bom. A zapisujou to do not. A Miloš chodí a říká, very good, very nice, very important, yes, you, of course, number one. A tak vlastně pořád udržuje tu studenou válku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil pana profesora, doktora Miloše Štědroně. Pane doktore, promiňte mi jednu všetečnou otázku. Mohu se zeptat, zdali je pravda to, co jsem tady před chvílí tvrdil, že vstáváte každé ráno ve 4 hodiny?
1: Tak teď už vstávám tak mezi 4. a 5.
0: Takže s věkem přece jenom maličký časový posun, ale v podstatě to pravda je. A já bych po vás chtěl, jestli byste mi doložil fakticky, jestli je pravda i to druhé, o čem jsem zde mluvil, a sice to, že každé ráno cvičíte karatistické kliky, aby vám stvrdly klouby, protože jinak byste nebyl karatista.
1: No, cvičím každé ráno, ale myslím si, že dokládat to nemusím, nebo myslí v tomto prostředí, já nevím, jestli je to vhodné.
0: Já si myslím, že to není nejvíc vhodné. Prosím, pane doktore.

0: Miloši, já už bych to teď nechal na tobě, ty si to teď zorganizuješ, jak budeš potřebovat, prosím.
1: Děkuji. Dámy a pánové, já si vám dovolím představit pana doktora Aleše Jurdu, hlavního producenta České televize Studio Ostrava. Dále pana doktora Stanislava Tesaře, ředitele Muzea české hudby v Praze. Pana inženýra Jana Svobodu, kandidáta věd, předsedu představenstva akciové společnosti Kapitol. Odborného asistenta magistra Aleše Záboje z divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění. A konečně pana medicíné univerze doktora Dalibora Leblocha, odborného lékaře z Bohunické nemocnice v Brně. Pánové, zaujměte své pozice.
0: Ano, skutečně, dámy a pánové, tito pánové v letech a funkcích jsou skutečně ti, kteří před... Ano, skutečně, dámy a pánové, tito pánové v letech a funkcích jsou skutečně ti, kteří před...

0: Tak Ivuško, my jsme se neviděli už hodně dlouho. Ty jsi odešla z divadla Na provázku v roce 1986. Já v roce, kdy šestka se přehoupla v devítku. Jenom se vlastně převrátila. Já jsem odešel do Národního divadla, ty jsi se vydala do světa se svými housličkami a se svým hlasem a dobila si celou řadu úspěchů a lavřínů.
1: Ty taky.
0: Děkuji, děkuji. Ale teď žiješ v Lelekovicích a dokonce prý tam pořádáš mezinárodní hudební festival, je to pravda?
1: No, jednou se nám to podařilo, ale zatím jenom jednou, možná někdy v budoucnu znovu.
0: No, ono se to určitě podaří, jenom bude potřeba chtít, oni kluci určitě zase rádi přijedou, až je pozveš. Já bych tě poprosil, zahrála bys něco z toho, co hraješ teď?
1: Zahraju.
0: Iva Bitová.

Když nám v Brně tenkrát před těmi 21 lety hlavou vrtal ten příběh o Nikolovi Šohajovi loupežníkovi a jeho lásce k Eržice, tak jsme nebyli sami. Ten příběh hlodal v hlavách ještě jiných lidí v Brně. Já jsem strašně rád, že právě oni přijali dnes pozvání sem do Lucerny. Ti lidé se totiž jmenují Hanka a Petr Ulrichovi.

0: představovat netřeba. Já o vás toho vím strašně moc, Hanko, Petře. Byl jsem u vašich začátků, je to už moc let. Pamatuju si vaše Big Beatové začátky, pro ty, kteří to nevědí. Skupina Vulkán, skupina Atlantis. Vím, že jste se potom úplně oddali lidové písničce a zůstáváte jí věrni do dneška. Jenom jedno nevím. Jak je to možné, že zrovna když nás v Divadle na Provázku napadl příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a nazvali jsme ho Balada pro banditu, vy jste natočili svého Nikolu Šuhaje Loupežníka, Petře?
1: Mirku, já to nevím, ale já si myslím, že to bylo fajn, protože vznikly dvě zajímavé věci, dvě zajímavé inscenace a my se k ním oba vlastně pořád vracíme.
0: To si myslím, tak já jsem rád, že jsi mi na to takhle odpověděl, ale přece jenom mi to úplně nedá. Kdo byl dřív?
1: Mám pocit, že tehdy jsme Nikolu Šuhaje Loupežníka, my jsme to mělo přímo tady tenhle ten název, natočili o něco dřív. Vy jste nás zase teďka předběhli s nahrávkou balady. My toho Nikolu budeme vydávat asi až příští rok.
0: Takže je to 50-50. Dobře, tak jsem se dozvěděl odpověď a teď už nezbývá nic jiného, než poprosit Hanku, aby zaspívala, protože to ona teda umí. Ani pojď.

0: Hanka Luriková. No, já se vrátím zpátky k té debatě, nemyslím si, že to jenom tak ošidíme. Mně se ty písničky samozřejmě líbily moc. Jak ty vaše, tak ty naše. Ale přece jenom musím to říct. Já jsem měl takový sen, mám ho do dneška. Chtěl jsem si vždycky s váma zaspívat aspoň jednu tu písničku z toho vašeho Nikoli Šuhaje, konkurenčního loupežníka.
1: A to?
0: No, to jak jsme se domluvili, no, ty Červánky.
1: A už jsme u toho.
0: Až jednou Červánky potkáte mamíčku, až jednou Červánky potkáte mamíčku, zkažte, že nepřijdu po lesním chodníčku.

Petr Ulrich, skupina Javory. Mám takový pocit, přímo intenzivní, že se mě dneska večer plní sny. Není to špatný pocit, protože sny by se občas mohly plnit. Já jsem znal jednoho člověka, který dokázal sny obracet ve skutečnost, jen tak, jako by se nic nedělo. Tím člověkem byl jeden z mých největších kamarádů, silák, gladiátor, lamželezo, Franta Kocourek. Franta Kocourek už bohužel mezi náma není. Jeho životní teorie byla furt ve střehu a já pevně věřím, že i teď je ve střehu a že to všecko sleduje a že jednou všecky ty špumprnágle, které jsme tady rozjeli, budeme moct ještě pořádně roztočit. Já jsem ho znal ze spousty jeho siláckých vystoupení, kdy dokázal ohnout železnou tyč jako vrbový proutek nebo překousnout 5 korunu a že to je měna. Nebo přetrhnout balíček karet. Přes něho přejelo auto, roztahovali ho párem koní na 2 strany. Ale mnohem víc jsme se poznali, když jsme se potkali v tom velkém brněnském divadle. My, kteří jsme studovali herectví, jsme tam dělali štěky. Já už jsem o tom mluvil. A on, který s herectvím de facto neměl nic společného, tam už měl roli a hned v Shakespeareovi. A hned v Shakespeareově dramatu Romeo a Julie. A hned tam měl 2 věty v tom Shakespeareovi. Ta první věta byla Bacha Capuleti do. A ta druhá, šivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou doglocny, že se z toho nikdy nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěp a protože měl velkou sílu, tak ten oštěp přeletěl přes celou šířku toho jeviště a zabodl se do ucha mému spolužáku Horáčkovi a ten kvůli tomu nešel na vojnu. A nakonec byli šťastní oba, protože Horáček dostal modrou knížku a Franta byl rád, že se Horáček uzdravil. Franta odjel na půlroční turné po Evropě a to nebylo jen tak ledajaký turné, tam s ním vystupovali hvězdy jako Pítr Ustinov, Muriel Matěje a mnozí další. A Franta sám se tam jmenoval uměleckým jménem Boris Tiger a měl na plakátech napsán reklamní slogan, že ho odkojila lední medvědice, že ho našli na plovoucí ledové kře v ledovém oceánu. A tak se stalo, že přijeli do Cel Amze, rakouského vysokohorského střediska a ti místní občané přišli a říkali, poslyšte, pane Tiger, když vy jste takovej odkojenej tou lední medvědicí, že byste se nám nevykoupal v našem horském jezeře. Tam se ještě nikdo nikdy nevykoupal, tam je nejstudenější voda na světě. A Franta řekl, warum nicht. A potom už to jenom popisoval, říkal, já jsem ti tam člověče hopnul do toho, tam ti byla studená ta voda, to zasyčelo, já jsem ti tuhnul, naštěstí ti mě to ještě vykymácelo na chvilku nad hladinu, já jsem jenom beznadějně 2x hepnul, hep, oni viděli, že je se mnou amen, tak mě vytáhli ven, řvali bravo, házeli na mě 100 šilinkový bankovky, ty vole, já jsem to nemohl sbírat, já jsem byl úplně tuhý. Tak takovýhle neuvěřitelnosti vymýšlel Franta Kocourek, s ním se člověk opravdu nenudil. My jsme cestovali s provázkem po světě, bydleli jsme s Frantou vždycky na nejsexuálnějším pokoji 325. Ten pokoj byl opředen tolika historkama, že už sám jsem tomu věřil, že se to tam skutečně stalo, ale nebylo to nepříjemné tomu věřit. Vedle nás často ubytovávali 2 naše kamarády, Bobřík a Čichač se jmenovali a ti od něho hrozně zkusili, protože Franta se, jak měl tu teorii furt ve střehu, dokázal naprogramovat každý 2 minuty, bušil těm 2 na stěnu. To se dalo vydržet tak 10x, 15x, ale do rána to nevydržel nikdo. A oni ráno šíleli a připravovali pomstu a Franta šel po Římse okna, nakouknul k ním a přišel a říká, oni mají na mě nachystané kýbl plné vody. Říkám, co budeš dělat? Vydrž tady. A šel vedle a zaťukal jim na dveře a řekl, hoši, otevřte tady Franta Kocourku, já si vám jdu omluvit. A oni otevřeli dveře a chrstli tam tu vodu, ale ne na Frantu, na režisera Scherhofera, který ho tam Franta postavil a oni si rok nezahráli. Já se chvilku u těch 2 zdržím, Bobřík a Čichač. Oni byli vynikající nákupci, musíte si uvědomit, v jaké době my jsme to tenkrát venku byli. To byl rok 73 a my jsme vyjeli na západ. Že jo? Ono už se často zapomíná, co tady bylo a tam nebylo a co tady nebylo a tam naopak bylo. Já to vidím jako dneska, jak jsme tam v těch šustákách a ty kulichy na hlavě. Jo. Jsme tam chodili po těch supermarketech a oni tam měli mídlofa. To pro nás byly hrozný pecky, že jo? A ty tyhle ty 2, no to byly nákupčí, ty vždycky věděli přesně, kde co stojí, vždycky nás oblbli, jednou v Holandsku oblbli sebe. Oni místo, aby si kupovali pivo nebo limonádu, tak aby ušetřili, koupili si citronový syrup.
Přišli do hotelu, krásná lahev, na tom citron, z toho to kapalo, ohrosená šťávička, oni z vodovodu napustili vodu, nalili do toho tu citronovou šťávu, zamíchali, napili se a bubliny jim šly z nosu, z uší, z očí, vode všad, až to byl prostředek na umývání nádobí. Vy se smějete, tleskáte, jenomže vzpomeňte si, co my jsme tady měli. Tady byla taková ta umaflexová flaška s tím camperlíkem, to se odstřihlo, že jo? To už jste nikdy nenašli. A bylo to bez příchutě. Co pak my jsme věděli, že to má citronovou příchuť? Nebo mandarinkovou, teď nám to nikdo neřekl. Nebo ten čichač, ten jednou v Anglii vyjel výtahem do třetího poschodí, to bylo v pořádku. Tam on vyjet chtěl, ale tam se mu neotevřely dveře a to už v pořádku nebylo. A on byl vždycky takový průrazný typ, tak on začal hned anglicky, help. Tady čichač, otevřte. Angličani, kde jste? Tady zabouchli dveře. Angličani, help. Kurník, už mě tady dochází vzduch. Co je? Angličani. No dlouho takhle vykřikoval, než mu se zadu někdo poklepal na rameno, on zjistil, že dveře se otevírají i na druhé straně. No tak takhle jsme byli blbí, no. Já si myslím, že když sáhnete do svých vzpomínek, taky tam něco takového najdete. Já se vrátím zpátky k Frantovi. On jednou seděl v divadle na jedné tragédii a dlouho se nic nedělo. Lidi už pospávali a už pomalu poklimbávali a byla nuda a to nesnášel Franta. Nudu nesnášel. A tak když byla ta nuda v nejvyšším možném bodě, tak Franta do toho stichlého sálu, do toho publika zvolal: je tady někde doktor? A tam se ozvalo: ano, tady. Doktore, ti hrajo, co? Já bych o Frantovi mohl vyprávět do nekonečna, protože ty příběhy s Frantou, skutečně těch je nekonečná řada. Ale... Frantíku, já jsem přesvědčený, že to všecko pořád sleduješ, že seš furt ve střehu. A protože jsem o tím přesvědčený, tak jsem poprosil špicového brněnského skladatela Miloška Štědroňovýho, aby ti složil špicový song, který ti přijde zaspívat špicový kocouři z Práglu, chceš-li konkrétně Bambini di Praga. Pod taktovkou špicovýho dirigenta pana Kulínskýho. Tady jsou, Frantíku.

Olteț, Altstadt, Staré Brno. Prýgl, Brněnská přehrada, Provázek, Divadlo na provázku, Štatl z německého Die Stadt, neboli město, Pisec, Pisárky, jedna z brněnských čtvrtí. Rivec, neboli Riviera, jedno z rekreačních center Brňanů, potom Krautec, neboli Krautmarkt, zelený trh, tam si holky můžete koupit zeleninu, kdybyste někdy navštívili Brno. A Fusec, to je fotbal, s tím jsme Frantou nikdy se bavili. A teď mu to dejte ještě jednou a naplno.

0: bambini di Praga. E io devo forse rimanere che mi sono dati.
1: Františku, já pevně věřím, že se ti to líbilo a že jsi byl, doufám, spokojený.

0: Teď mám takovou milou povinnost přerušit tento krásný večer skutečností neméně krásnou, a sice takovou malou slavností.
1: Dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem tady v tomhle sále ve velkém sále Lucerny zažil jedný z nejhezčích okamžiků svého muzikantského života. Musím říct, že to, že se vystupuje před nabitou Lucernou, je nádherný pocit. Věřte mi to. O to více to přeju Miroslavovi Donutilovi. A dnes jsem tady proto, abych za firmu Multisonic předal dvě platinové desky za neuvěřitelných 120 tisíc prodaných nosičů projektu Pořád se něco děje a furt ve střehu. O to radši předávám, protože nemám rád Miroslava Donutila jenom jako komštíře, ale také jako člověka a kamaráda. Mirku, gratuluju.

0: Děkuji vám. Děkuji i Karlu Wagnerovi, který v té době, kdy jsme se do toho projektu pustili, našel odvahu a ty dvě desky se mnou natočil, protože tenkrát nikdo nemohl tušit, co z toho vyjde. A děkuji vám, že jste o ně projevili zájem, protože bez toho zájmu bychom se tady dnes večer nemohli sejít. Děkuji vám moc krát.
1: Nedávno jsem byl přítomen křtu nové desky pana Donutila, a sice desky z Balady pro banditu, a moc se mě ty písničky líbily, tak myslím, že by nebylo od věci, kdyby nám na závěr tady jednu vystřihl.
0: Já vám neumím odmítnout a vystřihnu ji, jenom aby potom nevystřihli tu písničku.

0: Kdysi dávno se mi opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
1: Hudební koncert? To je pleonasmus.
0: To není pleonasmus, to je jaký pěvecký koncert. Že?
1: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
0: To netvrdím, ale hudební koncept je terminus technik.
1: Tak povídej, no povídám.
0: No nešlo to hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
1: Žinantní,
0: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
1: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
0: Že má něco kulturnějšího. No. A nakonec jsme, hlavně prej. Kdo hraje proti komu?
1: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
0: No, já povídám, podívej se, tady je to trošku jinak.
1: Ano, ano.
0: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
1: Tedy ne proti České filharmonii,
0: ale tak. A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
1: No,
0: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
1: Tak jo.
0: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
1: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
0: No to neříkám, tvrdím, já jsem milovný.
1: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čeče. Když se odvídají Petr Klíč a kdy Bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
0: To je a takhle to šlo porad. Já jsem bez za chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
1: Ne že... duel?
0: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
1: A takhle, tak a pardon.
0: To je duo.
1: Duo.
0: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
1: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
0: Proč?
1: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
0: No to už musí být dávno.
1: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
0: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
1: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem?
0: Takhle to šlo pořád.
1: Jo.
0: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
1: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
0: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám, devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
1: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
0: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
1: Ano.
0: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
1: Ano.
0: On jim hrozí.
1: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
0: Jo. A všimni si prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
1: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zpravili. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
1: Nehráli, já se si všim.
0: Bubeník se ještě ani neprázdl do bubnu. Ano. Ale podívej, ten vedoucí je vokřikuje některý hostník, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: na práci, ano, že?
0: Ano, ano, no.
1: Který si nevrz za celý večer. No.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
1: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no,
0: nebo
1: čelo, žádá. Nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. Ale tady, to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
1: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak vynášeli.
2: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce. Byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky, to byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptyluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let, co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán, začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje spout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hraběten Cepelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince, českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích. Edisonovi potom předělá pupík na obýmce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích, a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljak.
3: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmů, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Zimmermann vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Friedovi přenechal zbytek. V Prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frieda brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
4: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 jest 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen dvakrát do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On, medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci? A vsunul se mu do dlaně poslední úspory, 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz, i dva. Zamyslil jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: silné skutečný. Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
1: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
0: Herečkou.
2: Řekl
0: jste mistře?
3: Ale...
0: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím? Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No.
1: Co byste dělal,
0: kdybych vyhrál milion? No, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic, lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka? No, ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač, takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky...

0: Schulze. Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano.
1: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, ať ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ, ho, a šel bych. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
2: Tady je ta žena.
0: Ano?
2: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
3: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
3: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
3: Máte snad jiný?
0: Ne.
3: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
3: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
3: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal, Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
3: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?

0: Mají, co je to mají? To žádný předpis není, no tak... Některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná teda, proto zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak... půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej. Ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou, jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychovat. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci, to není tak těžké. Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načechranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každý Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. jak by mohl nespotvořit taky manželství. Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už si to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, pak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátu. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná, Satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jášku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom uklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, Herrn Paradies, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila,
1: Tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělané takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání.
2: No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění. Řekl bych periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Vážení přátelé, dobrý večer. Dnes shlédnete Cimrmanovu hru Švestka. V tradičním úvodním semináři vás obeznámíme s několika zajímavostmi, které lze říci na okraj tohoto dramatu. Tak na stopu hry Švestka nás přivedl jeden zdánlivě bezvýznamný detail. Zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. Narazili jsme na tento objev jeho korespondenci s Tomášem Alvou Edisonem, který mu na jedné pohlednici napsal. Kdy zase zaskočíš do státu, prevíte. Tak to alespoň z originálu přeložil zde přítomný kolega Weigl. V době, kdy byl u 7. lekce učebnice angličtiny pro začínající seniory. Já jsem o 4 lekce dál, tak jsem zmíněný text přeložil správně. To hop over to states totiž neznamená, kdy zase zaskočíš do státu. Nýbrž, kdy zase budeš skákat po státech, prevíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emilie Weberové, která Cimrmanovi sděluje. Cituji doslova. Nemohu s tebou jít životem, pro tvou směšnou chůzi, prevíte. Nechme stranou, proč mu většina přátel říkala prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše pátrání vedlo k nečekanému zjištění. Jára Cimrman, přestože nebyl vysokého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže měří v průměru 70 cm, krok Járy Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to na milimetr přesně. Jak se přesvědčili například majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, kterým Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90-centimetrový krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci minulého století působil Jara Cimrman na českém venkově jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé ze samot, hájoven, mlýnů a hamrů, tedy pacienti, kterým zubař svou návštěvou ušetřil dalekou cestu do městských ordinací. Na dušičky roku 1901 zakoupil Cimrman věnec a svíci a vypravil se vlakem z Prahy do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl v zamyšlení z okna a všiml si zvláštního jevu. Dobrá polovina hlídačů strážních domků útrati má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s tváří ovázanou šátkem, jiní cenili na cestující své bezubé dásně. Tehdy si Cimrman uvědomil, že tito lidé připoutaní dnem i nocí k železničnímu provozu potřebují jeho M6 daleko víc než lidé ze samot. A tak i hned, co doma ve Vídni zjistil, že rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zotovit speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po jedné železniční koleji. Tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl se svým trakařem celou českomoravskou železniční síť, měřící tehdy 6280 kilometrů, a že vzdálenost mezi Pražci rakousko-uherských železnic činila přesně 90 cm, je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá už jen dodat, že poté, co ho 1. září 1908 zaskočila změna jízdního řádu z letního na zimní, dostal se Cimrman se svým trakařem před rychlík Praha-Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou v zádech vykolejil v polích u staničky Středoplky. U tamního vechtra Přemysla Hájka strávil pak na lůžku celou zimu a napsal tam svou železniční hru Švestka, kterou uvidíte ve druhé půli dnešního večera.
1: Vážení přátelé, pozdržme se ještě u dentistického tématu. Znechucen a unaven svým zubařským trmácením po mlýnech a vechtrovnách napsal Cimrman příručku s poněkud pesimistickým titulem Zuby, pohroma, huby. V úvodu se až rouhačsky obořil rovnou na Pána Boha. Přiznal mu, že lidské tělo jako celek je dokonale fungujícím agregátem, až na jedinou součástku, a tou je právě chrup. Nechápal, proč nástroj sloužící pouhému mechanickému drcení potravy obdařil stvořitel něčím tak nepotřebným a zákeřným, jako jsou nervy. Proč by zuby, ptá se Zimmermann, nemohly být nějakým druhem necitlivé rohoviny, jako je třeba kopyto či kravský roh? Kousáním by se takové zuby obrušovaly, ale stejně jako například nehty by neustále dorůstaly. Zimmermann dále píše, i starý člověk by s takovýmito ústními paznechty dobře vypadal, správně artikuloval a bez potíží žvíkal. A co je nejpodstatnější, tato mnou navrhovaná zubní kopita by nikdy nebolela. Podobně jako Sigmund Freud uvádí Zimmermann řadu příkladů ze své bohaté praxe. Velice názorně to ilustruje případem Vechtra Pekárka z Kunčic u Vrchlabín. Cituji. Pekárek několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již Pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem Vechtrovnu prázdnou. Věděl jsem dobře, jak příšerně se mě Pekárek bojí, a tak jsem volal, Pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z úkrytu, uchýl jsem se i k malé lži. Pekárku, mám nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám. Ozvalo se pod podlahou. Zvedl jsem poklop v rohu Vechtrovny a Pekárka jsem za límec vytáhl ven. Vklačil jsem ho násilím do židle, sedl si mu rozkročmo na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chrtán. Tu se však ukázalo, jakou sílu dokáže v člověku probudit strach. Pekárek se vzepěl, smíkl mnou do kouta a vyrazil ven. Pronásledoval jsem ho podél železničního pešunku dobrý kilometr. A když jsem ho už držel za šosy, vytrhl se mi a naskočil do kolem jedoucího osobního vlaku. Naskočil jsem též a došlo k riskantní honičce po střechách vagónů, která skončil až na tendru za lokomotivou. Povalil jsem Pekárka na uhlí a zaklekl mu paže. Ale teprve s pomocí strojvedoucího, topiče a jeho lopaty, s lokálním anestetickým účinkem, se mi podařilo Pekárku špičák extrahovat. A já se tě, pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Zimmermann se však ve své práci nespokojil jen stížnostmi na omily, jich se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada. Problémem byl materiál. První pokusy dělal Zimmermann s ocelí. Ocelový chrup kousal dobře, byl však těžký. Železo vylučovalo do úst chuťově odporné látky a v Lídně nepůsobil ani ocelový úsměv. Lepších výsledků dosáhl s hliníkem. Jehož měkost kompenzoval Zimmermann na kousacích plochách alpakou. Tato protéza byla vzhlednější, lehčí, dobře zpracovávala potravu, ale mezi hliníkem a alpakou vznikal elektrický článek. V ústech to vyvolávalo nepříjemné brnění a v noci tyto zuby dokonce svítily. To bylo na jednu stranu praktické, neboť uživateli této náhrady stačilo otevřít ústa a mohl bez potíží číst. Ale na druhou stranu se rodinní příslušníci, zejména děti, těchto čtenářů báli. Volali, babi už nečti, dědo zhasni. a podobně. Dá se říci, že v hledání vhodného materiálu pro zubní náhrady Zimmermann neuspěl. Pokud nepovažujeme za úspěch jeho sádrovou protézu Veselý železničář. Stejnojmenná akce Veselý železničář proběhla na trati Vídeň-Praha v roce 1907 u příležitosti císařovy plánované návštěvy českých zemí. Ministerstvo drah vědělo, že František Josef I. má rád zdravé a spokojené státní zaměstnance. Stejně dobře však vědělo, v jak žalostném stavu je chrup většiny železničářů. Proto objednalo u Zimmermanna 750 levných zubních protéz z bílé sádry k jednorázovému použití. Nádražní personál si je měl nasadit právě jen na těch několik vteřin zářivého úsměvu, kterým pozdraví staříčkého panovníka v okně projíždějícího vlaku. Císař byl náladou na trati nadšen do té míry, že poručil v Benešově zastavit, aby přednostovi stanice osobně potřásl rukou. Na to však nebyla Zimmermannova zubní náhrada konstruována. A když měl přednosta Jaromír Dušek odpovědět na císařův dotaz, jak je u dráhy spokojen, místo odpovědi mu vyšla z úst jen bílá kaše a poprskal mocnáře sádrovou drtí.
2: Vážení přátelé, ve hře Švestka, kterou vy uvidíte po přestávce a kterou diváci Zimmermannovy kočující společnosti zhlédli prvně o Velikonocích roku 1912, použil Zimmermann jednu scénickou novinku, a to hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Zimmermann navštívil zemi vycházejícího slunce jako dealer firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelní příbory. Měl za úkol přesvědčit Japonce o výhodách pojídání pokrmů vidličkou a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup, který předváděl v tokijských restauracích. Nechal si přinést dvě misky rýže, psací stroj a šachové hodiny. Stiskl časový spínač a předvedl, jak neúměrně dlouho trvá, pojídá-li se rýže tyčinkami. Pak uvedl vchod druhý hodinový stroj a během několika sekund zhltl obsah druhé misky nožem a vidličkou. V ušetřeném čase usedl k psacímu stroji a napsal báseň. Tu potom úžasným hostům restaurace přečetl. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, vždyť často vznikaly během jedné minuty, že? A přestože byli v češtině, sklízeli od stolujících Japonců uznalý potlesk. Pro zajímavost aspoň jednu z nich vám přečtu. Yamaha, Yamaha, s tyčinkami námaha. Fujiyama Hirohito, příbor Neres rychle sní to. Okinawa, Trutnov Kurili, Tora, Tora, Tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Zimmermann i tradiční japonské divadlo No, kde mužští herci předvádějí ženské postavy pomocí masek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelný protagonista jeho hereckého souboru, Ota Plk, který po léta ženské role v jeho hrách stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelným, neboť na jeho povadlou tvář plnou hlubokých vrásek a vysokých bradavic bylo každé líčidlo krátké. Zimmermann se proto rozhodl vyřešit problém maskou. Ukázalo se, že maska přináší mnoho výhod. Jeden herec mohl v jediném představení rychlým střídáním masek zastat několik ženských rolí. Takto se hrál Ota Plk například. Šest žen Jindřicha VIII. a všechny veselé paničky Windsorské. Dámských masek si Zimmermann postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové typy. Každá maska dostala své jméno. Tak tam například byl nevinný Kvítek, blbá Julča, děvče z Dělíčky, děvče z Dělíčky od Neštovic. Stará pana, mladá pana, surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arku, dáma s kaméliemi, dáma s migrénou, chudokrevná Soňa, spurná Aneška, tady snad jednu poznámku, tato maska trochu dusila, takže herec pod ní vydržel sotva hodinu. Proto jí přezdívali Aneška hodinová spurná. Dále tam byla šilhavá Olina a konečně mužatka Irma. Tyto masky se však nakonec proslavily jinde než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Cimrmanův sklad kostýmů a rekvizit byl totiž těsně před první světovou válkou vykraden proslulou bandou Zenofivky, která využila kostýmů a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst smutné titulky jako nevinný Kvítek znásilnil nezletilou. Nebo šilhavá Olina trefila omylem svého komplice. Nebo Jana z Arku přepadla listonoše z Dobrušky. Nebo konečně do trezoru agrární banky se úspěšně protunelovala blbá Julča.
3: Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu důležitou okolnost. Je to hra o stáří a stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry bohužel poznamenána. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří především dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada, neschopnost myšlenku opustit. Já bych se dnes ve svém příspěvku soustředil pouze na tu první vadu. Tak to utrpěl například svého času profesor Zdeněk Nejedlý. Zvláště na sklonku života a když hovořil, jak se říká, z patra. On začal, dejme tomu, husitským hnutím a teď řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH, k plnění plánu ve výkupu brambor, až skončil, dejme tomu, tradičním poděkováním straně a vládě, třeba za dostatek citronu na vánočním trhu. Vidím před sebou většinou mladší tváře a vy mladí možná už ani nevíte, kdo to Zdeněk Nejedlý byl, ale my starší si dobře pamatujeme například jeho pravidelné rozhlasové promluvy, jmenovalo se to Na okraj dne, které on v 50. letech neděli co neděli, nevím teď už přesně v kolik hodin, ale myslím, že to bylo kolem poledne, protože kdykoliv si na ty jeho nedělní promluvy vzpomenu, tak se mi vybaví vůně svíčkové, kterou moje maminka vždycky v neděli dělávala. Já jsem totiž jako student jezdíval jsem za rodiči na víkend, nebo abych byl přesnější, jenom na neděli, protože, a to vy zase už asi nepamatujete, za mého mládí ještě volné soboty nebyly. My jsme měli jenom kratší vyučování v sobotu. Také rodiče měli kratší pracovní dobu. No ale to tenkrát ani tak nevadilo lidem, protože na chalupy se ještě nejezdilo. Ta moda toho chalupaření, ta přišla až později. No, ale abych se vrátil. Já sám jsem na chalupu jezdil. ale... ale pozor, u mne to nebylo to chalupaření. Já prostě pocházím z vesnice a tam normálně bydleli moje rodiče na vesnici, takže já do té naší chalupy jezdil právě na ty maminčiny nedělní svíčkové. Tak ona to popravdě řečeno, pravá svíčková vždycky nebyla. Protože, a to už zase si málo kdo dnes uvědomuje, byla doba, kdy maso bylo velice vzácné. Zejména hovězího byl naprostý nedostatek. To maminka často na té smetaně místo toho hovězího udělala králíka. Protože ten králík je přece jenom dostupnější na tom venkově. I když někdy ani ten králík. No ale tak to jsme si zase věděli rady, to se prostě zajde do lesa, nazbírají se lišky, že? Zase, dneska o lišku nezavadíte. Ale já pamatuju dobu, kdy lišek byl plný les. Liška byla vlastně takový lesní plevel. No. Ano, děkuji. Aha, no, děkuji doktoru Brucknerovi. To je správná připomínka. Nejedlí, ano. To je správné, protože skutečně existují mykologické atlasy, které pokládají... Ano, které pokládají lišku za nejedlou hubu. Já myslím, že se právě smějete, protože podle mne tedy nejsem žádný smotlacha, že jo? Ale podle mne je liška sice těžko stravitelná, ale když se dobře podusí nebo povaří, tak velice dobrá huba. Ale to jsme opravdu odbočili. Tak kde jsme to? Ano, tady. Tak to husitské hnutí. No, podívejte se. Názory na tuto otázku se skutečně různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci této epochy je pravda, že ta glorifikace se opírá o pojetí Františka Palackého a v popularizační rovině o Jiráska. My se ale dnes kloníme spíše ke kritičtějšímu pohledu na tuto dobu, tak jak ho zastával ve svém díle Za komunismu naprosto zavrhovaný český historik profesor Josef Pekař. Zase, pro vás mladší asi neznáme jméno, že? No já sám jsem kdysi... Mohu malou odbočku, pane doktore? No. Já sám jsem kdysi pravidelně přisedal u přijímacích zkoušek na filozofické fakultě. Dnes už mě tam nevím, proč nezvou. A vzpomínám si, že jsme tam měli jednoho uchazeče o studium, který právě dostal otázku na historika Josefa Pekaře. Ale neřekl jsem mu to takhle, historik Josef Pekař, co o něm víte. Někdo z komise na něj prostě vypálil Pekař. Takhle na něj ukázal, řekl Pekař. No a teď tak on jako zaváhal, nevěděl, co honem, honem, co se po něm chce. A potom, protože shodou okolností byl o prázdninách na brigádě v pekárnách, ale pozor, nebyl to hloupý chlapec, byl z Prahy. Počkejte, nejsem si jistý, jestli nebyl z Brna. Ne, z Prahy byl, už si vzpomínám. Ano, z Prahy. Pražák to byl, Pražák, ano. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná postava. Nejen literární vědec, ale i předseda České národní rady. Víte, oni to v tom pražském povstání, v tom 45. roce, oni to neměli lehké. Vezměte si třeba jenom otázku Vlasovců. Co to bylo za problém? Vlasovci. Já tedy jsem tolerantní. Pro mě za mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Pokud se ovšem někdo tu hlavu úplně neoholí, že? Tak tomu pak se dá těžko říkat účest. Nebo jsou zase opačné extrémy. Například můj synovec, ten si nechala ty vlasy po ramena a splétá je do takových těch copánků, jestli to znáte. Teď ono to tak jako splstnatí. Umít se to nedá, česat se to nedá. já mu domlouvám horem dole a je to prostě marné. No.
4: To téma už je dostatečně.
3: Ano, je to vyčerpávající, skutečně. Já jsem si nakonec řekl, co se s ním budu rozčilovat. Je to jeho hlava, ne? Já mám se svou hlavou starostí až nad hlavu.
5: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
6: ano,
5: že jste v domácnosti,
6: ano,
5: provdaná,
6: ano,
5: a zájem máte o cizí jazyky.
6: Ano.
5: O kolik cizích jazyků máte zájem?
6: Zatím o dva.
5: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
6: Ano. Dvě.
5: Máte nějaké děti?
6: Ano. Dvě.

0: je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
1: Jo. Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
0: To je pěkné. Vy jste šibal.
1: Ano.
0: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
1: Ano, ne.
0: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak 1. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, 2. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. 3. Když jdu spát, svléknu se. 4. Když udělám něco špatného. 5. Zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku. 6. Vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
2: ano.
0: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé vody?
2: Bílé.
0: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
1: Ano.
0: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
2: 4.
0: Číslo 4, svléknu se. No tak, usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
1: Ano, ano.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
1: 2.
0: 2. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
2: 4.
0: 4. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám. Ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
2: Tak to je pěkné.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku.
1: 5.
0: 5. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblí.

0: Hřeblíková, tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
1: 4.
0: Číslo 4, svléknu se.
2: No to je pěkné. Tyž.
0: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo, tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
1: 6.
0: Číslo 6, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Daddy Dolly, kde tam někdo?
1: Dolly, tady je tvůj šoteček.
0: Haló, kdo je tam?
1: To jsem já, tvůj šoteček.
0: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
1: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
0: A haló, jakou vysílačku?
1: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
0: Já nerozumím, není slyšet. Hláskujte to.
1: Šo jako šukinky, o jako očička, D jako děličko, E jako...
0: Jo, já rozumím.
1: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
0: Co bylo moc?
1: Ta noc.
0: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
1: Je špatně rozumět, hláskuj to.
0: Odpolední, V jako v opice, O jako ondatra.
1: Jako co?
0: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
1: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
0: Cože?
1: Kouřila.
0: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
1: Co mi dáš?
0: Hubičku.
1: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
0: Haló? Haló? Marko, myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
1: Haló? Dolly?
0: Haló, tady Dolly. Koho si přejete?
1: Haló? Je strašně špatně slyšet.
0: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
1: No dovolte, já jsem nic neukradl. Já mluvím se slečnou Dolly.
0: No jo, jsou tady Dolly, přímo ředitelství. A koho voláte?
1: Slečnu Dolly.
0: Haló, taky chcete Dolly? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Mezinárodní den dětí, co vy na to?
3: No, ten je krásný, tak my to s Jacháčem taky oslavíme.
2: Jak to oslavíte?
3: No, tak asi dostane nějaký drobný dárek.
2: Jo, jaký drobný, jako auto nějaký?
3: Já jsem čekal, že se takhle blbě zeptáte, protože to je typický a tady všichni lidi, co pracují v médiích, jako vy, tak mají v sobě ten nekonečný motor záště a ještě vždycky chtějí slyšet něco, co jim ten oheň tý zášti podpálí na další čas. Ne, tak to určitě auto ne. A když auto, tak do 200 korun, jaký model.
2: Já mu přeju, já jsem jenom chtěla vidět značku, víte.
3: No. Tak to je jedno sanitku asi.
2: Hele, a dokolika by se jako s dětma mělo slavit, když už jsou dneska tak brzo dospělí?
3: No, s dětma můžete slavit dokolika chcete a dokolika jsou ochotní děti slavit s váma a můžete slavit denně, když chcete a když budou děti chtít, ale ono to tak nebejvá, jak víme.
2: Na horách je sníh? Co vy na to?
3: No, to je jedna z katastrof letošního roku a to je počasí. Pokud nám to letos červenec a srpen neskazí, takže letošní zima bude velmi mírná.
2: No, mě to nebaví, co se s tím dá udělat?
3: To je právě ta škoda, kdyby se objevila politická strana, která by jako program měla pěkný počasí a byla by schopná předložit důkazy, že ho zajistit, abych ji volil.
2: Takže hned po volbách jedeme lyžovat?
3: Ne, já lyžovat nebudu, mě lyžování nebaví ani nezajímá a jenom se tak vztekám, jak tady vždycky opakuju, že na to počasí si není kde stěžovat.
2: Odhalení elitního policajta Kubiceho. Co vy na to?
3: Tam je jedna věc, Kateřino, to si řekněme upřímně. Pokud budeme do nějakých šmelin korupcí, tak já tady zodpovědně za sebe si říkám, že není možný, aby to bylo tak, že tam budou vždycky kontakty jenom na jednu politickou stranu. Já myslím, že minimálně na dvě. S dovolením bych tipnul spíš na 3, ale předpokládám na 4. A proto máme vyšetřovatele, proto pak je státní zástupce a proto pak je soud, protože to musí projít těmahle fázema. Jinak, Kateřino, co kdybyste tam byla napsaná vy, že jste chtěla někoho zabít? Co byste teď dělala? Nebo já?
2: To nevím, ale když se dovíme pravdu, mi řekněte.
3: Nepočkejte, ale na to
2: nerozohňujte se, řekněte
3: je,
2: mi.
3: Ne, já si to vždycky představím, že bych tam byla napsáno, že já jsem chtěla někoho zabít. Co bych teď dělal? Jako určitě by si o mě celý život určitý procento lidí říkalo, něco na tom bylo.
2: To je jasný.
3: No a to je to, proč se to nikdy nesmí zveřejnit.
2: To kafe stálo 50 korun, abych mohla rozměnit na taxíka a není to žádný Vávrovo kafe a vy jste se ho ještě ani nedotkli.
3: No tak tady řekněme posluchačům, že jste mi dneska koupila kafe, což znamená, že i na frekvenci 1 zuří korupce.
2: Lékárníci chtějí žalovat stát. Co vy na to?
3: Já vím, ale tak to je věčná válka. Do toho s dovolením, jak už jsem tu jednou řekl, mě zaujala informace, kterou ty noviny český moc jaksi nepíšou, že tržby farmaceutických firm klesly o 1 miliardu a přesto mají skoro 400 milionů zisku. To je moje odpověď, tedy z hlediska statistiky na léky, lékárníky a podobný traumata z finanční situace na trhu.
2: A vy jste pro prodej léků na internetu a v sámoškách?
3: Já jsem pro prodej vybraných léků na internetu v sámoškách u benzínových pumpa kdekoliv, protože pokud jsou to léky, které vám nemůžou ohrozit zdraví, jako jsou ty acylpyriny a to, tak nevím, proč by se měly prodávat jenom v lékárnách.
2: No, mě vždycky magistra poradí, co si mám koupit, a teď mám trošku obavu, jako když se mám spolíhat na sebe.
3: No, já vím, tak lidi jako vy radši by měli do lékáren, ale já jsem si magistrem sám, já si to můžu koupit třeba v opravně obuvi.
2: Dovolené letos podraží kvůli palivovým příplatkům. Co vy na to?
3: No, to jsou palivový příplatky, letištní příplatky, takže vy si koupíte dovolenou za 5 000 a pak se dozvíte, že příplatky dělají 7. Takový je svět.
2: Tak to zase nikam nepoletím.
3: No, tak to nevadí, tak jeden rok nepoletíte, no.
2: Vám je to jedno totiž, že jo? Vy se bojíte lítat, že jo?
3: Já nerad lítám, ale já musím občas lítat, ale já když nemusím, tak nelítám, takže mě žádný tyhle ty příplatky, pokud možno, nezajímají. A když už musím letět, tak mě tohle všechno jedno, já to beru jako pohřebný.
2: A já jsem se rozhodla, že letos strávím dovolenou u vás na chalupě.
3: To je ale hezký, asi vám to ale nevíde.
2: Jak to?
3: No, protože chalupa, já o tom nevíme.
2: Ve volbách byla vysoká účast. Čím to jako bylo? Bylo to počasím?
3: Ne, počasím to určitě nebylo. Já dokonce drze bych tvrdil, že velký podíl na to měla razantní volební kampaň. Prostě tak to je, když je dobrý zápas, kouká se hodně lidí, když je razantní volební kampaň, přitáhne hodně lidí, čili je to úplnej opak toho, než co říkají ty takzvaný mudrolínové ve většině českých novin.
2: A nebo byly teda ty volby fakt tak důležitý?
3: No, to je ten druhý problém. To říkali samozřejmě především ODS, že jsou to historické volby a tak dále, tak mají historickou výhru a můžou si s ní historicky počít. Já myslím, že historický vůbec nebyly, možná byly hysterický.
2: Já v tom trochu tápu, mám teda být spokojená nebo ne, jak to dopadlo?
3: Vy jako taková buďte spokojená určitě, protože pro vás nic nového pod sluncem, ráno jdete normálně do práce.
2: Dneska je 6.6.06. Co vy na to?
3: No, a co byste potřebovala?
2: Co to s váma dělá?
3: Se mnou nic.
2: Prej bude konec světa.
3: Jak to? Kdo to říká?
2: No, prej jsou v tom datumu samý satanistický šesti.
3: Jo, takhle, no to jsou tyhle výklady, ale já teda, co jsem živ, tak jsem slyšel tu prognozu o konci světa asi 20krát, takže asi 19 jich mám za sebou těch konců světa, jak vidíte, celkem úspěšně.
2: Prej je to zlý, podle Nostradáma, podle věštců a podle jiných odborníků na magii už je konec, já furt žádný nevidím.
3: A my se všichni ohánějí Nostradámem, ale já těch 20 konců světa, z toho minimálně 10 bylo podle Nostradáma. Nic.
2: No, já mám dneska rande, po 5 letech, chápete to? A teďka má být konec.
3: Jo, tak to je možný, že bude opravdu konec světa.
2: A co když je to pravda a zítra se nepotkáme my dva?
3: No, tak pro toho chlapíka je to svým způsobem štěstí a pro vás smůla.
2: Já myslela s váma, že se nepotkám v rádiu, no, víte?
3: Ne, nebojte, já to tady když tak odtroubím sám.
2: Krejčíř volal Paroubkovi. Co vy na to?
3: Volal, jo.
2: No, blahopřál mu k výsledku volebnímu. No.
3: Jo.
2: A Paroubek mu řekl, že je dobytek.
3: Jo.
2: No.
3: No, tak to je takový telefonát, který mě celkem vyhovuje.
2: A proč mu jako myslíte volal? Je to jako vtipný?
3: Já nevím, ale já jenom říkám, že to, že ten Krejčíř má webové stránky, tady jsou s ním rozhovory v novinách, přetiskují nějaké jeho zprávy, telefonuje, jak říkáte, ještě stávajícímu premiérovi, je výsměch českému právnímu řádu, český justice a český policii.
2: No, že mu to ten Paroubek bral, hele, vidím na displeji Krejčíř, tak to neberu.
3: Já myslím, že to číslo netušil, že bude Krejčíř. Druhá věc je, já číslo, který neznám, nevezmu.
2: Skandál v sexuologický poradně, co vy na to?
3: Jo, o tom jsem čet, no to je výborný. To je takovej doktor, který léčí metodou, kterou bych taky zvládnul, bych řekl.
2: A je to dobrý? Jakože nabízí vlastní penis k terapii?
3: Jo, a on tvrdošíně vysvětluje, že to je skutečně terapie. Já bych řekl, že to je taková zvláštní terapie a že by ho měli vyrazit. To říkají vlastně i ty sexologové, protože si myslím, že to si snad jenom dělá legraci.
2: Počkejte, vy jste říkal, že byste do toho, že byste to zvládnul taky, vy byste do toho šel.
3: No právě proto, že to nepovažuji za žádnou sexologickou ani lékařskou metodu.
2: A vy jste někdy takhle někoho léčil?
3: No, ne léčil, ale myslím si, že vydávat tohle za léčení je právě ta drzost, který se té pan doktor dopustil.
2: Hele, no a co to teda je podle vás, když to není léčba?
3: Taková soukromá prasárna.
2: Vietnamci padělali krtečka. Co vy na to?
3: No, jakýho krtečka?
2: Normálně krtka od toho Millera, co ho nakreslil, naše rodinný vlastenecký stříbro.
3: A proč říkáte Vietnamci?
2: Já na něm vyrostla.
3: A proč říkáte Vietnamci?
2: No, vietnamský obchodníci. Z Hamburgu přijel celý kamion triček a bundiček a tepláku s krtkem.
3: Aha, no ale tak v Hamburgu to dělali Vietnamci?
2: Přijelo to z Vietnamu do Hamburgu.
3: No, vyrobili to ve Vietnamu.
2: Vyrobili to ve Vietnamu.
3: Jo, to, no dobře. Protože jinak byste vždycky měla jenom říkat podvodníci, napodobili krtečka a neuvádět národnost, barvu ani rasu. Tohle to možná už i podle našeho zákona je dneska trestný, tak si na tyhle výrazy vadávejte, Kateřino, pozor.
2: Dobře, dobře, tak podvodníci padělali krtka, co vy na to?
3: To je v pořádku, to jsou teda grázlové, ale...
2: Co s tím uděláme? Já no na něm vyrostla.
3: Tak když je chytli, tak je to dobrý.
2: No a co já teďka vím, jestli koupím holkám správnýho krtka?
3: No tak to vyřešte tím, že koupíte jiný zvíře.
2: Konečně jsou tu pořádný pařáky. Máte radost?
3: Docela jo, protože jsem už se bál, že takovýhle teplo nikdy nezažiju.
2: Chodíte na nuda?
3: Ne, na nuda nechodím.
2: Holky od nás choděj, ale nadávají na uchyláky.
3: No, holky můžou, víte, ono platí takový britský přísloví, kdy se říká muž po 40 už nikdy ne do půl těla.
2: A prej ty uchyláci je ale pozorujou z křoví.
3: To je možný, no tak to je samozřejmě úděl mladej holek, že je pozoruje leckdo a často i uchyláci.
2: Jo, a jsou teda nudisti pohodáři nebo zvrhlíci?
3: Nudisti jsou lidi, kterým dělá dobře, když jsou nahý, čím se lišej ode mě, protože mě to zas tak dobře nedělá, ale nic proti tomu.
2: Tak jako mám se jít svlíknout na nuda, a nebo mám jako radši zůstat oblečená u nás v podolí?
3: Jak chcete, neřiv si zkuste, když se svlíknete na nuda, jestli všichni ostatní neodejdou, pokud ne, tak tam s nima můžete pobejt.
2: Němci vraceli naše fanoušky. Co vy na to?
3: No to je hnusný a drzý, oni je nějak kontrolovali, jestli mají peníze a pak je vraceli. To není mojí povinností mít peníze za prvé, za druhé já můžu mít kreditní kartu. Za třetí, já pokud se chovám slušně, tak můžu být bez peněz, kde chci, nikdo nemá právo mě koukat do peněženky. A za čtvrtý, mnoho Němců by se možná divilo, že by Češi, jestli kdyby na to přišlo, mohli koupit i některý řadový Němce.
2: Je to diskriminace?
3: Je to diskriminace a drzost a já bych hned, kdybych byl premiér, udělal reciproční, že bych řekl, že musí mít teda 30 euro, když přijíždějí sem všichni. U sebe nemáš, to já nevěřím šekům, kreditním kartám, auf Wiedersehen.
2: A co když budu mít s sebou právě kartu, tak hotovost přece nepotřebuju.
3: No, teď já vám to teď řekl. Já jsem vám něco řekl, aby se mě na konci toho, co jsem řekl, zeptáte na to, co jsem řekl. Čili já nevím, jestli je to vedrem.
2: No mě
3: jestli
2: třeba...
3: se budete ptát dneska pořád na to, co jsem právě řekl, tak já brzy odejdu.
2: Tropická vedra v Česku, co vy na to?
3: No, i to je dobře, aspoň se trochu ohřejem.
2: Tak, to je síla teda, 32 stupňů.
3: No, to je dobře, byla zima, hele, se konečně trochu ohřejem.
2: Co když
3: no.
2: se přehřeju?
3: No, tak vy jako blondýna to máte dobrý, protože na vás to slunce moc nejde. A u blondýn je výhoda, že přehřátá blondýna se od nepřehřátý vůbec nerozezná.
2: Ale to je šílený, vedra, všechno uschne, všechno
3: ale
2: pochcípá.
3: Ale nic neuschne a nepochcípá. Hele.
2: Komáři vyrazej. No.
3: Hele, když prší, tak vy kvílíte, že prší, když je zima, kňučíte, že je zima, když je teplo, kňučíte, že je teplo.
2: Komáři, ovádi, nedostatek vody, pohroma, sucho.
3: No žádná pohroma, krásný, teploučko, vyvalovačka, opalovačka, žračka, nádhera.
2: Skončila stará sněmovna. Co vy na to?
3: Já vím, a přijde nová a ta bude stejně stará jako ta stará.
2: Budete na ní vzpomínat v dobrým nebo ve zlým?
3: Na nějak, já se tím nedojímám. Já hlavně, jak vždycky tady opakuju, se nedojímám tou falešnou iluzí, že tohle vynikající země, skvělý národ, ohromná populace, která prostě shodou nešťastných náhod má jenom blbou sněmovnu.
2: Hele, že se jim bude stejskat po tom levným pití z kantýny.
3: Já myslím, že ne, oni mají některé takové starosti, se jaksi najít své nové uplatnění, že na tohle tu blbost, jako by bylo levný pití v kantýně, zapomenou. A druhý se zase tak radujou, že už jsou z toho venku, že to levný pití taky oželej.
2: A teď jim skončila spousta výhod.
3: Víte, tady se na tom vyvalují i ty noviny a to, ta česká závist leze právě skrz ty noviny a takovýhle blondýny v rádiu potom. Tak jim skončila tahle, teď už nema. Jako furt se v tom tak necachtejte, protože jestli se vám to zdá tak ohromný, tak obdivuhodný a tak záviděníhodný, no tak kurník kandidujte a taky se tam nacpete tou levnou polívkou.
2: Opočenský se ve vězení vyučil. Co vy na to?
3: No tak je to hezký, já jsem vůbec koukal, že jsou to takový půvabný reportáže ze života z vězení. Zvážil bych to, protože i když si to člověk čte, začíná chvílema i tak malinko toužit potom zajít si taky na chvíli do vězení.
2: Vyučil se strojním zámečníkem ano, a teďka to... složil úspěšný zkoušky.
3: Ano, a jsou takový idylický reportáže a sešel se se svojí partnerkou mladou a mají se hezky a on, že je ve vězení, ono to všechno dostává takový charakter. Někdo je na statku, někdo je v kostele, někdo je ve vězení. Je to taková česká matlanina, kdy ten náš bulvár už je sám ze sebe úplně spatlaný.
2: Proč nás o tom informují, aby jsme věděli, že se zločinci vzdělávají?
3: No, oni potřebují zaflákat ten papír a potřebují ty stránky nahulákat tam ty fotografie, hele, protože dělají prachy. Tím se ovšem liší od téhle naší nádherné relace, kde v naší relaci o tohle rozhodně nejde, že jo?
2: Na každýho připadá státní dluh 68 tisíc, potvrdilo ministerstvo financí. Co vy na to?
3: No, to je úplně nesmyslná informace. Víte,
2: co s tím budu dělat?
3: A víte, kolik připadá v Německu?
2: No, ne, nevím, to je, já tohle, na to nemám.
3: Já bych tyhle zprávy možná zakázal jako manipulativní, protože ono ten lidi dělá dojem, že se může jednoho dne stát, že jim najednou přijde na účet nebo přijde složenka, aby ten státní dluh zaplatili.
2: No, diť.
3: No, to si myslí jenom bambulové, ale Německo má zadluženost 100% hrubého domácího produktu, čili ten státní dluh skutečně se platí jenom úroky a v době, kdy stát má přebytek na účtu, tak se umořuje ten dluh, ale lidi ho nikdy na světě neplatí. To je stejný právě jako ty komunisti. Komunisti, to máme takový skanzen tady kluků, rudejch a holek, co nám tady zbyli. Ale představa, že by tyhle ty Češi, a jsou to Češi, jo, čili jako jestli se někoho nebojí, jak jsou to Češi, protože Čech nezabojuje teda, jak je tisíciletí dlouhý, čili že by něco převrátili, možná bednu s ovocem.
2: Sázkové kanceláře vydělali balík na Ghaně. Všichni na nás sázeli a pak jsme rupli.
3: No, to se stává s takovýmhle soupeřem, který je tak jakoby papírově nebo pověstí obzvlášť slabý. No tak to víte, to se tady všichni chystají na tu výhru dokonce v zemi, která trpí nedostatkem výher, jako je Česko. No to my už jsme tak jako malinko pohupsávali, kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop a Staromák už byl na Čechrany, no a pak šli splihlí domů. Ale takový je sport.
2: Nějaký blázen sadil na Ghanu 60 tisíc. A vyhrál skoro 500 000.
3: No, to je krásný, protože na tu Ghanu asi sadil málo kdo, ale je to taková strategie, kterou já bych doporučil. To vám potom ten smutek z toho sportovního výsledku vynahradí ta finanční radost.
2: A byl to teda cvok nebo jasnovidec?
3: No, proč by to byl cvok? To má být člověk jako já.
2: Češi mají nejradši Slováky, co vy na to?
3: Ano, Češi mají nejradši Slováky a ze zahraničních zemí Slovensko a to všechno od té doby, co jsme se rozdělili, takže bych to přičet k jednomu z těch pozitivních faktů, který rozdělení přineslo.
2: O co nám vlastně jako jde?
3: No, o nic nám nejde, jsou nám něčím nejsympatičtější, což je celkem sympatický parametr.
2: A k čemu mi to jako je dobrý? K ničemu
3: ale
2: přece ne?
3: Ale podívejte, Kateřino, je třeba, abyste se naučila, že vám většina věcí není k ničemu, takže se přestaňte dívat furt na svět tím prizmatem, což je cizí slovo, který vy neznáte, tedy pohledem člověka, který všechno měří jenom tím, k čemu to bude jemu. Protože představte si, že by to taky dělal kůň třeba, že by říkal, a k čemu mě tohle bude? Mně stačí jen seno a oves. Čili nemůžete chtít na světě a na země kouli, aby byla taky jednoduchá, jak vy byste potřebovala, aby to pro vás mělo smysl.
2: Náhodou prisma je základna, víte?
3: Není. Máte pocit, že to jako základnou se dívat, jo?
2: No jako přes co se díváte, jako přes,
3: no, přes
2: co pohledem.
3: Jako. No tak to jste to pomoct, čili dostanete ještě slovník cizích slov dárkem.
2: Kauza Topolánková. Topolánková tady na Frekvenci 1 na otázku byla jste manželovi nevěrná, odpověděla, kdo je bez viny, ať hodí kamenem.
3: Řekla takhle, jo, no? To já ani nevím, ježišmariáno.
2: Jak tomu mám rozumět?
3: No tak to je opravdu teda napováženou. Ježišmaria, tak to já jsem dal nějaký šutry takhle do studia, když se případně vedou takovýhle rozhovory.
2: A taky v křížovém výslechu řekla, že paní Talmanová je hezká a inteligentní.
3: Mně přijde ohromně zábavný, když ty ženy říkají, že je pěkná a inteligentní, tak jako pro takovou nevěru by měly větší pochopení, ale nevím proč, protože ona ta nevěra ve svém samotném aktu tak jako moc inteligence a těchto těch aspektů nepotřebuje. Že?
2: No to vy nechápete, protože nejste ženská, ale jako je to konkurentka na úrovni,
3: ne,
2: že
3: tak
2: jo?
3: Já si to ale s dovolením umím představit u sebe, že jo, ta nevěra samozřejmě, že bych si pak říkal, ale on je velmi inteligentní, umí tři světové jazyky, v tom případě mi ta nevěra vadí míň, protože on se dorozumí dokonce i svahilsky.
2: Vás by to neuklidnilo?
3: Ne, opravdu ne, já myslím, že to je úplná idiocie, to jsou takový měšťácký teze.
2: Turecko zakázalo vysílat medvídka Pů?
3: Jo, to je
2: víte
3: úžasná.
2: Proč?
3: No, řekněte to.
2: Kvůli prasátku?
3: Já vím, jim vadí prasátko. Proč jim vadí prasátko?
2: No, islám má totiž prase za nečisté zvíře a proto tam nesmí do televize.
3: No, a z toho vidíte, že to náboženství je někdy chorobný ve svých produktech, zejména v těle těch postojích vůči věcem, který nijak protináboženský nejsou, a je to magořinec.
2: No, ale jak k tomu přijdou malí turecký děti chudinky?
3: Nevím, já bych jim nabídl, že místo teda toho prasátka to bude malý Mohamedík. Že to bude Mohamedík Pů.
2: Měli by taky něco zakázat třeba u nás?
3: No ne, já bych jim nabídl, že uděláme teda Mohamedíka Pů, jestli jim to bude vyhovovat. A nebo by, já nevím, nebo Usama Bin Pů.
2: Begem zvracel na hřišti. Co vy na to?
3: To já občas mívám taky a to mívám za hřištěm.
2: Dal gól a hnedka se pozvracel.
3: Já to mám bez toho gólu. Já bliju, ale nedám ten gól.
2: Takovej manekín, a co na tom hřišti dělá takový prasárny?
3: Jaký prasárny, vydal ze sebe všechno, až si malinko ublinknul, co děláte?
2: Ale prosím tě. Vy...
4: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal na veřejné nahrávce desky s názvem Ze soboty na Šimka. Je to deska, kterou pořídí firma Suprafon, a dovolte mi, abych vás uvítal nejenom jako posluchače a diváky této nahrávky, ale především také jako naše spolupracovníky, protože vaše reakce budou na desce zachyceny a tak se vlastně stáváte také herci a aktéry této desky. My věříme, že atmosféru vytvoříte stejně dobrou, jako jste nám vždycky ve Slaném vytvořili, a předem vám za to mnohokrát děkujeme. Jsme rádi, že se s vámi zase setkáváme po čase a že můžeme tady ve vašem hezkém divadle účinkovat a hrát. Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzení nabízet jenom horčák, cigárka a slivovic. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit co o literatuře, pohovořit o zemědělství, o průmyslu, recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenují verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Weberkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčil v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
5: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
4: No tak to poděkuj hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
5: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
4: Je to kratší verš, co si vybral?
5: Kratší.
4: Úvod to má delší.
5: Tak to zkrať.
4: Neopakuj všechno po mně.
5: Sedí pana.
4: Co je zase?
5: Já koukám, že se nebudu moct uklonit.
4: Proč by si se nemohl uklonit?
5: Kdybych se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
4: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak ta kouka.
5: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
4: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
5: Sedí pana. A anebo já už ten nadpis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
6: No.
5: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
6: Prosím tě, jak se soustřeď trochu.
5: Celý splet. Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si někdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
6: Je to možný. To je zoufalec.
5: Sedí zoufalec.
6: Prosím, jak se zpamatuj trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuj všechno jak papoušek, chytáš se každýho slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
5: To by to říká se bláze, nebo
6: asi
5: to?
6: Jo, vypadá to tak, že pro už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost touhle figurou objíždět města.
5: Nechali ani za jeden.
6: Bude, ty jsi jim tam stačil.
5: To víš, že jo, jen byl sympatický aspoň.
6: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
5: No, nedostával přídavky. Tak je nedostal, ty chytré. Budu zabývat s ním.
6: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
5: Sedí banda.
6: No, už je to tady, to povídá.
5: Já jsem u problých osob. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. A snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý úplně. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že jsou na větvi. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
6: Opravdu teda, to se máš tím služit. To se opravdu divím, že vůbec ti pása. To jsi se vycajchnoval. Já tady vojemnosti o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
5: To víš, že mám.
6: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
5: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Ten... Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desátý. Ježíš Maria, to začínám. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
6: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde dada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svolně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

to přicházím znovu, aby se zdálo, že nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter.

0: Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sid. Klid. Jsi nějaký cancel? Tam někdo zapomněl, nebo... Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sanco. To je jeden od nás. My ho vozíme s sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rád. Dva lásky.
2: Dva lásky, já si já přišel.
1: Já nevidím. To byl zase on. Už je pryč. Dva lásky. No zůstaň, Luďo.
2: Mám začít, no. Bala si se cítit, protože sama zvát musí, než nám přišli se zavřeme cítina. Ještě jednou. Bala si se cítit, protože sama zvát musí, než nám přišli se zavřeme cítina. Odčekli s tím za ní.
1: Já mu nerozumím ani.
2: Dva lásky. Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
2: Zatracená
1: práce.
2: Ne, ztracený. Když skrývá prasklou duši.
1: Když skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Houkavá. Tam je promu duši, já řekl prasklou duši, já to předtím zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Ne. Jak sama v zmatku duši?
1: To sama matka duší.
2: Ale ne, zmatek jako chaos,
1: to
2: chaos,
1: sama chaos. Matka duší, chaos.
2: Nuž vydáme si šípe.
1: Nuž nemáme.
2: Ne, nuž jako hola.
1: Hola.
2: Vydáme si šípe. Masi,
1: ošek.
2: Tasí.
1: Hoří.
2: Tasí.
1: Set meči.
2: Moment. Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest! Dobře!
1: Tak je jedno!
2: Je to jedno!
1: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny!
2: Když nám!
1: Již
2: mizí
1: láska!
2: Ksíménina!
1: Co to?
2: Ksimenina.
1: To se čte Ksimenina.
2: Já se držím textu, já bych tam nepřijal ani písmenko, tady při sexy jako šraňky.
1: Já bych.
2: To chceš dátky.
1: Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: Chocholou se nečte Čoksolou. Já se držím textu.
1: Ale ti to musí číst, jak se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatorista? Na koho, na mě, na zaměstnance?
1: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Náš dětský zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Tedy ne můj slavý duch. Můj slavý duch, ale já budu říkat, protože říkáš ty. Můj slavý duch se tam žel. Můj slavý duch se tam žel. Netrucuj!
1: Na vás slaváku trafiku.
2: Můj slavý duch se tam žel. Řekni to těm lidem!
1: Evo, travoj. Můj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrlej. Suflér povazený.
2: Víš, když nemil se vás...
1: Já vím. Víš, než ty milece. Jsem vázán odstředníkem.
2: Odstředníkem. Ať jsem žalostí. Mlčo, ať jsem žalostí.
1: Ale já se budu dělat. Ať
2: bojí protivníkem. Odevzdám čistou.
1: Mlč.
2: Mlč si říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem ho udržel. Jak jsem ho udržel krev. Mám věru výčetky. Proto mlč. Proto jich měli balosti. Set. Ty hraješ.
1: No tak co mi to bereš?
2: Pomstě.
1: Pomstě.
2: Bezmilosti.
1: Bezmilosti. Najej.

0: pěkně, je to.
1: Tak teď vám něco řeknu, měl jsem pro vás připraven takový krásný artistický číslo, takový výstup krotitelský se Žížalou, jenže Žížala teď nežije. A kdo na něj dává pozor, ty?
2: Já, dej na pokud.
1: Mlč, prosím tě, před chvilkou Žížala žila a sotva jsem se otočil, tak nežila. A kdo na ní slíbil dává pozor, ty?
3: Já jsem se bál, aby mě neutekla, jsi přikryl.
1: Přikryl, tak se pochlub divákům, čím si Žížalu přikryl.
3: Já jsem jí přikryl žehličko.
1: Tak prosím, on má dávat pozor na Žížalu a on ji přikryje žehličkou.
3: Ale ta želiča byla studená.
1: Studená, věruška je teď studená.
3: To se tady ročilo, Ješko, to byla věruška.
1: Moje.
3: No, správně tvoje, ale než jsem ti dal k narozeninám, kdo si ji ulovil?
1: Ty ovšem, já jsem...
3: Žádný ovšem, já jsem si ji ulovil, chytil jsem ji na kapra.
1: Ano, chytil si ji na kapra, ale čí to byl kapr?
3: Tvoj.
1: No tak vidíš, tak mi kapra vrať. No dělej, kde je ta ryba?
3: Voda ji vzala.
1: A kde je ta voda?
3: Voli ji vypili.
1: A kde jsou ti voli?
3: Páni je snědli.
1: A kde jsou ti páni?
3: Na hřbitově zakopáni.
1: No, hezky jsi to zamotal, teď opravdu nevím, komu věruška patřila.
3: A kdo ji naučil malou násobilku, co?
1: Prosím tě, nezačínej, malou násobilku měla ze školy. Když jsi potom začal z tohle konce, tak kdo pak ji naučil perfektně tančit českou besedu?
3: Co je to za pitomost? Ona uměla tančit českou besedu, jo?
1: No, co si myslel, že tady měla dneska předvádět? Že by se tady plazila a odříkávala malou násobilku? To by asi tak diváky pobavilo. Ty myslíš, že diváci sem chodí na malou, ne? Tančit českou besedu měla.
3: A myslel, že jí budeš polikat.
1: Českou besedu.
3: Ale Žížalou.
1: No, prosím tě, nemotej to. Já mám nápad. Ty tady budeš teďka tančit českou besedu sám. Místo Žížaly. Za trest.
3: Já to neovládám.
1: Tak se to koukej naučit, nebo tě přikryju žehličkou.
3: Páni, dámy, beseda začíná.
1: Tak toho, prosím tě. Já bych skoro věřil, že jsi křížený se šakalem. Ostatně tady nemáš mutovat, máš tančit.
3: No ale to musí hrát takhle, já se nemám čeho chytit.
1: Ať hrajou, jsou za to placený, pánové. No, česká beseda, jo, to byl záchvat tropického šílenství. Já tě varuju, naposled tě žádám tančit českou besedu.
3: Já musím partnerku, tak
1: si nemůžu. Najdi, Žížala si taky partnery hledala sama.
3: Jo, a kde si
4: on bude chtít partnerku, teďka v plovně představení. Dej se bazoury. Dajte.

0: To je partnerka takovýhle mrož vošklivej.
1: Dobře, že jste to nechali, když to nebylo ke koukání. To bylo duo Hitchcock. Ty nikdy nemůžeš jejího umění dosáhnout. To není jen tak lehký alternovat žížalu. A to se tě ještě neptám na malou násobilku, to by teprv bylo trapné.
2: Odmocňovat neuměla.
1: To ty neumíš taky.
2: A ty taky ne.
1: No? Ty nejsi žížala, vy?
2: Ne, ty taky ne.
1: No, to nejsi žížala, proto se s tebou taky nebudu vůbec
2: bavit. A s tebou taky ne, a tu krabičku si nechávám, abych měl na Věřišku památku.
1: Krabičku mi dáš, ty žížaly vrahu.
2: Ty nedám, ty žížaly, Mariaku.
3: Co se tady zase hádáte? Čí to krabička?
2: Moje.
1: Moje.
3: Když se neumíte s krabičkou zabavit, tak ji zabavím já.
1: Vidíš, to máš to. A já mám doma staršího bráchu a ten si tě najde.
2: Já mám doma oce a teď čekáš píčku.
1: Uvidíš.

0: jsem vám, kolegyně, tak jsem vám takhle čet loni na podzim v práci.
1: Je, a to říkáte klidně takhle veřejně, že si v práci čtete?
0: A co je na
1: tom? No tak, u vás je to asi jedno, že jo? Ale já jsem znala nějakého Seidelkrance a ten na to šredně doplatil.
0: Na co?
1: Ten vám se do toho čtení tak zabral, že zapomněl na hodiny a nevšiml si, že už si čte po pracovní době. No to víte, aby to... Aby to dohonil, utíkal za tramvají, uklous a zlomil si obě nohy.
0: No to je mi ho líto, ale...
1: Musel do nemocnice, že jo? Ovšem za pár dní ho přišla navštívit delegace jeho spoluzaměstnanců a ten jen povídá, hele, klidně si, Pepo, poleš. My jsme si dali kolektivní závazek, že si tvou práci rozdělíme mezi sebe. Je v tom ovšem jedna potíž. My ti furt nemůžeme přijít na to, co vlastně děláš.
0: Dejte si, kolegyně, laskavě vysvětlit.
1: Jo.
0: Já jsem nečet v práci.
1: Ty dobře chvíli říkal.
0: No jo, já jsem to říkal, já jsem čet v práci, ale
1: no, teď to říkáte znovu.
0: Ale s velkým P.
1: Jo, tak.
0: No.
1: Vy jste si čet v těch novinách.
0: No právě, jo, jak jsem si tak jo. Na podzim čet v té práci.
1: Teď už mě nezmatete. Co jste si čet? Něco zajímavého?
0: No takovej článek jo. Zajímavý právě. Jo. V tom článku psali, no. Že když je člověk rozčilený, hřeje.
1: Jo. Co to?
0: Člověk v rozčilení, jo. Že vydává značný teplo.
1: No to je logický. Když je dohřátej, co by nehřál.
0: Tam psali v těch novinách, že rozčilený člověk vydává za hodinu 150 W.
1: No i to je možný. No. Člověk v rozčilení ani nikdy neví, co dělá.
0: Jo, a tam, tak, tam právě taky psali, jo. Že by to mohlo mít jistý význam v energetický bilanci.
1: Jo, tak!
0: Rozumíte?
1: Ano, já tomu rozumím. Jako, že by se dalo přitápět rozčilenýma blížníma, že?
0: Nebo svítit, no. Já nevím.
1: A já nevím.
0: Já taky ne.
1: 150 W, to je jako když prskne do stromovky, že?
0: No, nemyslete si, podívejte se.
1: No.
0: Takový příklad.
1: Jo.
0: Babička namíchne dědečka.
1: No.
0: Uražený dědeček rozčilí babičku, rozčilená babička dá facku nevinnému dítěti, což krajně rozruší oba rodiče. A když to sečtete, no. Tak už je to 750 W.
1: No jo, hřeje celá rodina, že jo?
0: To, v tom článku ovšem psali, že vůbec nejvíc člověk hřeje, když se směje.
1: Jo to.
0: To pak vydá 200 W za hodinu.
1: No jo, ale dokažte, aby se někdo smál nepřetržitě celou hodinu.
0: No to je těžký, no. To je fakt.
1: Dykobraz ten vám vystačí, no, tak na 20 minut.
0: Jeden ročník, je,
1: no.
0: Nerozumím.
1: To já nechápu. Ne. Tomu já nerozumím.
0: Bylo by to krásný, že jo? Tady,
1: no, kdyby tam
0: podívejte, tady je,
1: byl, nebo tady
0: je takových
1: ano, tak
0: 500 lidí dneska. Kdyby no. Se dokázali hodinu smát, kdyby jsme my to dokázali, teda, tak to může i topič domů, paneš. Oni nám vysálají 100 kW.
1: Ale já myslím, že jednodušší bude, když je namíchneme. Co?
0: No to bude ovšem o 25 kW míň.
1: Ale... Šertvem nějaký ten kilovat, že?
0: Ale půjde to líp.
1: No.
0: To je pravda. Potrávíme je. Vážení diváci.
1: My zase za chvíli přijdeme.
2: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
3: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
2: Nebo cukatura.
3: Cukatura. To je z filmu Pudr a benzín Vericha a Voskovce.
4: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
5: Na co?
4: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
5: Proč?
4: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
5: Kdy?
4: Až se to lano napne.
5: A lanoli nenapne-li se,
4: Lanorine na Pnelice. Blbej argument, co? Lanorine na Pnelice. A proč pak by se nenapnelilo, co?
6: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
4: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitej napnelismus.
6: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
4: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
6: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojíti nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
4: Kotva není?
6: Kotva není. Co? Připevněna.
4: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně... Přivázaná?
6: Není.
4: Není?
6: Není.
4: Není?
6: Není.
4: Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
6: A přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že ji tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubí a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
4: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane, kde je ten konec toho lana?
6: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no, tady není ten konec, není, no.
4: Já ho nebral, že jo?
6: Tak ho někdo uříz, že jo, to je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde.
7: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře, šlo by to?
8: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
7: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
8: Ano.
7: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
8: Ne, to bude asi nějaký omyl.
7: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
8: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
7: Jak jako vůbec?
8: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
7: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
8: No, to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
7: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
8: Já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
7: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
8: Ale já jsem u moře nebyl.
7: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
8: Byl, ale to nebylo letos.
7: No a umíte o tom povyprávět?
8: Umím.
7: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
8: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
7: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
8: Jo, on to nikdo asi nepozná.
7: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
8: no,
7: ne?
8: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
7: Tak jste připravený.
8: Ano.
7: No, tak točíme, kamera jede. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
8: Ano.
7: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
8: Ano.
7: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
8: U moře.
7: U moře, ano. A u jakého moře?
8: Já jsem byl u Velikého moře.
7: Ano, moří je víc, že?
8: Ano, moří je hodně.
7: A vy jste byl u Velikého moře. Moře to je vždycky veliká záležitost. Veliké. To je něco jiného než naše rybníky. Ta plocha, to je nedozírné.
8: Kde?
7: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
8: Ne, to bylo modré.
7: Ano, jaderské. Zírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
8: Ne, to bylo modré.
7: Ano, jaderské.

0: jste ještě dělal, Modře?
1: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
0: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
1: Ano, spolupracovníci ze stanu.
0: A co vůbec jste dělal nejraději, Modře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
1: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
0: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
1: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
0: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
1: To snad jo.
0: A to se nikdo nepohoršil?
1: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
0: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
1: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
0: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
1: Ano.
0: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
1: Ano.
0: Máte klobouk, jak vidím.
1: Kde?
0: Na hlavě máte klobouk.
1: Aha, ještě ho tam mám.
0: No máte, samozřejmě.
1: Jestli mě neslí vítr, jestli
0: ne,
1: ho nespouk.
0: Ne, ne, nikdo ho nespouk, je tam.
1: Je tam.
0: Máte taky baloňáček přes ruku.
1: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
0: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
1: Ano,
0: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
1: Pěknou koženou vepřovici.
0: Ano, co máte v té aktovce?
1: Bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
1: Nic, že ne.
0: Asi nic, jo, asi nic. Tak vám děkuji za
1: rozhovor. Tak vám děkuju.
0: Naschledanou, můžete jít.
1: Jo, můžu jít přímo za nosem.
0: Kam chcete? Kam dozadu, dopředu, jak chcete?
1: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
0: Můžete dopředu a rychle.
1: Děkuji.
0: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
1: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
0: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
0: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to, mě na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
0: Bábovky a ryby.
2: S bratrem. Tamhle jde, Luďku.
0: Ano, stop, stop, zastavte, to je to strašený. Zastavte, jdem domů.
3: Raní ptáče dál doskáče. Dneska jsem po dlouhý době rád, že jsem v práci.
4: No, taky.
3: Nehraj nebyla. Cože? A nic, to byl for. Kolik je hodin?
5: Tam na ty židli mi visí sako a v kapse jsou hodinky.
3: No ty vole, dít se vůbec ručiček.
5: No, tak do práce jsou dobrý, ne?
6: Je 7:30.
3: No, tak to ještě v klidu posnídám.
4: Co to máš?
3: A co bych měl, termosku?
4: Termo co?
3: Termosku, ty nevíš, co to je, nebo co?
4: Že když jsi mě rozkrájil, tak nevím.
3: Prouza, vysvětli mu, co je termoska.
6: Je to nádoba, do které, když se dá něco studeného, vydrží to studené, a když něco teplého, vydrží to teplé.
4: Ale tak to je dobrý, člověči, to je vychytaný. Co v tom máš?
3: Litr horkýho kafe a 4 nanuky.
4: No jo, tak to je šikovný. Tož dal bych si trochu kávy. Včera jsem se nečekaně ožrol.
3: Hele, na chodbě automat na kafe, sama málo. Ale mám štrůdl, dá si někdo?
4: Já si dám.
6: Tak, abych neurazil, jen kousek.
5: Podej mi taky, maňas. Měl jsi s ruce?
4: Ne.
5: No, ale na hajzlu jsi byl, ne?
4: Kadit.
5: No, tak já si podám sám. Nerad bych měl štrůdl s nutelou.
4: Hele, já nechci, já jsem teď nějaký marodný Češi. Nějak vůbec nefunguje metabolismus. Já třeba sním mrkev a jde ze mě mrkev. Dám si řekvíčku, jde ze mě řetkvíčka. Včera jsem měl kedlubnu, no a ráno ze mě vyšla kedlubna. Ne, tak žer hovna.
3: A lékař radí. Vem si taky Demeter, štrůdlík, tak. Habiky, papiky, vidíš, no a už není. To měla matka strachu, že se vyhodí štrůdl od Loďska. Bůh vás vidí, Ježíš vás slyší a Allah vás miluje, vole. Halleluja. Tady je po ránu nějak veselo. Tak vám ještě vylepším náladu, vole. No, tak ty těžko, draku. Jdu od načelníka a byl rád, že se mu požehnal. Všechno je na dobré cestě a co nevidět, rozšíří naše řady, voli. Bude z něj kvaker. A prozradil mi tajnou směrnici ministra vnitra, voli. Naše oddělení dostalo do své kompetence boj s terorismem, voli. A asi moc dobře víte, co to znamená. Halleluja.
4: Ale to znamená.

0: znamená, že bychom tě měli hned po ránu sebrat a zašít.
1: Hele, hele, co bylo, bylo?
2: Už jsem se mírně odklonil od islamu. Talibanu jsem nefandil nikdy. Myslím, jako nemoc dlouho. Taliban mě oslavoval v mém raném stadiu islamistý a pak mi začal připadat nějak směšný a nemoc radikální.
0: Ne, to je PŠM nebo nějaký školení, vole?
1: Jo, o co jde?
2: No tak musíme dělat monitoring podezřelých osob. Kdekoliv a kdykoliv, vole. Nikdy nevíte, za koho může být terorista převlečen. A nemusím připomínat, že Usama dodnes nebyl nalezen. Prověřit zájemce a frekventanty o pilotní kurzy a střežit náboženské sekty, vole. Haleluja.
1: No, od něj to sedí teda.
2: No, tak my jdem do terénu teda, jo? Nebo místí přednášky, prdne v kouli, jdeme.
0: Kam jdeme?
1: Jdeme pá, blbečku.
2: Napadá někoho, kde máme začít?
3: Já bych začal v jeskyním systému Tora Bora.
1: No, tak drž hubu, vole. Ještě jedna debilní připomínka, Prouza, a vykecám ostatním o tvý vesmírný misi.
3: Ne, pro boha, ne.
0: O jaký misi? Tož misonomors?
1: Bo měl inženýrské letěž do vesmíru, jo?
2: Jasně. Myslel si, blbeček, že je něco víc než my a bez našeho vědomí se přihlásil do vesmírný mise.
3: Neříkejte to.
2: Já to řeknu. Hele, školili ho 3 měsíce, pak se dozvěděl, že s ním letí jako kolega v obyčejný prase.
0: A co dál?
2: Nerůž. Kdybys byl na Prouzově místě, tak letěj prasata 2. No, i každý dostal v obálku s instrukcema. Prase mělo ve obálce, zkontroluj palubní přístroje, uveď modul na oběžnou dráhu, nastav solární panely a 100 dalších pokynů. A náš inženýr Prouza měl v obálce pokyn, nakrm prase a na nic nešahej.
0: Ne, a najednou jsme mu dobrý, Dylina.
1: A ty nekecej, ty si chtěl taky zdrhnout.
0: No, ale já chtěl dělat v Anglii policajta na podpoře a nebyt kosmonaut s prasetem.
4: Tož všude dobře, doma nejlépe, kur na Moravě.
0: Já jsem chtěl taky odjet.
2: Jo? Do Čičelic k babičce, ne?
0: Ne, do USA. A chtěl jsem dělat náčelníka Apačů. A chtěl jsem mít pržáka.
2: Baba mu dávala makový cumly. Díky tomu byl poslední 26-letý Indián v Čičelicích. Ale jinak je v pohu. Hele, Maňac, nemyslíš náhodou grošáka, ne? Koně?
0: Ne, poršáka, auto.
2: Hele, tak vím, kde dneska začneme. Ještě nemáme dobrý skutek, tak Maňasovi něco ukážeme. Tramvaj nebo krtek?
0: Poršák.
2: No, tak jedeme metrem.
5: Ustupte prosím za bílou čáru.
2: Ježíš, já vím, neřvi, ne.
5: Pane, za bílou čáru, ale na druhou stranu.
2: Ježíš, tak mluvím jasně, ne? Jenom mě zkoušíš.

0: Rohřížem. Rohřížem. Ty jsi mě poznala. Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
1: No, tak
0: no. Ještě, jo. No jo.
1: To bych spíš čekala vyhubla, kde jsou neštěvé.
0: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
1: Jo, ty si to tak přesně pamatuj.
0: Taková malá pozornost.
1: Ale to si
0: ne. No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
1: si to... Ne, to,
0: to já jenom tak žertuju, no. Tak abych pomíl. Nezapomněl, miláčku, podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
1: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
0: Kdo přijde?
1: Manžel
0: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
1: Manžel.
0: Tvůj má. Možem kon. Ty jsi se oženila, vybrala.
1: Dávno, Františku.
0: Jedno, to mě nenapadlo.
1: Co tě nenapadlo?
0: No ne, jakože... Přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad, abych radši šel, ne?
1: Kam by si chodil?
0: To jsem cizí člověk.
1: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
0: No kdyby jenom do školy chodili.
1: No co? Nic jiného přece nebylo.
0: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, když nekrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to ale tady se nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu,
1: ale no,
0: to se nehodí.
1: Ale no to mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
0: No taky kam bych šel, tak... No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
1: Jsem telegram.
0: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
1: A proč by měl mít jaký podezření?
0: Když chlapu vidí to.
1: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
0: No to není opatrnost, to je půd sebezákový tohleto.
1: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina. Tak.
0: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
1: To jsi přece ženatý.
0: Já ženatý.
1: Ty jsi se neoženil.
0: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže tak jíst mám, co nic mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je... Přece jenom
1: ty pořád
0: událost.
1: Ještě přemýšlíš,
0: ještě budu přemýšlet,
1: to
0: no,
1: jsi vždycky
0: no.
1: Přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, Františ.
0: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
1: Chybějí ti knoflíky u srdka.
0: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to vařil, jsem si ve vlaku mi to někdo.
1: Hele, nepovídej, vyndej knoflíky, sundej sako, já ti to přijde.
0: Ne, kde se tak to vůbec nepřikází v úvahu, musíš se vrátit tvůj manžel.
1: Tak se vrátí.
0: No já tady musím nahadit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
1: Ale pro...
0: Cizí chlap, no to nejde
1: upravdu. Co to pořád jdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
0: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přišlu
1: doma. Po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec nic.
0: Ale já bych rozmyšlil. Slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
1: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
0: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
1: Počkej, pomeď, já se nehraju, připrav si za tím.
0: Já už tyhle mám zkušenosti, já už mám...
1: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
2: Velice mě těší, Sikora.
1: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídí něco. Františku, já se tu něco připravím v kuchyni.
0: Já... jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
2: Jak si pak omluví ceremonie, přece se nebudeme žinírovat před sebou, co přece možné, chlapi!
0: Prosím pěkně, vám to možná přijde divný, jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
3: Ne.
0: A jako říkáte chlapi, já jsem sem pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
2: A jste už tady dlouho?
0: Prosím?
2: Jste už tady dlouho?
0: No celou noc jsem tady byl. Ale ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
2: Ne, ne to chápu.
0: No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
3: Jak obráceně?
0: No, obráceně. Abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
2: nepřipouštějte. Já si vůbec nemyslím, co?
3: A co bych si měl myslet?
0: No, prosím, co sedíte, nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, na jenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
2: No. Fialky, a co má znamenat, ty fialky a víno, no tak...
0: No přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno, no
2: fialky jsou tajavý, teda, no to je pravda.
0: Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si s toho vůbec necvakli, no tak jsme neměli kdy pašte hned, že jo, tohle to tak vše.
2: No jo.
0: No tak, jak bych tak řekl, no a teď
3: co?
0: Já najednou v košili.
2: No jo, a... No, když je to jednoduchý, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
0: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
2: No tak proč jste si sundával to sako?
0: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
3: Ona.
0: Já, pan, nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale...
2: A děte.
0: No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
3: Jo.
0: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, ne, a prosím, tak se to stalo. No.
3: Co by si měl myslet?
0: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co by se si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? No, co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, pak, že to riskantní.
3: A co je riskantní?
0: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
3: No tak.
0: Víte to, tohle ona povídá, to ne, prej. My jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no a jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte, no tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
2: No tak teď mi to teprve dopadlo. Tak vytanýho.
0: Já si bude nemám
2: společnýho. V košili a já jakože nic, jo.
0: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
2: Moment, sedět, tohle se musí vyjasnit.
0: Naschledanou.
2: Sedět, čekat, přijdu.
0: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
4: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby, a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
5: To je fakt.
4: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
5: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
4: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
5: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
4: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
5: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
4: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
5: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
4: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
5: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
4: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
6: se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím, volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutný, co je s tebou?
7: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
6: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
7: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
6: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
7: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
6: No.
7: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
6: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
7: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
6: No jistě.
7: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
6: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
7: Jo,
6: no. No nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
7: Proč?
6: No to jsem zkoušel.
7: A co?
6: No co?
7: Studená voda nebo co?
6: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
7: A co ty na to?
6: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem tě na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
7: Hele, a co je vzít na lodičky?
6: Lékaře?
7: Ale. Děvčata?
6: Na lodičky, jo.
7: No.
6: Hodně daleko od jezu.
7: Proč?
6: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
7: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
6: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
7: Proč?
6: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
7: A co říkali?
6: Nic, pustili mě sednout.
7: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
6: To víš, že ten způsob existuje.
7: No tak.
6: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
7: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
6: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
7: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
6: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
7: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
6: To jo, a co potom venku? To by si holky mysleli, že jsme si vzali zrcadla sebou.
7: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
6: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
7: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pou.
6: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
7: No.
6: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízel, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
7: Proč to nevzal?
6: A já to vzal, odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě ostatní strašidla bojej.
7: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
8: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
7: Jo.
8: No jistě.
7: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
8: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
7: No jistě, no, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
8: Neříkej, kterou ti připomínám já.
7: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
8: Jak to?
7: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
8: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
7: Ne.
8: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
7: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
8: To je ona mezi náma. Na ty inteligenci bych vůbec netrval.
7: Taky ne.
9: Tak, vítám vás ještě jednou teď načisto v naší manéži. Mám tady spoustu přátel. Tady vidím Jirku Pechu. Já myslím, že ho nemusím představovat. Jirka Pecha, zvaný Peca, patří neodmyslitelně k divadlu Na provázku. Divadlo Na provázku patří neodmyslitelně k Brnu, ke kterému já patřím, pokud možno odmyslitelně. Promiňte. Když se řekne Brno, tak si vždycky vzpomenu na svého švagra, který je Ženevan, který je Švýcar, který přišel se sestrou, mý ženy přijeli na Vánoce. Na ten předvánoční čas já jsem ho protáhl po těch hospodách. Byli jsme u Očků a ve Venuši, Jirka tam byl taky, a u Meče jsme byli a mu chutnal moc Bešerovka a Miklivec. Všichni přátelé si s ním připíjeli s cizincem, napíj se cizinče, ať vidíš cizinček, to tady máme krásný před Vánocema a to jsme. Pili jsme, pak jsme přišli domů. Tam byli nějací kamarádi, hosté, známí. Zase se ještě pilo a on najednou škrtl bundou o stěnu, zůstal ležet. My jsme ho se ženou a se švagrovou vzali za nohy, za ruce a dali ho tam, kam opilci patří, do postele. On spal a pak mi ráno říkal větu, která by mě nikdy nenapadlo, Jirku taky ne a možná málo koho z vás. On říká, člověče, celou noc mi bylo tak špatně, já jsem z té postele musel furt vstávat. Chodil jsem tam, jak tam máte ty noviny místo toho. Ne, tupá satyra. Prostě, já jsem vstál, teď jsem chodil, teď jsem vracel, co jsem vypil. A opakoval jsem si celou noc jednu jedinou větu. Říká, pane Bože, jenom abych neumřel v Brně. No, Brno je město, ve kterém žijeme, ke kterému patříme. Máme tady ty porodnice a krematoria a tramvaje a šaliny a děti tady máme a přátelé a ty hospody, o kterých jsem mluvil. Prostě patříme k Brnu a Brno možná ani netuší, že patří nám. A k Brnu neodmyslitelně patří taky lehký humor, co? Brno patří nám. Protože my patříme Brnu, to je vzájemný vztah, jo? No a jiný můj kamarád, který neodmyslitelně patří k Brnu, to vám hned chci představit. Pánové, přineste jeho pomůcky, možná už někteří vytušíte z těch pomůcek, o co půjde. Šutr. Krásný šutr. Není to náhodou základní kámen divadla Na provázku? To by bylo absurdní, poněvadž to už se staví. Jo. Základní kámen nějaké budovy, která se dosud ještě nestaví, by to mohl být. My jsme byli na tom poklepu, jsme se tam shromáždili, vy jste tam byli taky, pánovi, já už bez goril mezi lidi nemůžu se shromáždila. Teď prostě ten Teď prostě ten pán vzal to kladívko, že bude poklepávat na ten základní kámen, že jo. Dej to prostě na to kladívo. Zastavte mě! Krucifix! Mají to těžký. Mají to těžký, ti poklepávači. Jednoduše je to ty s těma nůžkama, že jo? Prostě přijde... stuha. Šampaňský na provaze. A loď pluje dál. Teda pluje. Vyplouvá. Vyplouvá, vyplouvá. To by se, to je krásný šutr. Do toho by se dalo tesat. Něco chytrého, co? Třeba. Hej, víš, co myslím? No to by se tesat nedalo. Nebo, to bych ani nepsal, to bych tě ani nevytetoval, nenechal, to bych tě ani na záda netetoval, poněvadž by se v sauně prozradilo, co si myslím. Jemný for, co? No, tak nebudeme zdržovat, představíme toho hosta, pánové, vemte to tam, kam to patří. Naším hostem je básník, herec, uhlař, silák, gladiátor, expert na brněnský argot, Franta Kocourek. Františku. Tak. Franta se svými asistenty, kterých přibývá, předvede v levitační poloze rozmlácení tohoto šutru, je to ledvinový kámen, už to mohu říct, ledvinový kámen neznámého obra. Asistent, zasloužilý mistr sportu, národní sportovec, Krejčí, druhý asistent Kocman, neuvěřitelný výkon. Franto. Opravdu klobouk dolů. Klobouk dolů. A pošlapat. Franta bych chtěl, jak jsem říkal, on je expert na brněnskou hantýrku, na ten argot brněnský. Chtěl by vám říct si několik slov na uvítanou v této záhadné řeči.
10: Jsou betálně vyladěný, že míhám tady s kojálem ty klabí šorvky prokysnu.
9: Jsem velmi šťastný, že mohu zde vystoupit v televizi. Kysne je televize. Tady s kojálem, kojál, to je taková přezdívka, kterou pro mě Franta razil marně. Kojál, víte, to je taková ta vysílačka vysoká štíhlá. Dobré i špatné zprávy vysílá. To se neujalo. Tak, pokračuj, Františku.
10: Kdo mám špicový hajfy na sicrách?
9: Vidím na židlích krásné dívky. Špicový hajfy.
10: Krásné. A láčový kalousci, co přištrychali odičučku?
9: Já nevím, co je láčový kalousek, ale...
10: No, betálný kořen.
9: Láčový kalousek je betální kořeň. Česky je to skvělý chlapík.
10: Co přištrychali hodí čučku sem na plac.
9: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat, hodí čučku se podívat, sem na plac, sem k nám. Tak, ještě ručka. Je, brněnština, brněnský, tady ta hantýrka, vlastně já jsem byl několikrát svědkem, Když se ten jazyk vyvíjí, byl jsem svědkem toho básnivého třesku, kdy třeba, když jsem si v hospodě zapaloval cigaretu, proti mě kluk a říká, týky mu, vím to přes kopírok. Rozumíte, kopírok, vím to přes kopírok, dublovat tu akci, abych mu dal taky cigaretu prostě, jo? No taky, taky to Brno je vlastně zvláštní v tom, jak se víceméně všichni známe a potkáváme se. To taky mě Boris Hübner říkal, jenom to ještě chtěl říct třeba o tom Brně, jo. On mě říká, tak konečně jsem pochopil, co je Brno. Poněž jsme tě hledali s Kratochvílem, jeli jsme v autě, jsme přijeli a já se ptám, takový kluk prostě vlasatý, já se ho ptám, prosím tě, kde je tady náměstí Družby národů? To se jmenovalo Dominikánské náměstí původně a když se přistěhovala Chantal, tak se to jmenuje Družby národů. A on říká, kde je tady Družby? A on říká, no tak to musíte tady, tam, tam, tam. A říká, koho tam hledáte? A Boris říká, no Bolka Polívku hledáme. A on říká, a co mu chcete? Co jsi takový? No, Franto, zavzpomínejme si spolu činem. My jsme totiž spolu s Frantou hráli v komedii dell'arte, on hrál kapitána, já jsem hrál.
11: Arlecchino!
9: Arlecchino, ano. Doneste ten materiál, pánové, prosím vás. Tady z tohle kusu strašného železa prostě udělal neuvěřitelného kolibříka. Pro anglofily Incredible Hummingbird udělal. Incredible Hummingbird udělal. Můžete vozkoušet, je to opravdu železo?
10: Kousněte si.
9: Jo, je to opravdu, já to tady takhle můžu. Jak je to?
10: 0,5 centimetru silné, 8 široké.
9: Jo, a velmi, velmi dlouhé. Já jsem ho tam jako podkuřoval, poněvadž umělec vystupoval v barech.
11: Arlecchino?
9: Je to ná. On vystupoval v rakouských barech pod pseudonymem Tiger Boris, vydával se za Rusa tam. Tak toto je neuvěřitelný kolibřík.
12: Už jsi měl pocity? No normálně. Sám nebo i s holkou? Normálně sám. S holkou taky. S kterou? No spíš jo. Počkej, chci říct, spíš sám než s holkou. Spíš sám jo. To je banjo. No spíš vlastně ani sám ne, no. Počkej, jak jsi měl teda ty pocity? Normálně fotky jsem viděl. Fotky, jo. A kolik? Spoustu. No spíš míň než spoustu. A jednu jsem viděl. A jakou? Ostrou, fakt ostrou. Ale, pojď sem. Co je na ní?
13: No co je na ní? Co je na
12: ní? Jsi neviděl mámu nikdy nahou? Máma je máčo, co je na ní?
13: Všecko.
12: Všechno, jo.
13: No.
12: To je horský. Hele, počínej si.
13: Jsi zblázněl, ne? Fotrý nedá z ruky, jo.
12: Hele, víš co? Půjdeme rovnou za holkama.
13: Jako na plavečák, jo.
12: Jasně, do kabiny.
11: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
14: Já bych si to chtěl jenom...
11: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
14: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
11: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
14: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl, třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
11: No počkejte,
14: informaci.
11: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
14: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
11: Pořád se tu natáčí.
14: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
11: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořád.
14: Jo, pořád, rozhlasový pořád, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořád do rozhlasu, ano?
11: No ano, do rozhlasu, ano, a proto rozhlas... jako tady nemůžete rušit.
14: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
11: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
14: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
11: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
14: Vidíte, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
11: Ano.
14: Až na ten knír ovšem, víte?
11: Dovolte, přece já žádný knír nemám.
14: No vy ne, ale moje manželka, víte?
11: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
14: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
11: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
14: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
11: Co s načatým večerem?
14: Co říkáte?
11: Co s načatým večerem?
14: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale. Co.
11: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
14: Jo, tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte,
11: ale
14: jako,
11: ne,
14: je to název, já rozumím, otázka. To je otázka, no tak. Co s načatým večerem. Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
11: Ale no tak to snad je jedno.
14: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
11: Budín František.
14: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
11: Na co to chcete?
14: Tady na ten papír se mne, kdybyste se mě to...
11: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
14: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
11: Alibi?
14: Alibi, ano, ano.
11: Jaké alibi?
14: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
11: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
14: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
11: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
14: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo, co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. A kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít podezření, že by něco, víte?
11: Prosím vás, a to si takhle píšete?
14: Ovšem to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
11: Ano.
14: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
11: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
14: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
11: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
14: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
11: No ano.
14: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky. Přesně.
11: Na borůvky?
14: Ano, ano.
11: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
14: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano, nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
11: No
14: to prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
11: Ale ne, no tak já vám věřím, no to ne, není tak důležité.
14: Tak pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
11: No, 15 hodin.
14: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněme si nějakou hodinu třeba.
11: No tak v 21.
14: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
11: No,
14: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
11: Josef Šumferle?
14: Šumferle, ano.
11: Šumferle.
14: Takže...
11: To jmenuje mi totiž nějaký povědomí.
14: Yeah.
11: Jo, Josef Šumferle.
14: Šumferle, ano.
11: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
14: no?
11: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha! Šumferle Josef.
14: Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
11: No,
14: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte,
11: no
14: kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Kdyže to bylo, jste říkal?
11: Počkejte, to bylo nějak teď si... na mý narozeniny 20. dubna.
14: No, 20. Vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý. Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin jste říkal?
11: Podezřelý z vloupání do spořitelny, čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
14: Víte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
11: No vloupání do spořitelny.
14: Vloupání do spořitelny, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
11: Souhlasí!
15: Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se. Vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
16: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
15: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd.
16: No jo. Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
15: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech.
16: Jo.
15: A na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí,
16: no? Kolik vám visel?
15: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
16: Já ho znám jenom od oka.
15: Jo, tak, jako od vidění.
16: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
15: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo. No. Ale to jste nemuseli.
16: Ne.
15: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
16: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
15: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
16: No, tak tu tam má pořád, víte.
15: Jo,
16: no.
15: A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
16: Spolehněte
15: Děkuju,
16: se.
15: No.
16: No a právě proto jsem taky tady. Já to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
15: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
16: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
15: A co s ní jako budete dělat?
16: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
15: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
16: Ale ježiš. Ne, auto.
15: Cože?
16: Auto.
15: Auto?
16: No.
15: Auto?
16: Ano.
15: No to já snad nepřežiju.
16: No také, tím by se to velice usnadnilo.
8: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohle to poslední rozloučení s panem Františkem?
15: Jo, tady leží, no.
8: Pane Bože!
15: A vy jste kdo?
8: Já jsem Levoboček.
16: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
15: Jo, a co? Jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
8: Levoboček! Pane Bože!
15: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
16: No já...
15: A takhle mi ho Fandu oplakává.
16: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
15: Že by příbuznej.
16: Přihořívá.
8: Tatínku!
16: Hoří!
15: Ten konec!
16: A já myslel, že dělá chyby jenom v kartách.
15: Marja, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
8: Ne jednou, 3krát.
15: Jak 3krát?
8: Já mám ještě 2 sestřičky.
15: Ne.
8: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
15: Ale ne.
8: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
15: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde by on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
16: To jsou jeny. Geny ty má každej, ty měli Franta.
15: Jo, no. A kde teda jsou?
16: No to já nevím. No.
15: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
8: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
16: Chlapče, vydrž, já to zařídím. Paninko,
15: ano.
16: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
15: Já jsem Marie.
16: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
15: No, co si to dovolujete?
17: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
15: Vy jste znala našeho Fandu.
17: Znala je málo.
15: Málo.
17: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
15: Cože? Tak vy jste
17: Jeho tajná milenka.
18: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
19: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
18: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedený funus. Tady se ti sešla partička. Kardan a děvky.
17: No dovolte. V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
16: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil. Já jsem Jirka Samec.
17: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky kytičku.
18: Ježiš, kytku.
17: Jak ten uměl být pozorný?
19: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
18: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
17: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli, tajfun.
18: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklání nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No, ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata, děvčata,
1: prosím vás,
0: přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co Fandovi, vem to domů.
1: Jo, no to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna, ho taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to je teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
4: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak.
4: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
4: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja, holem, holem, lepidlo,
0: ale roztrhány ti to nikde nevemou.
1: Nevemou, já chci šňůru, já chci za Fandou. Fanda.
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
4: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No, no a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější půnus mýho života.
5: Po druhé. Petr prorokoval precizně. Pavla později porodila Patrika. Pětikilový pořízek Patrik potřebuje přebalovat, přenášet, pochovat. Prostě pořád potřebuje pozornost. Petr prodal přepichové podkroví, přidal pěknou porci půjček, pak pořídil prostorný pětipokoják. Potřebovali peníze. Proto Peťa praštil prací popeláře, pak přijal práci plzeňského policisty. Pitomec. Pátek podvečer. Petr předstírá podřimování. Přitom potají pozoruje Pavlu. Po porodu pěkně přibrala. Příšerně povadlá podlouhlá prsa. Plandají přes 25-palcovou pneumatiku Pirelli. Poněkud podhuštěnou. Postavou pak připomíná ponorku. Pochopitelně průměrem. Papůla podobná papiňáku pořád pouští páru, přičemž pronikavě piští. Pojednou papiňák pískne. Přebal Patrika, příživníku. Petr přeopatrně porozbaluje Patrikovi plenky. Pěkně podělaný. Příšernej puch. Petr přizvedne Patrikovi paty, povytáhne podělanou plínku, poutírá prdelku, popráší pudříkem, potom prckovi poskytne pěknou, provoněnou pampersku. Pavla přitom polehává před plazmou, polikajíc pátou pizzu. Přebaleno, prohlašuje poslušně Petr. Pozdě, Peťane. Právě papám poslední. Praskni, pixlo. Procedí Petr pod plnovous. Prosím, pískne papiňák, povídám, papej, Pavlínko. Petr polkne pár piv. Později přidá pár panáků. Po přesně přepočítaném počtu panáků připadá Pavla Petrovi pořád přitažlivá.

0: Pak prásk. Projektil proletí přikrývkou, Pavle přerazí páteř, pokračuje pohovkou, pak propíchne parkety. Potom Petr představu poliká, předává Pavle peníze, Pavla přidržuje. Pak přijde pondělí, pátek, pořád pryč. Petr pracuje, pochlastává, předává Pavle peníze, podle předem připraveného postupu Pavla přidržuje. Podělaná perspektiva. Pokračovat příště? Pro Boha, proč?
1: Jak jsem se učil plavat? Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobyčí mor, požár pampy, fatumorgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podceňovat. Na prvém místě je voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíme si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z tohoto důvodu je zapotřebí vycházet s tímto živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum, to ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den. Ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy, tu původní vodu pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Ostatně nedalo jim to ani moc práce, neboť vodovod byl přes dvůr na pavlači sousedního domu a při dešti otec tvrdil, že z nebe padá síra. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel, probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem a když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. Zajímavé je, že tento trik sousedé nikdy neodhalili, i když domovník Jícha našel ve svém pulitru celulidovou rybku a kus žínky. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podezřelé, že si o přestávce myjeme ruce vlahově ve 12. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryt v průjezdu, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za uzavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po mytí tolik lepkavé. Nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když jsme už skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkoně chlazenou kamzou. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás nejmladších dorostenců měl na starosti důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodu Čubou do Hamburku. Vlčkovy metody výcviku byly od samotného začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šaty vlastní kontrolu.

konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit stále místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povolují vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovi rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem července u řeky v místech, kde stál důchodcův příbytek Houseboat Hamburg. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni jsme už v Legends dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením a pak začal vlastní výcvik. Nebudu vás učit styly umělé, prohlásil Vlček. Kraul, motýlek, prsa a znak jsou pastily, které vymyslel člověk ve své píše, neboť se zaslepeně domnívá, že je králem zvířat. To je ovšem nesmysl. Jsme soudní lidé a proto nebudeme při plavání napodobovat ani rybu, ani žábu, tím méně delfína. Zkrátka živočichy s vodou srostlé. My se poučíme od tvorů suchozemských, s námi se přátelících a nám věrných, to jest od psů. Pak důchodce vhodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak se to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné metody trenérovi dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se a hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody voleje. Napodobte psíka, napodobte psíka. Což se nám moc nechtělo, neboť kokršpaněl mezitím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora, nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těchto místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž takž jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa, co nejvěrněji a neklesnout ke dnu, i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy, nezvyklé psím pohybům, umdlévali a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří přece jen doplácali ke břehu, srážel je fanatický trenér za volání, že Hamburg je ještě daleko, zpět do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně jen vůdí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat i o pomoc. A když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přece jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přece jen na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody po 4, doběhl k Vlčkovi a s přísilou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a programovým stylem zmizel v dálce.
Byli jsme zachráněni a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.

0: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už té srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
1: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
0: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Kolečka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažanta, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
1: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
0: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat. I když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film 3x, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten říká, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zase trvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňuji vás, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.

0: To je nádherný, co jste teď řekl. Já se vás ale přesto ještě zeptám, jestli dovolíte. Vy jste natočil spoustu krásných filmů.
1: Ano.
0: Já jenom když vzpomenu na Světáky a na Marečka a na Bohouša, já nevím na co všecko, to se ani všechno vyjmenovávat nedá. Kde to je všecko? Jak to, že se dneska nic takového netočí? To byla nádherná doba, kdy jste točili takovéhle krásné věci a zároveň jste tam museli určitě zažít spoustu srandy.
1: No tak on hlavně se dělali filmy pro lidi, pro diváky. Dneska se o to pokoušejí a těžko to zase budou zvedat zpátky. A těch příhod, těch bylo spousta, tak namátkou řeknu, já jsem točil nějaký film tady za Prahou, hned nic moc, hrál jsem tam předsedu, oni tam mluvili nějakým nářečím, to jsem odmítnul. Povídám, to nebudu se prostě takhle pokořovat tady. A přijeli jsme s Menšíkem, už všichni čekali, aby byla nějaká legrace, no tak samozřejmě jsme se ve výčepu nalíčili a do sálu jsme šli po takových schodech. Po 8 schodech a dole ležel velký pes a lízal si přirození. A vedle stála bába s vídlem a byl tam obrovský kopec hnoje. A já povídám, jak ten Meček byl pohotový, povídám, Láďo, podívej, vidíš, takhle to máš dělat. Je to hygienický a zadarmo. A on mě povídal z fleku, a ty to dělám, ale strašně mě bolí za krkem. Ta baba u toho hnoje udělala punk. Vyletěli zuby do hnoje. My jsme tam točili 2 hodiny v tom sále, šli jsme zpátky a baba ještě ty zuby hledala.
2: Pan Jiří Sovák.

0: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
1: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupá kerivu, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. My jsme pomáhali, no my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tím jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjde, víte, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zved to vykošel, a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
0: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
1: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do vinářského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herectví říkali, já bych šel na vinohrady. A tam mu ještě ti z vinohrad říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam Zdeněk Řehoř a povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu tam, jak se chodí hodně, do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhý krky, oni mají na safari, ale to, plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonicích jsme byli, no. A oni pají, no a co, on pán, no, nebyla to špatná neděle. A já ta mouška povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? To jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nefackoval, řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak... No, co je tam? A prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělně dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a mouška povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. A vyšel ven a prachař povídá, oči a uši otevřený handlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříňem a pán Hanzlíku, protože nevěděl, co jsem říkal, vzpomenul.
0: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
2: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. A nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A mu říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka se vám říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamník. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do píslávy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
0: V hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
2: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
1: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
1: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, no, tak je to hezký, tak pro děti hrát, že jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek na to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
2: vypil,
1: no tak splašenej,
2: ano.
1: Splašenej, tenkrát ještě byl splašenej,
2: ano.
1: A
3: Mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klíh v kuchyni.
2: Klíh?
3: Ne polivku, klíh. Klíh.
2: Ty máš rád klíh, ne?
3: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klíh. A já měl tuhle myšlenku.
2: No.
3: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
2: Jo.
3: Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestě jediná možnost. Jak leží? Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem mockrát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
0: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
4: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože tam mám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice. A
5: my to u nás?
4: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obýváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka? No, musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
5: ne,
4: teďka.
1: Proč ne?
4: Ale, tak se,
1: proč ne?
4: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo. Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice. Říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka tato určitě slyší taky. A říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, a teda, takže jsem jak nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle, abych jako 18 let jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Pak jsem úplně odpadl, no, já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslík, rovnou do nemocnice odvízta a kapačky, víš, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Tak jsem, no tak jako, motor to už jsem si ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Tak jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvícet, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
0: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
5: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo? Ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo? Tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
0: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
5: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
6: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Vericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne. Takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten vydrat svou sázku vyhrál. Jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
5: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
6: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobně, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na 1 vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct: zhyni ničemu, a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal: zhyni ničemu, a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničem a už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá: tak, a ta bota byla otrávená.

0: To je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřili. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě. Ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy. Teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohle to přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstál a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl Propemyl Barbitur Saures Penildy Metildy Mentol Abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský a říká, Ježi, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle to po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo. Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíře, kudy jsem chodil. Izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, propenyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a vozval se stop. Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé. 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prý.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem, nikdo nemá páru. Režisér, trouba,

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od pěti, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mackie Messer, pane bože, já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávali.
1: Dávali. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
4: Ale tím, že jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, byl jsem robotnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si, v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposledy, já tam byl jenom dvakrát, za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty. Je tam ten bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem. A teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel, to ne kvůli to. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
5: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení, když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že jo, dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... jsem...

0: Já jsem si říkala, co se děje. Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
1: Pardon, můžu?
0: Podej, první!
1: Nerazkáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obličeji, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
0: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijali jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, vohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohledla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mu dělám. No a ten Luděk nějak si všim, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si neokusili. No a přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu.

0: třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch vágnů, těch Mercedesů a těch Noblautáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
1: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
2: Takže dvoječka zabírá začátek, trojička potom, jo?
3: Dobrý den, pánové, dobrý den. Dobrý den.
2: No nazdar!
3: Ahoj, Rejzo.
2: Ahoj, rád tě vidět.
4: Vítám.
2: Auto, ahoj.
4: Krchel,
2: dobrý den. Jsem moc rád, že jsi mi to vzal. Opravdu jsem šťastný, že jsi to vzal.
5: No jo, no tak když já dva roky nedělal.
2: Jo, ale co myslíš, že já? Co myslíš, že já?
5: Co ty?
2: Po tom seriálu no. Černý uhlí. No. Taky dva a půl roku pauza, no. Kamarády. No, to bylo strašný. To jsme dostali tituly za to. Oba dva národní.
5: No jo, chápeš?
2: U Millera ta ožírečka.
5: Podívej se. Hele, no. Vypadáš bezvadně.
2: Ono tak to už. Už jsem se toho trošku dostal. Už jsem se z toho trošinku malinko dostal.
5: Si vyčítali mi, že jsem měl vidových milicí.
2: No neblázni. A byl jsi?
5: No byl.
2: No tak to ti vyčítali. Člověče, já to nechápu.
5: No prosím tě.
2: No prosím tě. Řekni.
5: Režo, tak mi to něco řekni.
2: No podívej se, hele. Četci to víš, o co jde. Žádný velký umění, žádný Bergman to nebude, kamaráde. To si musíš uvědomit, že je to na tu sobotu, na ten večer pro ty televizní diváčka, aby se trošku potěšili, pobavili.
5: Prosím tě, ta moje postava, to je nějaký straník nebo...
2: No to si řeš sám, to je jedno v podstatě. V podstatě je to takové, jak se říká, jako je teda, je zapálený. Je zapálený, ale jestli je straník nebo nestraník, to je prostě už tvoje věc, víš?
5: Tadyhle prosím ještě tvoje partnerky, tady říká oj, oj.
2: Počkej, moment. Jo, počkej, moment. Oj, říká ona a aj říkáš ty, jo? Takhle by to bylo, jo? Potom, dobře, aby, dobře. To se pak po synchronizaci upraví, kdyby... Jo, a křičíte potom oba najednou, to udělají ruchaři. To nám udělají potom ruchaři.
5: Jo, tohle, dobře,
2: to,
5: jo? Ten výkřik potom
2: závěr. To je na závěr, jo? To je až na závěr.
5: Dobře,
2: jo.
5: Dobře.
2: No. Co jsme se natočili s tím, já si na to nemůžu. Člověče, to byly seriál.
5: No já se se ženou rozvedl.
2: Nekec? A co se stalo?
5: No ona dělala vuml.
2: Ona dělala vuml? A ty ne? No to mi netvrdí tohle, kamaráde. No nic, no. Takže pojedeme, jo?
5: Jo,
2: takže přátelé, prosím vás, světilka máme připravený, tak se na to vrhneme, jo?
5: Jo, Rejžo. Rejžo, ještě kdyby náhodou, víš, tak to víš, já hrál samý soudruhy a teď najednou tohle, že jo? To...
2: Co máš strach, o co ti jde?
5: No.
2: O co ti jde, kamaráde?
5: No v tom záběru, kdyby náhodou to nevyšlo, nebo...
2: Ale do toho pronikneš. Jo. O to strach nemám, do toho se dostaneš. Tak přátelé, světilka, prosím, ať to rozjedeme, jo? Tak...
0: No, Režo.
2: To prosím tě, co je Františku?
5: Náhodou trikem by to nešlo, víš?
2: No neříkej mi, že neuděláš prolinačku sám, kamaráde. To mi netvrdí tohle.
5: No, tak.
2: Ty a trik, když jsi byl 40 metrů pod zemí v seriálu Dunivý uhlí, jak jsi byl báječný. Tak, jde.
0: Jo, Režo, ještě.
2: Prosím, to bych.
5: Náhodou, dubla bys neměl, věď.
2: Na tebe dubla, člověče. Co prosím, no. Tak jeden prosím. Světilko, prosím, doupravit, až to spustíme. Jo, připraveni, výborně. Jo, zalíčíme tam trošku. Tak. A jedeme, prosím, kamerka!
6: Jede! Soumrak Bohu poprvé.
2: Uláháme, prosím.
6: Tak se prolome pěkně, hezky, no, pracujte mi tam. Všecko zapojte, všecko zapojte.
7: Stop.
8: Františku.
6: Hraje. Co je, co je? Tohle u tebe neznám. Stop, u tebe neznám. Pořád se jelo, pořád se jelo.
5: Režo, to víš, já to v životě nedělal.
8: To mi netvrd tohle, no, prosím tebe, co to povídáš? No. Soustřed se, jako doma, přátelé.
6: Tak prosím znova. No, Františku, moc prosíme. Tak se hezky uvolníme, sklidníme se, prosím, a jedeme.
7: Klapku, ne?
6: Kamerka, klapka. Kamera, jede.
9: Soumrak bohu po druhé.
8: Nemáme moc času.
5: Nešlo by to toho třeba, že bych říkal básničko, dobrý zpěvy, nebo něco takový.
6: No tak se o to si jako myslí, to si prostě...
5: Se do toho dostal,
6: prostě si to si myslí a to mi tam neříkej, to pak neodmažeme na pozí krony. Tak prosím, přátelé, znovu. Kamerka. Kamera.
5: Máme, tady máme ještě Uříka, kdybyste byl tak rozhodný. Zapozoroval.
6: Stali tím.
5: Au! Ale prosím vás.
7: Tak pozor, kamera jede, jo? Kamera jede.
6: Kamera nám jede.
9: Soumrak bohu po třetí.
6: Tak prosím, bavíme se. Spontánně. Prosím vám, prolněme se hezky. Pracujte mi tam.
0: Stop! Rejžo, já už tohle dělám 40 let, ale takovýhle buštíš k ničemu jsem ještě neměla teda. To je práce. Ha, já jsem mohla mít lepší kšeft. Takovýhle nemehlo.
5: Režo, z toho by šel udělat bezvadný prapor.
10: Čest práci, soudruzi.
11: Halta, halt, halt, halt, kampak.
10: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
11: Moment, jaký bezpečnosti?
10: Bezpečnosti práce.
11: Hejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmí tebe ve službě ožralej.
10: No dovolte, co pak já jsem opilý?
11: No, samo sebou, řekl jste čest práci, soudruzi.
10: No a?
11: No, já jsem tady sám.
10: A tak, no. To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátnici.
11: Jo, to bývalo. Nížko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
10: No, to je správné.
11: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Mě táhne na cemr.
10: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
11: Opovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. A máte u sebe foťák?
10: Já a na co?
11: No, abych vám měl co zabavit.
10: No tak, to nemám.
11: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
10: No dovolte, co pak, já jsem špion. No,
11: mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křížovkovýho výslechu.
10: Prosím?
11: Do křížovkovýho výslechu vás vemu.
10: Jo tak, do křížového, ale proč byste mě brali do křížového výslechu, když máte moje legitimaci?
11: Tohle to?
10: Ano, ovšem.
11: To je vaše legitimace?
10: Ano.
11: Sakra, kde jsem vzala v mý ruce?
10: No, vždyť jsem vám ji dal.
11: Cože?
10: Vždyť jsem vám ji dal.
11: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to jste vy, tohle to? Sakra, tohle to jste vy?
10: Ne, bratr.
11: Jo, tak vy jste národní socialista.
10: No, Krista, pána.
11: A jo, klerikál.
10: Ale dovolte.
11: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to ne, to nechtějte na mě.
10: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
11: Opovažte se něco takového na mě chtít?
10: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
11: Co, Mochomůrka?
10: Richard.
11: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto. Satane jeden.
10: Máte moje legitimaci.
11: To je vašeho bratra tohleto.
10: Ale to jsem říkal ironicky.
11: To je to, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
10: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace.
11: No, tak moment. Máte nějaké potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
10: No teď mě vidíte na fotografii, ne?
11: Ještě ne.
10: No tak se podívejte.
11: Moment, napřed to musím otevřít.
10: No tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
11: Nevidím, já to mám obráceně.
10: No prosím, tak teď mě vidíte, ne?
11: Ještě ne, já si musím vzít brejle.
10: No tak Sáva, tak teď mě vidíte, ne?
11: Takhle nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
10: Nemám.
11: Tak musím vzít svůj. Zafra, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
10: No zapleť, no. Pámu.
11: No jo, to já si byl s bráchou taky podobný. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale hnedlinko po narození jeden z nás umřel.
10: Jo? A prosím vás, který?
11: No, no to je právě to, to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha, zapravo?
10: To musí být nepříjemný pocit, že ano?
11: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry, to se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje ve snách, já mu nadávám.
10: Vy s ním mluvíte?
11: No jo, jenomže on mi nerozumí.
10: Jak to?
11: No, on je nemluvně.
10: Mnoho se u nás změnilo.
11: Jo, dejte pokoj, u vás taky?
10: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba pohostinství.
11: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
10: Ano, a v čem? No,
11: hlavně v cenách.
10: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
11: Jo, tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo, ten malej Petrásek? Co? Že vám spadl do sádry? No co s tím, já nevím, tak ho nechce zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
10: Vidíte, co se tady děje, puste mě okamžitě dovnitř.
11: Jen přes mou zříceninu, soudru.
10: Tak mi zavolejte ředitele.
11: Nepak, ten se s váma vůbec nebude bavit.
10: Proč?
11: On jde na vojnu.
10: To máte tak mladého ředitele?
11: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
10: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
11: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
10: Kam?
11: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
10: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
11: Ne, vyloučeno, já úplatky neberu.
10: No dovolte, jaké úplatky?
11: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
10: A za co já bych vám dával úplatek?
11: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
10: Já jsem poctivý člověk.
11: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?

0: Já jsem přece revizor.
1: Jo.
0: A také přednáším.
1: Co, básničky?
0: Ale ne, o bezpečnosti práce.
1: No jo, dneska to jde, to já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
0: Dneska na to hledíme jinak.
1: Jo, jo, dneska už se za to nefackujeme, že ano. Sondro, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
0: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
1: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
0: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
1: A kde pak přelízají, oni tam mají díry.
0: Díry v plotě?
1: No jo, dvě.
0: A na co dvě?
1: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
0: Jaký zavazadla?
1: Ježišmarja, no přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržujte a jdeme.
0: Mou povinností je sepsat závady bezpečnosti práce. Puste mě okamžitě do...
1: Jo, abyste mi někam spadnul. Že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
0: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě do vnitř, musím to sepsat.
1: No to zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. No pak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku a v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
0: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
1: Jo, tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
0: Hlavního inženýra, prosím.
1: Co, hlavního inženýra?
0: Ano.
1: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulý týden chytnul řemen.
0: Který?
1: No hlavní. To víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
0: A kdo ho zastupuje?
1: No přece já tady.
0: A vy máte technickou kvalifikaci?
1: Ne, ale já jsem jedinej nezraněnej tady. U nás jsou na to prémie.
0: Tak tohle všechno právě musím o vás sepsat.
1: Ježiši, nic nepište, nebo si neopatrně začnu čistit revolver.
0: Poslyšte, já tady cítím plyn.
1: Já taky poslouchám, ale neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobrý 14 dní. Hlejte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
0: Ne.
2: Tak, co je se? Co, halo, vrátnictví, co? A, prosím, ano, okamžitě.
1: Tak pojďte, já musím teďka k nouzové bráně, bude se tam tudy expedovat auto se zbožím.
0: Jak to a proč nouzovou branou?
1: No, aby to nikdo neviděl, to víte, lidi jsou prevíti, on si to náměstek bere sebou domů.
0: Cože, celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
1: No všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. A od toho jsem právě tady já.
3: Pokud byste měli problém s elektrickým proudem, tak vám mohu doporučit jiný způsob výroby elektřiny, protože tohle to je každý, kdo má základní vzdělání a zná tak trochu gymnaziální nebo středoškolskou fyziku, tak ví dobře, že se jedná o statickou elektřinu. Ale často máte v baráku cirkulárku nebo něco takového a potřebujete třífázový proud. Není to žádný velký problém. Jsou k tomu potřeba dvě žehlicí prkna, otec, strýc a dědeček. Otec a strýc si vemou kožené kalhoty a fázově posunutí o 180 stupňů jezdí po žehlicích prkne. To znamená, když je otec dole, strýc se teprve rozjíždí. Ve špičkách má každý ještě na klíně kocoura, kterého hladí ebonitovou tyčí a tím vyrovnává špičku. Dědeček v bytě zdánlivě nedůležitý je důležitý, ten nedělá nic, sedí na stole a dělá nulák.

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést úplně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hergot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci zprásk ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado? A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Tak smutný představení, neuvidím.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový, to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný. To já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek.
1: Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je P. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je P. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla, a řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, tak to bradou na jevišti a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale,
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlíce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlíce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše, co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodný čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala, vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá pani, už je presraté, no vidíte, ja už som taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jak on měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Thain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška, já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
Ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal sičák takhle hnátu na nápovědní voudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

nocy zna, ten mám ještě dál. Nechtěla se dál ode mě mít. Já vojnu se dál vyhnout.

0: jeden voják poradil, abych si volno vzal svolení nežádal.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl

Na Češkohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radůzova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, my si onikali. A říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto. On mě říkal, tak co růžičko, jak jdou kotle? Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za nic. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska, v 60. letech dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, počkat, soudruzi! Nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kohout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není věc,

většinou jenom samá legrace a psina. Budu jí muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

Poprava vánočního stromka. Segře už začal stromek sypat po tepichu bodliny, jak týden sypl ježek. Tuž mi minulý týden volala, jestli bych jí nepřijel pomoct. Zoptal jsem se, jestli švagr je zazna půl roku v Tibetu, jak minul za toho zmlaceného policajta. Ale ani mě nenechala domluvit. Pri odjel v nedělu na 14 dní na montáž kajsik do Dupy. A než se vrátí, v obyvačce by byl burdel jak v tanku. Tuž jsem mi slíbil, že dorazím v pondělí po šichtě. Ale chlapi mě zatáhli na jedno a jak si kfajně se kecalo, bo jsem se dom připlazil jak Meresiev a jak jsem segře volal, jestli můžu přijít, poslala mě do Žití, že prý v 10 večer je už pozdě. Druhý den se mi telefonem z roboty vysvětloval, jak to vlastně bylo a domluvili jsme se na středu. Chlapi mě zazlakali na jedno, ale byl jsem tvrdý jak hamburger z toho stánku prioru a nedal jsem se. Sice, jak jsem jim řeknul, že idu segře rubať stromek, tak na mě ještě na zastavce pořvávali Hojvud mene. Ale sral jsem na nich na cipy. V lokálce jsem zabral strategické místo hned za dveřami, začal jsem chrchlat jak havíř po 20 rokách na čelbě a nasadil kzicht nemocného jednonohého invalidy, aby ty paskřivce s berlami na dalších zastávkách ani nenapadlo se ku mně přiblížit. Na Dubinu je daleko, tuž jsem si kratil chvíli čuměním z okna a obdivováním kras našeho fajného města. Mirák, kostel furt stojí. Šental, kurec tam, jsem se raz navalil tak, že jsem si cestu dom poblul vlastní buty. Stadion, moderně nazývaný Palác kultury a sportu. Tam jsme loni na jaře kulturně chlemteli před vchodem jakusi k samohonku se Slovakami, jak vyhrali zápas na mistrovství. A potom jsme sportovně zdrhali zadem kolem a tomu, bo jeden východňar nahodu poblul Bengam zadní kolo od Felicie. Slavia? Kurník, asi jsem si zdřimnul. Dubina konečná a do Žití, já jsem to přejel. Tuž pěšo busem jednu zastavku zpátky tím betonovým zapadakovem, chvíla klikatého panel krosa a už zvoní mu segry. Hned ve dveřách mě nasrala. Boku mě začala podezřivavě čuchat, jak je zevčík bananu. Jestli už jsem vystřizlivěl z pondělka, anebo jestli nejdu z knajpy. Jak mama. Tuž se svleču a valím do obyváku, ať to mám brzo hotové. Ní, že by sem k segře chodil nerad, ale ti dva malí fagani mě vždycky tak naseru, jak se začnu předvaďat, co se za nového naučili ve školce a ve škole. Kurník šopa. Čím ten stromek zalívali? Zdálo se mi, že jak jsem tam byl na navštěvě o svatkách, tak byl poloviční. Ale tež je možné, že ta švagrová slivka má jakýsi vliv na oči. Tuž, jak tu bestiu dostať ven z obyvaku a narobiť co nejméně marasu? To je tež nápad, živý stromek do kvartýra. Kaj majú všude samé peršany. My už roky stačí haluz ve vaze, no ani nemusí byť každý rok. A tež mě neubíde. Tam se segry, jak to loni robil švager. Tuž loni priměli takého malého pajtaša, sotva to mělo jehličí a tak, aby nerobil ostudu, ho hned druhý den po štědrým dňu vyvalili z okna. Tuž ale taky topol, který tu tak dostali, ten se do okna nevleze. Na to se musí ináč. Řeknul jsem segře opilku a rukavice. Dívala se sice na mě jak na plagát se zedníkem, ale nakonec mi to donesla. Jenomže její bíle pletené rukavice mi budu asi dost na gůvno, no ní. A rezavý platek pilky na železo. Zbytek pri chlop zlomil v letě, jak renovoval nabytek. No nezabili byste ju, že já hňup jsem tu vůbec chodil. Zašel jsem do dětského pokojíka, chvíli jsem pozoroval ty malé zaškodníky a přemýšlel, jak odsud zdrhnout.
Segra právě cpala pradlo do pračky, tuž by si mě nevšimla. Naraz jsem si v tým burdelu z hraček všimnul malé pilky. Zkusím, ostré jak Gillette Mach 3. Tým výrobcům hraček asi fakt čibe. Pokémoni, smraďoši a včil opravdové na zadí. Zebral jsem se, děcko řvalo, jak by ho na nože brali, a aj z pilku jsem šel do obývačky. Zkusil jsem řiznuť do stromku. Příště, až budu ty malé gizdy hlídať, prve zkontroluju, s čím si hraju. Bo ten bebek zajel do stromka, jak nůž do masla. Tuž jsem si na pazury nasadil aspoň igelitové sačky, abych se nepřilepil, a začal ho likvidovat za doprovodu dvojhlasného dětského sboru. Ta menší řvala, že jí ničím stromek, že Ježíšek už k nám nikdy nepřijde, a o ten chlup větší ječel, že to je jeho pilka. Zatnul jsem zuby aj uši, vzpomněl na švagrovou slivku a dál robil z tého křaka rošti. Po hodině roboty to v obyvačce vypadalo jak v Tatrách. Spočnul jsem chvilku, liknul si kafe, ale ta mála mě pozorovala takým hnusným pohledem, že jsem ho ani nedopil. Chvilu jsem uvažoval, že jí řeknu, jestli kdy viděla v kostele takého tého chachara v trenkách, co vypadá jak tvrdé i, a jestli si myslí, že dárky nosí on. Ale potom jsem si to rozmyslel, bo by mě segra vyprala z kvartiru bez slivky a spilku ve hřbetě. Nakonec jsem tu plantáž narval do Tesco tašek a konečně jsem dostal štamprlu. Segra zářila jak ohňostroj na dradnicu, jak Ostrava měla ještě chechtaky. Tuž jsem se jí zoptal, co za magora kupuje dětskám také nebezpečné hračky. Podívala se na mě jaksi divně a prý, že jsem jim to koupil pod stromek já. Kurník šopa letos, až půjdu zas nakupovat dárky pro příbuzné, nesmím se předtím stavit v knajpě.

0: největším českým dramatikem všech dob byl Jára Cimrman. Je možné o tom pochybovat, je možné s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Cimrmanova dramata nebyla provozována kamennými divadly, ale jeho vlastní kočující společností Lipany. Bylo to útočiště, ten ansámbl, útočiště takových zkrachovalých veteránů, divadelní spodiny, by se dalo říct. A není proto divu, že v jejich podání Cimrmanovi výborné kusy nedošly takového ohlasu, jak by si zasloužili. My tu máme několik článků z dobového tisku, které vám dosvědčí, jak byly Cimrmanovy hry přijímány.
1: Ano, tak Rokycanský kurýr z roku 1904 ve své kulturní rubrice píše: Umělecká společnost Lipany zavítala do Rokycan prvně. Zejména školní dítky nemohly se již jejího představení dočkati. Je nám však z lítostí konstatovat, že kusie Cimrmana posvícení v rasovně byl pro malé i velké rozčarováním. Mnozí dokonce opustili sál pro nevolnost. A tak zvolání pana řídícího učitele Franka již nikdy Lipany přijala celá rokycanská kulturní obec s povděkem. Ještě bych přečetl druhý takový ohlas z časopisu Nové Jičínsko. Ten napsal v říjnu roku 1906. Náš venkov vítal odedávna služebníky Thálie s otevřenou náručí. Že se takového přijetí nedostalo panu J. Cimrmanovi a jeho herecké družině, nelze se diviti. Jak také mohlo dopadnout i představení Ježibaba a Zlatovláska, když si většina diváků do posledka nebyla jista, která je která. Ani ve druhé pohádce Babička se svátku nedožila. Sehrané jako benefiční představení k 50. herečky EKG. Nebyla jubilantka v roli Karkulky dětem sympatická. Spontánním potleskem, který se ozval, když konečně zmizela ve vlkových útrobách, neměla by se tak zkušená umělkyně nechat oklamat.
0: V takových poměrech tedy Cimrman žil a tvořil. Jiný principál by asi řešil situaci tak, že by neschopné herce vyhodil na dlažbu, ale lidský, citlivý Cimrman držel svůj soubor nad vodou silou svého vynalézavého genia. Přišel například na to, že není vhodné, aby se společnost posunovala po štacích v souvislé šňůře od vesnice k vesnici, že? Podle jeho zásady je třeba, aby se postupovalo v rychlých skocích, v bleskových přesunech na obrovské vzdálenosti přes hranice okresů, čímž zabránil prosakování informací o představení, k nímž by samozřejmě mezi sousedními obcemi došlo, že? Takže na nové štaci našli herci vždycky publikum neovlivněné a dychtivé. A také důležitou zbraní bylo to, že Cimrman měnil název své společnosti. Společnost Lipany v roce 1902 přejmenoval na Bílou horu a v roce 1907 na Kostnici. Takže pak si mohl dovolit husarský kousek jinak nemyslitelný, že mohl přijet do téže obce dvakrát i třikrát.
1: No, po představeních Cimrmanovy herecké společnosti bývali diváci často tak vzrušeni, že nechtěli herce pustit domů, dokud nebude vráceno vstupné. Tím si také vysvětlujeme, proč většina Cimrmanových her z toho období končí naprosto stejně. Totiž takovou univerzální, osvědčenou, dokonale koncipovanou scénou, nazvanou Závěrečná vichřice. Tento sugestivní dialog přednášeli vždycky dva herci, kterým v souboru říkali stihači. My bychom si vám dovolili tuto závěrečnou scénu, která je velice krátká, přečíst s kolegou Svirákem.
0: Závěrečná vichřice. Neslyšíte nic?
1: Zvedá se vítr a nebývale studený. Oba herci si oblékají kabáty.
0: Mně se všecko zdá, že to bude vichřice k Mocháčku. Podívejte se, vyvrací to stromy, kácí to domy. Technický personál sklápí kulisy a odnáší je na vůz.
1: Je to možné? Staletý dub to odneslo jako pírko.
0: A Vavákova stodola, pohleďte, uletěla.
1: Chudák Vavák. O všechno přišel. Co je proti tomu pár krejcarů za lístek do divadla?
0: Svatá pravda, to by si lidé měli uvědomit. A ke všemu ještě bouře, slyšíte? Rachot odjíždějícího vozu s kulisami a práskání bičem podporuje iluzi hromu.
1: A co to, že se tak najednou stmívá, sousede? Světla hasnou.
0: To je konec světa. Ani slunce se na to nemůže dívat.
1: Zůstaňme všichni na svých místech. Kdo se hne, toho blesk dojista zabije. V nastálé tmě oba herci opouštějí sál, naskakují na připravené bicykly a dají se do stíhání předního voje divadelní společnosti.
0: Tak to je historie společnosti Lipany. Ona zanikla nešťastnou náhodou v Pelhřimově 5. prosince 1910. Toho dne se herci rozešli po okolních vesnicích dělat Mikuláše. Cimrman jim zapomněl říct místo srazu a tak se po tomto datu už společnost Lipany nesešla.
2: Přátelé, v našich pořadech vždy hovoříme na aktuální témata. Já jsem v tuto chvíli vybral aktuální téma, které se dotýká nás všech, tak jak jsme tady.
3: To je to o sexu, sečno.
2: Ne.
3: Ano?
2: Ne.
3: Ne.
2: Já jsem říkal, že se dotýká nás všech tak, jak jsme tady, to znamená, že se dotýká i tebe.
3: Takže to nebude o sexu. Tak.
2: Zvolil jsem téma, přátelé, poslední cesta člověka.
3: Ano, poslední cesta člověka.
2: Co pod tím rozumíme?
3: Tak každý si pod tím představí něco jiného, že jo? Třeba pro mýho kamaráda to byla cesta s pašovanýma cigárama do Rakouska. Už tam sedí 5. rok.
2: Ne.
3: Přijom blbej kamion cigára.
2: To je jinak. Poslední cesta, no, spolupracujte, přátelé, je to po?
3: Je to po?
2: Je to po? Je to pohřeb!
3: Pohřeb.
2: No ano, poslední cesta se tomu jenom tak říká, ano. To je eufemismus.
3: Ano, přátelé, ano, to je eufemismus, to přece každý ví, že to se tak říká, že to je, ano.
2: Proč mi pořád skáčeš do řeči?
3: Tak vzpomáhám.
2: Víš, o čem hovoříme?
3: No jistě.
2: Jo, tak co je to eufemismus?
3: No eufemismus, že jo, co by no? To tak, že jo, to
2: no?
3: Je ono.
2: No odpověz.
3: Efismus to je.
2: Ne, efismus to byl rypákismus, ale eufemismus ano. Je, když vyměníš něco tvrdého za něco podstatně měkčího.
3: Tak to už u mě proběhlo. Mozek mrka změknul.
2: Eufemismus, ano. To je, když vyměníš nějaký odporný, nepříjemný výraz za příjemný výraz.
3: Tak to by u vás byla velmi drahá plastická operace.
2: Hele, v praxi.
3: V praxi.
2: Vezměme si nějaké slovo, nějaké tvrdé, které se nehodí na jeviště.
3: No, tak to
2: nebojíme se. Nebojíme se.
3: Tak řekněte nějaký. No.
2: Třeba slovo bordel.
3: Ježkrist.
2: To zní tvrdě, ano, to zní tvrdě.
3: Hrůza.
2: Ale my můžeme jemně, eufemisticky říci třeba veřejný dům.
3: Ano, nebo obecní úřad. Co?
2: Opatrně.
3: Jak opatrně?
2: Proč obecní úřad?
3: To je taky veřejný dům a většinou tam je pěkný bordel. Ale
2: ti říkám opatrně.
3: Já jsem zrovna minulý týden u nás byl, stál jsem frontu na kastrálním úřadě.
2: Všimli jste si, že má problémy s těmi cizími slovy. Ano, minulý týden mi tvrdil, že jde ze psem na gynekologii. Dokonce založil gynekologický kroužek.
3: Protože mám pitbula.
2: Ještě jednou, kdeže jsi to byl?
3: Na kastrálním
2: úřadě. Ano, ano, nepřipadalo ti divné, že to dělají ambulantně?
3: No bylo mi divný, že to dělají na počkách. Razítkem.
2: No. Pojďme k tomu problému, o kterém jsme hovořili. Eufemismus v oblasti pohřebnictví. My nemůžeme říci, že někdo chcípnul.
3: Ale o někom jo.
2: Ne, to ne. Se prostě nehodí. Ne, ale my jemně eufemisticky můžeme říci, třeba odešel do nebe, že?
3: Ano, ano, nebo zaklepal bačkorama.
2: Ano.
3: Natáhnul brka, se říkalo. No. Vyhodil ráfy.
2: Ale no tak. To se
3: už je v penálu, když je to učitel.
2: To se nehodí tyhle věci, ano? To není eufemismus. Můžeme jemně eufemisticky říci třeba pánbůh si ho vzal k sobě.
3: No, nebo když jde do pekla, tak říkáme, už se smaží eufemisticky, jemně jsme neurazili.
2: Tady vidíte, jak je ta přednáška o tom pohřebnictví důležitá. Pojďme k tomu pohřbu jako takovému. Důležité je si uvědomit, že na pohřbu v hlavní roli je vždycky neboštík.
3: Ano, taky by měl mít největší potlesk, protože hlavní role, že jo? Tak...
2: Prosím tě.
3: Jsi někde jinde, že jo?
2: Alois, pohřeb. To není divadlo.
3: Někdy to je pěkný teatr.
2: Ale.
3: Řvou lomněj ruka. Ano.
2: Už třeba oblečení, to je velmi důležitá věc. Hlavně vy dámy, prosím vás, nic pestrého, nic pestrého, barevného. Barevné. Uvědomte si, že pohřeb není módní přehlídka.
3: Ne. Přehlídka je to potom až u notáře. Přehlídka pozůstalých. Když mi umřel děda, tak nás tam bylo 100. Některý jsem ani neznal. A to měl děda jenom garzonku.
2: No.
3: Paříži.
2: Dobře.
3: Na Montmartre.
2: A tak stačí už, ano. No.
3: Tak, osobní vlastnictví.
2: Prosím tě, já potřebuji...
3: Aby ty lidi věděli.
2: Ano, ale já dělám přednášku tady, ano. Tak...
3: Bez babičky.
2: Je to všechno už.
3: Žádný věcní předmět nebylo.
2: Můžu pokračovat.
3: No jistě.
2: Přátelé, rovněž neboštík by měl být oblečen do tmavého, nejlépe do černého, bez šperků, bez hodinek.
3: Ano, hodinky bych nedával, přátelé. To se stávají trapasy. U nás v Oseku, já jsem z Oseka, no. Se stala taková věc, umřel bohatý podnikatel a ta rodina by ukázala, že na to mají, tak mu dali normálně do rakve krásný Rolexky zlatý za 150 tisíc korun s brilliantama. A než ho tam šoubli, tak si nechali tu rakev ještě odevřít a on měl na ruce paběry z 53, který ještě tikali. Od té doby říkáme u nás hrobníkovi Copperfield. Jak tohle dokázal?
2: No.
3: To musí být.
2: Důležitou součástí pohřbu je výběr hudby.
3: No.
2: Většinou necháváme zahrát něco standardního nebo neboštíkovu oblíbenou.
3: To bych nedělal oblíbený, na přání to bych nedělal. To se stávají strašné věci. U nás v Oseku...
2: Vždej pokoj s tím Osekem furt.
3: Si před 30 lety nechal zahrát tenkrát velmi populární Letkis. Pamatujete si Letkis? Tak jsme vstáli všichni, kapela spustila. Ta, ta, ra, ta, ta, ta, ta. A tři hopli do hrobu za ním. Udělali hada, teď se nepustili, teď jsme je táhali ven. O, bravo, studa. A jeden vtipálek si u nás nechal zahrát. Za rok se vrátil.
2: Ale, no tak, prosím tě.
3: Ty příbuzní, ty čuměli, ty už si rozebrali majetek. Teď... A jeden nechal zahrát svý starý, tak už jsem tě teda vůk.
2: Ale, no tak, prosím tě.
3: Ta no. Čuměla.
2: To už by si rovnou mohl nechat zahrát třeba tchýni Mám rád vůni tvý kůže.
3: To není blbý, to si musím napsat. Se bude hodit tohle. Dokonce se stala u nás taková věc, to bylo až ve Štrasburku u toho soudu pro lidský práva. My měli rozbitý krematorium. Oni nechali zahrát neboštíkovi Pec nám spadla.
2: Prosím tě, máte vy v tom vašem nuceném výseku...
3: Oseku.
2: Oseku. Ještě něco jiného než krematorium?
3: Ještě kafilerii.
2: No to je výběr. A kam máš namířeno ty, až to skončí?
3: Mně je to jedno podle peněz.
2: Ano, dobře.
3: Mně je jedno, kterým komínem mě vyfouknu.
2: Tak, přátelé.
3: Tak vám potom napadám do očí.
2: Velice...
3: Do oka vám padne, slečno.
2: Velice důležitou součástí pohřbu je osoba pohřebního řečníka.
3: No, to je důležitý. Já bych to asi nemohl dělat.
2: Ne, to nemůže dělat každý.
3: Ale kdybych v masce třeba Mikuláše... Ne.
2: Ani v plynový masce, to prostě nejde. Tak ten projev toho řečníka by neměl být příliš emotivní. Nemělo by to znít jako ach ne, to se nemělo stát. Cítíte, že to je moc?
3: Mluvím na sebou, tatínku!
2: Prosím tě, zpamatuj se, co pak jede na dovolenou nebo na služební cestu.
3: No právě.
2: Stejně tak ten projev by neměl být příliš akademický.
3: Akademický.
2: Nemělo by to znít jako zemřel František M., nositel několika patentů a vynálezů jako číslo 32 57 64/231, který vyšel ve sbírce 281 964 28/365, která byla podporována vyhláškou. No, říkám, že se to nehodí tohle.
3: Nebo ten řečník taky musí dbát, aby neurazil ty příbuzní.
2: To je pravda.
3: U nás... Oseku.
2: Neříkej tyhle věci už.
3: Oseku? Jsme pohřbovali jednoho zasloužilého hasiče, požárníka. A ten řečník říkal, milý Jindřichu, stříkal jsi dobře a daleko. Teď už si dostříkal a šli jsme do hospody. Ano. Tam už nebylo co řešit. U nás se stala taková v Oseku taková věc. My máme hřbítůvěk na kopci a vždycky jdeme za vozem 3 kilometry jako průvod až...
2: Není to daleko 3 kilometry?
3: No je, to já někdy...
2: Mezi vás můžou přijít i nějaký nákladní vozy?
3: Ne, 3 kilometry za vozem,
2: ne,
3: jako...
2: To je daleko, říkám to...
3: Za vozem nalepený, ale 3 kilometry jdeme.
2: Ano, vůz projede a vy na červenou.
3: To je daleka, co tam někdy taky voze. Já někdy jedu na tom kozlíku, jako mě vezou.
2: Ano. Dokonce, když pršelo, tak si jednou vlez pod víko.
3: Na víko.
2: Paní, to vypadá jako legrace, ale když přijeli nahoru a odevřeli to, tak nevěděli, který ho mají vyndat a který ho tam mají nechat. Nakonec teda vyhrálo to, že Josef Alois Náhlovský byl v tu dobu trošku teplejší. Měl 21,4.
3: Tak se stala taková věc. Jednomu pánovi tam u nás zemřela taková nepříliš pohledná žena. A tak jsme šli, jako jdeme vždycky a jde první neboštík za tím vozem a furt říkal, brečela. Ona říkala, Rita, Rita, Rita. Teď ta vesnice na sobě čumila, pač ona se jmenovala Andula, každý ji znal, ne? Říkali, co blbne? A on furt, Rita, Rita. Jsme přišli až nahoru k té jámě, jsme stáli a on furt, Rita, Rita. A ty, jako aby ho omluvili, jako ty příbuzní, říkali, on ji tak miloval, že se z nešťastní lásky pomat. Se zbláznil, tak ho nechali o samotě, pětně odstoupili pryč, on tam zůstal sám u té jámy. A furt Rita, Rita, pase, doleva, nikdo, doprava, nikdo. A Rita, tara, Rita, Rita, tara, ra. Se stalo v Oseku.
2: Přátelé, prosím vás.
3: Kdybyste to nevěděli v Oseku.
2: Velmi důležitou věc. Pohřeb by neměl být sponzorován.
3: Ne.
2: Ne, není vhodné, aby na stěnách visely nápisy jako kde je Matony, tam to žije. Že? Nebo o rakev, aby byl opřený billboard s Fischerem za teplem.
3: U nás v Oseku...
2: A dej už pokoj, nebo ti
3: se
2: oseknu.
3: Se jednou oběsil tenhle ten dealer od Pegase. Hmm. A oni mu tam dali billboard Nevaž se, odvaž se! V Oseku se to stalo, kdybyste nevěděli. Stačí se přeptat.
2: Tak, přátelé, myslím, že nastává chvíle, kdybychom opět měli přistoupit k hudbě. Jak jsem říkal, hudba je něco, co povznáší...
3: Hany, hany, skoč do vany, aha, hany, hany, a mejdličko z jele nemám, tím kůžičku ti vydrbá.
2: Ale no tak.
3: Nejlepší mejdlo z jele vyrábí se tu za Ústí nad Labem. Mám vyděláno.
2: Vám to připadá jako legrace.
3: Je to jedno.
2: Pozor, to zdaleka není taková sranda, jak to vypadá. Já jsem ho minulý týden načapal, jak se dohaduje s nějakým zástupcem firmy, která vyrábí Tampax. Umíte si představit, co na těch prknech, jenž znamenají svět, nás ještě čeká?
3: To nevadí, to zvládnu, ale jak já zvládnu Bolt 2 v jednom? To teda nevím. No nic, se musím ještě hodně učit, hodně učit.
2: Prosím tě, nech toho. Přátelé, v tuto chvíli uslyšíte skladbu, kterou celou napsal Josef Alois Náhlovský. Je to skladba countryového charakteru a tam uvidíte, jak v tom nitru se odehrávají neskutečné věci. To vlastně není píseň, to je hymnus. To je něco neskutečného, dokonce i ten text můžeme spíše nazvat libretem.
3: Libretto.
2: Podívejte, já vám to řeknu na rovinu.
3: To je možná prostě... takový malý muzikál.
2: Ano, dalo by... to je opera.
3: Opera.
2: Hymnus.
3: Hymnus.
2: Tady uvidíte, jak na povrch tvrdý chlapák, tak, jak ho znáte. A najednou díky hudbě pukla ta tvrdá slupka toho chlapáka a zevnitř se vyrojilo něco naprosto
3: jako citlivé.
2: Citlivého, citlivě, až citlivě měkkého se vyrojilo zevnitř ven
3: a vytrysklo.
2: Vytrysklo to, přátelé.
3: Včely se rojej, tohle vytrysklo.
2: Vytrysklo to, jako když se včely rojej a teď to tryskne mezi vás. Tuto tryskní píseň vám nyní zaspíváme. Je to countryová píseň. Josef Náhlovský byl vybrán jako nejlepší kovboj z nás, protože, jestli jste si všimli, je to jeden z mála kovbojů, který dokáže jezdit na 2 koních na jednou. Ano. Má tak daleko od sebe jablka, že se vejdou dva koně i s povozem. Tak přátelé, Josef Nahovský bude hrát na countryový nástroj, který se jmenuje hubafon. Jestli se chceš rozehrát.
3: Můžu.

0: teď to mělo znít jako takový plný tympánový zvuk.
1: Ano. Tady vidíte no, další
0: duch. Něco duní, se něco nepovedlo.
1: Ano, to máš pravdu, to, tam se něco nepovedlo. Tak tady vidíte další důkaz, proč bude hrát to solo Josef Nálovský, protože on velmi dobře rezonuje. Nesnad, že by tam měl prázdno v té hlavě, to ne. On jí má zaplněnou poměrně hodně. Prakticky celou tu přední část zaplňují kořeny zubů. Pak je taková malá vodní přepážka. A za ní
0: malý
1: se...
0: vodní příkop.
1: Ano, takový výkop malý vodní. A za tímto příkopem se tlačí hypofýza malá, která vlastně celé to mohutné hruškoidní tělo drží pohromadě. Tak jsi připraven.
0: To bych musel být i bubáka, ty chytrý.
1: Si myslím, že se to nevylučuje. Bubák je něco, co postraší a neublíží.
0: Co?
1: Tak trošku vážně, ano.
0: Nasadíme slečno čepičku. Sadíme čepičku.
1: To je velmi těžká práce, tohleto. To nejde takhle. Tatínek tvůj měl mít tyhle starosti, to by nám teď hodně pomohlo.
0: Tatínek nosil kulicha.
1: Ano?
0: Ano.
1: Ale na blbým místě.
0: Na ulici.
1: Právě doma ho měl nosit hlavně. Vůbec neměl z kulicha vylejzat ven.
2: Pořád se říká, že jsou lidi lhostejní a nevšímaví vůči sobě, jo? A není to pravda. Já jsem vám, kolegyně, tuhle upad na chodníku, ale tak nešťastně, že jsem ležel. A na mou duši nikdo na mě nešláp, všichni mě obcházeli.
3: No, tak ono se toho moc namluví, taky se říká, že prodavačky si neváží zákazníků.
2: Ne, tepak, no, nebo to. Že číšníci nejsou dost pozorní.
3: Ale ne.
2: Opak je pravdou. No, můj strejček nedávno pozval tetu na večeři do Jalty, to je taková hospůdka v Praze. A on už dlouho nebyl v hospodě, tak objednal jako předkrm dvakrát kaviár. A číšník strnul, naklonil se ke strejčkovi a povídá diskrétně, pardon, ale to bude přes 500.
3: Je, a co na to strejček?
2: Otočil se na tetu a povídá, vidíš, tomu říkám podnik. Oni nejsou líní ty kuličky spočítat.
3: Komu holt není rady?
2: Až se ucho utrhne, no, že jo, nebo jak je to. Ono se taky říká například, že u nás bují korupce.
3: Ne.
2: Já tomu nevěřím. Ne. Já jsem byl nedávno na OPBH, jsem něco potřeboval a čestný slovo, vůbec nic ode mě nevzali. Taky mi teda nic nedali.
3: Ale nakonec jste si kvit, že jo?
2: Jo. A když jsme tak u toho, řekněte mi, upřímně, jaký vy máte názor na takový to všimný, na to uplácení, na
3: já?
2: To poplat,
3: no? No, já jsem zásadně proti.
2: No, to je správný, samozřejmě, ale ještě kdybyste to zdůvodnila, jako proč jste proti?
3: Otevřeně to
2: no, řeknu. Klidně, otevřeně, ano. Samozřejmě.
3: Tedy hlavně proto, no. Že mě nikdo neuplácí.
2: No, tak počkejte, takhle otevřeně jsem to nemyslel.
3: Ne, počkejte,
2: teda,
3: no, ne, jsou profese, ve kterých malá peněžitá pozornost může být něco jako pohyblivá složka
2: to
3: příjmu.
2: To víme všichni, jo,
3: no?
2: To víme.
3: Tak no, nešťastný ale... povolání, jo. Bylo by to krásný, kdyby přišel za mnou třeba do divadla nějaký divák, takhle mi strčil obálku.
2: Prosím vás, za co by vám asi strkal obálku?
3: A to je jedno, třeba za výstřed.
2: A já se neptám kam, ale za co, za jakou službu? Za co by, prosím vás, divadelní, za co by divadelní herečce někdo strkal nějaký.
3: Prosím, to je možností, třeba abych mu o přestávce řekla, jak to dopadne, že? Nebo abych na ní z jeviště mrkla a namíchla mu ženu, nebo...
2: Kolegyně, prosím vás, zaraste. Já jsem čekal, že to svinstvo odsoudíte a vy to málem závidíte, prosím vás. Dokonce, když víte o nějakém případu okolo sebe, jo, tak to máte, to je vaše občanská povinnost pranýřovat.
3: Já budu pranýřovat.
2: Ale konkrétně, to musíte konkrétně.
3: Já můžu pranýřovat i konkrétně.
2: No tak prosím.
3: Josef Dlabáček bere.
2: A počkejte, víte to určitě, jo?
3: No, podívejte se, co já mu to už nastrkala.
2: No a kdo to je, ten dlabáček?
3: To je řidič městského autobusu 521, já s ním jezdím občas domů.
2: Jsem ještě neslyšel, že by někdo uplácel řidiče městského autobusu.
3: Tak
2: teda.
3: Vidíte, tak to slyšíte teď, helejte, kdybych nesolila, tak si dlabáček klidně pojede po svý trati, ke mně totiž domů žádná linka nevede.
2: No jo. Ale co tomu, prosím vás, říkají ostatní cestující?
3: No co by, dneska, když sednete do pražského dopravního prostředku, stejně nikdy nevíte, kudy pojedeme.
2: Tak jste, jestli se nemýlím, říkala Josef Dlabáček, jo?
3: No počkejte, počkejte, ale aby jsme mu třeba nekřivdili, on, Dlabáček třeba není ani mamonář,
2: no,
3: on třeba musí uplácet zase garážmistra, třeba kvůli gumám.
2: No jistě, no samozřejmě, no. A garážmistra se potřebuje třeba nějaký peníze bokem, aby měl třeba na schánění náhradních dílů,
3: no jistě, jo? A ty, co mu nechávají ty náhradní díly, tak třeba musí platit všimný zase jinde, no určitě.
2: No helejte, já bych to nerozmazával, abych to řekl takhle, většinou našich lidí je poctivá a neúplatná, ano. A menšina to kazí.
3: No tak, já bych neřekla menšina. Já bych řekla, že je to jeden jediný člověk a jmenuje se, dejme tomu, Brcahel, jo? A šmelí s něčím, co každý druhý potřebuje.
2: Aha.
3: No?
2: A aby to každý druhý měl, no? Tak musí taky brát.
3: No, a aby mohl každý druhý brát, musí ho každý první podplácet.
2: A aby mohl každý první podplácet, musí každý druhý dává.
3: No, a teď mi řekněte, jak z toho ven.
2: A teď je to jednoduchý. Je to jednoduchý, jo. Zarazí to tomu jednomu. Popadnou za křídlo Brcahela prapůvodce nešvaru.
3: Máte pravdu. No. Ale najděte ho.

0: Dobrý poledne, vážení diváci, vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináře a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přijal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil mý dnešní hosty. Pardon, mý dnešní hostovi. Hopla, to jsou věci polentu. Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, je třeba říct si, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad řaknu v palici Semtex. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď odybičku docela zežral, pane. Teď to byla sakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebrečte, na pohádky už jste velký. Houby jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
0: No tak já musím reagovat. Oje, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Macáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci ČSAD, ne, ČSSR, prostě socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
2: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne.
3: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
2: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot kůž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: No, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň je třeba říct si. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
3: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste záky včera asi nakapal do strojku, co?
2: Ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás, jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, že jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, že jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, že jo. Najednou bum prásk a dva bolševici ve vládě. Teď vy ty bolševiky taháte i do partaje, že jo?
2: Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč teda. To byl, z toho jsem dělal pěkně šloufl, že jo? Dřív dělal poskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spíš je vidět, že v naší straně je svoboda.
2: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano. Všech bolševiků velitel, to je teda fakláris.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
2: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
2: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je to, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tříkolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
3: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své sofačnosti protahla do časných ranných hodin.
2: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledviny. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
3: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprodáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
2: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
3: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
5: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
3: Lidovci chtěli schrapnout profesí a nám nedat nic.
2: Pane Klauzi, proč furt kopety pana Želince pod celým?
5: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz, x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
2: No tak to prr teda, prr.
5: Ano, málem bych zapomněl samozřejmě PR na druhou.
2: Ano, tak z toho chápu PRD na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
5: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
2: Aha, takže i pivo?
5: Ano, i pivo.
2: A víno?
5: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
2: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo. A fernit?
5: No taky.
2: Čili všechno, co se dá pít, jo. Hele, a co nájmy? Elektrika? Voda?
5: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
2: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
5: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandelinky s nápisem Mandelinka Brouk Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
2: Ale co pak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
5: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po párech.
2: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Samé kraviny, kraviny, zas jen kraviny. Na rozdíl od balíčku našeho.
2: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofry a klapoště s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
5: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
5: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze 2 výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou 2 slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopa.
2: Ona zdar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo, to by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithart, on je takový šťavňaťoučký, takový pěkně vypasený, mě si úplně zbíhaly sliny.
5: Prosím vás, zpátky do reality.
2: O, nakonec toho Luxe bych taky stláskal, že? Ale takový Ransdorf, ježiš, to bych blil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už děsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pálovi, díky, příští týden naslyšenou. Na shledanou.

0: Reklama.
1: Ty motyl, motyl, motyl, zálo 73, jsme u restaurace, bojíme se dovnitř, nějaká strašná rvačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily. Chlapci, nemám ani jeden volný ús. Snad, co máme dělat?
2: Hele, koukej.
1: Oříšková deli a je po prdě.
3: Ty, já se na to opravdu...
0: Eurotel vás najde všude.

0: zavolat do k vám kužátka.
1: 0609 36 36 00.
0: Štlejda, zavolej nám do školky.
1: 100% živý rozhovor.

0: V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 v pořadu Tanec s vlkem.
1: V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda.
2: Ahem.

0: zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým. Vážené poslankyně,
1: vážení poslanci, jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců.

0: dvojku bílého.
1: A jaký to bude? Savignonek, Riesling, či snad Miller?
0: Ne, ne, dvojku bílého rumu.
2: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumo Semtex a pro Udel Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.
0: A přidejte k tomu kapku vitriolu s Gutalaxem.
1: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, Vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíc rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já nažhavím štěnici, tak, a hr na ně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 nějak legrační nepřijde.
2: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselá je.
1: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
2: Uhďáku, vysvětli mu to.
3: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
1: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
2: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipes. Sest. No tak to je dobré.
1: No tak já radši půjdu, budu dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo píší nígry.
2: Odčenášenci na nebesí.
1: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidný je snad jenom pan Výborný, ale neklidný z něj jsem já, páč má kulomet, maskáče a černý brejle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se Častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
0: A ty znáš je tu, Tavaris Čorný, rozcvětala jablona i gruse.
2: Hele, neprovokujte, Fomo.
1: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste pane, to je Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza. Jičínský. Uhde. Od Uhdeho na Klauze. Klaus na Rumla. Ruml. Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto. Stav 101-99. Vláda vítězí. A teď bleskem do kantínu. Spláchnu to napětí, celý se klepu. Už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdina dny Wagner, za ním Zeman.
0: Wagner, ty Chris, hnusné Chris.
1: Bitva je vyhraná, válka však ne. Tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavujícím. Díky, naslyšenou.

0: prosím vás, Lišno, vyplácí se tady vklady na poštovní spořitelní knížku?
1: Ano.
0: No vidíš, teď jsem mi říkal, že tady pošta, že to vyplácí na knížku. Se nic neděje, můžeme vyplout. Hoď.
2: Kam?
0: Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece. No, vzpomeň si na náš cíl. To se nenecháš kamaráda, sakra, na holičkách. No, co chcem? Co chcem? No.
2: Já nic nechci.
0: A tak si, sakra, nevzpomenu. Když jsme si to říkali, co? Vybrat jednu libru z knížky.
2: Vybrat jednu libru, vybrat jednu libru z jedné knížky, ano.
0: A tak co mě zlobí?
2: Ano.
0: A aby si se mě udělal blbce, až tam budem úřadovat. Tam dostáš takový film.

0: Já tam vyplní. Ale musí...
1: Já nechci formulář.
0: Člověk, když nevyplní formulář, tak nedostaneš libru, jasný?
1: Jasný.
0: No, tak to chodí, když se spoří, jasný?
1: Jasný.
0: Vyplní formulář, nebudeš vyžadovat jednu libru a dáš ho týmhle lidám, jasný?
1: Já si panáka, jasný?
0: Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra. Jasný? Ale počkej, počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání.
1: Ty počkej.
0: Ale samičku nezlob. Buď fešák, no. Dobrý den. Sešno, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru.
1: Já si panáka.
0: Dej, on dělá legraci. Dej, jde nám formulářík, on ho podepíše.
2: Co byste si přál, pane?
1: A co by si přál, co?
0: A co by si přál, co?
2: Dobrý pana, den.
0: Ty se víš, náš dovolím, cíl, skonce.
2: Pardon, děkuji. Promiňte, prosím. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinga Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, prosím vás?
3: O které vybírání schránek vám jde, paní?
2: Říkala jsem přece 19.59, nemýlím-li se.
0: Ale ty seš to dejte nám ten formulář, že tady byli první.
1: A když se sešeří, světělka blinkají. Ale se změří a s ničím se netají. A potom potají,
2: sakra přestan,
1: pod mě se slíkají. A neboj se, já to zprostě jenom zašeptám. A čí pak jsou to zádička? A čí pak je ta tralala? Ty jsi myslel, že řeknu prdýlka, že? Pardon.
3: Prosím vás, jak se jmenuje místo určení vašeho dopisu?
2: Tararinga Patam.
3: Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to?
2: Moment.
1: Tararinga Patam. Tararinga Patam.
2: Nechte si ty svý vtipy. Tararinga Patam se nalézá v jižní... Ne, v nejjižnější části Burmy.
0: Jde nám ten formulář na tu libru.
3: Malý moment, prosím.
1: Pojď dál. Tararinga Patam. Já chci libru ze svý knížky. Tararinga Patam. Já chci libru ze svý knížky. Tarara.
2: Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinga Patamu. V pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím.
1: Ringa Patam.
3: Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct.
0: Ale vy jste jak štěnice. Ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formuláři, jeden slečno.
2: Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás?
0: Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost na čas úřadu, který má sloužit své veřejnosti. No prosím, si dovolit nemůžete.
1: Ona chce vyvolat incident, anebo šlamastiku.
0: Uh-huh,
1: a nebo co mu nám vlastně
2: chce? Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos.
1: No, no.
3: Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje?
2: Tararinga Patam.
3: Bohužel není v seznamu.
0: To bude nějaká autobusová zastávka v džungli.
2: Musí tam být.
3: Není v seznamu.
0: Tu babu neodloupneš.
3: A co vy byste si přál, prosím?
1: Ona chce vyvolat incident, anebo šlamastiku. A nebo co ona vlastně chce?
0: Ale počkej, co to povídáš. Ta mladá dáma se tě roztomile ptá, jestli si nechceš vybrat tu libru, co máš na knížce.
1: Pardon. A proč ta mladá dáma chce vybrat libru, co já mám na knížce?
0: Prosím vás, dejte nám formulář, já ho donutím, aby to podepsal.
3: Prosila bych vaši spořitelní knížku.
1: Ale jenom podívej, ta čára životní, ta bude dlouho žít.
0: Ale nepokoj, ta mladá dáma potřebuje tvoji spořitelní knížku.
1: Ideální knížku.
0: Ale pořitelní, dej jí knížku.
1: O, spořitelní knížku, aha. Tam.
3: Který z vás je pan Adams?
0: Tady ten hezčí je pan Adams. Legrační jméno. Adams. Jako když okříkuješ Adama. Adams.
1: Ona nevěděla, že jsem Adams.
0: Ne, ona to teďka čte.
1: A ví to teď, že jsem Adams?
0: Už to víš, ne?
1: Ona myslela, že jsem Evans. Slyšná jsem, Adam. Já vám to dokážu, že jsem Adam. Já se všechno dám s námi.
0: Ale pane blázni,
1: je to může stát před jako Adam.
0: Ale slečně nemají v kanceláři rádi Adam se.
1: Je to. Ale mám rád slečně v kanceláři.
2: To je mi pěkně vedená poštovní odbočka, jen co je pravda. Nikdo tady nezná ani nejběžnější poštovní předpis.
0: No, vidíte, najednou to šlo.
3: Vkladatel se musí sám podepsat a jeho podpis na formuláři se musí shodovat s podpisem ve spořitelní knížce.
0: Stane se. Pojď, tady lésky se do toho dá. Udělej si místo. Tak. Co je to? Či je to klovouk?
1: To je toho, jak tam seděl pod tím kloboukem u okna. Já jsem se sadil, že mám pod tím kloboukem pleš.
0: A jo, já už vím, jak on nám ji nechtěl ukázat.
1: A jak jsem na něj pak zařizli, no. To je jeho klobouk.
0: A jak to s ním dopadlo? S kým? No, jak nám nechtěl do pleš ukázat, kde je pochovaný.
1: Ještě není, ještě zápasí. Taky ten klobouk ještě není tvůj.
0: No,
1: úplně. Ještě pořád jeho.
0: Ale já mám takový pořád, takový cizí pocit.
1: No, protože to je cizí klobouk.
0: A já mám ale přeci svůj klobouk.
1: A ty pořád máš klobouk.
0: A jak ne?
1: No tady to je tvůj klobouk.
0: Ale to je můj klobouk.
1: No!
0: A proto já myslel, že ho mám, že ho pořád vidím.
1: Tak si ho vem.
0: Ale ne, nechci ho si. A já ho budu mít takhle hezky na oči. Jo, tak pojď.
1: Ale ten ti ohromně, dej si ho. Ten ti slyší.
0: A zkusí ho
1: ty. Počkej, jak mě slyší ten tvůj. A je.
0: Taky seš fešák.
1: Taky.
0: Ale necháme to takhle.
1: Tak to necháme.
0: Tak pojď. A teď se hezky se soustředí a podepíši.
1: A to je?
0: No, teď kvůli ti rybzač. Ale prosím vás, udělejte tady trochu místa. Vidíte, že kamarád se tady musí podepsat. On si totiž vybírá jednu libru. Tak, samičku, hezky začni. No, klidně, máš dost času. Nedej se vyprovokovat. No, pomalonku, no. Oni myslí, že jsme ožali, víš? Jim to ukáž, je, hoku, ty nepíšeš ti přímo pitvat? No tak to samé, to pak nemůžeš chvilku udržet balans, podívej se na ten formulář, hoku, když ty máš tvrdá úzka.
2: To je neslýchané, takhle do mě stokat právě, když píši důležitý dopis do Tararinga patam. Nemohla byste aspoň trošku zakročit z moci svého úřadu?
0: Ale paní, teď on je dobrý, on je úplně v pořádku.
2: Nic není v pořádku, naopak je to všecko úplně opačně. Uvědomujete si, že jste na poštovním úřadě, pane?
1: No co mám dělat, že jsem na poštovním úřadě? Si snad mám zout botičky, nebo co?
0: Klid, same klid, nikdo nemá právo na tobě chtít, aby si zouval botičky. Hele, tadyhle se hezky zašprajčuj, tak. A vidíš, já ti přinesu nový formulář. Pro Krista pána, slečínko, dejte mi ten formulář.
1: Ano. A je to opravdu vaše upřímné? Toužebné a soukromé přání, abych si zrůl botičky. Já vám koupím panáka.
0: Tečínko, prosím vás, dejte nám ještě jeden formulářík, jo.
1: Paní, vy neslyšíte, že s váma hovořím? Jestli je to opravdu vaše soustavné přání, abych si zrůl botičky, tak kvůli vám já si zřívu všechny botičky, co mám.
2: Já jsem napsala botičky.
1: Tak to škrtně.
2: Láskavě přestaňte s tím už,
1: ano,
2: prosím.
1: Ano, já přestanu, ale musíte pryč. Jděte pryč, paní. Jděte odsud. Vemte si ty svý parafernály a dejte si to pryč. Já si totiž vybírám jednu libru, co to mám na knížce. Dejte to pryč. Já potřebuju svý obchodní, moje jednání. Míšte. Tak jděte pryč, když jsem vás varoval. Toto mi jste obsazeno.
0: Samé. Nech paníčku, už to bude.
1: Zaslyšela jste? Paní, odvalte se.
2: Jakým právem se můžete opovážit říci mně, abych se odvalila? Já! Berte laskavě na vědomí, že toto místo je určeno široké veřejnosti a já si zde vyřizuju důležitou záležitost.
4: A vy tam dole. Vy si vybíráte libro? Nevybíráte, vy. Tak já zavolám policii.
0: No dáš, jdeš no. Ten formulářík.
3: Před chvílí jsem vám už jeden dala.
4: A dojdu pro policii. Ale Sáně, malovaný má zlata. Teď jsem tě v rokou. Teď jsem si tě ale pěkně ohodnotil. A mám tě na dlaní jasnou jak...
0: Tak co je? Co? Dostanu ten formulář nebo ne?
3: A to je poslední, který vám dávám.
0: Hele, ty moc nevyskakujte, žížalko. Jste tady vy kvůli mě, nebo já kvůli vám. Takový jako jsem já vám platíme gáži. Ne? Jste tady pro veřejný blaho občanů, ona byste se tady na mě vytahovala, byla drzá a nastříví.
3: Já bych vás prosila, abyste si ušetřil své poznámky. A abyste se choval slušně.
0: To by mě moc zajímalo, co by se tak asi stalo, kdybych si teďka stěžoval. Jen tak trošičku stěžoval na určitý místě, víte? To by mě moc zajímalo. Sám. Kam zmizel? Kam zmizel? Kam se zejchloval? Víte, před chvilinkou byl? Ježišmele. No jak sakra, co pak se na ně nemohla dávat pozor? Jsi by se jasně musela vidět, že má o kápku víc. Já budu týka schválně. Same! Samičku! Same!
2: To je ale pěkný párek opilejch, obejdu něčemu flákačů, darmo jedu, darmo šlapu, budiš něčemu piškuntálu a kunďabu. To bych ráda věděla, co má na práci naše slavná policie, že tohle to dovolí.
0: Pojď, co se nebojí. Slyš, no prosím vás, řekla byste tadyhle tý velice reformní paní, aby se přestala láskavě starat o úřední jednání dvou občanů, do kterých nic není. No, pojď samičku hezky tady, v klidu. Se do toho dej. Na, rozhejbej svůj pacinku, hezky. Tak, napiš Samuel. Tadyhle spíš tadyhle. Tak, hezky S.
4: Tohle S. Počkej, já pořád na to myslím.
0: Co pak?
4: A kdo má ten můj?
0: Kdo má co tvůj?
4: No ten můj klobouk.
0: A jo.
4: No ty máš jeho.
0: No má...
4: To plešací.
0: A ty máš můj, no tak je to...
4: A já mám tvůj.
0: No to je v pořádku. Tak, Samuel...
4: Není všechno v pořádku, když ty máš jeho a já mám tvůj. Tak můj,
0: jo.
4: Někdo musí mít.
0: Ano, ano.
4: Jestli jsem měl klobouk.
0: Ale ty jsi měl krásný klobouk, slaměný, prokousnutý.
4: No ovšem, ten pes, jak ty si ho nakop, jak je potom...
0: Ano, potom se...
4: Jak to aporzoval.
0: A kam si ho mohl odložit?
4: Jaký byl?
0: Přejivej.
4: A ne, ten pes, ne, ten to by mě byl šedivý, starý pes, ale...
0: Pes byl chlupatý.
4: Ten klobouk, jaký byl.
0: No, šedivej, prokousnutý, slavňák.
4: Já vím, kde ho mám. Ta paní ho má na hlavě.
0: Co mám dělat? Probni ho.
4: Aby to nevěděl. Pardon. To není můj klobouk. Já ho neměl nadívat.
0: Tak, už píšem, už hezky píšem. Tak pojď tady, hezky Samuel.
4: Já nemůžu.
0: Proč?
4: Já se nemůžu vohnout.
0: A proč bys se nemohl vohnout?
4: Vždycky, když jsem zklamaný, tak se nemůžu vohnout.
0: No tak. No, ocho, mě tohle budeš povídat. No já znám. Já ti přinesu židli.
3: Co se stalo?
0: Ale, on je strašně zklamaný, on by se nám nepodepsal. Děkuju. Tak, samíčku, hezky si hačni. Tak, a je, ty nedokoukneš, víc?
4: No, ale dokouknu.
0: Dokoukneš?
4: Jo.
0: Aha, takhle.
4: No, víš, že dokouknu. Ne, navoč mi tam, jo?
0: Ano. Tak. Jsem si zjulez, ty lišáku.
4: Tady je to útulnější.
0: Ano, ovšem. A hlavně si tady nikdo nebude koukat do ruky.
4: No.
0: Je, samé. No. Ty máš pleš.
4: No.
0: Ale vlastně ne, ty tam, ty nemáš úplnou pleš. Ty máš tady takový malinký vlásky krátký.
4: Mám?
0: No jo.
4: Je, vyprávěj mě o nich.
0: A oni jsou takový jako, takový chmíříčko, co mají kachňátka na záštípcích, víš?
4: Jako ptáčátka,
0: jo. No, ale děbloučky je to tady.
4: To je zajímavé, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět.
0: No, co pak? Ale je to někdy dobře, víš? Víš?
4: Já si nebudu moc psát.
0: Proč?
4: Na mě jde klaustrofobie.
0: Ježišmarja, co je to?
4: Klaustrofobie? Ty, když jsi třeba v jeskyni a najednou začneš křičet, honem lidi, lidi, všichni sem ke mně, jsem tady sám.
0: To je strašná představa. Pojď odsaď, pojď, pojď odsaď.
4: Pojď, půjde mezi lidi.
0: Půjdem, půjdem.
4: No jo, my řekneme mezi lidi. A tady je ona.
2: Nechtěl byste si donést štafle a psát si chvilku po stropě?
4: A nechtěla vy byste na chvilku jít do Tararingapatamu?
0: Nechtěla bys to už jednou s tím rybáním přestát? Teďka, když se to kamarádovi tak hezky dařilo. Klično, vy jste to viděla, že se do něj rýpala. Vidíte.
3: Ta paní do ničeho nezasahovala.
0: No jo, ovšem, kdybyste tady nespala, nechrněla, pořád byste musela jasně vidět, že tady dávno chyjí. Osobnost, vedoucí, duch, prostě autorita. Tak, samičku, jsem jim to řekl. Tak, samičku.
3: Tady je pivnická poštovní pobočka. Prosím vás, pošlete nám někoho z chlapců. Ano, prosím, i hned.
0: A vy si taky už nechte svoje uštěpační poznám.
2: Tak ještě jedno slovo od vás nebo od toho druhého a zavolám policii.
4: Ale, ale, ale. Ona řekla policii.
0: Ano.
4: Vidíš? Tak. Máš toho, že vězím lidem. Policii bude. Ona. Na mě. No řekni jako chlap. Platí na mě policie.
0: Ale nikdy, no. Nikdy. Kdo zná samého, tak tohle ví, podepiš to.
4: Policii. Mraky policajtů. Hejna policajtů. No jako chlap řekni, platí to na mě.
0: Ale nesmysl, tohle přece přejdi. Důstojný mlčení přece nechaj. No, píš. No,
4: o tom ani muk právě, co my nebavíme.
0: No právě, Riči, ani muk a podepiš to. Se necháš vodní.
4: Kde si nebudeme vyžvaňovat, co my nebavíme?
0: Jede.
4: Policii.
0: Co je to? Jen to přejdi klidně mlčením a frkni tam ten podpis.
4: Ty si pamatuješ tenkrát, jak si Poldové na mě,
0: jo?
4: Jo. Napravo ode mě, nalevo. Celá hromada. A neřekli tarara, ringa patám, tak nevěděli, kde je zmlátil.
0: Poslouchej ho, teď to poslouchej.
4: A zbyli po nich než ty stříbrný knoflíčky. Co tady nemají, jako pro štěstíčko, ty...
0: Talismany. A hadry kosti a knoflíky. Tenkrát jsem ti to nechtěl říkat, ale... Až mi kolikrát bylo líto.
4: No, a kolikrát my dva jsme přece sami holejma rukama přeci rozsekali celý policejní útvary. Na cimpr, campr. Pak jsme s nima sypali cesty a silnice vedoucí do šatla.
2: Říkáte na cimpr, campr?
4: Na cimpr, campr. A na cimprové a camprové. A na cimpfičky a campfičky. To víš, že tě mám prokouknutou, má zlatá broskvičko, malá.
5: No, tak si tu vyřiďte, co máte k vyřízení a jděte po svých, ne?
0: Asi jdou po tom klobouku. A klid, my začínat nebudeme.
4: My necháme jemu první ránu.
0: Správně, protože my musíme být právnicky krytý, ale pro jistotu. Je úplně vedle. Kdyby, kdo jsme kdo, napíš Adam, jste bude koukat.
4: Já nemůžu psát Adam. Teď já mám cizí klobouk, já nevím, jak se jmenuju.
0: A jo,
4: A jo, no, tak napiš. Napiš Samuel.
5: Samuel.
4: Samuel napiš.
5: Počkej, Samuel.
4: No, S. S. S.
5: S tam tam. S tam tam. Tararar.
4: Počkej, neblázni. Napiš S hezky, no. Samuel, ale velký S.
5: A jo, velký S.
4: Ale počkej, co...
5: No to je
4: velký. Malý, velký, napiš velký S, ale malý.
5: Ne, počkej, ty bylo malý a teď velký.
4: Ale ne, ty jsi napsal malý S, velký, a já chci velký S, ale malý.
5: Velký S, ale malý?
4: Vidíš, ona, ty jsi úplně...
5: Co?
4: To... No, blbej nejsi, ale jsi dneska hrozně rozptýlenej, no, tak napiš začáteční. No,
5: začáteční,
4: no,
5: začáteční. Začáteční, no, velký, a ne tak začáteční.
4: Začáteční, velký S.
5: Ale malý.
4: A menší, než
5: no,
4: máš to.
5: No,
4: malý,
5: se,
4: no.
5: To se dá objednat.
4: Ano.
5: Tady ho máš, koukej. No, ještě není hotový.
4: Krásný, už končí.
5: Krásný.
4: Ty máš hezký konce, no.
5: No, no. Samuel, sam, pak přijde
4: Amuel,
5: L.
4: Amuel, Amuel, ne, Amuel.
5: No jo, já si dám nakonec L, aby mi neujela ruka, tak?
4: A orientačně.
5: Teď tam dáme
4: L dvojí.
5: Amu, Amu, Samuel, no. Samuel.
4: Jenom dvě L, tohle to je zbytečný. A Adams.
5: A Adams.
4: Veliký a takový štaflovitý.
5: Tak.
4: Tak.
5: Tak.
4: Tak. Adams.
5: Počkej, tak.
4: No, výborně. Dams, no. Dams.
5: Ale mě už to nebaví.
4: No i pokoj, teďka to necháme, teďka. Když se tak hezky rozepsal, to už je maličko. Dams, no. Dams. Pojď, dams.
5: Dams.
4: No, ty taky umíš být někdy palice. Dams.
5: Dams.
4: No, panečku, teď ti to šlo krásně. Ani ty puntičkáři. No, nějakou v sobě má to, neříkám, ale jinak prosím, úplně v pořádku. Pojď, dáme to tý mladý dámě, ta bude koukat.
2: Ha, chudáček, aby šel na dovolenou po takový námaze. Že jo?
4: Tak prosím, slečno, tady je formulářík podepsaný.
3: Je mi líto, ale na základě tohohle podpisu vám peníze vydat nemohu.
4: Jo. Co to tvrdíte, jak to dovolíte, přece jste viděla, že se tady podepsal, to je přece jeho písma, račte srovnat Adams, Adams.
3: To není jeden a ten týž Adams. A mimo to já ani nevím, jestli ten pán vůbec je Adams.
4: Víte, no. Někdo někdy takovouhle mlvinu, vy jste říká, že pejde jsi Adams, aby tam měl být, když tohle není Adams, tak nevím, pane. Ten profil, podívejte ty prsa, no, to je typický Adam. No,
5: čude.
4: No, co pak on je malo, známej ve svým okrese.
3: Proč nešel tedy na poštu ve svým okresu, měl by to blíž?
4: No, se vám do toho, jistě měl nějaký důvod, viď?
5: A budou říkat, že jsem milionář, že si koně vybírat, druhý.
4: Jo, lavička. A potom jsme chtěli tichou poštu, aby on se mohl neustále podepisovat.
3: Je mi velice líto, ale tomu pánovi ty peníze vydat nemůžu.
4: Co budem dělat?
3: Přijďte si zítra. Nebo radši pozítří.
4: No jo, děvenko zlatá, ale on ty peníze potřebuje. Teď hned, dneska.
3: Já mu je nemůžu vyplatit.
4: No ale... Říkáš, že ti nemůžu nic vyplatit.
5: No dobře, ale... Já je potřebuju jedno libro, jenom jedno, ne mnoho. Liber, jedno libro.
4: No, slyšíte, co říká? Vkladatel. Chce jednu. Jednu libru, no.
5: Hej, nutně potřebuju, jináč nám nikde nenalejou.
4: Ovšem, taky máš na to právo. Když se vyřídili všechny formality, prostě nemá nikdo právo nás připravit. O naše právo.
5: Na panáka.
4: Dva.
6: Podívejte se. Ta slečna vám už řekla, že vám tu libru nemůže vyplatit, co? No tak to. Jděte hezky domů, jako... slušný lidi a puste to z hlavy, co?
4: Koukám jak blázen, co z nás dělá takový blbce. Ty, co už nám říká? Ale on má právo na svoje peníze, pane inspektor. Ty peníze těsně nutně potřebuju.
6: Jelikož však nevyhověl nutným předběžným zjišťovacím procedurám, nemá nárok na vybrání libry.
0: A jak to jediná předběžná procedura byl jeho podpis? No, jste všichni viděli, jak se podepsal.
4: A jakou mi to dalo práci?
0: Prosím, nebo se bojíte? To nikdo nerozvěříte, že se podepsal? Pani, to už se bojíte dosvědčit i takovou volovinu, že se podepsal? No to je s váma špatný, promiňte.
6: Podívejte se, jděte domů. Přece vidíte, že váš kamarád v tomhle stavu není schopen, aby za sebe ručil, co?
0: No já na tom nejsem nějak zvláštní.
6: No právě, jděte domů.
4: Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů.
0: Ano, já je znám. Z rodiny.
4: Na panáka.
6: Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte zmizet. Ne? Já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí, tak se seberte, jděte domů a vyspěte se... Nebo se rozčílí.
0: Ne, to bychom neradili. Tedy v tom případě okamžitě vrajte spalitelní knížku.
3: Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou.
4: No, to nemůžete, to ne. To by jí dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, ano, hnedka.
0: Velmi nutně to potřebuju.
4: Ano, na panáka.
6: Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, oholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem.
4: A to nedostaneme. Ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění.
0: Hele, berte na vědomí, že tohleto jen tak neprojde.
6: Jděte domů.
4: Ale za tohle bude někdo píkat.
6: To se může stát. Třeba hned. Jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím!
4: Co chce?
0: Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat.
4: Já platím celý daně. Já chci, aby mě zatknul celý policajt. Já soudem půlkou nejdu. Ať pošlou pro tu druhou půlku.
0: Vás poslal pro tu druhou.
6: Já bych prosil, ven! Ven,
4: oba, ven! No jo, ale já tu libru potřebuju!
2: Prosila bych doporučeně.
3: Já jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva.
6: Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka, jako z růže květ.
3: Vážně?
6: No, vážně.
3: Já jsem myslela, že někdo jde.
6: Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy, jako jahůdka. Jako z růže květ.
3: Vážně?
6: Vážně.
0: Běž a hezky řekni svoje ultimátum. Běž.
4: Tak. Já vám přišel říct, že vás dva mám prokouknutý. A co se týče toho vašeho ministra Poč, toho mám prokouknutýho taky.
0: Počkej, nebreptej. Pan Adam, skladatel, se rozhodl, že podá hořkou stížnost ministrovi Poč na to, jak s ním bylo.
4: Co do jednání ledabilého a bez zájmu jistou veřejnou pracovnici.
0: Vidíš, tam má legrace a...
4: Která mě odmítla vydat.
0: Libru.
4: Když jsem si ji uspořil.
0: S knížkem. Tak.
4: A já ji důrazně potřebuju jednou provždy.
0: Ano. Teďka aspoň víte, že jsme vás varovali a nemůžete nám to zapřít. Na tohle upozorňuju, že bude někdo sedět.
6: Nelejte se vy dva. Jestli vy oba nezmizíte i s tou uspořenou librou, tak tu budete sedět přes noc. Říkám vám naposledy, palte!
0: To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala.
7: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
8: Pochlep, pane redaktore, doktor Capec.
7: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
8: Ano, ano.
7: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
8: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
7: A milujeme národ, že?
8: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
7: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
8: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
7: No například, které sporty, tak namátkou, že?
8: Například ta gymnastika.
7: Gymnastika, to je krásný sport.
8: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
7: Nebo rozkročení přes kladinu.
8: A nebo zánožmo přes kladinu nad rozkrokem únožmo.
7: To je krásné. No já si myslím, že kladina, to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
8: A dost se opomíjí.
7: Podívejte se, já chodívám mnohdy
8: na kladinu?
7: Ne,
8: na hodiny, ne? Ne, to nechodíte se
7: právě,
8: učit
7: no, tak já
8: na
7: jsem právě
8: kladinu?
7: Nechodím, ale že chodí...
8: Já znám třeba jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
7: Chodí do kladiny jako na hodiny?
8: Do kladiny, jo.
7: Jako se chodí...
8: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
7: Jako je třeba do houslí se chodí,
8: ano,
7: že jo?
8: Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou občas, víte.
7: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
8: Kladiny.
7: Ano.
8: Protože ono jí to nešlo ve škole, víte?
7: Nešla jí kladina, no.
8: Tak ta jí dává kondice v kladině.
7: No, kladina je těžká.
8: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
7: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
8: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
7: Ano.
8: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
7: Ano, bez madel, ano, jistě.
8: Tam mají několik koní s madlama.
7: Ano.
8: A kozy bez madel.
7: Kozy bez madel.
8: A ty se skáče zase.
7: Bez madel, ano.
8: Ano.
7: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
8: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
7: Kruhy, ano.
8: A kolovadla.
7: A proč se vám to tak líbilo?
8: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano, buď horní nebo dolní,
7: ano,
8: a houpal se,
7: ano,
8: sem a tam.
7: To se vám líbilo?
8: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
7: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
8: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
7: Ano.
8: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
7: Ano, ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako
8: to bylo pochopitelné.
7: Dneska už je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
8: Žádný kruhy nemáme takový.
7: Jistě, takové
8: kruhy. Prosím.
7: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
8: Jako hrazda.
7: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
8: No to je pravda.
7: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají...
8: A hrazdu prostě... nemají.
7: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
8: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
7: ano,
8: který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
7: Ano, no to je jako, Já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
8: V žádné rodině, víte?
7: Já
8: pro ani vás... Gorodky už nemají doma lidi?
7: Ano, no tak jako jsem tam Gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
8: Ale ne že by měli... pořádný, aby měli všech...
7: Třeba celý chov?
8: Ano, všech třeba 40 Gorotek.
7: No.
8: To nemají.
7: Ano.
8: No, já jsem tak taky už ani nikdo neví,
7: jednoho doktora
8: jak se to hraje.
7: A ty měli griotku doma.
8: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte?
7: Ano, ale gorodky to...
8: Gorodky jako... to prosím, no.
7: A nebo, ani... nebo třeba, třeba stůl, takový ten...
8: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
7: Tako na obědvání to mají stůl.
8: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
7: Ano, takzvaný skákací stůl.
8: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý
7: no, nebo
8: lidi,
7: že by víte? Obědvali na tom skákacím,
8: na
7: že?
8: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat. Vždyť, no. Vždyť taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
7: Že by se prostě koupil skákací stůl.
8: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorodky, víte?
7: Myslím si, že jako...
8: Já jsem znal takovou jednu gorodku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
7: No. No. No tak, ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
8: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorodkama.
7: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
8: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
7: to je obdobná
8: do toho topůrka.
7: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
8: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
7: No.
8: Aby měli doma takový ty hole.
7: Ano.
8: A strefovali se do těch dírek, víte?
7: Nebo jamky.
8: No, do jamek, no. Ano.
7: Protože jako...
8: Nemají udělané jamky, no.
7: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
8: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
7: Ano.
8: Udělejte si jamky.
7: V bytě si udělejte jamky.
8: Udělejte si jamky a můžete golfovat.
7: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna ta namátku.
8: Nebo hokej.
7: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
8: S hokejkou.
7: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no, tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
8: No ten někdo. Taky je.
7: Tak děkuji vám.
8: Prosím.
7: Naschledanou,
8: děkuji.
7: A prosím. Prosím. Jo, děkuji.
9: No. Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že jo, tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pač já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No ale jak to přece, já jsem pán, no tak... Já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutnalo nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden, dokonce to činitel, napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic, co tam je. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporoval, tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdnul jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, vy, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně krákytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růz potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne vron. Tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovanech. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
10: A teď už se k nám blíží můj starý známý Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando. Posaď se, Surio Mario, vítám tě. Nazdar.
11: Nazdar, nazdar.
10: Surio Mario, prosím tě, jak to, že jsi se nevrátil po listopadu 89 domů?
11: Nevrátil jsem se, poněvadž jsem se zde oženil, jsem se. Už nejsem Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando, ale dohodli jsme se na společném příjmení Oříček.
10: No,
11: takže už jsem jenom Surio Mario Oříček.
10: Ano, to je krásné jméno, ale Oříšek. Surio Mario Oříšku, víš co, nechápu, proč jsi se nevrátil domů s manželkou?
11: Poněvadž zde ve vaší džungli se cítím lépe než v naší džungli.
10: Aha. A vyhovuje ti vývoj v naší
11: vyhovuje.
10: Džungli? Vyhovuje. Jsi spokojen s vývojem?
11: Nejsem, mama Maruška, kde nejsem.
10: Mama Ruška, kde to má?
11: Manželka má.
10: Ne, tak se nezlátí, neberu, já mám doma taky jednu, tam mi stačí. A co vám tedy vadí s Maruškou?
11: Já když vzpomenu o sobě, jak jsme v roce 89 v listopadu na Václavském náměstí zvonili klíčkami od digitálního krámku a zpívali jsme Čechy krásné, Čechy mé duše má se s Valtrem Komárkem, ne? Tak by jsem si nejraději dal klíčkami od digitálního kramku buráka do kokosu a Vajtrovi Komárkovi vyškubaj, bratku.
10: Aha. A co tě tak vadí, že by si ničil a plenil politikovi Plnovou?
11: Já dej vzpomenu sobě, jak jsme s Maruškou na Václavském náměstí stále a mě mrzly palce bambusových sandálech a křičeli jsme Spendlandla.
10: Cože?
11: Spendlandla.
10: Z čeho?
11: Spendlandla.
10: Já nerozumím.
11: No, že křičeli jsme Spendlandla.
10: Nemyslíš splná hrdla?
11: No, říkám Spendlandla.
10: Je marný.
11: Ať si Petr nebo Pavel na hrad musí Vašek Havel. No a smutno je mi smutno. Všechno jinak. Vzpomenuli jsem sobě, když byl jsem malinký a moje mamuša vždy, když vykoupila mě a zasypávala mě sedinku kokosovou moučkou a říkala mě ty moje malé opruzené potěšeníčko. Pamatuj si, jak vždycky říká malý velký kouzelník v hovorech z rakosí. V džungli dá ti radu každý dobrý černoch, ale málo který dá ti kokosové moučky, pytel.
10: No, Surio, já tě poslouchám pozorně, to je možná vysoká filozofie světového dosahu, ale já tomu nerozumím.
11: Já taky ne. Ale malý velký kouzelník v hovorech z rakosí má vždycky pravdu.
10: A na to jsem zapomněl. Surio Mario, koho jsi volil v prvních svobodných volbách?
11: Uf!
10: Co ti je?
11: Netřekám, volil jsem...
10: Uf! Nemyslíš OF?
11: Říkám... Uf! Uf!
10: Stejný případ jako splnula hrndla. A v dalších volbách?
11: Vstoupil jsem do strany zelených, ale vyloučili mne, protože jsem žlutý. Aha.
10: Tak to je smůla. A Surio, kde jsi vlastně pracoval, než jsi si s Maruškou nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
11: Než otevřel jsem s Maruškou podloudný digitální krámek, pracoval jsem v ČKD. Můj dědeček Antonio Mario Martinez Juarez Ferdinando byl otrok. Ale za celý život nenadřel se tak, jako já za 2 roky ČKD. Ano. Kdyby jsem tam byl ještě půl roku, tak jsem měl ruce delší než nohy.
10: Ono to takhle stačí. No? Surio Mario, a kde přímo jsi tam pracoval?
11: Já pracoval jsem u běžícího pasu.
10: A co jsi tam dělal?
11: Já jsem ho brzdil.
10: Surio Mario, a v ČKD jsi se také seznámil se svojí manželkou, se svojí obětí, Maruškou
11: Oříškovou? Ano, s obětí manželkou Oříškovou seznámil jsem se.
10: Aha. A jak jsi obloudil oběť?
11: Oběť obloudil jsem takto. když vyčerpáním usnul jsem u běžícího pásu. Na pás přepadl jsem a pás dovezl mě až k Marušce. Maruška zeptala se mistra. No, co pak je to za součástku? No, co pak je to za součástku? Ten aký zmetek, řekl mistr. Já probudil jsem se a řekl jsem, žádný zmetek, pane mistr. Maruško, to jsem přece já. Surya Mario, to je součástka na celý život. A byla veliká, převeliká svatba, já byl jsem tam nejmenší.
10: Takže svatba se vydařila.
11: Ano, ano.
10: Pilo se hodně na svatbě.
11: Pilo se a ty, kteří z toho neumřeli, tam pijí ještě dnes.
10: A co jste tam pili?
11: Rýžové hopsasa.
10: To neznám, co to je za kořálku?
11: Moc dobrá kořálka. V Rusku s tím svítej a my to tady pijem.
10: Aha. Tak to už brzy budou tuhý všichni. A také se zpívalo na svatbě?
11: Ano, zpívalo se.
10: Hrálo se.
11: Hrálo se.
10: Tančilo se. A kterou jsi si nechal ty
11: moje
10: zahrát? Která to je?
11: Tebe, ty český holka na ble. Tak jsem měl na Honolulu ostřevle. Kolem měl rýžovou zahradu. Chodil bych s bambusem dozadu.
10: To je moc hezká písnička. Hodnotný text.
11: Rára.
10: Surya Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
11: Plány mám, ohromné plány máme s Suřičkou Marušku do budoucna. Ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
10: Co tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
11: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si.
12: Balada krve, v rozkoše a smrti. Text jsem napsal já a hudbu taky. Totiž hudbu jsem nenapsal. Já ani hudbu nemám. Ale taková každá balada je daleko účinnější, když se podloží hudbou. Musí se tedy hudebně, jak se říká, podmalovat. Ale kdybych já tady toho malíře měl, to je to nejhorší. A co vy tady děláte, prosím vás?
13: No já vás mám tady doprovázet na piano.
12: A umíte hrát?
13: No ovšem.
12: A dovedete hrát něco, co vůbec neznáte?
13: No to já zahraju nějakou improvizaci. Víte, já jsem totiž skladatel. Já, když to mám doprovázet, tak musím mít nezbytně intuici.
12: No to bych si dal taky. Hezky, pane, s křerem, rohli k tomu a panečku pěkně prohřátou. Taková jítrnice to je.
13: Ale podívejte se, prostě jeli to...
12: Taky není špatně. Jeli to, já vám řeknu, jeli to pěkně propečený, šťouchaný brambory, hezky promaštěný, to bych se doma zaligroval a nikoho bych tam nepustil.
13: Ale já vám chci říct, že jeli to nějaká taková baladická věc, že musím vědět, o co se jedná a co mám doprovázet, co potřebujete. Co to je, co budete přednášet? No. Ale co chcete k tomu nejdřív?
12: No, prosil bych vás, jestli byste nemohl udělat předehru.
13: Jak dlouho, prosím?
12: No, já jsem předehry neměřil. Nějak tak akorát, no to řekněme 60 cm.
13: Ale ne, to se tak neměří. Například předehra Kvalčíku. Ta má obyčejně 4 takty a muzikanti tomu říkají kila. Například předehra Kvalčíku má 4 kila, víte, předehry. 4
12: no
13: kila.
12: Tak to jak na to tak u mě koukám na ten text, tak já bych toho tak potřeboval půl metráku. Udělejme půl metráku předehry a necháme tam ještě 50 deka na pytel.
13: Ale dobře, já už tu délku nějak udělám, ale musíte mi říct, zdali ta předehra má být vážná anebo veselá.
12: Vážná.
13: Vážná?
12: Smrtelně vážná.
13: Tak to musí být mol.
12: Ne, jo, kde ho vem mol? Doma mám dost, ale tady, kde toho nemse... Máte na mysli ty motýlky, jak se živějí dírama?
13: Ale co vás napadá... To je hudební pojem, máme dvě hlavní skupiny tónin. Je tónina mol, to je tónina měkká, pak je tónina dur a to je tónina tvrdá.
12: Tak to neznám. Já znám jedině tvrdou a to je plzeňská dvanáctka, ale taky se jde po ní na mol.
13: Já vám teda zahraju tragickou předehru C mol.
12: Prosím.

0: Co to je?
1: No to je tragická předehra.
0: Ale to pak to není žádná tragická předehra.
1: No já to upravím.
0: No a dovedl byste znázornit sovu?
1: Jo, to umím, jak houká sova, to jsem dělal v divadle.
0: No a teď bych vás chtěl poprosit, jestli byste uměl znázornit, jak letí ptáček.
1: Ptáček, no prosím.
0: No jo, tak tohle to, to je ptáček.
1: Prosím.
0: A teď bych chtěl ještě znázornit vítr, dovedete? Já bych tady v jednom místě potřeboval větry.
1: Větry? A mám to udělat na ústa?
0: No, udělejte to, na co vám to půjde, že jo? No,
1: jedině na piano.
0: No tak na piano.
1: Na piano,
0: na piano.
1: Prosím, větry.
0: Moment, hej, co to je?
1: No větry.
0: Ale to nejsou žádný větry, to se honějí mastný papíry v průjezdě. Vítr, mohutný vítr, jak se opře do těch lesních velikánů před bouři, nebo před velkým deštěm. A teď se to všecko klaní, skoro současně ty stromy, jako by chtěli říct, moje úcta, pane Filau, pojďte do lesa. Jsou houby, najdete houby.
1: A tak, tak prosím, větry.
0: Ale to nesmíte říkat tohle, no, to jsem to... vám to jenom chtěl znázornit.
1: Prosím.
0: No a teď ještě bych vás prosil tok vody.
1: Tok vody, prosím.
0: Moment, hej, hej, hej, hej, to je Vltava.
1: To je Vltava.
0: No jen tak to je na mě moc široký. Já bych potřeboval takovou bystřinu, horskou bystřinu, i to znázornit. Byl jste jistě v Harachově, jak je tam ta...
1: Mumlava.
0: Mumlava, no to je taková bystřina, kde jsou ti pstruzy, víte, jak se tam hemží v ty vodě.
1: Ano, já to tak zahraju potom.
0: No, no a teď bych vás poprosil, jestli bychom mohli jít.
1: Ano, prosím, můžeme začít.
0: Jo?
1: Ano.
0: No tak. Parada krve, rozkoše a smrti. Moment, ještě se vám nedal na meni.
1: Prosím.
0: Musíte čekat. Parada krve. Rozkoše a smrti. A ne tragedie princezny do Remi Fasole.
1: Sido.
0: Ale Sido, kde Sido, co?
1: No na konci přeci. Do.

0: Ani, kde jste vzal ten sidol? Jaký pak sidol? To je do re mi fa sole, ta princezna se jmenuje do re mi fa sole, ne sola. Fa sole, fizule.
1: A ta?
0: No, tak znova. Balada krve, rozkoše a smrti, aneb tragedie princezny do re mi fa sole, aneb kde je rytíř Pix. V hlubokém lese, na temné skále, tyčí se hra starého krále. V hlubokém lese, kde houká sova, a když jí to nejde, houkne si znova. To hraducím buří, větry zle fučí, jako když někde vzteklej pes kňučí. A v tomto hradě, ve vysoké věži starého krále dcera tam stojí. Sedí, klečí.
1: Ale leží.
0: Jo, ale hrajete stojí. To mě instruuje. A v tomto hradě, ve vysoké věži starého krále dcera tam leží. Čeká, že rytíř z boje se vrátí, brnkáním na harfu chvíli si krátí. Oblaka po nebi, sem tam se honí, jen princezna touží po rytíři koni. Ptáček na řimce píseni zpívá, však princezna nedbá a v dáli se dívá. Potůček pod hradem šumí a šumí, jen princezna do dálky kouká, kouká.
1: A šumí.
0: Ale no, může čumět princezna, to se čumí. Princezna do dálky kouká, kouká.
1: A šumí.
0: Ale no, může čumět princezna.

0: Co na mě křičíte? Klimprton, co to je?
1: Ale já teď zpívám Pinkerton.
0: A kde to?
1: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
0: To ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
1: Ale to je přeci ten známý děj opery.
0: Aha, a jak jste to křičel?
1: Pinkerton.
0: A vy jste ho znal?
1: A neznám.
0: No tak co to hrajete?
1: No tak pokračujeme. No.
2: Čekala, čekala, čekala.
3: Slova v hrnání Pixla.
4: V zoufalství vypila jedu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytich přijede.
0: Moment, co to hrajete? To není žádný rytich, to nějaká chromá hajtra. Rytěř má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu. Plamen z oheňu. Z nozder plamen a od podkov mu lítají jiskry.
1: No prosím, tak no. Bude jiný ten kůň.
0: No bude, no.
4: Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytěř už jede.
0: My jsme to přejeli.
1: Přejeli?
0: No bodejť ne, to by jsme byli někde na Karlštejně. No tak znova.
1: Tak prosím.
4: Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytíř už jede. Moment!
1: No.
4: Uvázal komoně na dvoře k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.
0: To už je tam?
1: No ovšem.
0: Je tam vylítel jak zátopek, to přeci nemůže takhle rychle vyběhnout nahoru, rytíř, když má na sobě to, jak se to jmenuje, to plechový...
1: Brnění.
0: Brnění. No a takhle nemůže vyběhnout. Musí, řekněme, jak mu to ten krunýř dovolí, že jo?
1: Prosím.
4: Uvázal komoně na dvoře k javoru a pospíchal po schodech k fizulce nahoru.

0: Loužil se po hradě, vše se v něm chvělo, když náhle zakopne po její tělo. Tu rytíř dal se do pláče, co pak to nešlo jináče? Proč nečekáš, a kdysi, proč život brala si?
1: A proč

0: to ne, to není to ne. Ono, to si si, co já k tomu potřebuju. Co musí být dramatický. No,
1: dramatický. No.
0: Proč nečekáš?

Tu vitach díku pruce a vrazil si v srdce, pak se svalilo všem, smrt, konec, po všem. Když je jednou po všem, tak už nemůžete nic hrát, protože je po všem. Musí být poslední slovo. Pak se svalilo všem, smrt, konec.

0: Přátelé, dobrý večer. Já jsem v Terezíně poprvé, ale po chvilce, kdy jsem ochutnal zdejší víno, tak doufám, že ne naposled. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Miroslav Horníček a mám tento večer uvádět. Já se představuji proto, aby nedošlo k omylům, protože nedávno právě nad číškou červeného vína mě překvapila velice půvabná mladá dívka na centrálním trhovisku v Bratislavě. To je takový místo, kde se výborně snídá. Pokud navštívíte Bratislavu, tak se výborně snídá na centrálním trhovisku, protože tam mají nejen guláš, ale i víno. Tomu já říkám trhovisko. A tam se dá krásně posnídat a tam je přišla půvabná mladá žena pozdravit zase z obchodu, kde prodávala kytky a podala mi růži, mně, starému člověku, růži. A řekla, to je pro vás, my vás tady máme velice rádi, pane Šterco. Tak jsem to za jardu vzal, tu růži. Samozřejmě jsem mu ji neodvez, protože kdyby mi dali flašku, tak mu ji odvezu, ale růže zvadne cestou. Tak se mi stalo moc krát, že si mě pletli se Štercem, ale to je pro mě poklona, protože já mám Jardu rád a jsem rád, když si nás komiky pletou. Já jsem taky rád, že tady můžu být dneska večer a že tato nádherná hudba mě spolu s vaším vínem uvedla trochu do nálady, protože já si myslím, že tato hudba a nálada, vůbec humor, že spolu úzce souvisejí. Víte, ono se říká, že někdo má smysl pro humor a někdo ne. Samozřejmě, že jsou tací, kteří mají smysl pro humor a taky ne. A zase se říká, někdo má hudební sluch a někdo ne. Ale on je tady ještě jeden takový malý rozdíl. On může být, abych tak řekl, aktivní hudební sluch, to je, když umím zpívat, a taky pasivní, když rád poslouchám. A i v humoru to je tak. Já můžu mít aktivní smysl pro humor, že ho dělám, že ho vypravuju, anebo pasivní, že mu rozumím. Nejhorší typy jsou ty, kteří nemají smysl pro humor a nemají hudební sluch. Jo? To je zvláštní spojení takový, že nerozumí, co to je vtip a nepoznají, jestli to je písnička nebo ne. Pokud jde o hudební sluch, tak já mám ten pasivní, já rád hudbu poslouchám, a zvláště tuhletu, ale sám nevydám ani tón. Já velice rád zpívám, velice rád. Já jsem se bál právě, když se ohlašoval, že zpívák nemůže, že vyvoláte mě. Já velice rád zpívám, ovšem za té podmínky, že není na doslech živej člověk. Já jsem humanista, já nemůžu zpívat přítomnosti živých lidí, protože já bych spíš rozháněl třeba nějaký shromáždění nebo tak, než bych ho naložil. Já velice rád zpívám, ovšem to musím být sám doma, mít zaručeno, že nikde v domě nikdo není a ještě dám slamník na dveře a pak si zpívám. Pak velice rád. Ale veřejně bych zpíval, ale taky už jsem zpíval veřejně, o tom se taky můžu zmínit, jak jsem zpíval veřejně, to byly hrůzy ovšem, když člověk musí na divadle. Já jsem šel k divadlu a měl jsem dvojí hrůzu, že budu muset mít někdy tvrdý límeček v nějaký roli a že budu muset kouřit, to obojí nesnáším. Já neumím kouřit, s tvrdým límečkem se dusím a zpívat neumím. Všecko už jsem zažil. Hrál jsem dokonce faráře, měl jsem kolárek. Musel jsem nejvyšší kouřit a musel jsem zpívat. Hrůza. Hlavně pro lidi, samozřejmě. No tak ten kolárek, to byla hrůza spíš pro mě, protože jsem byl modrej v obličeji, ale zase reflektorama se to dá vyrovnat. A já jsem rád, že tedy můžu, abych tak řekl, svým skromným podílem sloužit humoru, protože, víte, humor to je taková vzácná oblast, kde poznám, jestli se lidem líbím nebo ne. Kdybych dělal celý život vážný divadlo, tak se až do smrti nemusím dozvědět, že jsem byl špatný nebo dobrý. Tam se to nepozná. Když se lidi nezasmějou, tak si říkám, a je, propad jsem, špatný a jdu o to. Čili až jednou zjistím, že se mi humor nedaří, přejdu k poště. Nebo někam. K něčemu, kde není humoru třeba. Tedy. Tím nechci se dotýkat příslušných tady přítomných pošťáků. A protože, jak jsem řekl, hudbu mám rád, ale sám se v ní vyjadřovat neumím, jsem šťasten, že můžu zase předat slovo a šmitec tady.
1: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
2: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
1: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
3: Chudák strejček, Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladej mi připadá.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
3: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, švestkový knedlíky, štrůdl, no, no jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
3: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
2: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
3: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan Stříc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
2: No jen jestli, pane notáři, Strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
2: On nebyl pojištěný?
3: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznený. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
2: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
2: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? Tam jsou v módě prej teďko v Americe
1: ne,
2: kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, ty pak Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděl.
2: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně.
3: A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla.
2: Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. To já, a měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl?
3: Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan Stříc o jistém panu Hubáčkovi?
2: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stříc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
2: No to jo, to k flekům Strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan Stříc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
2: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Weirschly. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Vodu.
1: Prosím.
2: Dejte mi vodu nebo vomblin. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
2: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se chcete podat rekurs, ten ožral a na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omylu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
2: Nemá?
1: Ne.
2: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl on, nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
2: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju, Hubáčka.
4: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
4: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
2: Můj drahej strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
4: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
2: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
4: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
2: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
4: A to se velice mýlíte. Já se mu můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
2: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
4: No, to se divím.
2: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
4: No, tomu se ani nedá věřit.
2: Jo, jo.
4: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodáhle, ženská, jako vy.
2: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
4: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílim hospodu, než řeknete šec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde.
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
2: No počkejte, vy se do toho laskavě nepeďte, jo.
4: Jak to mluvíte s panem notářem?
2: Tak co se tady
4: naše?
2: Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
4: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
2: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
4: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
2: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
4: Oh, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
2: Okamžik,
4: prosím.
2: To byl můj nápad, já jsem s tím přišla první, jestli se to
4: ráče sledovat. Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
2: Šediny si složte, kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne. Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano,
1: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: V mých očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila za daň.
4: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
4: Vy mě mluvíte z duše.
3: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
4: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
4: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
4: Ale nemusíš.
3: No nemusím. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
4: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem? Nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

0: Karel Velebný pracuje v současné době na překladu brožury Járy Cimrmana o vzniku a původu saxofonu. Jak jste vlastně přišel k té brožuře?
1: Poslal mi francouzská firma Selmer, která vyrábí světoznámé saxofony.
0: Takže vy tu Cimrmanovu brožuru překládáte z francouzštiny do češtiny, že ano?
1: No to je škoda práce, i Cimrman ji napsal česky.
0: Čili naopak překládáte ji z češtiny do francouzštiny?
1: Ne, do španělštiny. Protože jak jsem to tak pročítal, tak i pro hudebníky to bude španělská vesnice.
0: Co tam vlastně Cimrman v té knížce píše?
1: Cimrman tam píše, že saxofon je původu chodského. A tady to stojí. V době, kdy chodském projížděl hrabě Thun von Taxis, vítali ho lidoví hudebníci fanfárami na podivné nástroje. Vypadaly jako velké fajfky.
0: Nebyly to dudy?
1: Ne, dudy to nebyly. Hrabě von Taxis byl rejstříkem i barvou o něch nástrojů tak nadšen, že projevil přání, aby nesli jeho jméno. Vyslal proto k hudebníkům svého komořího, aby to s nimi prodiskutoval. Potíž ovšem byla v tom, že komoří neuměl držet jazyk za zuby. Chybělo mu v horní čelisti několik předních řezáků. No prostě šišlal, jak se lidově říká. Místo písmene T říkal něco jako S. Ten komoří se ptal chodských hudebníků, zda souhlasí s tím, aby se jejich nástroje jmenovaly jako hrabě von Saxis.
0: A jak to dopadlo?
1: Ale tak to dopadlo výborně, drtivá většina 3 hudebníků byla proti a 2 se zdrželi. Ovšem nikdo neví kde. Ale jisté, že od té doby se těmto nástrojům začal nejprve říkat von Saxisy a později saxisfony.
0: Ale odborná literatura říká, že saxofon je původu německého.
1: Ovšem to zavinil Lomikar. A tím také odhalil jednu ze svých pravých tváří. On, konec konců jako každý despota, nesnášel jazzovou hudbu a tak poručil svým drábům, aby chodům nástroje uzmuli a zalili asfaltem.
0: A tím to skončilo?
1: No ještě ne, tak docela. Jeden z těch hudebníků uprchl, byl to myslím Bedřich, uprchl i se svým nástrojem do blízkého západního Bavorska, kde se ujal podnikavý člověk jménem Hans Sachs. Původně to byl ladič dveřních zvonků, ovšem později z reklamních důvodů se nechal přejmenovat na Hanse Saxofona a založil si dílnu na výrobu těchto zvukorovů.
0: Pokud je mi známo, pane Velebný, tak po hraběti Thun von Taxisovi byl pojmenován pouze dostihový příkop na Velké Pardubické.
1: To je svatá pravda, ovšem má to hlubší souvislost. Však se o tom také Jára Cimrman zmiňuje. Saxofony později vyhrávali během dostihů v Taxisově příkopu. Hudebníci stáli po krk ve vodě a proto byly jejich nástroje opatřeny vaserklapkami.
0: No, já se nechci hádat, pane kolego, ale saxofony přece žádné vaserklapky nemají.
1: No, s vámi těžká řeč. Vy si taky asi zřejmě myslíte, že nejstarší saxofon je altsaxofon.
0: No, tak já myslím, že nic neskazím, když vám poděkuji za rozhovor, pane Velebný. Co říct si na závěr tohoto hudebně zdravotního semináře, vážení přátelé? Snad jen tolik, že pole Cimrmanovy působnosti v jazzu je tak široké, že se nám ho zatím nepodařilo zvorat. Málo kdo ku příkladu ví, že Cimrman vypracoval ojedinělý velkolepý projekt nejvyšší jazzové školy. Měla stát v Praze na Petříně. Pane Velebný, proč se vlastně ten projekt neuskutečnil?
1: No, Cimrman zjistil, že v jazzové hudbě se stejně vůbec nikdo nevyzná. Tak to potom nechal předělat na bludiště.
0: No tak já bych vás ještě poprosil, kdybyste byl tak laskav a nakonec zahrál a zaspíval poslední skladbu z Cimrmanova cyklu Tělesná schránka, a sice Traumatologický valčík, Dárkový hrudní koš.
2: Tak Vážení přátelé, jednou jsme byli s divadelní fakultou na západě, ve Francii, ve městě Nancy. Jo, a to bylo v době, kdy jsem se zároveň učil francouzsky a mělo to nedozírný následky. Protože tehdy já jsem tam byl ubytovaný v penzionu s mým kamarádem a spolužákem Pavlem Pavlovským, který je dneska šéfem činohry divadla v Plzni. A tenkrát nějak z ničeho nic, nevím, jestli z té změny vzduchu, nebo co, dostal nějaký neštovice, jestli černý nebo zelený, nebo prostě nějaký dostal, popadli ho. A odvezli ho si, představte, do nemocnice. A my spolu předtím byli na manželských postelích. Nám dali, jako, i když jsem normální, by jsme byli oba. Jo. Ani on nebyl nějak, že by po mně něco chtěl. A představte si, ta tragédie, najednou oni ho odvezli a teď já jsem dost taky trošku choulosti, nebo se bojím nějaký, že kdyby něco, jo. A teďka jsem si říkal, co já udělám, ho odvezli. A já, abych to samozřejmě člověk myslí stejně přeci jenom nejvíc na sebe, abych to nedostal taky, tak jsem si říkal, sakra, musím udělat základní opatření, musím, aby mě vyměnili ručníky a to. No a šel jsem za tím šéfem toho penzionu a teď si představte v té mý tehdejší francouzštině, no ono se to moc neřeklo, tak jsem si plet dvě slova, které vůbec ani zvukově spolu nesouvisejí. Já nevím, jak jsem si to mohl splíct. Slovo strop se slovem ručník. Vůbec nechápu. Dodnes máš se naprosto něco jiného. Strop je le plafond a ručník je la serviette, čili to nemá nic společného. Já nevím, no. To je jedno. Teď jsem za ním šel, si představte, a říkám tomu, dával jsem se ještě záležet na výslovnosti, a říkám tomu šéfovi toho hotelu, monsieur, s'il vous plaît, je vais échanger le plafond dans ma chambre. Pane, já chci, prosím, vyměnit strop ve svém pokoji. Se mu řekl, domění, že říkám ručník. Se na mě tak podíval, pán. Et pourquoi, monsieur? A proč, pane? Já pán, parce que mon camarade malade. Protože můj kamarád je nemocen. Onpa, a proto vy chcete vyměnit strop ve vašem pokoji? Onpa, ano. To je samozřejmě. Samozřejmě, jakože u nás je to běžná věc. No ne, hygiena, jsem si říkal, jako aby si nemysleli, jo? Byl tady v tom východním bloku, že jo, takže aby si nemysleli, že jako tady jsme 100 let za opicema, nebo co. On pá, a kde je váš pokoj? Pán, prosím, tak jsme šli, teď jsem šel to, otevřel jsem dveře u svýho pokoje, on tam vešel a najednou já koukám, on čumí na strop. Říkám, co čumí na strop, proč neveme, když teda neposlal pokojskou nebo to, tak proč neveme to sám, teda ty ručníky a nevymění je, když už teda je tak laska, že tam kvůli tomu jde. A on čuměl na ten strop a najednou povedal, ce n'est pas possible, monsieur, to není možné, pane. Já si povám, ty člověče. Proč by to nebylo možné? Já si říkám, takhle s náma tady nebudou zacházet, jo. Proč by to... A já vám, monsieur, že no, u nás, jo, u nás to možné je. A kde to je u vás? Já vám, dám na Čekoslovakii. Bomba. Tak jestli u vás to možné je, víte, tak u nás to možné není. Já si říkám, ty hajzle, ty si myslíš tohle, je to možný tohle, co? A teď on se otočí a odchází takhle na tu chodbu, já jsem za ním vylít a zařval jsem na ní. Mon kamaráde maláde, můj kamarád je nemocen. On se otočil a má, ne váš kamarád, vy jste nemocen.
3: Karle, styďte se. Máte slovo.
4: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
3: Karle, nestyďte se.
4: Děvkař.
3: Karle, styďte se.
4: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi... Mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
3: Ojo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
4: No jo, ale jak?
3: Jak, Karle? Tak si přehrajem celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
4: Ale to se nechte toho, jo.
3: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy? Kam jdete?
4: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
3: No tak to každý, to každý, jo, máte po té hygieně. Kam jdete?
4: No na snídani.
3: Ale kam?
4: No do hotelové restaurace.
3: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. A, pan Černoch. Je dobré jitro, pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
4: Ne, já bych prosil minerálku.
3: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou vokurčičku tam máme. Nebo ne. Že jste to vy, 2 deciláku?
4: No, já bych prosil matonio kyselku a prosil bych kávu.
3: Kávičku? No, dobře, vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že jo? No, tak to by byla matončička a kávička.
5: Jan, snad mi... To je Černoch. Karličku, kuci, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? To máš...
3: Dáš si se mnou panáka.
4: Ne, já už ano, mám objednáno.
3: Dáš si se mnou panáka a tady něco, pak to můžeš otočit.
5: Ne. Kajeličku, dáš si panáka, jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď. Kajeliček Černoch je tady.
3: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Oh, že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
4: Ne, co to ne.
3: No, ne, ne, ne. My to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No, takže, Karle, máme po snídani, že? Den je před vámi. Co děláte potom?
4: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
3: To se vám nedivím. No.
4: Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
3: Číst, co číst, dobře.
4: Přikoupím kousek salámu.
3: No salám, salám, to známe, prosím. A je poledne, kam jdete vy?
4: No na oběd.
3: Kam?
4: No do hotelové restaurace.
3: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže, pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo? Tady
4: a kávička. Můžu si něco objednat k jídlu?
3: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle, takhle to, abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, no. už to máme.
5: Moment. Ježiš. Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, vej? Ty kluku, jak ty to děláš.
3: Kaličku, popojedem, co tady?
5: Karle, to tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to zbíječkou nedostanou ven. Karličku, dáš si, pojď ke klukům. Karel se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců.
3: No, takže se to nese. Pane Černoch.
4: Já jsem si objednal něco k jídlu,
3: pane vrchní. Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jakom. Zatím taková pozornost podniku. Už
4: ne,
3: já
4: to ne.
3: Jo, maskovská stalička.
4: Ne, to ne, já to nepiju.
3: Já bych si tady napsal, laskám 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv. 4 zelené. To si schovejte, jatýrka uděláme, co by dup. Tak. Karlíčku, máte po obědě? No, na to, že je poledne, klobouk dolů. Tak no, vám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
4: No, buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu
3: Co máte porád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
4: Do hotelové
3: restaurace. Tak. Pane Černoch, jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
4: To ne.
3: Vy si s tím poradíte. Ano, já si napíšu archivní. Ta společnost ve výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to
4: bude. Pane vrchní, ale...
5: Je, Černoši! Kde se berete vy, kuci mourovatý? Vy jste si tady tak zvykli, vy kuci. Je, pojďte, musíte zahrát Maruste ve výčepu ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
4: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
5: A kuci, tam máte na točíno. Ano, pane vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
4: Vrchní.
3: No, prosím. Vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonio. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
5: To je hrozné.
3: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
4: ale
3: by to
4: já jsem
3: dopadlo?
4: Chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný...
3: Já vím, ženský, tak tohle. Jestli by to mělo dopadnout, jako tamhle s tím pitím, ženský. Prosím vás, ženský.
4: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit. No,
3: osvětlit
4: chtěl...
3: a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen svolné divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstal.
4: Já přece nejsem žádnej...
3: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
6: Unavený zpěvák, který jde o koncertě spát se Šiškou sám.
7: Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. je Pumperdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže Hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku, jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat, tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hov.
8: Ano, děkuji. Děkuji. Opona! To funguje, to je rado.
9: Armáda za mnou! A levá! Levá!
8: A pravá!
9: A levá! Stát! Stará armáda provádí nové obraty podle starých rozkazů. Lidi, my jsme tak šťastní! Taky paní, víte?
8: Jsme dostali nový uniformy. Nový, no. Na zbraně nám nezdolá, uniformy máme nový den. Akorát ty cílohý klobouky, víš, to je nešikovný. Kdo ještě víš, člověk neví, on to teče tadyhle, člověk neví, za kterým rohem má jít. Hele, mlinář, výslech civilního obyvatelstva. Předvedu.
10: Koho hledáte?
9: Vás, mlináři.
10: Mě?
9: No.
10: A co chcete?
9: Co?
10: Co chcete?
9: Aha. Jo, nesu sandáta ze zámku. Argo, to je mandát. Tak mandáta ze zámku nesu.
10: A komu?
9: No komu? Vám, mlináři. Vám od pana vrchního.
10: Mně? Mandát? Od vrchního? Tady ve mlíně jeho mandáty neplatí. Tady není usedláka nebo chalupníka. A robota tu nestraší. Tady jsem, pánem, já sám.
8: Ježíš, to byla pecka.
10: No takhle, sandáta kdybyste přinesl, to by bylo zajímavý. To
9: jo. Tak já kdyby jsem věděl, že jste na šupináče, tak jsem cestou něco upytlačil. No. Ale dít mi náři nic, já jsem ve vaší straně, teda na vaší straně. Já ani přesně nevím, komu platíte příspěvky. No, dít já taky mi náři o robotě nic, o kontribuci nic, ani o tom soudu, o té vaší lípě. Nic, mináři, nic. Nic. Ale přiběhla štafeta. Přijde paní kněžna, co panství zdědila. No, zdědila, co jsme jí to teďka vrátili, jo? Víte, mináři! Jsem vám vletěl do potlesku, promiňte, ne? Ta restituce řádí, no. Paní kněžna se jde podívat, v jakým to bude přebírat stavu, čoveče. No, je to 14 dní, přijela kočárem, sem k nám, vylezla nahoře na hůrce z kočáru, fláklo to sníhy s kobylama. Teď jde sem k nám dolů, my, který na náměstí podpíráme baráky rukama. Proto pan vrchní poslal deputaci ke knížeti Potěmkinovi.
10: Ke komu?
9: Potěmkin, znáte?
10: Ne.
9: Ne,
10: úžasný architekt.
9: To je kapacita, mlináři, ten nám tady chyběl. No jo, teď vám vítá popanský mandát za mandátem, všecko se natírá, chlapi lítají se štětkama. No a neopravdy. Některý se svýma, ty jsou smutný. Jiný mají výhodu, ty fasujou. Jo, mlináři, a vy, vzkazuje pan vrchní, přijedete kůňmo, to je rejthársky, a pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
10: To neuvítám, protože nikam nepojedu. To tak slavit a vítat, za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit, že musím své starodávné právo hájit.
9: A... No jo, no, to já bych se taky naštval. No. To víte, mlináře, mandát poroučí, to je jako ten první mandát.
10: Vy máte ještě nějaký?
9: Co?
10: No tak máte nebo nemáte?
9: A co máte na mysli?
10: No, ten mandát.
9: Já mám ještě druhý mandát.
10: No, ale...
9: Teda... Mlináři, jak se na to přišel? A ten poroučí, no. Hejte, vy jste to věděl. Ten poroučí, že to vaše děvče, ta vaše skovávačka. Ta holka, jaký máte za Almarou?
10: No,
9: já jsem jí tam nedal. Ta půjde zadružit se, mlináři.
8: půjdou Družice, půjdou, některý půjdou, některý poletějí. A to vaše děvče taky, mlináři?
10: Taky. Nikam nepojede.
8: Ano, já jsem si to myslel.
10: Vždyť já ji našel. Ležela v příkopě u cesty.
8: Co se jí stalo?
10: Zimou prokřehla.
8: Já myslel, že spadla z bicyklu.
10: Sebral jsem jí jako...
8: Třeba jako ptáčka.
10: Ne třeba.
8: Ptáčka ne třeba?
10: Ptáčka třeba!
8: I na mlejně, že jo?
10: Ano, i na mlejně. Jako ptáčka, kterého krutá, zlá a nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí.
11: Mrcha potom... jedna!
10: Ale proč vám to vykládám? Já jdu mlejt polohrubou.
12: Lásko, Bože, lásko.
8: Hanička.

0: tě, Haničko, zaslechl, musel jsem přizvučet. Hned šmitec pod bradu a housle do ruky. Obráceně. Hned housle do ruky a šmitec pod bradu. Jak jsem tě, Haničko, uviděl, šmitec.
1: Zajíčku, vás něco trápí. Vás něco souží.
0: Vždyť víš, už na 10. rok jsem školním mládencem. Už na 10. rok a rád už bych byl za kantora obrácen, aby má ze všech nejmilejší dornička. Už nemusela čekat.
2: Co to má znamenat?
3: Že tu není, že tu není.
4: No, váš muž není, ne?
3: Tak tady není. Ne. A u vás nebyl.
0: Klásek?
3: No, řekněte ne.
0: Ne.
3: Ne, já to věděla, že prý si doskočí do mlejna stran mleť. Najednou taková starou dvomletí, jen jsem se ho hlídla, už to bylo.
0: Ale já ho pozval...
3: Vymlčte. Vy mu chcete pomoct louže. Já jsem ho dobře viděla, jak strčil ten klarinet pod kabát, jak zloděj a frnka už byl v prachu.
0: Ale to si jenom u mě zahrajeme.
3: Vy si jenom zahrajete. A kde si zahrajete? Vy tu a kde on, můj muž. Ale já vám řeknu, kde je. A když ne já, tak někdo jiný.
5: A kdo?
3: Karty.
5: Haničko.
3: Jen se smějte. Karty povědějí svatou pravdu. Těch se ptám vždycky, když se muž vytratí ze stavení.
5: A co říkají?
3: No, vždycky to samý, mlináři.
5: Kde jsem, Klásko? A víte to jistě?
3: Samozřejmě, mlináři, že to vím jistě. No řekněte, kdybych byla nějaká bába, kdybych byla nějaká vochechule stará, nebo...
5: Haničko, prosím.
1: Ne, vochechule rozhodně ne.
5: A vy jste ho při něčem načapala?
3: Jako při čem?
5: No myslím tak, jako normálně. No na to uvážené, vykačo.
3: Ježišmarja, ještě to tak, to by ještě scházelo.
0: Ale vždyť byl u mě. Ohledně toho uvítání.
3: No já ho taky uvítám, votipéra.
5: Klásková, vy jste ale krkavec ženská, vám řeknu, víte. Krkavec ženská.
6: Haničko, sluníčko.
5: A je tady.
3: Kdo?
1: Michal.
5: No ten Hasselmann, tato mácká, pojďte mě pomoct, chytneme ho.
3: Pozor, to by mohl být klidně převlečený Klásek. Pojďte, obklíčíme ho.
1: Ale babičko, jak je to s tou starou lípou? No pod tou lípou je prý poklad.
3: Dědo vybrali svobodu, vnukovi nechtějí vrátit majetek.
1: Ale babičko, Libor se nedá.
3: Libor je hodnej, Libor dá.
1: Ale no tak babičko. Já říkám, že Libor se nedá.
3: Kdo?
1: Libor.
3: Náš Libor, no ten se nedá.
7: Ach, ta naše babička. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
5: Je, pozdrav pánu, Haničko.
1: Je, dobrý den, Klásku, co mi tady?
5: Ale běháme s chlapama štafetu a zapomněl, kde cíl. Já jsem tak urajtovaný.
8: Jo, nebyl tady učitelský.
1: No jo, byl, ale ušel pryč.
5: Je, mrchout. Tak já ho nenatrapíru. Hej, teda, když ho potkáte, tak mu řekněte, že až ho potkáme, jak ho přerazím. No to víš, že jo, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. No kolik majete se slepice, když jí zrne kohout? No vy se kechtáte, my se s mámou nemůžeme dopočítat, že? Víš, já ležím v kurníku na příště, dělám si čárky a...
1: Ale pozor, vás tu žena hledala.
5: Co, mě?
1: No jo, vás a tu ze zle.
5: Mě, žena moje, mě?
1: No vás?
5: Mě, moje?
1: No jste Klásek, ne?
5: Co?
1: Jestli jste Klásek.
5: No jak když, jo, ne.
1: A teď?
5: Teď se mi to zrovna nehodí, ne. Moje, zlé, je, Ježišmarja, je. No já cítím, jako by se pálilo koště ve vzduchu. Stará přistává. Ježišmarja, ale já mám hodnou ženu, Haničko, hodnou. Hodnou. Já jsem dlouho vybíral.
1: Až jste si vybral, co?
5: Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. Ona tam byla tma, tak jsem to vybíral.
1: Až jsi vybral, co?
5: Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. Ona tam byla tma, tak jsem to vybíral.

0: teče. Vidíte to guma, prosím vás. Ježíš, jak já k tomuhle přišel. Hejte, já kdybych jí třeba řekl.
1: No. Ježišmarja.
2: Co
1: kdybych
2: třeba řekl?
3: Ne, nic, maminko.
2: Co kdybych třeba řekl?
3: Ne, nic, maminko, bochechule. Ne. Ženo moje, inteligentní. Maminko, voda nahoru. Sigma pumpa.
2: Já ti dám voda nahoru. Já ti dám sigma pumpa. Kde jsi zase byl? Kde jsi se zase coural, ty, kocoure jeden, mrouskavej.
3: No.
2: Zasutý Zemánkový, co?
3: Ne. U Zemánkový ne.
2: Ne, tak u Kerry.
3: No, ale u Zemánkový ne. Já žádný Zemánkový neznám.
2: Ne. A Haničkovo nezná Zemánkovou.
3: No jistě, že ne, Haničko, vy znáte nějaký Zemánkový?
4: Já teda jo.
3: No, ta Hanička tam chodí, jo. Je to, oni si nás pletou lidi, když jdeme mezi humnama, to je blbost. To bych musel mít baťoch vepřu. Ne, že jo. Zemánková, že jo, to je ta, jaký chrastě bandasky, no jo, ne. Ale kde pak, ženo moje citová jistoto, představte. Počkej, neblbni, ale ne. Představte si, já jsem byl na zámku, letím vám to oznámit, protože přijede paní kněžna, tak letím s keserem. Se starým keserem. A představte si, mě přepadli na lesní pěšině, mě přepadla divá zvěř. Ale divá? Diviaci, divilice, kdo to jde? Do toho ježe spadlo mu jablíčko, tak si ho na nožička mám před sebou, za ním liška, plnej pytel k táboru. Ježek se na BJ pytel rozpíchá. Jsem říkal, to je chaos, jaro v přírodě, no to je pěkný nadělení. Zvířátka, já jdu za maminkou ke mlejnu, krze vám letí.
2: Já ti dám letí.
3: Ano.
2: Já ti dám letí. Ano. Já ti taky na melu. Ano. Ale až doma. Ano. A domů.
3: Ano.
2: A domů.
3: Ano, domů. My už vás nemeleme, Haničko. Domů, ano.
5: Kde k vám návštěva?
6: Snad ne, mušketýr.
5: O ne, sám pan vrchní.
7: Hele, mlinář. Ale no, podívejme se. Mlináři.
3: Byl tu mušketýr?
6: Byl. A vyřídil.
3: Aha. No dobře, no. No a co vy, mlináři?
6: To doufám také vyřídil, ne?
3: No to taky vyřídil, to jo. No teda tak, to jestliže dobře vyřídil, tak by to byla od vás rebelie. Nesmíte se. Teď poroučím já, vrchní. Že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je srejthársky, kůň musí být samej fábor, samý kvítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu.
6: To neuvítám.
4: Pane vrchní, cvakněte si.
3: Ale sakra, již matko, cvaknul bych si.
6: Nic mu nedávíte.
1: Kluci, to je obsluha.
6: Nikam nepojedu a vinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit.
3: No, starodávné. Právě protože je tak starodávné, proto vůbec si se platí. Mináři, nerozčiluj mě. Mě zhora přikázali a dost.
2: My máme všeho dost.
3: Jo. Babičko, a to se podíváme, matko. A to, co jmenujete tím svým starým právem, jestli vám můžu poradit, mlináři, zapomenout.
6: Co? Zapomenout? Kdo jednou zapomene ran, kterými jej ponížili, stává se bitým psem.
2: Měli bychom mít psa.
6: No tak, babičko, prosím vás. A kdo zapomene, z čeho pošel?
2: Pošel.
6: Už nechci toho pořád. Že i vy jste naší krve.
3: Kdo?
6: Vy.
3: My?
6: Vy.
3: Vy?
6: No vy ne.
3: My ne. Tak kere, Ježišmarja. Fak ramente, když jdu někoho udat, tak si aspoň zjistím adresu, ne? Mináři, takže nepojedeš?
6: Ne.
3: A nechceš se ještě rozmyslet? A nebudeš vítat?
6: Ne.
3: Jsem vyřízený člověk. Hele! Ale podívejme. A tu ta dívčina půjde za družici.
4: Je. Ráda.
6: Drž se textu.
4: Jo.
1: Co je?
4: Ohohoho! To se načekáte.
6: A i kdybych chtěla jít, nenechám jí.
3: Ježišmarja.

0: Ježiš, ty podaný si žijou. My si můžeme na zámku akorát mačka klopy.
1: Mináři, nehraj si na Zemana.
0: A i oni pochopili, kterýho mám na mysli. Přece seš podaný. Přece máš povinnost, plinářičku, Lucernu. Lucernu ven a na dveře s ní.
2: Vy myslíš si, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině.
0: Jo, personál, pane Franc.
3: Ježiš, pane Franc, kruci, vy jste se dneska kulmoval sám, víte?
0: No tak pojďte mezi nás, pojďte.
3: Vy jste a krenrole v terénu, pojďte.
0: No pojďte, spuste raport. Všecko pořád na to vítání.
4: Prosím všecko, jak se patří.
3: Ničeho se nevšimli, jeďte. Dobrý je to, pane Franc.
4: Ovšem, zahradič.
3: Teď už si nejsem tak jistý, co jsem řekl.
4: Ovšem, zahradniček povídal, že spatřil v parku cizí dámu. No, něco vznešeného, dokonce snad vrchnost nebo co?
3: To je nesmysl, pane Franc, prosím jich, cizí dámu u nás. No. A teď já tady znám všecko. Všechno, to víte, že jo, právo první noci. U mě to není právo, u mě to povinnost. Na mě nosej zpátky, mě kutálej, jo.
0: Já vám řeknu, to je jinak, pane Franc. To je jinak. To zase zahradníček nebyl dost na nohy, víte? No. To měl zase muhu.
4: No. Ježiši, co to měl?
0: Muhu?
4: Huh?
3: Hejte, vám než bych to vysvětlal, že to rozplyne, to nemá cenu.
0: Tak pojďte ještě jednou, ubezpečení. Všecko v pořádku na to vítání.
4: Prosím, všecko, jak se patří. No. Všude samý kuň, fábor, družice, kuň, fábor, družice.
0: Jako malý dítě, kuň, fábor, družice, kuň, fábor. To je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka.
3: Ono ještě je, že jo?
0: Hejte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visej. Jo. Pane Franc, a přijeli všichni ze všech vesnic?
3: Hejte, co ten pacholek mlynář? Kluci, a co to jeho děvče?
4: Tak to prosím taky nepřijelo. No. Je, pane vrchní, ovšem toho mlynáře? No toho je škoda.
3: Hejte, pane Franc, opatrně s tím, opatrně, opatrně. Už je to nejenom slyšet. Tak Klemente, dávejte si pozor. Paní kněža, to je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne.
4: Ano?
3: No to víte, že jo. Ta víme tak, kde jakou dělou... Jako zjezdila svět, že?
0: Vy musíte mít chláp.
4: Ježiši, chláp? No fuj.
3: Je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky.
0: Já nevím, jak vám to mám vysvětlit. Vy musíte stuhnout, stvrdnout.
4: Ano?
0: Hejte se, umyslně bych na potlesku netrval.
3: A pane Franc, když takhle blbneme, řekněte něco zprostýho.
4: Tisíc kulí...
3: Jen aby to nebylo přání, hejte. Vás, nikdy člověk neví.
0: Jo, když jsme u toho přání, atrapo, apropo.
3: Já rychleji smluvím, než myslím, no. Bohužel nejsem v tomhle státě sám. A...
0: Když už to bylo dobrý. No. Pane Franc, jak se to zarychtovali s tím vinčem? Komu se to dali?
4: To jsem si prosím nechal já sám, že?
3: To snad se šílel, člověče.
4: No proč?
3: No co proč? Víte, jaká to je zodpovědnost?
4: No ale prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že?
3: Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska pohřejeme. Člověče, víte, jaký trémus by na vás spadnul, kdyby se stál před paní Kněžnou? By se vám třásla kolena, pane, by se vám mezi ně museli dát deku, aby se si nerozmlátil jabka. Víte, kdo bude první vítat paní Kněžnu?
4: Já.
3: Nebudem se hádat, já.
4: Já.
3: Ne, řeč mám vypulírovanou. Sám jsem to sesumíroval.
4: No, sesumíroval, že jo.
3: Jsem nic sesumíroval. Jsem vzal starý projevy a změnil se jména, no. Hejte, pane Franc, nebudem se hádat. Přeskoušej mě.
4: Božinku, já?
3: No, Božinku, já tady jinou nemám, no. Hejte, to je moje řeč, jo. Pane Franc, oni budou jako paní Kněžna.
4: Ježiši, to jo.
3: Jo? Oni jsou jako paní Kněžna, přijedou, sednou na trůn, já přiběhnu, spustím a on kontroluje.
4: Já jsem Kněžna, jo?
3: No?
4: Já jsem Kněžna, no.
3: Teda, jestli přijede něco takovýhleho. No, už jsme tady vítali jiný ksichty, jo? Ježiš, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
5: Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzínského letiště až na Václavách stál sám.
3: Jsem nadzvený.
5: A jak jsem to dělal, to jsem měl mávátko a tady, tudy, tady, tudy, tady. Jen se nestejte, vítali jsme je, vítali, tak co? Jezdili k nám rádi, jezdili, tak co? Měli si co odvážet? Přes to odváželi, čeveče.
3: Ježiš, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni radši. To víš, jo? To bychom měli z rejže i růžence, tak. Tak, pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhorší zpráva. Já kdyby byl podzim, tak si myslím, že zachystám kotletu. Takže podaní sedí, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, jeho se nevyplatí. Paní Kněžna nadiktovaná, já přicházím, úklona, vztyk, páteř funguje. Tak. Jo, políbení ruky bych zapomněl, sakramente.
4: No ovšem, prosím, na tom já trvám, že...
3: No a teď je to proba.
4: Tak si to probněte.
3: Ježíš, do toho se mi nechce teda. Pane Franc, vy zneužíváte situace. Oni zhasnou větek tiští, panou, no. Tak. Hargo, dobrý to bylo. Tak, úklona v těch pátrch funguje. Jdeme. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní Kněžno. To je paměť. No, ale blbá. Vždycky pochválím dopředu. Jo, už mám. Dlouho očekávaný den přilétl.
4: Talže mě, prosím.
3: To?
4: Talže mě.
3: Tam je talže mě, he?
4: Talže mě,
3: no. Kátuška s mě tím hrotem, nebo... Skovat! Kdo jsem pustil?
6: S prominutím. Urozený jemnost, pane direktor.
3: Jak se sem dostal?
6: Vaší milosti poníženě netajím.
3: No to ještě, abyste nám něco tajil.
6: Já jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, zda by se za mě přimluvit ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi kasací zahráli a poté toto supliku předali.
3: Teda učitelské, vy to drmolíte, to je, teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď to je, ale vy si umíte vybrat moment. Teď, když my chystáme uvítání paní Kněžny, človíčku, my tady lítáme od rána, my nevíme, kde nám kdo stojí. A to by se časem našlo, ale... No podívejte, jsme všichni vyřízení. Podívejte, pan Franc, podívejte se.
7: zřízený člověk. Celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte? Co je to? Jdu kouřil v krachárně? Čemu se smějete? Vážně, vážně!
3: Pani... To nemůže nadvedávat.
4: Pani kněžna jedle.
7: No to řeknu rovnou! Vy jste mě schválně zdržel! Tohle si odskáčete, to si odskáčete, pane Franku! To si odskáčete!
2: Můj milý, jste poněkud zasmušilý.
6: Žel, nemohu být veselý.
2: Tak jako já.
6: Jasnosti.
2: Pohleďte, právě přijíždí mezi své poddané, projíždíme jich špalírem, všude plno slávy, řečí, koktání. Dlouho, toužebně očekávaný, znáte to?
6: Ano, ne, ano.
2: Jenomže vy to nemusíte ani na chvilinku poslouchat, já ano, ven, ven, ven, vine. Sedět. Ven z města, z té proklaté nudy, kde se má divadla, ohňostroje, klevety, pletichy, drahé kočáry, hostiny, vybraná jídla. Co jste měl dnes k obědu?
6: Kyselo.
2: Kyselo? Bože, oni si tu dopřávají kyselo. Zatímco my vrchnost, abychom jedli nadívané holuby. Šneky, ústřice, lanůže. Kyselo. Vrchovatý talíř bych si dala, pak bych hrubou suknici oblékla a vyběhla ven bosa do raní rosy. A pracovala bych. Já bych pracovala. Malou motičku bych si pořídila. A od slunka do slunka bych pracovala. Co říkáte, uživila bych se tady prací.
6: Prací.
2: Prací.
6: Tady.
2: Tady.
6: Vyloučen.
2: Ani vy mi neříkáte pravdu. A já tolik toužím popravdě, jak já se těšila na ty nelíčené tváře. A zatím všude samé klanění. A když jsem pohled zachytila, byl v něm jen tupý úžas nebo přeslazená devotnost.
6: Takový je tu lid.
7: To se to valí jasnosti. Chtělský s námi. Rašte se posadit. Korporativně. Korporativně, jaký nevím, co to znamená. Bojde. Srovnat úsměvy nejjasnější, to je moc, já uberu. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní kněžno.
6: Ne, paní.
7: Já jsem to zase zapomněl, jak je to dál? Poraďte mi, dlouho. Dlouho. Tak, se tlačíte na mý místo, pane Frank. Dlouho.
2: Toužebně.
7: To je unik informací. Teda chlapí, já vás proběhnu.
2: Pan Vrchní.
7: Ano, prosím, přijďte si platit, nebo... Jo.
2: Všem pánům za slavné uvítání.
7: No, takže se to povedlo, že jo, jasnosti? Tak to my máme radost taky, tak my děkujeme vám, jasnosti, zase děkujeme vám, moc vám děkujeme, děkujeme i vám, pánové, jménem ústředního výboru. No se to tak rychle stříhá, já to nestačím taky děkujeme. Děkujeme vám i vašim manželkám. Pan Franc, promine, no. Nějaký bohrádlo najde, nebojte se. Jasnosti, my máme takovou radost, že jste přijela. Opravdu to ani si nedovedete. My jsme si s chlapama říkali, přijede baba. Nepřijede, to víte, uvítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zas maso. Co to kecám?
0: A tuhle jsme měli zemlbábu.
4: Můžu?
0: To je spíš otázka pro vás, pane Franze. Nicméně rád byste, víte, no? Prosím.
4: Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano.
7: Co to kecáte? Co to kecáte, když se dívejte třeba?
0: Ježíši, mane, ano, držte si redlík, já jsem si dodal. Humberto jede, co tu blázníte, bože? Pane Francis, nevím, dutáme za stroma, přeříkám si to, běžte, běžte. Běžte, odejděte.
4: Já jsem prosím ještě nedoříkal.
0: No, z toho máme největší radost. Běžte, pane Franci. Běžte, vemte si tady šmidrala, běžte se podívat na hladomornu zevně. Běžte, běžte. Co vás to napadlo? Co vás to napadlo? Člověče nešťastná, člověče málo šťastná. On jí řekne pano, jí řekne pano. Slyšel to? Slyšel to? Nespí. Vám řekne pano, vám, vám. Vy, stará motika. Jasnosti, promiň. Jasnosti, ona někdy myšlenka je rychlejší plynu. Libeňský plynojem byl málo na to, co jsem řekl. Já padám před vámi na kolena, na verce. Jasnosti, strestejte mě, vemte šloufek pod pumpičky a... Jasnosti, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho znamenitého. Ale já jsem si schválně se mi nedostavil. Pacholek.
2: Schválně říkáte?
0: No.
2: No a vzkázal jste?
0: Sakra, v tom by mohl být problém. Tak já jsem u něho byl osobně. Až tak jsem se sklonil. Tedy... Pochopitelně podanej není Jasnosti, že? Má svobodnej mlejn. Ale můžeme na něj Jasnosti, protože má lucernu.
2: A co je to?
0: Lucerna? To je taková baterka na svíčku. Je lehce zahnout knot, vidět aj za roh. Ovšem, zejména je to povinnost. Posvítit ti panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezdírka Jasnosti. A kdykoliv, kdykoliv, tam je veliká škála působnosti, že tam ráno, poledne, večer, odpoledne, na več, posvať, jak to na panstvo hupne, a svítit rozjatou lucernou na cestu musí sám hospodář. Jasnosti, to je co?
2: Ten zámeček je zařízen?
0: Ježišmarja, ono se přišlo na to, že jsme to rozkradli. No, zařízený to není přesný výraz. Tedy tak zařízený je, ale bez nábytku.
2: Děkuji vám.
0: Prosím vás.
2: Lid, ať je pohoštěn.

0: tomu takovou pauzu?
1: Já jsem si ale, abyste viděla, že dobrou vůli máme, prosím, pohostíme lidi. Co to je zase? Co to zase je tohleto? Co vy se smějete?
2: Lid se bouří.
1: A tomu vy se smějete, jo?
2: No to je švanda, že?
1: Co to melete, prosím vás? Švanda byl dudák.
2: Dudák, švanda.
1: Hejte, nedělejte všechno, co umíte. To je vzpoura.
2: Ale...
1: Juču, ale, už jsi držel násadu od lopaty.
2: Ježiši, to ne.
1: Teda vy to nedělejte. Takhle krátký násady nebývají. Jasnosti, váš podaný lid ne, že by se bouřil, to ne, ale mluví nahlas.
3: Tak jim něco slibte.
1: No, to děláme celou dobu.
3: Slibte jim trachtací.
1: Ježiš, to je nápad, pane Frans, trachtací.
2: Trachtací, no.
1: A jo, houby, jsme ty prachy na trachtací proplastali minulý týden. Vy jste furt říkal, že málo trachtáme. Ale vy jste trachtal dobře, teda to je. Ježiš, víte co? Dáme jim pivo.
2: Ježiši, pivo.
1: Pivo zatím zničilo každou revoluci. Jasnosti, kolik byste rád chtěla nechat vyvalit soudku piva z vašich sklepů?
3: Pět.
1: Pět?
4: Ty blaze. Skoro všecko, co je tam. Co my? My se budeme hrát na pouště, jo? Já budu dělat náčelníka karavany, jde. Čtyři by museli stačit, čtyři. Kolik myslíte vy?
2: Stačili by i tři, že?
1: Pane Franc, vy jste diplomat! Až sebou rozdávám medaile, jednu si připnu. Teď to jenom oznámím našim národům. Usmívají se. No jo, nevědí, co čeká. Zamávejte jim taky.
2: Pápa.
1: Vy nevítáte, vy lákáte. Tak, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení. Jeden sud piva!

0: Ra-ka-ka-ka! Ra-ka-ka-ka!
1: Myslíte, můžu to hrát takhle? Ježišmarja, to není Hasterman, to je lesní pomatenec. Já vypadám jak Werwolf.
0: A nic. Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme.
1: Hru, já věším samý červený. No, to je síla zvyku. Hele! Počkej, neblbni. Hele! Ne, počkej, vydrž to. Hele! Já jsem šel jednou lesní pěšinou. Fakt, čepeče.
0: Ne, fakt. Ne, fakt, fakt, fakt.
1: Já jsem šel lesní pěšinou. Tam nebyla jediná borbočka. Na každém stromě byla značka, kudy se mají. Fakt, čepeče, fakt, čepeče. Pak jsem přišel na křižovatku, tam bylo 50 borboček, jediná značka tam nebyla, čověk.
0: Fak, fak.
2: A, oh, Hastermánek, pozdrav Bůh.
1: Vodě zdár.
2: Co to máš na sobě?
1: Vykradli mě. Už se kradli pod vodou, čověče. Jsem seděl na vrbě, šepcoval jsem a dole mi bílili kvartír. Jsem tam blíd, jsem zachránil tenhle mantl. Tady si u nás utopil nějaký lampasák, víš? A to byla šajba, podívej. To mlináři, to kdybys viděl, co mám pod tím. To kdybys viděl, co pod tím nemám.
2: No a co ty tady?
1: Já bych se chtěl oženit.
2: Ale...
1: No, já bych se chtěl ženu. Jsi přece nevím u chlapa. Když jsem chtěl ženu zelenou, krásně zelenou, brčálovou. A chtěl bych sem děti, hodně dětí, hodně, hodně. Malý, velký, dlouhý, tenký, široký, bystrozraký. Já bych je vodil na hráz, jak vidra mladý. Až bych byl starý, jak by mě vrazili domova důchodců. Všechny děťátka by byly krásně zelený. Měly by zelený podkolenčičky a zelený trenýrčičky. A svítilo by na ně zelený sluníčko. A do školy by nosili zelený svačinky. Já se začínám blbnout. Mlináři, pojď, dáme si panáka zelený.
2: A kam máš namířeno?
1: Jo, namířeno. Kamaráde, vyhnali mě, stěhuju se.
2: A to je dobře. A hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. Hele. Nech už je tady.
1: Ne, já se jenom učím lodní sirénu.
2: Churo, ta jedna zelená. Hej.
0: Normálně mě vyhnali. Tak, člověče, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla. Kde jsem si svoje mládí odpůjčil. Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal?
1: Strana zelených.
0: A víte, proč mě vyhnali?
1: Že jsem málo zelenej.
0: Já říká, chlapi, neblázněte. Já nechci být předseda, já chci dělat.
1: No, to mi řekli, že je blbej argument.
0: Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Od prvního platím vodný, stočný.
1: Ne, já nebyl, já jsem a se utopím.
0: No fakt, no, přišel předseda, přišel starosta. Je to furt jeden a ten samý chlap. Přišel starosta, já mu pojám, starosto, starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám.
1: On říkal, utop si. Se přestaňte chechtat a už jste se pádlovat.
3: Je, pánové, ale já mám pro vás informaci diskrétní. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodí koupat bez.
0: Normálně bez, normálně bez, normálně.
1: Já ležím na dně, mám polaroid, jenom mačkám, čověk.

0: Brakakaka!
1: Je dobrý den, Michale.
0: Mě se nikdo nebojí. Tak já neudělám kariéru. Aničko, já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Aničko, jak jsi dlouho vydržela pod vodou?
1: Moc asi ne.
0: No, kdybych tě přidržel. A chtěla bys mít hodně dětí?
1: Dětí? No.
0: Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě.
2: Haničko, tobě se ten vodník líbí?
1: Líbí. Ale vodník mě netrápí. Tebe čeká těžká zkouška, Libore. Má přijet paní kněžna.
2: Už je tady.
1: No co, když přijde k nám na mlín?
2: Když přijde, tak přijde.
1: Co když bude krásná? A bohatá? A co když bude chtít, aby si jí posvítil? Lucerno! Až k zámečku! A v noci!
2: Budu muset.
3: Žeby si se neponížil, Libore.
2: Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
0: Brakakaka! Ježišmarja, já už to hraju na jedno brdo. Já ještě dneska stínu kozinu.
4: Je, co to je? To je krása. Je, to jsou dřevěný tenisky.
1: Pane, to jsou moje dřeváky.
4: To jsou dřeváky? Je, počkej, to jsou dřeváky, podívej.
2: Počkej, sakramenty.
4: Jeden dřeváky dám.
1: Druhý tak.
2: Ne.
1: Jo.
2: O druhý si ke mně přijdeš.
1: Ne.
2: Jo.
1: Ne.
2: Teď zase já, jo, a ty ne. Ty divná situace, přijď si večer na zámek, přijď. Přijď, až už bude tma, až už ptáci budou mít vykokrány písničky. Stráži, řekni heslo Vrchní amore. Náš Vrchní amore.
1: Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Pane, dejte si pozor, to nejsou střevíčky z hedvábí, to jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou.
4: Ježišmarjo.
1: Co? Ještě jednou?
2: Ne, ne, ne, třeba opakovat, ne, ne.
4: Ježišmarjo.
2: Je to úplně ten zvuk toho dřeva mě vzrušuje. Já jsem od pasu nahoru vzrušený, ne?
4: Porád žeru nějaký pilule a si musím opatřit dřeváky, víš? Večer si vemu košili noční, vemu dřeváky a ha!
2: Bože. Zrušení pominulo. A ona jak malina. A ne vesnicky hloupá, to já poznám.
3: A pan Vrchní.
4: Ke jasnosti.
3: Co vy tu?
4: No, já venčím čokla.
0: Jasnosti. A co vy tu, co vy tu? Co vy tu? Co vy tu? Vy tu co?
3: Chci vidět.
2: Ježišmarjo.
3: Toho vzpurného mlináře.
2: Jasnosti, kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Zde hledáte rozptýlení?
3: Ne, ten mlinář, ten zámeček v lesích nezajímá.
4: Jo, zámeček, mlinář, párcha, jeden.
2: Jasnosti, teď mi hlavou proletla myšlenka. A protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měli bychom se vrátit na zámek, protože mlinář není doma.
3: To byla má poslední naděje.
2: A už je po ní, pojďte, já se si.
3: A to děvče.
2: Děvče doma je, ale mlinář to nechce pouštět, pojďme, jasnosti.
3: Pane Vrchní.
2: Ano?
3: Kam odešel mlinář?
2: Nevím, jasnosti, vy mě neustále testujete.
4: Kde to český mlynář? No někde mele, mele, mele, mele.
2: Já jsem s tím mlynářem nebezpečný. Pozor, to je muž.
5: Ano, muž. Jenž zachoval si hlavu vztyčenou.
2: No hlavu možná, no.
5: Toť síla.
2: Síla, já jsem s tím, ale hrubá síla.
6: Paničko, paničko, co jste to
2: skrýme se.
6: Celý pytel mouky je tady rozsypaný, ale to si uklidíte, všechno bude neuklízet.
2: Ještě k tomu dvou.
5: Jak je urostlý a samý sval.
2: Já nevím, já jsem s tím, on je spíš tlustej. Ten v životě žádný sval neviděl.
5: Pane,
2: ano.
5: Vy zde zůstanete a já s ním promluvím.
2: Ne, já jsem s tím nemohu to dovolit. Já bdím nad vaší bezpečnosti, jak bych to vykázal v papírech.
5: Tak, dobrá. Já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie.
2: Končíme s hygienou.
7: A pan Vrchní.
2: Ano, pan Vrchní.
7: Dobrý večer.
2: Ne, dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer. To my taky víme, že když je tma, tak není vidět. Tak chytrý my jsme taky. Já jsem zde ve jménu její jasnosti.
7: A co si ráči psát?
2: No, no, už měkne. Jsem zde stran Lípy a stran té...
7: Haničky.
2: No. Dobrou noc. Dobrou. Sakra.
5: Za ním.
2: Co, jasnosti, bych se tady, abych ho strestal? Jasnosti, přísávám. Důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte. Mlynáři! Mě zajímalo, co oni v tom mlejně dělají. Tam mají zasnuto. Mlyne a moučnej červ na pochodu.
7: Co si načne přát?
2: No, mlynáři, já si nepřeju, ale poroučím. A to nejprv, že se vzdáš té staré Lípy.
7: To neučiním.
1: To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí.
7: Uklidněte se, babičku, nejsme tady sami, víte, no. Posaďte se tak.
2: No. Aby se vám babka nerozklížila. Stejně vám drží akorát na zip. A pod tou Lípou je prý poklad, se k nám donesl mlynáři. Když jste takový chudý, vemte hrábě a vyhrábněte ho. Ona by tam mohla být královská koruna, že by si ji nasadil na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydí, ti jsou to samé výplody tmy.
7: Ha! Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte.
1: Tomu vy nerozumíte.
7: Děkuju.
2: Prosím. Ta Lípa padne, mlýnr. Ta padne, ta lehne. Stejně tak, jako si vydáš to děvče toho sirotka.
7: Ha!
2: Ha!
7: Ha! Tu jsem. A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte. Přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneuctít si ji nenechám.
2: Žádný práh překračovat nebudeme? My tam hupsneme oknem. Rebele, poslechneš? A mě už to nebaví, tohle to.
7: Nemáte mi co poroučet.
2: To bys teda viděl.
1: Ale já.
2: Jasnosti, kde se tu berete?
5: Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět.
7: V tom neposlechnu ani vás, paní kněžno.
2: Mlynáři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom viděl, co jsi říkal.
5: Ale v jednom poslechneš. Lucernu přineseš.
7: Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně.
5: Lucernu přines, jak tvá povinnost.
1: Jdi, Libore, jdi.
2: Libore, spadla ti ofina. Jasnosti, ty žena a skrotila jste ho?
5: Babičko, vždyť já chci jenom s tím děvčetem promluvit. Rozumíte mi?
1: Já do vás vidím.
2: Kecá babka.
8: ale jasnosti, já nevidím do ničeho.
5: Můj světlonož. A sluší mu to.
4: Sluší mu to.
8: Klesaj vám měřítka.
5: Ale to není všechna tvá povinnost.
8: Jasnosti.
5: Posvítíš mi.
8: Sluší považně teď v noci k zámečku u jezírka.
5: Právě proto potřebuji průvodce a světlo.
8: Ježišmarja, já se nevyspím. Dobře, jasnosti, já vás doprovodím, ale...
5: Ne, není třeba, abyste mne doprovázel.
8: Ne, já vás musím doprovodit, jasnosti.
5: Ne, děkuji. To nemohu přijmout. Dobrou noc.
4: Dobrou noc! No to tedy, až budu do zámku vypravovat dobré trasy, pokud jste do ruky, jak já jdu
5: Nože, my půjdeme.
9: Jak poručíte, paní kněžno?
1: Libore! Libore, necho!
9: Musím, Haničko. Neponižuj mě, prosím.
1: Aby si se sám neponížil, Libore. Vzpomínáš, jak jsme spolu? Tak, teď víš, ne, no.
9: Hanka, pusť!
4: Paní kněžno, kde jste? Paní kněžno!
8: Není tady. Moje stará. Já vůbec nevím, jak se jí mohl prchnout. Víš, ona za mnou jde ve stopě normálně. Jak ohař. Ohař, čeník zemi. Já sypu pepře, to málo platí. Já mám hodnou ženu, hodnou. Hodnou, opravdu, já si nemůžu stěžovat. Nemůžu. Nemůžu, já už si nemůžu ani stěžovat. Ne. To je příšerná situace, čeče. My už nebydlíme ani mezi lidma, my bydlíme na samotě. Fakt? Ona vám kolikrát večer? Ona kolikrát i přes den? No. Kolikrát nevím ani kolikrát. Ne. Opravdu. Představte si, ona si popatří nějakou košili na noc, takovou... Některý jsou placatý, ona má jakou nadejchanou. Teď vždycky večer rozsvítí svíčku. Knížku? Svíčku, víš? Zapálí. Jenom ten knot, jo? To by jinak nehořelo. Teď si sehnala nějakou knížku, teď je toho hodně. On je to celý ošmataný. Já ani nevím, čí to je sutra. Fakt? A zapálí tu svíčku a teď mě položí na stůl. A přesně podle té knížky, čověče. Mi objevuje erotický zóny, jo ne? Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, jo ne? No co teď máma asi dělá? No co by dělala? Táta je za vejdělkem. Máma má nalistováno, svíčka hoří. Jo a jo. Ježišmarja, co já tady dělám, já mám být doma. Mámo! Mámo!
10: Klásku!
4: Jo!
10: Klásku, kde jsi? To se mi ulevilo.
8: A ty si furt někde ulevuješ. Musí si dávat pozor na skladbu stravy. Co děláš?
10: Ale už jsem se lekl, že jsem ztratil tuhle supliku. To by bylo. A když paní kněžně pěkně zahrajeme a když si přečte tuhle supliku, nemůžu hladem žít. Nechci přece krást. My s holí žebráckou opouštět vlast.
8: Co blbneš? Co to rozmnožuješ? Čet to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhrožovat.
10: Moment, počkej.
11: Pojď sem, to byl posun.
0: Já jsem býval jak ziponňáky. Teď já už mám nervy na dranc úplně. Teď nám sebrali režijky, no. Tady. No, fakt, paní. Hele, počkej. Co furt máš s tím hejkalem? Co blázníš? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil?
10: Já bych hejkala rád jednou uviděl.
0: No, to by si se takhle nesmál. Kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Zajíčko, já jsem se jednou vracel z hospody domů. Jenom jednu a tam jinak zůstávám, víš? Přišel jsem před hospodu, tam tma. Tma jako... No, větší. Tohle se teprve stmívá, čoveče. Tak jsem to, příteli brachu, vzal domů kolem hřbitova.
10: Ježišmarja, dych tam straší.
0: No, to jsi mi řekl brzy. Kamaráde, já jsem v té tmě dolez k tomu hřbitovu. Představ si, možná to nevíš, ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kam... Víš, proč je ta zeď tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. Že už teď toho má plný cvičky. Dobře. Najednou ti slyším na té zbytovní straně nějaký šramot. Šrumity, šrumity, nějaký takový. Já jsem si půjčil od někoho žebřík. Čeče, ani nevím od koho. Taková tam byla tma. Vylez jsem nahoru, co špricl, špricl mine. Víš, co to byl ten šramot? Na tom hřbitově kostlivci hráli flašku. No, takhle se tvářili. Přesně jako ty. Chápej, z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz taky konstantní. Zajíc, nenech se urazit nikým. Tak jsem dolů sjel po žebříku a mazal jsem domů panským lesem.
10: Ježíši Kriste, dych tam taky straší.
0: No, pamatuj si to, kdybychom vydávali knížku. Představ si, opravdu paní, představ si. To je chlap, já blbě vidím. No, já vlez do toho lesa, víš, stromy hodně vedle sebe, a tam hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaní. A takhle se smáli, protože druhý den měla být podpora, víš? No, nezaměstnaný dřevaři, to víš, nesekají. No, nesekají přes den, co by sekali v noci. Už na to nevidí v noci, ten měsíček, že ho si dá pauzu, pauziruje, a on takový dřevař tam s tou tekerkou, víš, tam sedí někde u toho spalko, no to nevidí na to práci, tě, to nemůže tekat. No to viděl, to nejde, protože oni no, tam podávají spalky, tě, a tak ono toho těká, to těká, to lítá, ti políká, tě, a on těká, jak ty neví, těká, těká, těká, podej, a ještě těká, těká, detektor, raděj, to detekne, tu detektor, spalku a konec, tě. No. Počkej. Vy tleskáte ze slušnosti nějak. Zaj, rozuměl jsi tomu, Zajíčku? Jo? Jo? Tak to zopakuj.
10: Co?
0: Neboj se, Zajíc. Nejsi sám. Každý představení má mít nějaký tajemství. No, tak. Tohle jich má chutu. No, no, tak. A najednou, představte si, lidé dělní, občané, nemakačenko, představte, no, dáme tak paní dělá, najednou se nazvíhla země. Je, to bude těžký. Je, teď jsme na tenkým ledě. Ne, země. Ale ty koukáš, Zajíce! Teda vy, kantoři, vy byste furt stávkovali. No to je... Země! No. Ten nechodil málo do školy, jak vám tleská. No to je... Země, matka země, jo?
8: ze mě matka, z tebe otec, jo? Ne, nepochopí, to musím, to vzdávám. Nic, Zajíčku, nic si z toho nedělej, takových věcí ještě. Prostě nazvírat drn. Drn, drs. Tráva na tři. Ne, já věděl, že to je marný pokus, nic.
0: No nezvedlo si to?
8: Země se odklopila. Tamhle najednou vykouká hlava, velká, převeliká. Velká, převeliká, dědek za bábu, bába za dědka. Ba, počkejte, jiná je. Ne, vykouká hlava. Velká, k ní bylo přidělané tělo. Teleskopickým způsobem se zvedlo do výšin. V oči to mělo jak tenisáky, na hlavě kapradí. Štrádovalo to okolo nás.
0: A říkalo to něco?
8: To víš, že jo.
0: Co?
8: Už pamatuju třikrát pole a třikrát les na tomhle místě. Ale takovou lecha mrač jsem to ještě neviděl.
0: To myslelo tebe, viď?
8: Ale ne, to myslel nás všecky. Ale ne myslelo, ale myslel.
0: Myslel,
8: to byl hejkal. Podle čeho jsem to poznal? Měl to vzadu na drezu. Najednou ten hejkal ke mně skočil, stisknul mě takhle z rameno, jako já tebe teď, a povídá, nebej mezi váma. Tenhle statečný chlap Klásek, všecky vás zamorduju. Najednou chlap do ohně fouk, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři?
0: Nebyli.
8: A kdo to byl?
0: To nevím.
8: Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli začmárané ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají, no.
0: Najednou slyším tenký hlásek, jako by se ptáčátko hnízdečko probudilo. Tak to ptáčátko dojde až na kraj hnízdečka. Podívá se z toho stromečku dolů a povídá. Ty vole, to je vejška. Potom se otočí. Potom se otočí čelem před zádama k naší budoucnosti. Odevře radostně svůj růžový zdobáček a zvolá.
11: Lásku! Lásku! Pane učitelské!
8: Pryč pocaj, to je jiný zobák. Pryč pocaj!

0: Bojíte se mě, paní kněžno?
1: Odevzdala jsem se do vašich rukou. Věřím vám. To je ta lípa.
2: Kde?
0: Ano, to je ona.
1: Krásný strom.
0: Že?
1: Jaká vůně, jaké ticho. I ta lípa mlčí.
0: Připomíná velké křivdy.
1: Křivdy?
0: Vám o nich nic nepověděli, že, paní kněžno?
1: Vždyť lid je spokojen.
0: Mýlíte se. Je přestrašen a proto mlčí.
1: Ale vy se nedáte, mlynář. Jak krásně se tu odpočívá. Pojď blíž.
0: Oh, jak je náhle vše provlhčeno svitem luny, která vychází
1: mlináři,
0: tam.
1: Mlináři, nerecituj a pojď blíž. A dej tu lucernu stranou, prosím.
0: Jak poručíte, paní kněžno?
1: Povídej. Co tu slýchat?
0: Byla by to trudná pohádka, paní kněžno.
1: O čem?
0: O ztracené koruně.
1: Proč právě teď mluvíš o penězích? A dej tu lucernu stranu.
0: Jak poručit?
1: Stranou za strom.
0: Za strom, myslíte? Tam. O, paní kněžno, našel jsem tu. Složený list papíru. Nějaká suplíka či žádost?
1: Zde je divný lid. Pořád se jenom klaní a prosí, což tu nevládne spravedlnost. Nemám chuť tady poslouchat žádosti.
0: Mám ji zahodit?
1: Ne. Odevzdáte mi ji na zámečku.
0: Vy chcete, abych vás doprovodil až k zámečku?
1: Což pak tam byste mě nedovedl?
0: Kdybyste poručila.
1: A což, kdybych si to jenom přál?
0: Ano, paní kněžno. Doprovodím vás k zámečku tak, jak si přejet.
1: To ráda slyším. Mlynář. Mlynář. Mlynáři.
0: Paní kněžno. Kde jste?
1: Tady.
0: Kudy?
1: Kudy?
0: A tady jste, paní kněžno!
3: Mlynáři, nezalejzejte! Já jsem vás viděla! Mlynáři, co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic! Helejte se, pojďte na světlo, nech si tam pro vás kartu!
0: Klásku a dobrý večer!
3: Teda mlynáři, tohle, až se doví Hanička, to bude šrumec.
0: A co by se měla dovědět?
3: No, ona se to doví.
0: A od koho by se to dověděla?
3: Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost.
0: Klásková, počkejte! Klásková, to přeci neuděláte! Tak dlouho u nás nelete, Klásková, ne! Teď už tomu rozumím. Aby mou Haničku odvedli a lípu porazili.
1: Mlynáři, křivdíte mi.
0: Teď zapíráte, paní kněžno. Ale běda vašim pomahačům.
1: Mlynáři,
0: běda jim.
1: Mlynáři, promáš. Mlynáři, křivdíte mi.
4: Fuj, to jsem se lechl. Já myslel, že to je lesní pána.
5: A jděte zajíčku. Pan nevíte, kolik je mě už roku, tak...
6: A co vy tady, kde jsou ostatní?
4: Šli k zámečku. Já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš?
6: Běžím za Liborem, vede kněžnu na zámeček.
7: Tak a jsme tady. Já jsem vám říkal, chlapci, že ta buzola nás nesklame. To je ta lípa, vemte sekery na ní.
6: Zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést. Schovejte mě!
4: Haničko, schovej se do lípy.
6: Do lípy? Jo.
7: Pojďte, chlapi. Hele, učitelský, co on tady? Si hraje na křiba satana.
4: My jsme chtěli hrát kasací.
7: Kasací, jo? A komu pak šelmo? No, kde pak je to děvče zemlejna? Kde pak je? Byla tady, že jo? Kam šla?
4: To prosím nevím.
7: Aha, jak by nevěděli, že má s mlynářem spolky. On jistě ví, kde mají tu skrejš. Tak ven s tím. Kluci, kde máte bunkr?
4: Já prosím o skrejši, nic nevím.
2: No. Kluci, kde máte bunkr?
4: Já prosím o skrejši, nic nevím.

0: Koníčkou se smiloval, aby se chudinka ráda vdala a měla by. Jsem ji dneska viděl, je to její poslední šance. Jo, šla po návsi, štrikovala nohama, děti na ní volali singrovka. No, zajíček, to musela být velká pouť, kde on ji vystřílel. No a naposled po dobrým, kde je to děvče?
1: A když povím,
0: no?
1: Co s Haničkou bude?
0: Co by bylo? Jak je právo a moc? Půjde do dvora za děvku.
1: Ne, to ne, nepovím.
0: Jo, vzpoura. Oni už se nám bouřejí i kantoři. No tak to teda bývalí kantoři. Zač moment. Já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bývalí kantoři, zajíček. Zajíček střídání jamek. Hop, hop, hop, hop. Bacha na voko.
1: Nevadí, než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěná.
0: To je přesně to slovo, eventuálně zneuctěná. A kdo to má dělat? To už je vám jedno. Zajíček, já jsem rád, když ráno vstanu. No jo, natáhnu si bačkory. To vůbec zjedavě, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natáhovat. No, to je na něj složitý. Tak nic, chlapi, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte.
1: Ne, to nesmíte, to nedělejte, prosím vás.
0: Se hne, pan vrchní. No tak pojďte. Ale varuju vás.
1: Pane otče, Hanička je v lípě. Je zachráněná.
0: Mlínáři. Vy se sekerou v ruce?
2: Ano, já.
0: Sekera za dva zlatý a to půrko za tolar? Lape rozhazovačná. A kde je paní kněžna?
2: Co se ptáte? To vy dobře víte sám.
0: Vinaři, nerozčilujte mě. Podívejte se, co je nás proti vám. A ptejte se dobrovolně.
2: Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím.
3: Vinaři, vydržte.
0: Vydržte, vydržte. Vydržte.
3: Nebudu držet. A bude-li třeba, tak i pomožu.
0: Já děti.
3: A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se?
0: A čeho by se měli bát? Klásková, co je strašíte, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte. Oni chodí do divadla bez mercajku.
2: Nebojte se, nic není pravda.
0: Zpátky.
4: V tom horu na staré lípy zazáří, zazáří. Světla v ní splanou, splanou. Líba se otevře, otevře. A z lípy vystoupí Hanička,
3: Hanička. Libore, Libore, ty jsi mě našel. Vrátil jsi se ke mně.
5: Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi skalil, ale mám tě zas. Má duše, má lásku.
6: Haničko, kdybys pak měla chvilku, jak bych ti potřeba něco říct.
7: Tohoto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane.
5: Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.

0: To je dobrý, my jsme zvyklí. Dámy a pánové, to je konec.
1: Už vás neberte to jako laciný satirický žert. Konec představení. Takhle jsem tady.
0: Víte, ono nevýhodou první řady je to, že neví, že ty zadní ustávají, odcházejí, ne? Dokonce by se dalo říct, to je historická nevýhoda první řady. Neexistuje epocha, aby první řada neseděla za ní, už nikdo nestál, nikdo nestál. Prosím vás, pokud sedíte pouze proto, jste nepochopili, co jsme vám hráli, což se teda klidně mohlo stát, tak my vám to celý sehrajeme ještě jednou. Dobře, ale začneme u vás. Zpátky ke kase.

0: Kdo by neznal tady Hrumburaka? Jiří Lábus. Když jsi tady, udělejme takový profil tvůj, co? Ano. Vysoká škola. No, tak my jsme to, vlastně spolužáci.
1: My jsme spolužáci, jsme teda v jiném městě, jo. Ale v podstatě stejný v podstatě rok. Ale zajímavé bylo, tak mě bavila, dámu to už mě bavilo, že jo, to už celkem bylo dobrý. Ale tam jsme měli celou řadu...
0: Řekni, co jsi studoval, lidi to nemusí vědět, když se na tebe podívají.
1: Já jsem herec.
0: No, herec.
1: Jsem český herec.
0: No jo, ale studoval jsi herectví.
1: Studoval jsem herectví, techniku jevišní řeči třeba, to nám vždycky říkali, i ve smrtelné křeči, držte se jevišní řeči. A my jsme se rozmluvali pomocí jazykolamu, já vám jeden ukážu, já hrozně budu prskat, tady přibyde pivo, to bude pivička dneska. Takže šla prokopka, prokopka, prokopka, prokopka, na prokopka, promokne, kde tak, při potokem pětkom, kolo, potokem pětkom, tak pokud to bylo, nebo to bylo, to bylo, to bylo, pečme se, tak zažalo se to, nebo nezažalo se to, oblivu to nebylo, v lamě bylo, jenom, ale vladě bylo, zakrala, zakrala, zakrala, zakrala, zakrala, 4 roky jsem osvědčil, 4 roky to!
0: Víte, 4 roky to cvičí a není mu rozumět. To není jazykolam, to je ucholam.
1: Ucholam, no? My jsme právě zkoušeli na Damu takovou, co my se zkouškám, takovou aktovku pro dva herce. Já jsem hrál oběť a kolega hrál vraha, jo. A ta hra končila tím, že kolega ke mně přibíhá a škrtím, já řeknu, vražda, pomoc! Řeknu, vražda, že teďka bylo otevřené okno do Karlovy ulice, z té zkušebny, kde jsme zkoušeli. A tak zkoušíme a nejenom koukám, že dole se rojí lidi. Říkám, to radši necháme. Ovšem, já jsem netušil, že o 2 patra již ve zbrojně probíhaly obhajoby diplomových prací. Jo, tam se posluchač počil a říkal, tak podle metody Stanislavského rozjel, vražda, vražda! Říká, prodíkám, říkala, prosím vás, pokračujte dál. Za chvilku, no tak podle metody jste... Vražda! Toto prodíkám nevydržel, otevřel to v okno a říkal, prosím vás, na té ulici klid! A lidi říkali, to je u vás nahoře! Tak on se pokutelně viděl, že teďka vzal paní profesorku, která učila techniku jevišní řeči a chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až teda došli do 3. patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila a prodíkám urychleně říká, prosím vás, vy jste tady takhle křičeli, to jste křičeli vy tady? Já jsem říkal, no my jsme tu zkoušeli. No to nevíte, že jsou dole obhajoby? Já jsem říkal, to jsem teda bohužel netušil. A paní profesorka se nesměle vyklonila za jeho zády a říká, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, no já. Ale Jiří, to bylo netechnicky, musíte hezky klopit. Vražda! Vražda! No a já koupil ještě 3 roky potom, no. To jsou ty bifetový taky ty historky, taky se vypráví, že to někdo zažil a jak ten pán, že přišel do toho bifetu, objednal si, dal si 2 chlebíčky, dal si také na stůl.
0: To Francouz říká bifet.
1: No, promiň, bify. No, jak si pán prostě bife, objednal chlebíčky, dal si na stůl, no. Je to dobrý, tak mají, a pak jde do prčic. A jde si pro pivo takhle, jo, takhle se takhle připravím se to pivo a teďka vidí, jak paní mu normálně takhle chlebíček schutí, takhle jí, tak on přijde a tak taky začne kousat do toho, že říká, chutná? Dobré, dobré. Jsou takový dobrý, jsou čerství, že? No moc dobrý, dneska jsou výborný teda. A ani nebyli drahý, paní by to, ale byli drahý, nebyli tak levný. Chutná vám? Moc mi chutná, moc mi chutná. Paní dojedla, odešla, vzala tašku a odešla a pan ten chlebíčky měl na druhé straně ty tašky. Za červené lešel taky pryč. Ale já mám historku, která se opravdu stala mně, bylo to v Koruně. To už je dávno, co byl bifet Koruna, známý pražský bifet. A jednou taky teda, dal jsem si tam vepřok nedlo zelo, takhle jsem se ho přinesl k tomu stolku a teď se otáčím takhle pro pivo. A než jsem se otočil, vidím takového chlapa huberťáku, takového typického somráka, že jo, jak najednou to maso takhle ven a strčí do kapsy. Já říkám, no dovolte, říkám, sorry šéf, a prdem jeho zpátky, no.
0: Na tomto místě chtěl navázat. Já teď vydávám, v televizi často se opakují ten Až přijde kouzelník. Jste byli mladí vlastně, i ty diváci tedy byli mladší. Jo. A tam se objevuje ta Jaruška Hanušová.
1: Jaruš Hanus.
0: To je kamarádka. Vy si lidi myslí totiž, že seš třeba její manžel tajný, nebo tak.
1: Že jsem tajný jako fízel, jo, nebo ne? Ne,
0: jako tajný vztah.
1: Jo, ne, to je veřejný televizní vztah, to je taky veřejnoprávná televize, že jo, co to dělá ty kouzelníky. Jsme letitý přátelé, kamarádi,
0: ano.
1: Tam byly i takový tendence, že se ptali lidi, jestli to není moje sestra dokonce, nebo nějaký hloupý nápad, že matka, to je nesmysl, že jo, takže, ale... Je to teda moje...
0: Horší by bylo, kdyby jsem tady, jestli nejsi její tatínek, to vypadá. No.
1: A je to moje obrovna letitá, bude se dobrá kamarádka, přítelkyně, můžu říct. A my se známe 26 let, my jsme ochotnicky spolu hráli divadlo, ona hrála třeba paní Dulskou, já hrál jeho syna tehdy, to už je těsně dávno, že jsem ještě mladý. No a vzpomínám si třeba, ona je ta paní, která má velký smysl pro humor, pro recesi, já tam vždycky sedíš o tom pořadu, taková jako sošná, taková vážná, pak vždycky něco tak procedí a lidi se zasmějou. No a ona, na ní se lepí neuvěřitelný příběh, tak třeba si vzpomínám jednou, tak to ona dostala k narozeninám, které mám v zimě, speciálně takový digitální hodinky, který funguje jako budíček taky, jo. A tam, když se podíváte někdy špatně nebo nepozorně, tak když se takhle rozsvítí ten, tak se vám splete jednička se sedmičkou, jo. A ona byla takhle jenom sama takhle doma, to se stane takhle někdy, že jo. A tak manžel byl někde mimo Prahu, ona uložila své tři děti, teďka spí v noci, že jo. To ano, se probere trošku, zamžůra, podívá se, kolik je hodin, zmačkne to a ono bylo půl druhý ráno, ona myslela, že je půl osmi. Říká, děti do školy! A nebohé dvě děti šly do školy, ano. Jarka namazala chleby a se vykračovali, ta starší udělala toho mladšího chlapečka, jo, to udělala, že si mají školu za rohem, tam Praze na Palmovce, že jo. No tak si hezky vykračovali do školy ve dvě ráno, že jo, děti nebojí. A najednou proti ním dva policajti. Kam pak děti? Do školy! Ty strnuli, že jo. No to ta, kde máte maminku? Tady! No prosím vás, a kolik jeho děti? My jsme dneska zaspali, my jdeme pozdě! Ty se vyděsili, ty se zbláznili, že jo, co se jako děje, tak... A kde máte maminku? Maminka je tady doma, tak pojďte se mnou, ne, my musíme do školy! Říká střicherka bez prše, probíhá frotáž, to je hrozně procedura, že jo, se představte, že jo. Strašná procedura, že jo, najednou zvonek, Jarka, co se, kdo to sem leze takhle po ránu, že jo, teď otevře, teď se zděsí. Policajti a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, 8 pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je? No říkám, 8 pryč, co se děje? Maminko, podívejte se pořádně, kolik je hodin. Jarka šla, podívala se na budíček, který mají na kredenci, tam bylo 2:10. Já jsem kráva, ježišmarja. To, co vám budu říkat, policajti pozvala do bytu, poděkovala jim, dala jim kávu, dala jim nějaký zákus. Děti uložila ke spánku, pak policajti asi po hodině odešli, Jarka se šla taky lehnout a probudila se druhý den po 10 dopoledne. Takže Jaruš, no, to je prostě... Ona teda báčná kuchařka, jednou se dověděla takový speciální recept, že se dělá domácí džus, že se koupí nějaký, já nevím, citron, pomeranče, cukr, voda a taky kyselá citronová. A poslala takovou tu asi 12 hoždičku nebo 10 letou v té době koupit kyselou citronovou do drogerie, kterou mají zároveň. Tak má tam šla a přišla a říká, dobrý den, prosím, aby kyselou sírovou. Ta prodavačka říká, a na co pak tu chceš hoždičko? Ale maminka nám z toho bude dělat džus.

0: Necháš to ty ksindly? Ježíš, to jste i pane Halík. Ježíš, já vás vůbec nepoznal. Posaďte si, dneska jste tady jako první. Nedáte si skleničku, já jsem tady lepší než lahvinku.
1: Ne, já už jsem měl sklenku mešního vína.
0: O, to já si dám, páč, já mám dneska den blbec, no.
1: No tak snad nebude tak zle, synu.
0: Já si myslím, vole, že už hůř být nemůžu. Pardon, já jsem se trošku rozjel, já jsem zapomněl, že nesedím s kamarádama. Omlouvám si, ale mám opravdu plnou hlavu problémů. Za A tady se mu dneska nebude Zuzana Bubílková jako vždycky. Protože jednak dělá v rádiu frekvence 1 a za druhý je prej v jiném stavu. No. Vy řekněte, co to do ní vělo.
1: Zanechte stesku, synu. Stavte se za mnou na diecezi nebo v kostele po bohoslužbě, případně v ordinaci, no a nebo budu určitě večer doma.
0: No to ne, já si radši posku hrám hned, já vás zase budu nahánět po všech čertech. Vy teď máte fofr, že jo, to připravujete, velká sláva, přijde papa mobil, že jo, v něm papa, papež teda. No teď, že jo, další dva svatý budete kanonizovat, jednak Zdislava z Lemberka, už se těším, že jo, pak ten svatý skafandr.
1: Sarkandr, pane Černý.
0: Já vím, no tak, je to podobný jméno, že jo. Ale opravdu v posledních dnech se mi skutečně teda ukazuje, že platí, když už se něco nedaří, tak se to holcere všechno. Protože včera odpoledne dopis od kluka z vojny psal, že z toho běhání dostal nějaký záhul, jo, teď já ani nevím, co to je za nemoc.
1: Jenom klid, já jsem lékař. A pokud vím, tak na záhul ještě nikdo neumřel.
0: Dobře, no tak kluk je z toho venku, ale co můj pes, jo, Azor, včera v 9:30 najednou apatický, uší dolů, ocas mezi nohama a úplně mi vomarodil.
1: No tak to je nepříjemné. Co má za nemoc? Snad ne, psinku?
0: Ne, chcípnu. No hlejte, už se nám to volno krátí. Jak vás mám uvést, pane Halík, jo, Halík, abych necenstal zase nějaký voloviny, protože co vy to vlastně máte za šajbu v té vaší církvi? Já znám akorát feldkuráta z vojny.
1: Já jsem páter, pane Černý.
0: Aha, Noster, to jezdí ve večerníku Praha, já tam docela často chodím. Víte, v té budově, myslím. A ostatní hosté, pane Klauzi, vy zase vypadáte, jste se zrychtovali jak rugbysti. Šest práci rukám klid, pane Ortmann. Pan Kalvoda, dobrý den. Pánové, prosím, posaďte si. Já jsem tadyhle na začátek, aby jsme měli trošku volnější jazyky. Přinesl lahvínku, nedáte si někdo, pane Klauzi?
2: Ne, já radši tenis.
0: No ne, ale je to docela dobrý, jsou to domácí hruštičky, máslovky. Oni totiž ty vosy potvory, oni to vždycky naděbou u těch šťopek, že jo, teď ty hrušky padají, je jich plná zahrada, děti v tom hamtají, že jo, jak to je rozmačkaný, že jo, rozešračkovatelí úplně ty hrušky, tak těch vos je tam potom 3x víc, že jo. Takže já vždycky vytlačím MBčko z garáže, víte, a pálím to tam.
2: No a máte na to nějaké povolení, pane Černý?
0: Ne, no samozřejmě na černo, že jo, to je rovnou výmluva pro berňák, jsem černý, pálím na černo. Dobrý for na začátek, ale nedáte si opravdu nikdo, pane Kalvoda, neurazte mě. Kdo nepije s náma, pije proti nám, se říká, že?
1: No tak já bych si tady skleničku malinkou ochutnal.
0: No prosím, dejte si, není to ani moc silný, to se nebojte, má to asi 85. Například soused si ode mě koupil takový kanistříček, asi 10-litrovej, a už týden na to do práce jezdí s multikárou, to byste neřekl.
2: No, pane Černý, vy to normálně pijete takhle?
0: No jistě, já to mám jako medicínu na spaní, víte, já poslední době špatně spím, mám toho moc, tak si dám vždycky 3-4, ano, a spím jak mimino. Jo? Akorát minulou neděli teda přišla paní Mundráčková, no je to zpěvačka, tohle je taková bezcenná bába, odvedli, jí asi 90, sklerózu jak hřemin, víte, ona mi už říká, vždycky přijde, zazvoní, říká, nazdar mi Vašku, že jo, nazdar Venco. Tak já říkám, nazdar ty stará to, pojď dál a tohle kecáme, že jo, v neděli, pustil jsem si Formuli 1, vyhrál Gerhard Berger, ona se mi ptá, tak co pane Černý, vyhráli naší, kolik to je, že jo, prostě úplně blbá a tak jsme spolu kecali s paní Mondráčkovou, říkám, není to ta zpěvačka tyhle, ty je asi o 3 roky mladší než čert. No a s tou jsem si nedal 3-4, ale nebudete tomu věřit, 1 a v 3:30 odpoledne v pondělí hasiči vykopali dveře. Ano, mysleli si, že jsem umřel, teď tam lítali s těma sekerkama, jak blázni, že jo, tak já jsem vlít, pánové, kafíčko někdo, nebo, že jo, teď jsem to snažil se uklidnit, a jak tak koukáme po té cimři, Vondráčková tam leží, našponovaná po smrti na zemi. Ta to nevydržela. Takže na začátku taková veselá historka, no a můžeme se, myslím, hned vrhnout do té debaty, kolik nám tu ještě zbývá, ano, kousíček, zbývá nám 10 sekund do začátku, 10 sekund, 3, 2, 1, teď. 9. Do prdele, já jsem z nich viděl včera. Baterky, oni nejdou. Dobrý den, dámy a pánovi. Já vás vítám při sledování našeho nového publicistického pořadu. Nevysíláme v neděli, ale v sobotu. Nemenujeme se Debata ani co týden dál. My jsme převzali název od naší konkurenční televize Nový. Oni se jmenují naprosto nesmyslně 7, čili 7 dní. My se jmenujeme naprosto logicky 7 dní, čili týden. Já hned v úvodu představím dnešní hosty. Je to premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
0: Za levo bočky, pardon, levý bok, je to pan Ortmann.
2: Dobrý den.
0: Ostatní hosté vidíte, takže ani nemusím představovat. Pánovi, vrhněme se střemhlav do debaty. Prosím, reží o první příspěvek. Církevní restituce. Tolik tedy ukázka. Církevní restituce. Prosím, pane Ortmann, vy se hlásíte už ještě před ukázkou?
2: Prosím vás, jaké církevní restituce? Skutečně církev dostala už takové statky. Stále chce prostě další. Jo. To jsou tisíce prostě hektarů. To jsou opravdu kostely. To jsou půdy. Jo. Teď
0: prohlás, nebylte, vás se to ani moc netýká, protože ten majetek jste vy nakradli. Prosím, pane Kalvoda.
2: Já jsem jednoznačně pro dialog na jakékoliv bázi. Co je však palčivější problém, je sledování politických stran.
0: Pane Kalvodo, ovšem vyšetřování komise pro kontrolu BIS ovšem tvrdí opak a špiclování politických stran naprosto zamítá.
2: Já mám ovšem indicie budící podezření.
0: Ano, já mám zase indicie, že téma je úplně jiné, ano? Prosím.
2: Dobrá tedy, jak mi tedy vysvětlíte fakt, že včera za mnou z Pavláku až na Karlák běžela borovice, v metru za mnou celou cestu postával pan Tau a listonožka si přes noc nechala narůst plnovous?
0: No tak to já nevím, ale pánové, prosím vás, zpátky k restitucím, pane Noster, prosím.
2: Prosím vás, byl tu jakýsi majetek církve, který byl uloupen komunisty. Přišly restituce a vláda měla morální povinnost přijít a říci, milá církvi, my ti dlužíme tento majetek, nemůžeme ho ovšem vydat celý. Vezmi si tedy to, co nejnutněji potřebuješ. Církev měla morální povinnost na toto říci státu, milý státe, církev to chápe, vezmeme si skutečně jen to nejnutnější. To se, pánové, nestalo.
0: Prosím, pane Klavoda. Pane Klauzi, prosím.
2: Prosím vás, přestaňme už konečně restituovat, protože jinak se tato republika skutečně urestituje k smrti.
1: Dobrá, pokud to posadíte takto...
0: Prosím, pane Halíkano.
1: Pokud to posadíte takto, v tom případě církev je nucena říci, milý státe, vetkni si svůj milý majetek do prdele.
0: Pane Ortmanne.
2: Prosím vás, myslím, že opravdu ta církev začíná tak nějak vystrkovat rohy.
0: Tvoje. Pane Holíku, klid, zachovejte klid.
2: Jaké stále restituce, prosím vás? Už dostali tolik majetku, že opravdu je to asi třetina národního majetku, jo, opravdu, ta církev. Na co ho bude využívat, jo?
0: Pane Ortmanne, já vám něco povím. Vy jako bolševik byste tady měl být takhle malinký, ano, a nebejt ještě drzej jako lázeňská veverka. Já vám něco povím totiž. Já když se znova narodím po smrti, ano, až teda umřu samozřejmě, tak se znova narodím. A co bych chtěl dělat, je opoziční politik, protože vemte si to, že koaliční politik sedí, potí se, vymýšlí nový zákony, dá to na papír, přinese to do parlamentu, tam to přečte. Opoziční politik sedí, držkuje a bere stejný peníze jako ten, co to vymyslel. To si myslím, je docela dobré, pánové.
2: Prosím vás, já bych teda rád uklidnil tuto debatu a řekl bych jednu velice důležitou věc. Skutečně Češi strašně rychle zapomínají, co moje vláda dokázala po 40-letém rudém teroru. Jaký rudý teror? Já jsem tady za levý blok, skutečně rudý teror, nepřichází...
0: Pane Ortmanne, ještě jednou vás důrazně žádám klídek. Ano, prosím, pane Klausi.
2: Prosím vás, já jsem to byl, který prosadil rozděl měnovou odluku. Já jsem nesl největší rizika a zodpovědnost za Českou republiku. Já jsem šel skutečně hlavou proti zdi. A nesl svou kůži na trh, prosím vás. A to je vlastnost, která se mi na mě nejvíc líbí.
0: Pane Klausi, vy jste mi nahrál malinko na smeč, tenisově řečeno, váš žargonik. Dovolte mi malý novinářský vtípek. Ano, víte, jaký je rozdíl mezi Klausem a Bohem?
2: No tak to nevím.
0: No tak Bůh si nemyslí, že je Václav Klaus.
2: No tak to byl dost impertinentní for teda.
0: Jaký?
2: Debilní, pane Černý, debilní. Skutečně vy, novináři, dokážete z písmena A udělat písmeno B. Já když někde řeknu, že mám nejraději teplou snídaní, tak se druhý den prostě v deníku národ dozví, že jejich premiér je snad buzerant.
0: Pane Klaus, já o tom popřemýšlím. Pánovi, díky a příští týden opět. Na viděnou.

0: Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, Tipy TV na příští týden.
1: Ano, a je tu pondělí. Pondělní vstup do nového týdne nám zpříjemní svými písničkami Josef Laufer.

0: Анаклаца Сибура. Ему и свет к Теринекету смапуфала. Свет ты реку скупи на параде. Споем ласку, я и тут. Plnou nádrž, kamaráde. Je tady někde telefon?
1: Haló?
0: Haló, to jsi ty, láska. Čeho? No ne, mluví znal, ale tady je hovno slyšet. Ne, stojím na rozvadově, takže dneska nepřijedu. Takže spojím lásku. Já jedu dál. Jo? No, tak ty mě taky.

0: これは年の鬼幅なラーラーラーラーラースボヘムラスカヤエトダラ。
1: Na úterý je připraven nový dětský seriál, který už po dvou dílech je velice oblíben nejen mezi mládeží, ale i mezi jejich rodiči.
2: Mami, kdy přijde strýček Štěpán zase na návštěvu?
3: Já nevím, hloupý. Možná příští týden.
2: A myslíš, že mu nevadí, že byl táta takovej bolševik?
3: Ale kde pak, hloupý? On je dodnes.
0: Já jsem samozřejmě byl stranek, ale snažil jsem se řešit problémy občanů, které nejvíce trápí a palí.
1: Ano, možná jste poznali ukázku ze třetího dílu seriálu Adamcova rodina. Na středu je připravená sexologická poradna Radima Uzla.
0: Samozřejmě sexualita u každého jedince se vlastně vyvíjí už v lůně matčině. Je potřeba prostě k té sexualitě, aby jsme vedli ty občany vlastně už od raného věku. Já jsem si na dnešní den připravil malinkou ukázku, jak se vlastně nenuceně a nijak vulgárně dostaneme do povědomí vlastně malých dětí. Já jsem si vybral takový malinký vzorek vlastně z toho kolektivu, je to Jeníček a Mařenka, děti, posaďte se. Já vám budu klást takové jednoduché, velice jednoduché otázky. Děti, jak dělá kočička?
2: Mňauká.
0: Ano, správně. Teď ty, Jeníku, jak dělá pejsek?
2: Štěká.
0: Ano, velice dobře. Děti, jak dělá cvrček?
2: Cvrká.
0: Ano, Mařenko. No a děti, jak dělá prcek?
2: Co?
1: Pátek. A na páteční odpoledne jsme připravili 17. lekci angličtiny pro pokročilé, která má název V cizí zemi.
4: Lesson 17.
5: Lekce 17.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, John.
5: Ahoj, Jana.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: Hello, Mirek.
5: Ahoj, Mírku.
4: What is this?
5: Co je to?
4: What is this?
5: Co je to?
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: This is a small streptokok.
5: To je malý streptokok.
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: What does he eat?
5: Co žerá?
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: You, Mirek.
5: Tebe, Mírku.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečné.
4: Is it dangerous?
5: Je to nebezpečné.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: Only a few hours.
5: Jen pár hodin.
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: And where will I sleep tonight, John?
5: Kde budu dnes večer spát, Jana?
4: Tonight you will sleep deep in a strange land.
5: Dnes večer již budeš spát hluboko v cizí zemi.
1: No a na sobotní poledne je připraven další pořad Volejte řediteli. Hezké poledne, vážení diváci, já vás vítám při sledování oblíbeného pořadu Volejte řediteli. Těšil jsem se na vás skutečně hodně. Vrátil jsem se totiž ze služební cesty ze Spojených států a už se mi moc stískalo po dnešním sobotním pořadu. Takže se vrhneme hned na vaše dotazy a já budu hned odpovídat, jak to bude možné. První dotaz. Pane řediteli, je pravda, co prohlásil ředitel ČT, že oni vysílají 6x více pořadů pro handicapované spoluobčany než vaše komerční televize? Ne. Četl jsem údaje, ty čísla jsou zavádějící, ať už vás pan mate, my zrovna tak jako televize veřejnoprávní dbáme i o to, aby Tato skupina spoluobčanů si skutečně přišla na své, a to dokonce ve větší míře, než je tomu u televize veřejnoprávní. Vysíláme nejen pro občany neslyšící, ale i pro občany nevidomé. Zrovna dnes večer je pro ně připravena nová soutěž Jana Rosáka Nevideostop. Další dotaz z té kategorie osobních dotazů. Pisatelka z Tábora píše: pane řediteli, líbíte se mi nejen jako muž, děkuji, ale nejraději sledují pořady vaší komerční televize. Ano, správně, my jsme televize komerční. A pokračuje: vysílejte konečně horší pořady, neboť kvůli televizi nemám čas na nic jiného. Dopis je anonymní, stejně jako jejich drtivá většina. A je zajímavé, že pisatelé nepodepíší jen ty dopisy, které nás chválí. Nevadí, já poznal rukopis. Jak by také ne, když to píšu sa. Další dotaz se týká repríz úspěšných pořadů. Na opakování. Pan Váňa z Brna píše, je to podnikatel, budete opakovat například ženu za pultem, nebudeme? Divačka z Plzně se ptá, jsem ráda, že opakujete i dobré filmy z let minulých. Nebudete opakovat například ženu za pultem, nebudeme? Znovu pan Váňa, žena za pultem, inženýrská odysea, pan Váňa dokonce žádá okres na severu, nebo rodáky, ne, nebudem. Tentýž divák, tak si trhni nohou, ano, to je velice zajímavé. Vezmeme další tadyhle dotaz z té kategorie akčních filmů. Chystá se vysílání nějakého akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem, ano. Zítra večer je to nejakčnější film Komando. Budete vysílat nějakou starou českou pohádku? Ano, pozítří je to nejpohádkovější pohádka, ačkoliv ne česká, ale skutečně nejpohádkovější, Mrazík. Dočkáme se nějakého významného sportovního klání na obrazovce vaši TV? Ano, dnes večer je to nejsportovnější přenos, fotbalový, dokonce nejfotbalovější. Real Madrid, první FC Blšany. Dostáváme i dárky, nevím, jak to pojmenovat. Je to takové malé prasátko, zřejmě pro štěstí. Říkejme mu tedy Novátko. Vy to na kameru nevidíte, ale je to velice milé. Tady vzadu má i cedulku železný, děkuji. Vážený pane řediteli, píše pan Havlena, moc se mi nelíbí, že televize v Čechách používá tolik cizích slov. Pane Havleno, já jsem o tom mluvil již minule. Vysvětloval jsem, proč je lepší říkat například newsroom, a ne místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko můžeme vyslovovat jinak, než jak se správně anglicky vyslovují, že? Například Arnold Schwarzenegger, Steven Spielberg, Bruce Sprachstein, že zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor Noční můra v Elm Street. Další dotaz. Pane řediteli, jste nějak příbuzensky spjat s oštěpařem Janem Železným? Ne. Ptá se divák Váňa z Brna. Pane Váňa, nejsem. Já si myslím, že bych nehodil ani třetinu oštěpem z toho, co dokáže hodit Jan Železný. Myslím si, že ani pan Železný by nedokázal řídit takový kolos, jako je naše televize Nova. Je to skutečně jen shoda jmen, Železný jako Železný, Eisner jako Eisner. Půjdeme dál. Blíží se závěr, takže ještě rychle. Pane řediteli, zlí jazykové tvrdí, že jste měl narozeniny. Ano, měl. Z jakého dárku máte největší radost? Já bych nerad zapomněl na někoho, kdo mi dal hezký dárek, ale patrně největší radost mám z tohoto saka, který jsem dostal od firmy, která obléká i naše moderátory. Takže největší radost mi udělal secondhand Jeřábek. Půjdeme dál, pan Váňa z Brna, podnikatel, patrně tentýž, jako již několikrát předtím. Pane řediteli, je pravda, že vaši televizi sponzoruje americká židovská obec? Poslechnou, Váňa, hleděj si svýho kvelbu a nedržkujou pořád. Poslední dopis, pan Váňa z Brna píše: pořady Novy sleduji jen zřídka, ale váš sobotní pořad Volejte řediteli nevynechám nikdy. Konečně, pane Váňa, děkuji. Čím déle vás sleduji, tím více mě utvrzujete v dojmu, že jste samolibý, nafrněný kret, pane Váňa. Vážení diváci, končí dnešní vydání pořadu Volejte řediteli. Už nevolejte, naše krásné spojovatelky už nebudou zvedat telefony, mám velice důležitou služební cestu, jedu si něco vyřídit do Brna. Děkuji vám, nashledanou příští týden. Neděle. Možná jste se všichni těšili, jak si v neděli vydychnete u televizních obrazovek. Já vás zklamu, protože v neděli bude výluka všech našich vysílačů.

0: Dobrý večer, vážení televizní diváci. Jistě jste se těšili, no a tak se scházíme u dnešních posledních večerních zpráv. Jako vždy je přečte Zbyněk Merunke. Alarmující je vzestup kriminality nejen v okrese Bruntál. Zde stoupl nejen počet závažných trestných činů, ale také jejich brutalita. Bývalý komunistický režim manipuloval nejen s oblastmi tělovýchovy, školství a kultury, ale snažil se podbízivě vnutit i dětem předškolního věku. Jak vyplývá ze zprávy vyšetřovací komise, soudruzi Bilak a Jakeš prosazovali, aby se známé dětské postavičky Jů a Hele jmenovali Je a Hůla. Pražské prodejny hamburgerů McDonald byly opět na 1. máje terčem útoku anarchistů, kteří požadují zastavení vybíjení zvířat. Mezi demonstranty s hesly konec kácení deštných pralesů, maso znamená vraždu a kráva je můj bratr, se dostavil manažer firmy Jindřich Karboš a demonstrantům přislíbil, že již v polovině příštího měsíce firma uvede na své pulty novinku. Výrobek zcela ekologicky čistý, schválený ministerstvem životního prostředí. Duchovním otcem nové lahůdky je současný ministr životního prostředí. Takže vedle McFile a McBůčku je tu McBenda. Škoda, že náš štáb, který je přezýván sekce Hyena, nestihl dodat obrázky k velice pěkné, tragické nehodě v Praze 5. Nemám pravdu, Evo?
1: Jo.
0: Ano, tolik tedy Eva Jurinová. No a jsou tu zprávy ze zahraničí. Krvavý konflikt na Balkáně nejenže pokračuje, ale dochází i k hrubému porušování mezinárodních úmluv o používání chemických zbraní. Předák bosenských Srbů Radovan Karadžič tuto zprávu potvrdil a na vysvětlení dodal, že obyčejný dělostřelecký granát naráz usmrtí až 25 lidí. Zatímco účinnější chemický jich usmrdí dvojnásobek. V zápětí požádal generálního tajemníka OSN, aby byly zrušeny veškeré sankce pro bývalou Jugoslávii. Dostalo se mu odpovědi, kterou raději ocituji. Z výšky na vás kálí Butrus Butrus Gálí. Včera úspěšně vyvrcholilo společné cvičení našich a nizozemských vojáků. Souběžně s tímto cvičením probíhá i výcvik vyšších důstojníků s názvem Guma 95. V důsledku dvojího výkladu rozkazů našich a nizozemských generálů dvě nizozemské divize obsadily nejen cvičnou osadu, ale vzdal se i Hradec Králové. O průběhu bojů vás ještě budeme informovat v dalších relacích. V souvislosti s územně správním uspořádáním republiky se včera v Dolních Věstonicích sešel sněm Moravské národní strany. Před závěrečným usnesením byl také svý moravský kabinet v sestavě Dřímal, Kopčem, Kryčer, Mamutík a Veverčák. A na podnět amerického prezidenta včera kongres schválil zvýšení kontingentu amerických vojáků v Somálsku. Operace na dopadení generála Aidida s krycím názvem Černý dědek má být úspěšně dokončena v nejbližších dnech. Asi. Možná. Generál Aidid velice vřele poděkoval americkému kongresu za tuto potravinovou pomoc Somálsku. Ano, a ještě jedna zpráva ze Somálska. Somálská vláda vrátila OSN 3 tuny léků a jejich humanitární konvoj prohlásila za provokaci. Neboť v návodu na užití léku stojí užívat 3x denně po jídle. Zatímco u nás lustrační aféry postupně utichají, v zahraničí pokračuje odhalování agentů naší neslavně proslulé STB. Bílý dům je otřesen zjištěním, že i současný americký prezident Bill Clinton. Při včerejším zasedání spolkové vlády v Bonnu a neznámý vandal zcela zdemoloval 4 vládní vozidla. Zničil i automobil spolkového prezidenta von Weizsäckera. Útoku pachatele nezůstalo ušetřeno ani vozidlo spolkového kancléře, jemuž výtržník vyfoukal k hola. Tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a jsou tu novinky ze sportu. Na atletickém mítinku ve španělské Seville včera proběhl závod mužů v chůzi na 50 kilometrů. V úporném vedru si nejlépe počínali domácí borci. Hned po startu šel do čela jeden z favoritů, Španěl González, a zdálo se být rozhodnuto. Ke zvratu došlo až na stadionu v cílové rovince, kde se Gonzálesovi obnovilo zranění z loňské sezóny a necelý metr před cílem si velice bolestivě vykloubil prdel. Motocyklový seriál mistrovství světa pokračoval tuto neděli na brněnském okruhu, a to ve všech objemových třídách. Dramatický byl závod nejen pětistovek, ale jeli se i 350, 250 i 125. Ovšem o největší drama se postarala třída do 50 kubíků, oblíbený Fichtl Cup. Stylem start cíl jel nejlepší závodník Jarmil Mrázek na stroji Java 21 Pionýr. Průběh se zdál být jednoznačný. Mrázek dokonce zajel i nejrychlejší okruh v čase 7 hodin a 50 minut. V cílové rovince byl však předstižen Dobromilem Kautským s motorovou sekačkou Husqvarna, který upravoval okolní terén brněnského okruhu. Sešla se žiry a 68-letého trávníkáře diskvalifikovala. Tolik tedy zpravodajství ze sportu, no a na závěr zpráv jako obvykle zpravodajství o počasí.
1: Dobrý večer vám, vážení diváci, ani přát nebudu, protože vyhlídky na zítřejší den nejsou některá růžové. Nejprve si prohlédneme pohyblivé záběry z naší geostacionární družice, které ovšem bohužel nebudou úplné, protože pod vlivem špatných povětrnostních podmínek na našem území sebou družice ve 3.15 flakla nedaleko Chrudimi. Na prvním záběru vidíme dvě nádherná tornáda, která v současné době řádí v západních Čechách. Podporovaná mohutnou oblačností, takže můžeme očekávat srážky nejen dešťové, ale i vlakové a řadu dalších dopravních tragédií. Na druhém záběru potom vidíme výrazný pás vysoké radiace, která po zemětřesení v Dukovanech se táhne po hřebenech jako smrad přes naše území k východu a olivní počasí u nás zejména v nočních hodinách. Co z toho tedy vyplývá? Noční teploty klesnou na minus 80, při vyjasnění minus 126 stupňů Celsia, ovšem toto je pouze stav přechodný. Ráno se nám počasí u Moudři bude plus 97 stupňů. Jediné nebezpečí hrozí pouze nahora. To už nám ukazuje i náš sněhuláček Špindleráček, pádem strašlivých lavin, které v současné době likvidují města a vesnice na horách. V nížinách potom na celém území naší republiky strašlivé záplavy, takže málo kdo unikne. Co se týče překročení emisních limitů, byly překročeny snad ve všech stanicích na našich pracovištích a zpráva o ozonové díře dnes chybí, protože naše měřící jednotka schořela. Já vám tedy přeji veselé vykročení do nového týdne. S některými z vás zítra nashledanou a slunce v duši.
0: Tolik tedy zprávy ze sportu a o počasí. Končí dnešní zpravodajství, já se s vámi loučím, za mě se loučí i Eva Jurinová, je to tak?
2: Jo, jo.
0: Ano, Eva Jurinová. Takže dobrou noc, no a zítra nashledanou.

0: čokoláda Milka. Úplně se mi rozplývá na jazyku.
1: No to je proto, že je z pravý alpský přírody.
0: Kde rostou čokolády?
1: Edo, pokud jde náš kluk takovej debil čeveče.
2: Jak to před ním mluvíš ty, Dylino? Nebule, vem si panadol. Utiší každou bolest.
3: Praskaná popelnice! No, ještě bouřka, hodná oktávka, hodná, fakt, jo, jako. Pojď, pojď, pojď, pojď. Pošle to, pánička, no, startuj, rgot! Počkej, já mám ten novej volej od Slavka, že bych ho zkusil.
4: Aby váš motor skvěle aral. Kdo jinému jámu kopá metrostav? Celý život dávat to nejlepší. Ve chvílích štěstí, neštěstí, láska, manželství, dítě, smrt. Tradiční česká káva, smrt.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování našeho nového publicistického pořadu 7 dní, čili týden. Jak vidíte, kamery už prozradily, že jsme tady dneska akorát sami dva, tudíž já, Ota Černý a pan Čermák, bývalý místopředseda ODS. Další dva hosty čekáme, jsou to dva cizinci, takže doufejme, že dorazí, mám tady pro ně připraveny dvě židly. Pane Čermák, no a my hned do debaty. Dneska se docela obejdeme bez nějakékoliv ukázky, protože ukázku jsem si přinesl sebou v kapse. Je to pohled, který je adresován vám, dostal jsem ho od jednoho známýho z BIS, znáte to, Choris Moris, ano. A je tady psáno, já vám to přeložím, je to teda z němčiny, Alte Weltkrieg, tedy stará vojno. Grisi von Lisboa, tady vás zdraví nějaká Lisboa. Kriste pane, co s ním máte?
1: S kým?
0: No Lisboa, je to taková ta uchylná holka, co je na děvčatany?
1: Prosím vás, to je pozdrav z Lisabonu.
0: A jo, dobrá, no, a dál píše. Wiegehet der Bär, tedy jak poslouchá medvěd? Tak to je trošku divný dotaz. Kdyby to bylo starýmu Berouskovi, tak je to úplně jasný.
1: Já tomu rozumím.
0: Dobře, dobrá. A to je tedy skoro všechno tady na tom pohledu. Ještě akorát krásná známka, je na ní nějaký Luisa takový brilaty. Ale tady píše, jo, akorát podpis, teda ten chybí bohužel. Je tady jenom D, tečka. To může být, že jo, kdokoliv, já nevím, třeba Daniel, David, že jo, Dáša, nebo Dieter, nebo prostě úplně kdokoliv jiný. Ještě, že je teda čitelné příjmení, je tady Helbig, ano, to je zajímavé. A já ještě jedna, tady jsem objevil úplně nelogická věta, na to jsem si dal doma záležit, to jsem překládal na půl hodiny, ale vůbec mi to nedávalo smysl. Děkuji za ozvěnu, ano, tedy danke für echo, takže to už vůbec nevím, dobrá. No nic, raději půjdeme dál, klika cvakla, dveře letí, Slovák leze do dveří. Pánové, já vás vítám, pan Nečar a pan Kováč. Pánové, my už tady jedeme zhruba 10 minut, kdy jste se tak spozdili?
2: To by si se něj usrlou, to se nám pokazilo.
0: Dobrá, takže prosím, posaďte si, tady máte lahvínku, já jsem přinesl od minule už, je to domácí hruška máslovka, takže kdo má chuť, je to docela dobrý, asi 85, prosím, pane Kováči.
3: Prosím vás, tu je napísané gin, takže to je jakože borovička po česky, alebo...
0: Ne, po česky gin je nesmysl, ano, to je gin, ano, g se čte jako dž.
3: Ale tu je napísané gin.
0: Já vím, ale když jdete třeba do krámu, nebo takhle, když se holíte, že jo, taky si kupujete žiletky a ne giletky, že jo, nebo žilet, jo, gilet, že jo, to je... Nebo když jdete do krámu pro kalhoty, taky si nekupujete gíny, ale džíny, že? No, to není zrovna nejlepší příklad, ale... Jste se to džín, džín to není, jsou to hruška máslovky. Hrušky máslovky, domácí. Takže prosím, nechte si chutat. První otázka je...
3: Prosím vás, ještě jsem se chcel opýtat, takže hrušky maslovky, čiže vy naložíte maslo jako do sudu a vykvasíte a...
0: Jaký maslo, Ježišmarja? Pane Kováče, říkám hrušky máslovky, ano, to je typ ty hrušky, máslovka. Jako máte Škoda favorit, ano, Škoda Felicia, tak tohle je hruška máslovka, že jo. Nebo hruška, samo sebou jsou i jiný typy hrušek, že jo. Tohle zrovna je máslovka. Takže prosím, dejte si do trumpety a my pojedeme dál. Tak a první otázka...
3: Prosím vás, za ty máslovky je hrušky to...
0: Jo takhle, vy zase nevíte, jak se řekne... Co to znamená hruška? Počkejte, jak ona se řekne hruška slovenský... sakra... egreše. Ne, to je takový malý zase. Takový jabka, šišatý, jako to jsou.
3: Šušaté jablka?
0: Ano, šušaté jablka, ano, prosím. Takže to jsou šušaté jablka a maslovky, prosím.
3: Víte, jako u nás se povedí a šušaté jablka na Slovensku? Hrušky, pán
0: Cílek. Pane Kováči, já se vás rovnou zeptám. Co situace na Slovensku? Lepší se? Nebo je stejná? Tudíž žalostná, prosím.
3: Prosím vás, možno viete, že mi bola vyjadrená nedôvera slovenského parlamentu.
0: Odstup, Kováč.
3: To ja nemôžem, lebo to je neústavná cesta, takto prosím vás. Nevadí, nič si z toho nerobím, už robím také kroky, ktoré sa viažú k tomu slávnostnému aktu príchodu pápeža, kde som navrhol kanonizáciu pána Mečiara za svätého.
0: To je zajímavé, tak parlament na Slovensku v čili z HZDS a s panem Mečiarem teď tam teda neseděl, aby to nebylo všechno na něj, ale vlastně mám vyjádřit nedůvěru a vy teď žádáte kanonizaci pana Mečiara za svatého. To je divný obrat. Vy se nemáte moc rádi a najednou takovýhle, řekl bych, řítní alpinismus, nebo co?
3: Prosím vás, ona kanonizácia zväčša prebieha po smrti.
0: Aha, pida, prosím, ale není divu, pane Mečiare, protože co projevy fašismu? Tiso a ta jeho banda v hnědej košilích. Prosím, pane Mečiare.
2: Samozřejmě na Slovensku svoje skupiny, které presazují radikálnější řešení problémů. Konkrétně v mojej jednej skupině, která presadzuje zmenu nového štátného znaku Slovenska. Áno? V našom znaku sú tri fatry a byzantský kríž. My sme není žiadni Byzantiania, my sme Slováci. Preto táto skupina navrhuje, aby sa byzantský kríž zmenil na hákový. To sú není signály prejavu fašizmu, prosím vás. Pre mňa je podstatné a dôležité, že rastie priemysel a produktivita.
0: A inflácie, ano. Podívejte sa jeden príklad za všechny. Tady moje obyčejné ponožky bílé, ano. Tyto za pouhých 26 korun, a to prosím dvoje, ano, a ty též, možná teda voňavější, na Slovensku za 56 SK a ještě jenom jedny.
2: Hlavně tam máš hovno na to, panky.
0: Ježíš, no, pojďte, asi od pejska.
2: Já jsem chtěl ještě...
0: Hele, tady taky. A to asi nebyl pejsek, to byl asi Stegosaurus.
2: Čo, Stegosaurus? Však to nežije ani na Slovensku.
0: Já vím, no tak podle toho množství to vypadá na tramvaj a ta netrousí, že? Takže asi, já nevím, ještě to nebohý zvíře, asi co to vyrobilo tohleto, tak asi žralo hadry od nádobí, protože to je smrad, jak když se odkope selka. Já původně myslím, že jste tady úžasný, pane Mečiare.
2: To jsem se nazdával, že ty jsi se uzíkl.
0: Ale jenom, myslíte, že mi to neprosákne dovnitř na ty nový ponožky?
2: Tak to máš gumy, ne, od spodu?
0: Ačkoliv tam je to jedno, že jo, v té botě se to tluče, to je síla proti síle, takže tam by to nemělo vadit.
3: Ano, to je akcia a reakcia.
2: Archimedův zákon, tuším.
0: Hodnej, pane Mečiare, děkuji, opravdu. Větší půlku jsme dneska problafali vohovně, to teda děkuji. Ano, ale na závěr, abyste viděli, že Češi a Slováci umí spolu vít a ne se jenom imrvéry štěkat, je tu duet dvou slavných zpěváků Petra Dvorského a Karla Černocha. Dámy a pánové, končí 7 dní čili týden. Díky a příští týden opět. Naschledanou.

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Copak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli...
0: Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počet.

0: světovou válku. No celou ne, než byl raněnej u haliče.
1: Kam prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčar, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
1: Pane,
0: no,
1: já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Pani, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej neboštíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No, šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám šišky a mě tím
1: cpál. Vůbec nezajímá, kam jedete, kam?
0: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte? Pani, co je vám? Pani! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete.
0: Jak?
1: Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl, no, protože

0: Kdybyste mi to byl býval řek, tak bych vám byla řekla,
1: ano,
0: že to jedete autobusem z nádraží Praha Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
0: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do Pístku Místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
0: Lístky nedávám. Dává to... počítač.
1: To bude počítač.
0: A počítač nedává, protože do Frýdku Místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
0: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: No, tak mě tu máte. Ano. Jakmile jsem dostal váš list, tedy nevím, tvůj nebo vy?
1: Milan písal, ano.
2: Písal jsem já.
0: No jo. Já jsem vám od začátku vštěpoval, ano, že základem umělecké dvojice, aby aspoň jeden uměl psát.
2: Ano, a to jsem měl.
0: To je u vás, seš to ty. Ano.
1: A já zase vím čítať.
0: Jo?
1: Čítám po něm.
2: Ty no. Jistě věš, proč jsme tě pozval však.
0: No tak proč? Já jsem přemýšlel proč a říkal jsem si, důvody můžou být dva. Buď potřebujete umělecky poradit,
2: ano.
0: A nebo máte dojem, že potřebuji umělecky poradit já.
2: No tak jdeme ten první.
0: Tak poraďme si, navzájem. Já jsem, jakmile jsem dostal list, tak jsem přerušil své umělecké turny.
2: Ano, ano.
0: Podařilo se mi získat první letadlo, ovšem byl to nervák, protože ve 3 hodiny ráno to mělo startovat, bylo namrzlý všecko a všichni cestující jsme museli ven tlačit. A? Roztlačovat, jen jsme to roztlačili, jemu to zapnulo, odlí, tak jsem vzal to turny.
2: Takže proč to vyzeráš taky nevyspatý?
0: Jsem nevyspatý. A to není momentální, Milane. To není momentální. Já jsem nevyspatý chronicky, člověče. To už je u mě takový... Jen jsem se vyhrabal ze zimního spánku, byla tu předjarní únava. Ta pominula je tady jarní vyčerpanost. Já jdu z jednoho do druhého spím. Já spím všude, já spím. Já usnu kdekoliv.
2: Dokonce na scéně se ti totiž stane, keď hráš.
0: Myslím, že jo. Já na scéně jinak nebejvám, jenom když hrám.
2: Ano.
0: A tuhle jsem čeče byl na jevišti, nebo jsem hrál, já nevím, jak tomu říkáš, který byl na jevišti spíš. A najednou se mi zdálo, že spím. Tak jsem se lek, probudím se, že jo, a byl opravdu na jevišti a opravdu jsem spal. A nebo tuhle se mi se zdálo, že hraju divadlo, si říkám, Hrko, co to vyvádíš, lek jsem se. Probudím se a nehrál jsem, spal doma v posteli. Já už si to pletu, mi to prolíná všecko. Já mluvím s někým, člověče, a na jevišti je nejhorší to, že dokud to jde na mě, ten spánek, to jde. Ale jakmile vidím, že usínají diváci, tak je zle. Že vidím, tamhle pohřimuje pán, tamhle si manželé schrupli, tamhle si sež nahází šlofíka. A to potom je nakažlivý a to už cítím v té roli, jak ta hlava mi klesá a klesá.
2: A tak někdy to jde na těba.
0: Mluvím s někým a... Ty odlítáváš někam?
2: Já zkoušám, že či si hore, víš?
0: A to jo! Tady jo, to já... V televizi to... Já jsem svěží v televizi.
2: Ale nepůsobíš příliš svěžím dojmem.
0: Zase nákaza. Myslím na ty diváky, miliony diváků u televizorů, všichni také koukají a... Je to nakažlivý i na mě.
2: Je to chytlavé.
1: Na mě, když jde spánok, no. Tak já vždy začnem rychle myslet na jedlo.
0: Na jevišti.
1: Ano.
0: Velice správný.
1: Že?
0: Velice správný. No, to je i moje metoda.
2: No moment, ale ty dokážeš současně hrať a... Aj myslit, teda na jedlo, samozřejmě.
0: Samozřejmě. Já ti řeknu, že jenom špatný herec na jevišti nemyslí na jídlo. Jenom špatný herec, myslí jenom na svůj výkon, špatný herec.
2: Tak to budem s tím muset něco udělat.
0: No to budeš muset. Vždycky si vedle role zopakuješ ještě jídelní lístek a pak myslí na oboj na jevišti, to je důležitý. Já taky, já dokonce na jevišti, Julo, myslím na jídlo, abych tak řekl dvěma směry. Jednak myslím na to, co jsem snědl před představením.
2: Poznám.
0: A jednak myslím na to, co mě čeká po představení, rozumíš? Já třeba hraju a najednou taková tíha ve mně, jo? Tíha. Když se řeknu íha,
2: ano.
0: To bude ten španělský ptáček. Proč jsem si k němu dával knedlík a ne ryži? A nebo proč jsem si vůbec něco dával, jo? Proč jsem vůbec jel před představením? Ale jak tak hraju a se i pohybuju při hře, že třeba přejdu 3 kroky, se pohlídnu, jestli nejde kozina, když hraju lomikara třeba. A i rukou hnu a tak udělám pohyb takový nějaký najednou, že... Takže trávím, já při představení trávím. Ty ne?
2: Já ne, a ty trávíš...
0: No jednak nic, no jednak lidi.
2: A tak.
0: Aspoň tak vypadají. Velice ne vytrávený, otrávený. Pardon, aby jsme si jako rozuměli. Čili já myslím na to jídlo, který ve mně klesá dolů a současně myslím na jídlo, který v tom uvolněném prostoru zaplní tu díru, rozumíš? Doma, kousek síra nebo šunčičky, až se vrátím, nebo husu, že bych si dal. A tohle dvojí napětí, ta vzpomínka na jídlo a ta naděje na jídlo, to je to, kdy ožívám na jeviště a najednou si lidi říkají, jak bohatý je vnitřní život herce. Co on tam všecko prožívá.
3: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
4: No já byl první dokonce.
3: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
4: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
3: Úplně první filmová...
4: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
3: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se ale statuje.
4: Koukejte se.
3: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
4: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termín, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
5: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
6: Tam se dívej, sakra, nevidíš.
5: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
6: Co?
5: Ten malej takovej ten, no.
6: Kaiser.
5: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co na
6: něj? Co? A to je Blábus.
5: No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Jak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? V jakým jsou balíku, víš?
7: To vím, já nevím.
5: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlajc přes ty vlasy, dej si to z čela. No, ten jeden v černým, druhý bílým a já si před tenem koupil barevný televizor. Tak na co?
7: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
5: Co, proč já bych
7: no, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej to, legraci.
5: Jsem šašek jako oni, nebo co?
7: No, ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
5: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
7: No to já nevím, no tak...
5: Už nikam nepůjdu.
7: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
5: No tebe, viď, budu bavit, ne?
7: Já nevím, tak...
5: No, tebe.
7: Máš řeči, tak...
5: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor. A lepší, rozhodně lepší, než tam u nich, víš? To je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš? To by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jeho frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly, víš?
7: Víš, je zavřené.
5: No, jistě. Proto tam taky není.
7: No hele, tak teďko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci. Ale
5: prosím
7: tě,
5: taky.
7: Hodnej, ty... udělej legraci.
5: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel člověče úplně jak z Jančené.
7: Tačko.
5: No tak.
7: Tak se nenech pobízet, jeď. No, stoupni si a...
5: No? Ty jseš taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
7: Co to je?
5: No to byl králik. No, co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
7: No to koukám teda. No.
8: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
9: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
10: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
9: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení.
10: Ano. My jsme si připravili příhodu z natáčení. To vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
9: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
10: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
9: Nevadí. Hlavně, že to bude.
10: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
11: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
10: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
11: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A tu jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych tě tak mohl přirovnat?
10: Jako patník.
11: Patník, lepší.
10: Štoudev.
11: No, štoudev taky.
10: Pudštok.
11: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pudštok.
10: Ale zase... Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Například Luděk Sobota.
11: Ano, Luděk, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
10: Mysleli si, že je to nový ředitel. Ano.
11: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
10: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
11: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
10: Bratři se sestrami.
11: V Sokole třeba.
10: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
11: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv v nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
12: Nazdar, kluci, tak mě tady máte.
10: Jako Smol, jak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
11: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
12: Co to je? To je princ, jo?
11: Tak, ne, to není princ.
12: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký. No,
11: tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
10: Luďku, kde se tady bereš?
12: No já jsem se díval na televizi.
10: Se díváš na televizi s kladivem?
12: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
10: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
12: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa.
10: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
12: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
11: Takhle velkým kladivem ty jo. Přitloukáš obrázky?
12: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně v oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
10: Vidíte, no, ve skutečnosti málem Edison.
12: Ano.
11: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
12: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
10: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
12: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
11: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
12: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
10: No, takže je to výkonné kladivo.
12: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: mnoho, když jsme tenkrát hráli soho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si
0: přát. Země vždycky chybí, sliby, chyby, Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rádi!

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu.
1: No. Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle. Že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah. A jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnou stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivujář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivujit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bez větří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení. Co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhal na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly?

0: ještě mi napadl jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co? No to je Silvestr. Co jako? Že to vychází letos na ten pátek. No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
1: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Točí v okýnku, říká, co jsem, prosím vás, proved. A vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa snad halogenní světla, ne? A pan ještě suvenýr.
2: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna se kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu. Dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
3: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
4: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
3: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale.

0: sono il mio regino. Dai, vuoi scusate?
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
1: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
4: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
1: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
4: Já tě mám facku.
1: Ale brouku.
4: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
1: Ale co to je s tebou dneska?
4: Já tě mám facku.
1: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
5: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
6: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
7: Já? Jo, něco ano, no jo, já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
6: Hádanku, jo.
7: Hádanku, kluk, co na mě vždycky hádanky vítejšího domu.
6: No jo.
7: A já žádnou neznám přeci,
6: no
7: že
6: jo,
7: ale vy jste takový.
6: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
7: No, říkejte, já hádám taky
6: tak,
7: rád.
6: Tak no. Kdo to je?
7: No.
6: Tak není to můj bratr.
7: Aha.
6: Není to ani moje sestra.
7: No.
6: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
7: Jak to bylo ještě jednou?
6: No tak, tak není to ani můj bratr.
7: Ani váš bratr, no.
6: Ani moje sestra.
7: No.
6: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kdo je to?
7: Tak moment, tak říkáte, že to není ani máš bratr, že jo, to není bratr.
6: Ne, ne, ne.
7: Sestra to taky není, říkáte, sestra? Sestra to není?
6: Ale no tak.
7: Co? Sestra to ne, ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
6: Přece není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
7: Co? No tak moment, tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
6: Ne.
7: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já nevodnu tohle. A vy víte, kde to je?
6: To víte, že jo.
7: A kde je to teda?
6: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
7: No tak kdo to je?
6: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
7: no.
6: Ani moje sestra,
7: no.
6: A přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak. Kdo to může být?
7: No jo, kdo to může být?
6: No. No to jsem já přece.
7: Vy?
6: No ovšem, že ano.
7: Jo, tak vy, no jo, vy jste
6: no,
7: vy přeci, no. No jo. To se přímo, vy jste to.
6: No,
7: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítě ten vaší matky a vaše otce.
6: No jo.
7: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná hra. To by tak hned někdo neuhodl, to vám
6: to
7: řeknu.
6: Není těžká hádanka.
7: To by tak hned někdo neuhodl.
6: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
7: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej slečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
6: To není slečna.
7: Co?
6: To je pan Řehulka.
7: Ano, tak Řehulka. Panu Řehulkovi to dám, toho slečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
6: to zkuste.
7: Promiňte, že se tak do vás míchám.
8: Ne, nic, prosím.
7: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli uhodnete.
8: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
7: No tak dávajte pozor.
8: Řekněte se.
7: Tak.
8: No.
7: Řekněte mě, kdo to je?
8: Jo.
7: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to? To je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
8: To já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako...
7: Víte, nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý.
6: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
7: Přesně.
6: No, ovšem, přesně.
7: Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo to není. Kortchyně, nebo tak to vůbec nepřichází. A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tedy svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
8: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
7: Víte, nemá tušení, co vám říká, tohle není tak jednoduché.
6: No jo, ale pane Rejza, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova,
7: no.
6: A vy to po mně opakujete.
7: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pochop, slovo od slova.
6: Tak, David, no Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
7: Tak není to ani můj bratr.
8: Ani váš bratr.
6: Není to ani moje sestra.
7: Není to ani moje sestra.
6: Přece je to dítě mého otce.
7: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
8: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
7: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
8: Samozřejmě, že vy.
7: Vidíte, nemá tušení, co vám říká, to není, de pak to přece nejsem já.
8: No všem, že to jste vy.
7: Ale de pak já to právě nejsem.
8: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
7: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No, vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oh.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec. Pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe, nýbrž pro svou dceru Rozárku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana, pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozárka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový kožich, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo: a kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo: no, no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hiebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu mu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh. Mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer. Und ich mache Zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda. Dich Song Linda.

0: na strach. A kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid, tančíme, konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7,
1: neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5, 4,
1: klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2, 1.
1: Prosím vás, prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mě se to Ne.
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako.
1: To je jako. Znovu,
2: Pani,
1: znovu
2: jako.
1: Prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím. Ještě jednou. A teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Možné?
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské.
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good.
1: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
2: 15 Takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady 3, nebyl.
2: 2,
1: tak,
2: jedna!
1: Prosím vás, by to mělo být všechno jako! Jsme ještě hluboko ve starém roce!

0: Já jsem málem zapomněl, máme tady ovšem tajné zbraně lingvisticky. Jen dál, jen dál, ano?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Lenka Filipová, dobrý večer. Tak, jdeme tu pejzánku. Ano?
1: Oui?
2: Oui.
0: Mohu vás představit?
2: Ano.
0: Herečka, francouzská, Chantal Puno, zpěvačka, česká a kytaristka Lenka Filip.
2: Enchantée.
1: Víte, Bolku, že Francouzi někdy vyslovovali Lenka jako Linka?
0: Jako Linka?
1: Linka, ano, Linka.
0: Linka, ano. Jako, no to jako v Brně taky byste byla Lenka Filipovo, kytaristka.

0: Divačka bitilno. Jak byste byla? Možná, že to byli Francouzi z Brna, ne?
1: Jsou nějací Francouzi z Brna, no?
2: Jo, tam jsou, bude. Je kousek od Slavkova.
0: No, to se furt stěhuje.
1: No, víte, že to je vlastně Chantal je moje kolegyně z práce?
3: Samozřejmě, že to vím.
1: My spolu hrajeme několik her.
3: Ano, viděla jsem.
1: A třeba
3: Šaška a královnu. Do toho třikrát, taky. Dvakrát česky, jednou francouzsky.
1: Věku jedny. Takže víte, ona tam hraje královnu, já hraju Šaška.
3: Ano.
1: Ale potom, Lenko, potom, v šatně, rozumíte, v šatně, jak se začnu odličovat, sloupávám masku Šaška, ještě trošku Šašku, protože tam jsou kamarádi, přátelé, tak ještě trošku za Šašku, potom jdeme do divadla, nebo jedeme, podle toho, kde hrajeme, a pomalu už se začínám proměňovat, přijdeme domů a tam ta proměna je dokonalá, ano, doma jsem král. Nepřekládejte. Co? Král? Totiž, abych král úklidu. My máme takovou úklidovou četu. My jsme dva. Já a já. Já si rozkážu a jedu. Už třeba nemůžu, já už nemůžu, tak se řeknu, tak si chlap, nebo ne, tak jedu zase. Ale my vlastně odbíháme, ten přístroj, ten vysavač, můžete mě podržet, prosím vás, ten vysavač? Děkuji. My trošku odbíháme, poněvadž já jsem chtěl prezentovat svůj vynález, deformátora. Francouzsky, jak se řekne deformátor, zkouším vás, jenom vím.
3: Deformateur.
1: Anglicky, nevím, deformator. Kluci, deformátor, pánové, ano? Tak, budu demonstrovat na Chantal Guna, francouzské herečce, ano? Tak, no, už to tam chystejte. Totiž v moderním divadle, rozumíte, my nejdeme na postavu zevnitř. My používáme deformátoru, zdeformujeme ten vnějšek, ano? A potom ta herečka nebo herec si ten vnitřek dodá. Podívejte se, ano, teď. Vidíte poměrně sympatická tvář?
3: Ano.
1: A teď se pomalu začíná naňanit. A naňaní se. Tak a teď, Lenko,
3: Ne,
1: Lenko, musí,
3: v žádném případě,
1: musíte,
3: ne.
1: Jsem vynálezce a potřebuji to. Pánové, držte ji.
3: Ano?
1: Lenko, to vám bude slušet, nemyslete si.
3: Ano.
1: Ano.
3: No, aha, takhle.
1: Tak, a Lenko, tady máte kliku.
3: To je jak u zubaři trošku. Ježišmarja.
1: Opatrně.
3: Ano.
1: Tak. Kamera je tam, Lenko.
3: Tam?
1: No můžete, ještě bych, já bych ještě deformoval, ano.
3: Slin tam trošku.
1: Nevadí.
3: Není to vidět?
1: Není vidět, v zadní řady nevidím. Tak krásně, a takhle. Krásně, Lenko. Takhle, hejte už tak. Krásně.
3: To ne, nebude moc zpívat takhle. Tak?
1: Že nebude moc zpívat.
3: Co?
1: Ale ano, můžete zpívat, ne. Ale spíš v rozhlase.
3: Já to si nejsem.
1: Ano, prosava.
3: Ça me déforme pas trop, tu crois pas?
4: Ça me déforme pas. Ça tire un peu.
3: Mais je me sens pas très bien à l'aise, hein, tu vois? Oui, c'est un peu mal.
1: Louis Francois.
4: Ça a grandi la bouche, ça fait mal.
3: Oui. Mais dis-moi pourquoi il nous a fait ça. Mais non, ça m'a frappé, hein.
4: Parce qu'il aime déformer les autres.
1: Přeložím, přeložím, přátelé. Lenka říká, vám to ale Chantal sluší. Chantal říká, vám snad ještě víc než mě. Lenka říká, já bych to nosila do smrti. Chantal říká, já snad ještě díl. Ten Bolek, to je teda chlapík. To je chlap něžný, drsný, chlupatý, mužný. My ho sníme, říkají děvčata.
4: Co kecáš, ale?
1: Já překládám, co říkáte.
3: Ne, my toto vůbec neříkali.
1: Ale protože ňuhňáte. Tak obrátíme list. Obrátíme list, vážení přátelé. Nyní Lenka Filip nám zaspívá píseň francouzskou.
3: No.
1: Francouzsky. V mém deformátoru.
3: V žádném případě. V tomto... přístroji nikdy.
1: Lenko, ale
3: ne,
1: to by byla...
3: Ne. Volku, já mám spíš takovou prosbu, takové přání, kdybyste mi uvedl francouzsky.
1: To mohu?
3: Ale v deformátoru.
1: Co? No, uděláme kompromis v deformátoru, abych neskazil legraci. V deformátoru, ale česky, ano?
3: No dobře.
1: To jsem nevěděl, že před tolika lidma se budu deformovat. No tak už se pomalu deformuji. A je, pomožte. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl Lenku. Ježíš, já mluvím úplně s francouzským přízvukem. To je neuvěřitelné. To by se mohlo používat na jazykových školách jako pomůcka. Tam výslovnost je dokonal. Linda Philippe va chanter une chanson française de Francis Cabrel. Je l'aime à mourir.
5: Dnes vám představíme dalšího z kandidátů na úřad prezidenta republiky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Proč se rozhodl kandidovat?
6: Prostě na to mám. Prostě vím, že bych to funkci mohl dělat dobře.
5: Ano.
6: Poctivě. Od malička jsem vedl všelijaký party a říkali mi, seš super. Dokonce mi říkali, že ze mě jednou něco bude.
5: To je pěkné. A v čem se budete lišit od vašeho předchůdce?
6: Budu se lišit tím, že budu chodit pěšky, na hradě v žádném případě pracovat nebudu.
5: Ano.
6: Přestanu kouřit. Poslední čout. Jo. Nebudu jezdit na koni.
5: Ano.
6: Budu poctivej. A všechny boháče vyženu ze země.
5: A chudáky?
6: No těm dám peníze.
5: Ano. Jaký bude váš program?
6: To už jsem teď částečně řekl. Jeden z dalších programů bude, že od rána do večera bude teda nejenom první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ale bude i hlavně tam bude od rána do večera si vysílat Tutti Frutti. Toto já to teda slibuju. Ano. Protože to je něco super. To mě ten, jen kámoš mi nasadil. Znáš ty brejle, ne? Jak si vezmeš ty brejle, koukáš ne. Na to, co?
5: Ne.
6: Ty znáš to?
5: Neznám, ne.
6: To je ale podívaná. Jo. Rozumíš, ty si vezmeš ty brejle, teď na to čumíš, jo? A jo. Máš úplně, jak kdybys prostě ty ženský měl kvartíru.
5: Jo, kde no? Se to sežene?
6: No.
5: Co? Kde se to sežene, ty brýle?
6: No to já všechno budu mít, tohle. To každému budu rozdávat.
5: A jaké si myslíte, že máte reálné vyhlídky oproti svým protikandidátům, myslím?
6: No reální vyhlídky, podívejte se, hlavně, taky ještě, jeden z programů, že se k tomu pořád vracím.
5: A ty brýle se, jako to se sežene u nás, nebo jak myslíte, že?
6: No zatím ne.
5: Zatím teda ne, to byste schánil.
6: Ale v momentě prostě, jak budu dělat, že teda prezidentskou funkci, jo, no tak ty brejle prostě ti můžu dát, kdykoliv, no, tím můžu sehnat.
5: Jo, no.
6: Hlavně taky třeba ochranku. Vůbec absolutně nepotřebuji ochranku. To je lekvič.
5: Jo.
6: Vidíš ty. A nesnáším kravaty.
5: No a takže na závěr. Myslíte, že vás opravdu bude teda volit každý, jo? Nebo máte takový pocit, že budete volen od každého občana tohoto státu?
6: No takhle, podívejte se, já si myslím, že každý slušný, normální člověk mi dá svůj hlas.
5: Tak teda ještě, že jsem cvok, ale ty brýle by mě zajímaly.
7: Dámy a pánové, dovolte mi, abych na chvilku teďka přerušil naše představení a vysvětlil vám, co se bude dít. Jistě jste si všimli, že tady jsou mikrofony, které směřují nejen směrem k nám, ale i mikrofony, které směřují směrem k vám, a to je proto, že tady teď natáčíme vlastně takovou, ne snad desku, ale takové podklady k případně k desce. No a potřebujeme živé reakce publika, protože to bude živá deska. My ji potom teda dotočíme ve studiu, ale ty živé reakce budeme potřebovat natočit, takže si je teďka s vámi natočíme. Takže teď, jak jste se takhle zasmáli, tak to je, myslím, první věc, kterou bychom potřebovali. Takový kratičký smích, jestli můžete, prosím vás, aby jsme si neskákali do řeči, aby se v tom dalo stříhat, tak vždycky, že by byla chvilka klidu a namávnutí, že byste udělali tu reakci. To pár věcí, které budeme potřebovat, já myslím, že nás to nezdrží. Tak. Tohle bylo velmi pěkné. Ano, ale takhle, jak to děláte všichni, je to lepší ještě, jo? Takže jenom by to bylo potřeba, kdyby to bylo opravdu velmi krátké. Takový jako kratičký smích, ale plné publikum, ano? Takže se prosím připravíme. Utište se, prosím. Tak. Dobře, vysmějte se hezky. Tak, už je klid. A teď pozor, kratičký. A jakmile udělám takhle, tak se nasmějte. A jakmile takhle, tak skončíte, ano? Takže pozor. No to bylo úplně špatně třeba, jo. Dobře, tak tohle to už máme. To nebudem natáčet. Dobře, tak pojďme dál, co tady potřebujeme. Teď bychom potřebovali takové jakoby pochvalné mručení. Jakože se tady někomu něco povedlo, ale není to zas tak vtipné, ale zase stojí to za takové pochvalné zamručení. Zkuste někdo takové jako... Zkuste někdo. No, to je dobré. Tak, výborně. Tak se prosím nás připravíme. Tohle už natočíme, jo? Výborně. Jenom bych to poprosil ještě jednou, abychom to nerušili těmi smíchy. Místy jsou v tom smíchy. To je dobrá verze, tu si necháme, ale ještě uděláme jednu verzi toho zamručení. Takové Tak prosím, pozor. Jste hrozně rozjívení. Dobře, pojďme dál. Teď bychom potřebovali, jakože se nám tady něco nepovedlo zase vůbec a až takový jakoby výsměch, takový jakoby šklep, jakože to opravdu bylo špatné, co jsme tady předvedli a nebylo to hodné vaší úrovně, ano? Takový jako z vrchu se na nás díváte a vysmějete se tomu spíš v takovém krátkém výsměchu. Tak pozor. No to bylo takové neuspořádané. Já bych si to představoval jako takový výsměch, jako může tam někdo i třeba říci, no tohle třeba, nebo může tam zaznít i nějaký takový výkřik, jeden, dva, jako no toto, nebo tak, jo? Takže prosím, pojďme na ten výsměch, ať to máme za sebou. V pořádku, to bylo výborné. No a teď už jenom si uděláme takové špitání, jakože se tady na scéně stalo něco, o čem nikdo netuší, co to vlastně bylo. Jestli byste tak mezi sebou mohli... co to bylo? Takový šum jako nejasný, jako co to bylo? To bylo, nebylo to tohle, jako mezi sebou... Nakonec zase, jo? Já vím, je to trochu složitější, ale já myslím, že... Představte si, že jste takové inteligentní publikum. Já vím, dá to práci asi, ale... Prosím vás, už jsou před náma jenom dvě nebo tři věci, takže takové to špitání, co to bylo? Připravíme se. Se pořád smějete, opravdu, to je strašné. Děkuji, to bylo krásné. A teď už na závěr jenom bychom od vás chtěli, to dáme asi na závěr té desky, kdybyste skandovali, protože tam budeme mistři, mistři, mistři. Bez potlesku, ať je tomu hezky rozumět. Mistři, mistři, mistři, ano? Tak prosím, připravíme se, já vám to odmávnu a jedeme, pozor, teď. Určitě nepoužijeme. A teď takové jednotlivé výkřiky, to už je poslední věc, co po vás chceme, takové jednotlivé výkřiky, bravo, bravo, sklepy, sklepy, bravo, sklepy. A tím skončíme. Takže prosím, poslední zkuste jeden, dva začít takhle a ostatní se přidají, bravo, bravo, a pak už takový celý dav, sklepy, sklepy a na závěr potlesk ještě, ano? Tak prosím, teď... Dáme do toho všechno, je to poslední věc. Pozor. A jednotlivé hlasy, já pak říkám. Báječně. Děkujeme. Takže jestli si koupíte tu naší desku, tak se tam pravděpodobně uslyšíte, pokud to tam dáme. A vy, kteří tam účinkujete, ji dostanete samozřejmě se slevou. A pokud se to tam nevejde, tak za ní zaplatíte ještě víc než normální lidé. Tak děkujeme a představení pokračuje.
8: Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
8: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
4: Nudle.
8: Jaký nudle? Máme pivo?
4: Pětivaječný. Nemáme.
8: Co nemáme?
4: Pivo.
8: A ty jsi ho nekoupila?
4: Ne.
8: A prosím tě, co je to s tebou?
4: Nic.
8: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
4: Ale se ti jen zdá.
8: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
4: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
8: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
4: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
8: Počkej, moment, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
4: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
8: No, co to, prosím tě, za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
4: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, veď. Družka.
8: Tak moment, moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. No. Že ti nebylo 18, ale 22. No, a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
4: O 20. A co jsem taháš Kalába?
8: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
4: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
8: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
4: Čoch, Kalábovi, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
8: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
4: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
8: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc nebo, hezky.
4: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
8: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
4: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
8: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
4: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
8: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
4: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
8: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
4: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
8: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
4: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
8: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
4: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
8: Co to?
4: No, on byl vždycky gentleman, no.
8: Ale to není možný.
4: No, je.
8: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky... Já vždycky o něm jenom dobře,
4: no.
8: Jen si vzpomeň, no.
4: No právě.
8: To byl jedinej tvůj milenec, který já jsem měl rád.
4: No jo, no tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
8: Ano, ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
4: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
8: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
4: mě
8: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, ale prosím, tak se všichni postečá na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
9: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
10: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj, jsem tvůj, no, jsem tvůj.
9: Von Kaláb neumřel.
10: Já jsem tvůj, já jsem tvůj, já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
9: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
10: Ty mě jen tak zkoušíš.
9: No ne, už jsem tě vyzkoušela. Jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
10: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
9: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.

0: oslušném taxikáři. Magistrát hlavního města Prahy asi nevěděl, co s modrou barvou, a tak vymyslel modré čáry. Udělal prostě v ulicích čáry-máry fuk a není kde zaparkovat. Kvůli čemu jsem si asi kupoval Smarta, to krátké vozítko jako z autodromu, které se vejde všude. Vejde, ale když ho necháte za modrou čárou, přižene se hladovej sup jménem odtahová služba, drapne ho do zobáku a odnese vám ho do svýho hnízda někde ve Vysočanech. A vy se tam musíte doplahočit, ztratíte 2 hodiny času a vyplajznete 2000, aby vám ho milostivě vydali. Jenomže, vážení páni radní, já to mám z domova na autobus 20 minut rychlé chůze a tu právě už moje kolena odmítají vykonávat. A jelikož jsem osoba samostatně výdělečně činná, musím se činit. Já pořád ještě dabuju, recituju, moderuju podnikové akce, sem tam si štěknu v rozhlase, na konkurzy chodím, já se prostě musím ohánět, rozumíte? A ráno nejsem k probuzení. To já si můžu 100krát říkat, přivstaň si, Arnošte, a volnou, procházkovou chůzí pěkně dokráčej tou nekonečnou ulicí úplně stejných řadových domků a potom do kopce na tu větrnou lávku přes magistrálu až na stanici autobusu. Ale nepřivstanu si, protože když se mám ráno rozhodnout mezi krásnou čtvrthodinou spánku a pitomým autobusem, autobus to spolehlivě projede a já volám taxi. Kolega Lnění mi doporučil, že pro tyhle případy je dobré mít svého taxikáře. Vyplatí se to. Je spolehlivý, neokrádá, váží si vás. A když je inteligentní, je s ním příjemná řeč nebo ticho. To on už právě ví, co zrovna potřebujete. A hned mi doporučil svého pana Otrubu. Je prý tak slušný, že budu valit oči. Když jsem vyšel z domu, taxík už na mě čekal. Řidič seděl za volantem a četl vázanou dosti velkou knihu. Pak ji odložil a vyskočil, aby mě přivítal. Byl to asi 45letý urostlý chlápek s pevným stiskem ruky a s pohledem z očí do očí. Přeji dobrý den, jmenuji se Vlastimil Otruba. Sedíte raději vepředu či vzadu, řekl. Na předním sedadle ležela jeho kniha, tak jsem se posadil dozadu. Ocenil jsem, že v autě bylo čisto a rádio nehrálo. Na vnitřním zrcátku se nehoupal žádný oběšenec v podobě medvídka nebo fotbalisty. V pravé části palubní desky byl upevněn jen doklad o licenci a vedle něho javorový list zatavený v igelitu. Co to čtete? Zeptal jsem se, když se rozjel. Na dvoře vévodském a Ráj světa. Jsou to 2 Jiráskovy novely v jednom svazku, řekl taxikář a pravou rukou knihu rozevřel. Je to vydání na křídovém papíru s ilustracemi Adolfa Kašpara. Pěkné, že? Naklonil jsem se přes přední opěradlo, abych viděl na barevný obrázek. Hezký obrázky to má, řekl jsem. A to už jsem pochopil, v čem spočívá slušnost taxikáře Otruby. Ten člověk mluvil spisovně. A to tak dokonale, že se nedal vykolejit. Koukám, že máte pravej blatník štrejchnutý, řekl jsem, aby řeč nestála. A Otruba na to. Ach, pravý blatník, už jsem objednán u klempíře. Vy budete z Moravy, řeknu, protože si to jinak vysvětlit nedovedu. Z Karlína, pane Hošku, odpoví mi 5. pádem, který je už na vymření. Onehdy jsem vezl 2 děvčata a ta si také myslila, že jsem z Moravy. Dorazil to. Děvčata si myslila, dneska už neřekne ani hlasatel v televizi. Člověče, vy mluvíte jako kniha, povídám. Počítám, že jste bývalý učitel češtiny, nebo co? Mám střední průmyslovou školu elektrotechnickou, odpoví s úsměvem. A na průmyslovce vás naučili takhle ovládat češtinu? Ano, řekne. A tak jsem si občas vozil zadek taxíkem a dostával od pana Otruby dávky spisovné mateřštiny. Byl to spolehlivý člověk. Když se mu v noci zavolal z vinárny u šuterů, stačilo říct, Vlastíku, jsem v Palackého ulici. A z telefonu se ozvalo, v Palackého ulici? Já jsem na Letné a provoz je mírný. Mohl bych u vás být do 15 minut. a byl. Pravda je, že jeho vytříbená řeč působila v tom dnešním upatlaném vyjadřování ušlechtile a nečekaně, asi jako kdyby na smetišti vykvetla růže. Ale co je moc, to je moc. Když mi jednou sdělil, že viděl v televizi manéž Bolka Polévky, povídám, tak to už si přepís, Vlastíku. Ten člověk se jmenuje Polívka, tak mu nemůžeš říkat Polévka. Omlouvám se, Arnošte, to mi ujelo. Ale Polévka zní lépe, řekl Otruba a na adresu zbrklé babky, která nám málem vběhla pod kola, poznamenal, opatrně, dámo, opatrně. Ty, bozehně, Vlastíku, když už jsme u toho Polívky, nenechal ty se zpřeměnovat? Napadlo mě. Nechal, přiznal se skoro stydlivě. No to je neuvěřitelný. Tak ty jsi byl normální Otruba. Ano. A jak jsi to prosím tě zdůvodnil? Řekl jsem, že ve mně příjmení vzbuzuje odpor a koupil jsem té úřednici poměrně drahou bomboniéru, řekl Otruba. Čtenář si možná všiml, že už si tykáme a správně tuší, že jsem se s tím zvláštním člověkem rychle zblížil. Horší bylo, že jeho řeč byla nakažlivá. Ptal se mě, jestli mám na chalupě pitnou vodu a já s blblej tou jeho správnou mluvou jsem řekl, máme tam spádový odovod. Odovod, rozumíte? Hamba mě fackovala. Ale ať jsem šťoural, jak jsem šťoural, nemohl jsem se dopídit, kde se ta jeho úchylka vzala. Vlastíku, zapátral jsem, neříkej mi, že ty jako obyčejný kluk z Karlína si od malička takhle vzorně mluvil. To by tě přece kamarádi museli zabít. Od malička ne, to přišlo až potom. Usmál se Otruba za volantem. Po čem? Až na průmyslové škole, řekl a úsměv mu trochu pohasl. A že ty neřekneš z prostýho slova, člověče, povídám. A Vlastimil mávne rukou a řekne, ale to já si někdy i zakleji. Jak si zakleješ, zajímalo mě. Například řeknu herr Švec, herr Deck, nebo do Prkmančic. A tím si neulevíš, kamaráde, takový náhražky jsou na prd. Nebo řeknu i kurník, ale to už musím být setsakramensky rozčílený, přiznal se Otruba. Nevolal jsem ho samozřejmě každý den, to bych projezdil kalhoty. Dopřával jsem si ho tak dvakrát do týdne jako drahou pochoutku. Jednou jsem zase zaspal a můj taxikář měl 30 minut na to, aby mě dopravil do rozhlasu Regina v Karlíně. Jak si tak hledal různé náblížky, na Žižkově to vzal Štítného ulicí a tam jsme narazili na Supy. Zastavili těsně před námi. A do prdele, povinám. To je tady nepříjemné, řekl Otruba a ohlíd se dozadu, že zacouvá. Ale za námi už se naštosovali další nešťastníci. Tak jsme stáli a bezmocně koukali na tu sehranou partičku nemilosrdných lovců aut, jak si oběť před únosem fotografujou, podebírají a hákujou. A v tom nějaký nedočkavec za námi dlouze zatroubil. Jeden z těch lovců, mladík malé postavy, jako by dostal žihadlo. Na vteřinu u odtahové plošiny znehybněl, pak stočil oči k našemu autu, odhodil lano a sundávaje si pracovní rukavice pomalým krokem, kterým dokazoval, že má na rozdíl od nás času dost, došel až k nám. Trhnutím otevřel dveře u řidiče a z huby mu vyšlo, co troubíš, hovado, chceš přes dešku? Jak se dalo čekat, můj řidič mu to neoplatil stejnou mincí, ale s úsměvem řekl, mýlíte se, pane, to jsem netroubil já. Nekecej, vole, a polez ven. Popad ho tetovanou pazourou za límec saka. To mě dožralo. Vydrápal jsem se z taxíku a povídám, komu tykáš, ty smrade zaprcatělá. Ty drž hubu, dětku, uzemnil mě a v tu chvíli se z auta za námi vyklátil chlap jako Almara, postavil se před prcka a zhora mu ledově oznámil. To jsem troubil já. Jestli mi chceš dát přes držku, tak máš možnost. Zlý prcek tu možnost ve vteřině zvážil, upliv si na dlažbu a se slovy kurva práce se vrátil ke své plošině živitelce. Když jsme se konečně rozjeli, povídám, Vlastíku, já tě nechápu. jak ty můžeš v takové situaci a po takových urážkách mluvit jako v Nobel restauraci? Jazyk, rozumíš, to je nástroj, jako třeba varhany, a je vybavený spoustou rejstříků. Jedno táhlo má na sobě napsáno putika, druhý rodina, třetí úřad, čtvrtý přednáška, pátý třeba ložnice. A ty hraješ pořád na jeden rejstřík. Ty se ochuzuješ, člověče, neulevíš si, žádnou ženskou tou svou sterilní řečí nevzrušíš. To takhle mluvíš s manželkou i v posteli? Jistě, řekl. A co, když se rozpálí a ujede jí nějaký vulgární slovo? To se jim stává. To bych jí hnal bíkovcem, zasmál se. Vy používáte bejkovec? Zadoufal jsem, že jsem konečně objevil nějakou jeho zvrácenost. Ne, to bylo řečeno obrazně, odpověděl. Bylo teplé jaro. Otruba řídil jen v tričku s krátkým rukávem a mě překvapilo, jaké má na rukou slušné svaly. Ty chodíš do posilovny, že máš takovýhle boule? Zeptal jsem se. Ne, posiluji doma. A kdysi jsem také zápasil. Ty jsi zápasil? Přímě jsem se podivil. Proto to povolání je to dobré. Už dvakrát se mi to vyplatilo. Chtěli tě okrást. Ano, a pokaždé to bylo kránu. To má člověk u sebe celou tržbu. Jo, a říkali si nejspíš, tenhle ten slušňáček, co mluví jako pastor, nám neublíží. Ano, asi je to oklamalo, usmál se Otruba. A jak to dopadlo? Prvnímu jsem zlomil ruku a v druhém případě jsem mu vykloubil pravé rameno, což bylo velmi bolestivé, takže jsem ho hned poté zavezl do střešovické nemocnice, vzpomínal Vlastík. No to je nádhera, šťouknul jsem ho láskyplně pěstí do bicepsu. A proč si teď toho pindoura drzího odtahovýho nezmáčk? K tomu sahám jen v krajních případech, řekl, a ten ještě nenastal. Pak jsem dostal nabídku na moderování podnikového večírku v Chrudimi. Doprava i nocleh hrazeny. Tak jsem povolal Otrubu. Po večírku jsme si objednali lahvičku zeleného veltlínu a když jsme se shodli, že víno se povedlo, pak ještě dvě. Hezky jsme se rozkouřili a alkohol, ta metla lidstva, nám tentokrát ukázal svou vlídnou tvář a otevřel nám srdce. Já mám v takových chvílích potřebu vykládat o svých milostných zklamáních. A tak jsem Vlastíkovi vylíčil svůj nezahojený příběh o krasavici Nadě, která mě odkopla, jako brankáři odkopávají míč od brány až na polovinu soupeře. A to zřejmě Vlastíka přimělo, že zvedl sklenici, podíval se na mě skrz čirý veltlín, napil se a řekl: v posledním ročníku průmyslové školy přišla nová profesorka češtiny. Jmenovala se Eliška a bylo jí 26. Příjmení ti neřeknu. Byla tak krásná, že jsem z toho onemocněl. Popiš mi, potřebuju si ji představit, žádal jsem. To nejde. Ta její krása byla v součtu, rozumíš? Když se sečetla vzdálenost očí, úhel náklonu hlavy, způsob chůze a hlas, zejména ten hlas, pak teprve to dávalo ten smrtící součet. Byla velká, malá, potřeboval jsem vědět. Byla drobnější, všechno měla drobné. Ruce, nosní dírky, člověk si říkal, jak ti může dýchat, uši. Uši byly vždycky vidět, protože nosila vlasy vyčesané nahoru, snad aby vypadala větší. Když diktovala, procházela se uličkou mezi lavicemi a roznášela po třídě svou podivnou vůni. Ale to nebyl jenom parfém, Arnošte. Tam byla nějaká přidaná hodnota z jejich pórů. A když se zastavila u mé lavice, aby se mi podívala do sešitu, byl jsem na omdlení. Pište, Otrubo, cože nepíšete? Položila mi lehce ruku mezi lopatky a já se celý zachvěl, což musela cítit. Říkala ti Otrubo? Ano, i když jsem se ještě jmenoval Otruba. To byl takový její žert. A já začal vynikat v češtině a téměř propadat v ostatních předmětech. Četl jsem veškerou doporučenou literaturu, a to nahlas, nebo aspoň polohlasně. Maminku to budilo a volala z pokoje: Vlasto, nemůžeš si číst jako jiní lidi pro sebe? A já odpovídal popravdě, že nemůžu, protože tím polohlasným čtením krásné literatury jsem mluvil jako ona, rozumíš? Ty knížky mě nevzrušovaly dějem, ale že ke mně mluvili její řečí, jako by to byly její rty, rozumíš mi? No rozumím, Vlastíko, jak já ti rozumím, řekl jsem. Otruba počkal, až nám číšnice otevře další láhev, a když se vzdalovala, s pohledem na ní pokračoval. Jak ta mi učarovala. Jednou jsem zbyl ve školní jídelně jako poslední. Přisedla si ke mně a řekla, Vlasto, nesmíš se na mě při hodinách tak dívat, mě se pak těžko vyučuje. Ano, řekl jsem. Ona se vděčně usmála, lehce mi stiskla rameno a odešla. Kolikrát já si ta její slova opakoval. Znamenalo to přece, že o mém trápení ví. A také to znamenalo, že jí to není lhostejné. Když potřebovala dobrovolníka pro školní knihovnu, okamžitě jsem se hlásil. Potom jsem psal kartotéční lístky a čísloval a řadil knihy. Seděl jsem v knihovně za jejím stolem na její židli. Věřil bys tomu, Arnošte, že kluk může smyslně milovat židli? No aby ne, kamaráde, když na ní seděla, člověk tý židli závidí, povídám. Ano, byl Vlastík potěšen, že jsme na jedné vlně. Když tam nebyla, to sedadlo, tu sedací plochu od ní vyhlazenou, rozumíš mi, jsem hladil jako nějaký fetišista. A když tam byla, chtěl jsem mít už jasno, jestli mu paní profesorka něco dovolila. Stalo se, že jsem seděl na její židli a psal do knížky inventární číslo. Přistoupila ze zadu k opěradlu, takže jsem se ocitl přímo v epicentru její vůně a řekla, Vlasto, ty když se zamiluješ, tak je to zřejmě napevno, mám pravdu? Ano, řekl jsem. A nic ti nevadí, věkový rozdíl, že mi moje povolání takové věci zakazuje, nic. Nic, odpověděl jsem. Pohladila mě prsty po krku a řekla tiše, to nesmíme, my to nesmíme, i když to chceme. V životě většinou nemůžeme to, co by srdce chtělo. A krátce mě zezadu na krk políbila a odešla. A dál nebylo nic? Nepovídej mi, že to takhle skončilo, zapálil jsem si nedočkavě cigaretu. Víš ty, která slova jsem si ve dne v noci do nekonečna opakoval? I když to chceme. Chápeš? I když to chceme, to znamenalo, že ona taky. Upíral na mě Vlastík oči rozšířené alkoholem a dožadoval se souhlasu. To bylo normální vyznání, ty blázne, řekl jsem. A přišel poslední den školního roku. Krásný červnový den to byl. Nadechl se Vlastík k závěru svého vyprávění, kterému ani opilost neubrala na spisovnosti. Koupil jsem na náměstí Cyrila a Metoděje 3 ještě nerozvité růže a ukryl je na školní chodbě do elektroskříně. S vysvědčením v kapse a s kyticí v ruce jsem pak zaklepal na dveře školní knihovny. Dala květiny do vázy a řekla, já jsem ti utrhla javorový list. A podala mi ho v přeložené čtvrtce, aby se nepokroutil. Vy jste plakala? Zeptal jsem se, když jsem jí pohlédl do očí. Trochu, usmála se. Pamatuji si, že ze školního dvora byli slyšet ptáci. A ten hlasitý ptačí nářek se odrážel od stěn budovy a mně připadalo, jako by tam bylo víc ptactva, než ten dvůr mohl pojmout. Jako kdyby ptáci zoufale chtěli ze dvora ven, ale nemohli. Proč nevyletí někam nahoru, když mají křídla, řekl jsem. To nevím, zaprtěla hlavou a na tváři měla slzu. Pak zavřela oči a objali jsme se. Ale jak, Arnošte, jako dvě půlky jednoho tělesa, které kdysi někdo přelomil a teď se spojily. Veškeré výčnělky na tom zlomu zapadly do svých prohlubní a všechno bylo najednou zase celé. To se nám stalo. Zůstali jsme opřeni o regál z beletrií, kde byla na hřbetech knih jména autorů odjíl. Alfred Jarry, Zdeněk Jirotka, Jaromír Jón, James Joyce, Josef Jungmann a nejvíc tam bylo Aloise Jiráska. Objímal jsem svou profesorku češtiny a nehýbal jsem se. Na hrudníku jsem cítil její drobná ňadra a její nohy svíraly mé koleno. Byla to pravda. Bál jsem se pohnout, aby to trvalo. Pak někdo hodil z okna třídy na dvůr bouchací kuličku a ptáci se stlukotem křídel vznesli k nebi. A já, ačkoliv jsem se Arnošte nepohnul, jsem letěl s nimi, až se mi z té netušené výšky dostavila taková závrať, jakou jsem potom s žádnou ženou neucítil, řekl můj taxikář.
1: Neblázni, chceš tím říct, že jako úplně, řekl jsem.
0: Ano, přesně, to chci říct, odpověděl Vlastík a napil se. A co bylo pak? Po prázdninách jsem několikrát čekal před školou a pak mi řekli, že se v létě vdala za nějakého cizince a emigrovala do Kanady. Už jsem ji nikdy neviděl. Takhle by moje vyprávění o slušném taxikáři mohlo skončit. Ale to byste se nedověděli o tom, co se nám stalo v ulici ve Smečkách. Otruba mě touhle jednosměrkou vezel do Opletalky a někde před námi se stala bouračka. Bylo jisté, že se hned tak nehneme. Vlastík si nervózně mnul ruce, potom kolena a pak se svěřil, že potřebuje na malou. Je to akutní? Zeptal jsem se. Velice. Mám dojem, že mi praskne měchýř, řekl a otřel si čelo, které se mu začalo rosit. Poradil jsem mu, že v hotelu, který jsme měli po pravé ruce, je hned za recepcí záchod a Otruba tam vyrazil. Když se dlouho nevracel, vytáhl jsem klíček ze zapalování, zamknul auto a vešel do hotelu. Už za skleněnými dveřmi jsem zaslechl hádku. Čeho tím chcete dosíci, člověče? Vám se nikdy nechtělo na stranu? Volal taxikář Otruba, zoufale upíné oči na dveře se zlatým panáčkem v cylindru. Já vám po pátý říkám, že to nejsou veřejný záchodky, ale toalety pro hotelový hosty. Stál před ním rozkročeně holohlavý ramenatý pablb od bezpečnostní služby. A pak jsem na mou duši slyšel Vlastíka, jak řekl. Pane, chovejte se slušně a polipte mi prdel. A s těmi neuvěřitelnými slovy nabral sekuritáka ramenem ze spodu tak, že přepadl přes recepční pult. Když Vlastík zmizel na toaletě a bezpečnostní agent se jako bizon vydal za ním, aby mu zabránil v močení, povídám, člověče, vy nepoznáte ministra vnitra? Nakecej, zalapal po dechu. A když se Otruba vracel ze záchoda, salutoval, dokud jsme nevyšli na chodník. Použil jsem ten rejstřík, jak se mi doporučoval Arnošte. A člověku se opravdu uleví, řekl můj slušný taxikář.

0: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a muzik hóly západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě, že ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, že ano. Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex epílu zachovat aspoň ten epíl. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptýz.
1: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Poslední takový bonus a pak se pěkně rozloučíme. Vy možná teď čekáte na úplný závěr, že se na vás snese snůška vulgarit, sprostot a až možná nechutností, jo? Ale nic takového nečekejte, já zásadně tyhle slova nepoužívám. Výjimka je pohádka a tam se to tak nějak hodí. Takže nic takového skutečně ode mě nečekejte. Bude to vyloženě slušné. O mně se ví, že jsem filozof, myslitel. Ale moc o mě není známo, že jsem poměrně slušný básník. A já vám tedy na úplný závěr našeho večera i našeho DVDčka zarecituji jednu ze svých básní. Já jsem si pro vás připravil ze své momentálně aktuální básnické sbírky, která se nachází na pultech kvalitních knihkupectví a vychází pod souhrnným názvem Suchej dovnitř, mokrej ven. Četla? Co? Četla? No nestojte se, že to je kvalitní literaturu, to je v pořádku, to je v pořádku. Tak z této básnické sbírky jsem si pro vás připravil báseň s názvem Šeřík. Jedná se o lirickou milostnou báseň, takže bych prosil možná až pietní ticho. Takže dámy a pánové, přeji vám hluboký umělecký kultovní zážitek. Miloš Knorr. Šeřík. Stáli jsme spolu pod šeříkem, já líbal jsem tě na tvář. Pak ucítil jsem pod pupíkem, jak v kalhotách mi šátráš. Já přivinul tě k sobě, stisk pevně tvoje hýždě. Ty jsi zašeptala něžně, vem si mě, ty zvíře. A tak jsem padnul na kolena a rozepnul ti kaťata. No, tak vidím, že jsi rozdělaná. Skoro bych řekl načatá. Jen chvíli jsem tě pozoroval a pak, jak je mým zlozvykem, já přisál jsem se na tebe a udělal tě jazykem. Ty zavzdychala vzrušením, jak poprvý, tak postý. Já zašeptal jsem pod tebou, dneska to máš ostrý. A s přiodřeným jazykem dál líbal jsem tě na ústa a ucítil v kalhotách tlak. Mi zvolna narůstá. Pak ty jsi padla na kolena a rozepla mi kaťata. Vyletěl ven jako střela. Jak pružina na pět. A rozepla mi kaťata. Vyletěl ven jako střela. Jak pružina napjatá.

0: vám moc krát děkuju. Děkuju vám, že jste sem přišli. Děkuju vám, že jste neodešli. Vám doma děkuju, že jste si to koupili. A pokud jste se dostali až sem, tak že jste nevypnuli. Děkuju klubu Buena Vista, že jsme tady mohli točit. Děkuju barmanům, děkuju všem. Díky moc.
1: Díky všem, kteří mi pomáhali a hlavně díky Mirku!

0: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství. I nedaleké Brno, kde studoval. To jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
1: Tohle je, já bych řekl, taková část vančická, taková, jako by se řeklo dneska, rekreační oblast, zábavní.
2: Je, tady je chat, možná tady je chat.
1: No já jsem myslel jako takový kulturní útočiště, protože vody jak živa tady stávaly kolotoče, že ano? Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda. Ano, říká se mu vančický Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř na Jivista, nekdo ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem tady má tu šest, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a nařízení lák z těch okurků. A pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn. To je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenovala se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
3: Pane Menšíku, znáte mě, myslím, dobrý že ne, den. Ne?
1: Ale ano.
4: No,
3: jo. Jak jsem vás vždycky pohlavčil na Sokolovní, no, to už se zapomněl, že?
1: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
3: Dobrý, vždycky, ano. To jak se říká, ne?
1: Když škoda rány, která padne vedle, no.
3: To jsem si netroufal, říkám, co oni tam něco natáčího, taky ho nebudu rušit.
1: Mě nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb, že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parmi, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
3: Ano.
1: Že to bylo?
3: Jo.
1: Uci Jedličkovi, on je taky u divadla Jedlička. Ti měli na jedné straně, no Milan, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama. Pořád. Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový put na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to fakt? Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě, protože ta Oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyschla natolik, že je to takový potok, ale tady jsme plavávali taky.
5: To je ten Menšíkův Lamanš.
1: Ten Lamanš, to je vlastně tamhle k té špici, že jo, to je nejširší místo tam směrem k Malovansku, no.
6: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký

0: kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Řicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, pač to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě. Muzika. To je latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče. Ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No. Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední Nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem. Pa, ano, ano. Ale prý jsou ty dvojče tak nerozeznání, on pá, ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti, on pá, ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, ale jsou nerozeznání, jak poznáš, která je která, on pá, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se pak stěhovali, no. Já v těch Řicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Řicmanicích to jsou krásné lesy, těsnohlídkové lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak všechno, co bych vám. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. Byl jsem nářadovec, přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufň a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dejte mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do tohohle. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
1: Já mám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně, Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takového ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám od toho jídla, nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do kůň a tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete a to nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byly až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to vypěš 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavej, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleníři. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě, mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. Bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůžeš zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni museli mít za svýstvo vůli, že ten fuj tady byl pijou v takovém množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
0: Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulérní paradentózu, ale takovou pozvolnou. Paští zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větší. My jsme takhle seděli, s herci jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pám, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. Homola pohá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalý z toho. Řekl jsem si, tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 se už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže se mít. Ale počkejte! Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dne si chce žít kapesník, to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš v rakvi, povídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozorapal, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a v obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnému člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mně jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už vyděvala kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářské zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pamáš, ona brouše nejdí. Alexi čet noviny na Otomani a v tom slyší, Pepíku, on pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu sekat, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, on pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k té jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porám, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahal jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj. Po mamince z Ivaničic, po tatínkovi z Ricmanic, to jsou ty těsnohlídkovy lesy, a po povaze z Macochy, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, no tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, já jsem tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, si se vám dovolit, já jsem Vladimír Cyril.
2: To je strašný. Víš, to menší stylost, tím to beru, ale tam.
0: Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častic tu ve výčepu. Až to byla strašná bolest. A měl vytávný předměny, no. Já jsem nepil leta, víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou teorií, že bývalý alkoholik už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít z míru. Ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco. Už jsem tam na té Moravě, ochutnal se, nezapomněl. Když seš talentovaný, nezapomněl. A pak to ale dlouho trvá, než to ubrzdí. A teď já vám něco povím. A já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako, tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se na to a dejte si malinko a ochutnejte. A pán, pili jste někdy pražský výběr? To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to. Mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To bychom si dovolili tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost, takzvanou vážnou, opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dá jim polívku a on řekne, já si tě vezmu. A stačilo by, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? To ne... Já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojčeně v situaci, že mě opouštěli. To je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musím studovat a nechodí po nějakých schůzkách. A měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktovala dopis ty dívce. Že se musím učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci u doktora, ona pá, pozdravuj maminku, blbečku. Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou samými příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli přede mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zavzpomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma. A který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Řicmanicích nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly, nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky ze sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řicmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože my příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcema, já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni to obstarali, jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí. Ten mech a ty chvojky byly na polštáře, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit. No a jmelí to, víte, abychom se rozmnožovali. Tak jim se hezky líbá. No.
1: No, ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělala stric Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak podsuchal nervy. Pažíš tam docela Láďa ten rok, tak on to dá stranou. A ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Žok, protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil. Zase mě dala stranou všecko. Já jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně na dranc a Ivančice neměli svý černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit. No. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda. A tam zase jsme měli hezký Vánoce, pač nás bylo hodně. A já myslím, že u těchto těch svátků, které se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárků, víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvíru a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už teď vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoc. A jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak o den dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně ty všechny šprumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a což oni mají tři, tak budu tak jako škrtat, že jo, tak zase do toho je ten ulic. No a i tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema, místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno probíhalo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali na ty, kteří už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice. Zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková, já už všecko mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněl jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou teď spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla byste jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun a ta povídá paní Nováková, no třeba 200 korun, ne, to mě stačí, paž já už všecko mám. Hned vám to dám po Vánoci, vezme tu stovku, jde za tatínkem, po tatínku, já už všecko mám, však víč na pečíno, cukroví, pro všechny dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš. Pá, to je výborný nápad, maminko, vezme tu stovku, jde za dcerou a pá, dceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všechny už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám pá, to je dobrý nápad, tatínku, vezme tu stovku, jde za bráchou, pá, bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těmi děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, on a to je bezvadný nápad, sestříčko. Vezme stovku, je za maminku a pá, maminko. Já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pá, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor, Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme tak rádi tady na Moravě, a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všude zpíváme. Proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá, zpívá, zpívá. Vinohrady, vinohrady.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, nebo jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řečí, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou, volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Mě říkali tady páni od rádia, jestli prej bych taky něco neřekl o tom, jak lovím ty hroši. No já jsem řekl, co bych něco neřekl, hoši. Léta jsem se držel zpátky a mlčel jsem, no ale teďka už doba uzrála k tomu, že už se dá říct lecos. Hlavně, abyste mě v tom pak nenechali. Tak teda, jak se loví hroši? Ono se o tom takhle špatně povídá, když je člověk porád v tom a nedělá vlastně nic jiného, než loví hroši, že jo? No já sice sem tam taky dělám něco jiného, než lovím hroši, o to není. Jo, no například s manželkou. Teda s manželkou například, snad bych o tom ani neměl tady povídat. On je to takový delikátní. A oni mi hoši říkali, abych jim ty delikátní věci radši nějak vystřihal, nebo jak to mysleli. Tak mi takhle s manželkou obyčejně večír chytáme štěnice. Nebo se všeobecně říká, že v naší republice jsou štěnice na ústupu. No já nevím, jestli je to pravda, tak to asi všechny ustupují přes můj kvartír. Jak se taková štěnice loví? Teda lovit štěnice, no to je radost. To si lehnete s manželkou do postele a děláte jako že spíte. Boba, samozřejmě. Já dokonce tak trošičku i zachrápu. Pak najednou vyskočíte, rozsvítíte, popadnete pantofel a už to sviští. Ovšem, je to pořádnej pantofel, aspoň 48. To mám po tátovi. Ne, že bych měl malou nohu, to ne, ale on dělal u báti a ty pantofle měl jako deputát. Kapánek, jinak se ovšem loví takovej hroch. Takovej hroch vám neleze pozdě, kdybyste se zbláznili. Ono v takovým paneláku by taky nebylo o co stát. Ono by stačilo, kdyby vám tam jenom přišel. Případně ještě drobec zafuněl. Teda mě jednou hroch kejchnul do obličeje, a od té doby vám vypadám takovej ukřivděnej. Dokonce jsem si musel dát vyměnit fotku v pase. Myslím v cestovním, ne u kalhot. Ač takovej hroch se vám vyskytuje spíš v džungli, než na vinohradech, to je samozřejmě. Čili musíte za ním jet a nejlepší je to jakožto cestovatel. Je vám jistě známo, že cestovatele můžou být různý. Jsou cestovatelé soukromí, čili za vlastní peníze, čili takových je u nás až legračně málo. Jsou cestovatelé diplomatický, jenomže takový si toho moc neužijou, paní, až tam obvykle setrvají v delším srdečným rozhovoru. Potom jsou cestovatelé služební, Ty taky většinou tam absolvují srdeční rozhovory, po kterých se nám tu a tam zvedne export o nějakou tu turbínu, za kterou pak dovezeme voříšky, rara nebo vycházkovou obuv. Úplně k nezaplacení je tudíž cestovatel mýho druhu, totiž cestovatel na výměnu. Jak jistě víte, jezdí k nám hojně cizinci honit zajíce. Jak po polích, tak i po hotelích. No a výměnou zase jezdíme my honit zvířata do ciziny. No my. Pokud vím, tak jezdím zatím jen já. Páč mám vynikající mušku a švagra na ministerstvu. Vy ho budete znát, ten jak má vždycky v televizi ty projevy proti protekci. Jmenuje se ten pořad Za naše doma, za tvrdý ven. Tedy co je zapotřebí k takovému cestování v džungli? Především statečné srdce. A pak rychlý nohy, když vám to srdce selže. Ty nohy jsem potřeboval dost často v džungli. Tam jsem jednou honil nosorožce. Asi 6 metrů. Pak honil ten nosorožec zase mě. Asi 6 kilometrů. No, tak to víte, Afrika. Ono se taky říká černá Afrika, ale myslím, že my jako celek jsme daleko černější. Hroch má rád stojatou vodu. Naproti tomu štěnice má zase radši tapety. Když chcete lovit hroši, tak musíte mít především co? No, jasno. Především musíte mít jasno, kdo vás bude platit. Protože kdyby vás chtěl vyplácet někdo tady odsuď, tak to by se vám to nevyplácelo. To by těch ulovených hrochů muselo být jako štěnic. To by šlo vždycky 5 kilo na váhu a zbytek na daně z umělecký činnosti. To já jsem to dělal daleko chytřejc. Já jsem si udělal smlouvu s jedním maharadžou, co tady honil na konopišti bažanty, ale musel se předčasně vrátit, protože mu na ten pobyt zařvali 3 doly na měděnku a 1 důl na rádio. A on mě právě, tenhle ten maharadža mě přemluvil, abych mu chytal hroši pro tu jeho nenažérii. On mi za to dal teda takovýhle smarak. To byl smarak, teda ten jsem prodal za etiopský libry. Ty libry jsem vyměnil za dolary, dolary doma za tuzexový bony, bony jsem střelil za koruny a za ty jsem koupil malbit. No a dal jsem si vymalovat kuchyň, jenomže malbit. No tak byt co mal, ale nemal jsem v něm hlinku. No a tak mi to samozřejmě za týden odprejsklo. No, tak jsem si s tím maharadžou musel příště smluvit na smaragdy 2. On se sice divil, že nějak ty hroši prodražili, ale já mu vysvětlil, že jsou teď dostáni jenom výběroví. On měl naštěstí nějakou takovou českou povahu, tak to zbaštil. Ale nemyslete, že jsem jenom v té Keni pořád jenom tak chodil s pastičkou a lovil ubohý hroši, to ne. Vím, že jakožto Čechoslovák mám povinnost předávat zkušenosti. Ať už nějaký mám nebo ne. Tak jsem tam jenom sem tam taky mimochodem poradil v zemědělství. No tak to víte, zaostalej národ. Oni zaseli a pak už jenom sklízeli. Oni vůbec nevěděli, že mezi tím se musí taky dělat schůze. No tak zemědělství jsem tam postavil na nohy. Myslím, že na mě budou dlouho vzpomínat. Ale abych se vrátil k tomu lovu. Teda hlavním cílem každého lovu je trofej. Někdo je spokojený, když má parohy. Takových je většina. Ovšem ne tak já. Moje trofej z pralesů, to teda musí být vždycky něco extra. A tak i tentokrát. Dneska mi mojí trofej teda závidí celá republika. To bylo takhle po ránu. Časně tak kolem 11. A co se tak šoulám s puškou na okraji buše, Najednou mezi těma liánama vidím stavení, já myslel, že to je hájovna, ale protože to nemělo na výkýři parohy, ale hlavu z krokodýla, povídám si, to bude buď to výroba jemných dámských kabelek, nebo porybnej, že jo, krokodýl. A nastojíte, pane. On to byl obchodní dům a prior 68. A co? A měli tam toaletní papír. No tak samozřejmě jsem tam nechal hned všechny diety a koupil jsem si o 3 balíčky. To je trofej.

Musím říct, že už v prvním ročníku Janáčkovy akademie muzických umění se vlastně začala moje spolupráce s divadlem Na provázku. Začala se velmi neobvyklým způsobem. My jsme tehdy měli prověrku, semestrální prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli psa. Po skončení té prověrky za mnou přišla kolegyně z vyššího ročníku a říká, chceš hrát v Huse? Říkám, co si děláš, legraci, nebo co, teď jsem dohrál psa. Ona říká, ne, to je divadlo. A říkám, jo, to neznám. Tam venku stojí režisér Zdeněk Pospíšil a on ti to vysvětlí. Tak já jsem šel ven na chodbu, tam stál v montérkách takovej zarostlej, takhle si pořád trhal fousy, takovej podivný človíček, říká, to seš ty, co hrál toho psa? Říkám, jo, máš talent, člověče. Říkám, to je nějaký spiknutí tohleto, nebo co to má znamenat? Ne, budeš hrát v Huse. Říkám, už jsem to jednou slyšel, co to je za blbost? To je divadlo do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci bejt. A já jsem si furt myslel, že to je legrace, že jo, ale ten Zdeněk se seknul asi tak o 2 roky, protože my jsme skutečně potom po uplynutí takového časového rozdílu začali s tím divadlem jezdit po Evropě a projeli jsme těch zemí moc a viděli jsme spoustu věcí a zažili v tom divadle neuvěřitelné věci a já na ně nikdy nezapomenu, protože tohle divadlo mě vlastně vybavilo vším potřebným pro to, co dělám i dneska. Ale já bych se teď, jestli dovolíte, zmínil aspoň slůvkem o dvou velikánech Brna, kteří neodmyslitelně patří nejenom k Brnu, ale k celé naší kultuře vůbec. O básnících Oldřichu Mikuláškovi a Janu Skácelovi. My jsme měli tu ohromnou šanci a tu ohromnou možnost se s těmihle dvěma pány potkávat. Potkávat ať už v hospůdce u Číšky vína, nebo přímo na představení, což pro nás byla velká pocta, nebo jenom tak na ulici. Ale vždycky to byl nádherný zážitek a vždycky to byla krása s těma pánama posedět a povykládat si, poslouchat. Jenom sedět a poslouchat byl zážitek. Oldřich Mikulášek byl neuvěřitelně společenský člověk. Ti z vás, kteří ho pamatují, tak to dobře vědí. A v největším fofru uprostřed hospodské vřavy vlastně dokázal napsat tu nejkrásnější, nejmilostnější básničku. A taky se traduje jedna taková historka, která se mi strašně líbila, já na ní strašně vzpomínám vždycky, když je mi trochu míň veselo. Oldřich Mikulášek se opíral o své francouzské hole a šel nočním Brnem a víte sami dobře, že v noci málo koho potkáte v Brně a šel přes náměstí Rudé armády okolo toho pomníku, toho rudoarmějce. Tam bylo vždycky spousta růží a kolem něho, kolem toho Oldřicha Mikuláška poskakovala nějaká 20-letá muza, protože Oldřich Mikulášek byl vždycky krásný chlap. A tak ty holky se na něho lepily a my jsme mu to hrozně záviděli. A on chtěl té dívce natrhat růže. A tak natrhal kytici těch růží a ve chvíli, kdy jí to chtěl předat, tak spoza toho pomníku se vyloupnul esembák, který to tam hlídal. A ten pan Mikulášek ani na chvilku nezaváhal, vzal ty růže, poklekl k patě toho pomníku, položil je tam a vydechl hrdino. A já jsem přesvědčen, že jestli ten člověk, ten Sembák, on určitě ještě žije, on byl mladý, že jo, akorát se mu změnila uniforma, ale jestli je, tak ten tam někde stojí do dneška, možná až dneska budete někdo tudy zpátky, že ho tam potkáte. Jan Skácel naproti Oldřichu Mikuláškovi byl introvertní povaha, byl to člověk uzavřený a dlouho třeba mlčel a slůvko z něho vypadlo, ale vypadlo-li, tak stálo za to. A já si vzpomínám, jak jsme v divadle Na provázku dělali hru, která byla výhradně složená z jeho veršů. Jmenovala se Na dávném prosu a já od samotného začátku protestoval proti uvedení této hry a nemohl jsem se s tím dlouho smířit z jednoho prostého důvodu. Já jsem si myslel, že prostě servírovat lidem poezii tak, jak my si ji představujeme, není správné, že by si člověk měl sáhnout po knížce s poezií právě ve chvíli, kdy cítí tu potřebu a přečíst si právě tu báseň, na kterou má chuť. A pan
Skácel mě v tomto úsilí podporoval, mně se to hrozně líbilo, ale já jsem nevěděl, proč on to vlastně dělá. Že jo? On se strašně ostýchal, on říkal, já to nemám rád, když ty moje věci na veřejnosti, když se to recituje. Už to slovo recitace, že jo? To je samo o sobě, to by měli pochopit ti lidé, že ty moje verše se musí vyprávět a ne recitovat. Jak to někdo recituje, tak já jdu pryč. A proto jsme si pokládali za velkou čest, že vydržel na celém představení hry Na dávném prosu, které mimochodem dopadlo skvěle, protože Eva Talská prosadila svou a udělala to výtečným způsobem, tuhletu věc. A já jsem po tomto představení měl moc rád. Ale já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta, 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše. A dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega zatloukal, říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo? Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem, on měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá, já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo lup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdy nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No, to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze, to je prostě proto, že my ten mozek málo využíváme, mějte se a odešli. Já na tyhle pány nikdy nezapomenu a myslím si, že nikdo z nás. Já vzpomínám na Zdeňka Pospíšila, který bohužel už mezi námi není, tragicky zemřel. Jenomže to byl takovej blázen, takovej fanatik divadla, že to bych vám přál aspoň jednou zažít. To bylo něco neskutečného, jak ten člověk dokázal strhnout pro to, co dělal. Nejenom pro divadlo, ale pro všecko. On strhnul třeba pro jachtaření. On dokázal nadchnout toho člověka, že prostě jedině jachting je nejdůležitější. Jo? A teď mu to vysvětlil, kde, co, jak, tohle posadka, natáhne se všecko, tohle, musíš to... Za týden ho to přestalo bavit, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. A stejně tak další prostě obory lidské činnosti. Jednoho dne ho napadlo, že bude pěstovat rybičky. My jsme odjížděli do Itálie na zájezd, on tam koupil samečka a samičku, nějaký masožravý rybky z Amazonky nebo vodku. Říká, to nás bude živit, tyhle ty se budou rozmnožovat, to bude prodávat, já mám doma 40 akvárií, že jo, to všechno je, to bude letět, rozumíš, to nikdo nemá u nás ještě. No jo, jenomže u Udine nám zdechnul sameček a u Mikulova lekla samička. Takže z toho chovu nic nebylo, on rozbil ty akvária, že jo, a bylo po srandě. Ale po něm zůstali akvaristi a nebo karatisti.
Taky, on měl období, kdy miloval karate. To karate prostě jsme cvičili všichni. Naskakovali jsme takhle ráno, vždycky, jak jsme vstávali, jak jsme naskakovali na pěstě a tady nám rostly bochánky a to. Jediný, kdo vydržel, byl docent doktor Miloš Štědroň, profesor na filozofické fakultě, autor 99% veškeré hudby na provázku, ten cvičí do dneška. Kdybych o Milošovi začal teď vykládat, tak bych skončil zítra ráno, ale dovolte mi jednu takovou věc, když tady ten nástroj je. Já bych vám zahrál něco málo písniček z Balady pro banditu, kterou Miloš pro nás složil. Jestli dovolíte, tak vám nějakou tu písničku zaspívám. Jo?

0: si, přestože jejím autorem je Zdeněk Svěrák, nepřevedli do jiného představení, zřejmě protože se nám přestala časem líbit její poněkud satirická poenta. Ale možná, že se k tomuto rakousko-uherskému skeči ještě v budoucnosti vrátíme a pokusíme se ho dovést k lepšímu konci. V roli dozorce vystoupí Bořivoj Penc, věznějšímu představí Marek Šimon.
1: Šíma, vem si.
2: Kde pak?
1: Když se tak na tebe dívám, Šíma, víš, co si myslím?
2: To prosím nevím.
1: Říkám si, jak by ti to slušelo tam venku. Rozumíš mi, Šíma?
2: Aby ne, pane Hurich, aby ne.
1: Kam bys šel, Šíma? Kam bys šel?
2: Na Mariánku, pane dozorce.
1: A tam bys to roztočil, viď?
2: Roztočil, pane dozorce.
1: Na Lačno, Šíma?
2: Kde pak na Lačno? Dal bych si tržkovou polívku a párek s křenem.
1: Šíma, vem si.
2: Kde pak? Když hladovka, tak bez jídla.
1: Jak ty ses mohl mít, Šíma, kdybys nekrat?
2: Špatně, pane Hury. Špatně.
1: Jaké by to bylo na světě krásné, nebýt vás, zločinců?
2: To je pravda. Co by tu asi stálo místo naší věznice?
1: Hospoda, Šíma. Veliká hospoda. A guláš by stál jen pár krejcarů. A jaký by to byl guláš, Šíma?
2: Vypravujou mi o něm, pane Hurych.
1: Byl by to guláš samá kliška. A byl by po okraj talíře. A byl by tak hustej, že by v něm stála lžíce.
2: To by bylo, pane Hurych. Je, to by bylo.
1: Šíma, vem si.
2: Ale pane dozorce, víte, co mě teď napadá?
1: Co pak, Šíma?
2: Co vy budete dělat, pane dozorce, až my zločincové nebudem? Co jen vy budete dělat?
1: Šíma, vem si.
3: Dobrý večer. Vážení spoluobčané, protože už se zase pomalu blíží volby, dovolte mi, abych vás všechny přetáhl na svoji stranu. Moje strana má název SSDŠ, Sobotova strana demokratického štěstí. Přátelé, myslím si, že štěstí je to, co potřebujeme všichni nejvíc, abychom svůj život dotáhli zdárně ke konci. Pokud do toho půjdete s námi, přátelé, budeme všichni tlačit. Tlačit naši novou společnou káru. V naší nové společnosti budou lidé chodit oblečeni a nasyceni tím, co si seženou. Lidé budou mít veškerá sociální zařízení a budou je moci používat, kdykoliv budou cítit potřebu. Krávy, prasata a vůbec dobytek. To všechno budou zemědělci pěstovat. Co se týče životního prostředí, když se nad námi otevře velká ozonová díra, budeme se o ní sami starat. Přátelé, zacpeme si svoji díru vlastními prostředky. Budeme kupovat jenom krémy Czech Made s velkým faktorem. Namažeme se tak silně, že nás nepozná ani ET.

0: Další otázka. Co takzvané lehké ženy? Řekněme rovnou ku příkladu ty, které stojí u Chebu a Němci jim dávají mařeny. Ale Němci je mají a my ne. Teď to není morální. Děvčata, kurva štelům. Buďte taky trochu vlastenky, udělejte nám slevu, dejte nám. To, co všichni tak vehementně potřebujeme. Pocit, že jste naše. Je známo, že silně kvete kriminalita. Lidé se bojí vycházet z domovů. S tím bude konec. Lidé nebudou muset vycházet vůbec. Co se týče potravin, budou se prodávat jen zdravé potraviny. Národ bude zdravý. Budeme jíst jenom luštěniny, hrách a čočku. A to bude pro svět ten největší boom. V naší zemi se budou rozkládat domy. V našich nemocnicích se bude léčit mnoho nemocných lidí. Ve věznicích budou dostatečné prostory pro mnoho vězňů. Prostorné a pohodlné budou rovněž hřbitovy. Co se týče soudů, tak každý, kdo provede sebemenší přestupek, bude přednostně potrestán. Vyžití najdou i ti, kteří se vyžívat dříve nemohli. Sexuální devianti, vrazi, zloději. Ti všichni dostanou, co si zaslouží. Co se týče obrazáren, i ty budou zřízeny. Také zrichtujeme obchodní a jiné domy. Naše strana vám zajistí i cestování. S každým vyrazíme do světa. A doma uděláme pro lidi velké hotely. A cíle naší SSDŠ velkolepé. Zničíme všechno. Všechno, co by brzdilo naši cestu kupředu. Naše heslo zní, ať si každý konečně... Ať už si každý konečně, přátelé... Je to možný, podívejte se na to. Mně nakonec někdo utrh koneček.
1: Tak žáci, doufám, že jste se naučili naspaměť ten úryvek ze Slávy dcera od Jana Kolára, co jsme si minule probírali.
2: To se nedá naučit.
1: Za spešák, když se mnou mluvíte, tak laskavě vstaňte. Každý žák, když se mnou mluví, tak se mi vždycky pěkně postaví. Já to umím, jak když biče mrská třeba o půlnoci, když mě probudíte. Hexametrem třeba. Aj zde leží zemta před okem jim slzy ronícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze ta trysinu vznese, vyvíše pohled, nep raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež zdoruje s houblím až do saváde časům. No prosím, a to jsem ožralej. Víte co, tak sem aspoň půjde Lenka Plačková a přečte nám tu básničku z učebnice. Budete se snažit trochu recitovat, Plačková. A rozbor básně provede Pešák. Pojďte sem, Pešák, uvidíme, jak se tady budete projevovat u tabule. A Jan Mrázek. Víte to? Tak Plačková, spuste.
3: Jan Komár.
1: Zas Komár, ne Komár, Komáre. To se silnější brejle nějaký.
3: Jan Kolár, Slávie dcera.
1: Prosím vás, Slávie dcera, ne Slávie dcera. Slávie, se nám honí nějaký fotbal hlavou, nebo co zase?
2: Chodí s fotbalistou Slávie, s pravým bekem.
1: Zase mě to nezajímá, jestli má nějakýho pravýho bejka někde, helejte. Teďka je čeština. Mrázek, čí dceru měl Jan Kolár na mysli, když napsal Slávie dcera?
4: Jan Kolár měl, myslím, na mysli dceru svého kamaráda Slávy.
1: No to je zajímavá informace. Zása, Jak se ten váš Sláva pode vás jmenoval celým jménem?
4: Sláva Stanislav.
1: No to je velice zajímavá informace.
4: Stanislav Kostka.
1: No to jsou vědomosti, teda nahal jsem zvedal.
4: Stanislav Kostka Newman.
1: Jo, tak Newmanova to byla dcera. A udělali si s Redfordem, že? Hlejte, jestli se mnou, já nevím, tady zahráváte, děláte si ze mě stranu, nebo jsem tak hloupej, prosím vás?
4: Ani hloupej, ani chytrej.
2: Čili polobl.
1: Hlejte, pešák, to jsou ty výrazy. Hlejte, Jan Kolár měl na mysli jakousi pomyslnou dceru Slávu, jakéhosi pomyslného sjednoceného slovanského národa. Je to jasné, pešák?
2: Ne.
1: Co vám na tom není jasnýho ještě?
2: No, to s tím Newmanem a Redfordem. To z nich hloukajilo.
1: Zasplačková znova, čtěte, jak přijde tohleto.
3: Jan Kolár, Slávy dcera. Juj, zde leží zem...
1: Jaký juj? Jste slepá nebo co? Aj? A ne juj, prosím vás juj. To vykřikne tak maximálně nějaká blbá ženská, když spatří třeba...
2: Něco velkýho.
1: Hejte, pešák. Z prostáku jeden. Prosím vás, aj je jedno ze staroslovanských zvolání.
3: Ano, aj je jedno ze staroslovanských zvolání. Jan Kolár, Slávy dcera. A je, zde leží.
1: Z jakého prostředí vůbec pocházíte, jak takhle vůbec můžete mluvit? Já vám omlouvám, že špatně vidíte. Aj, prosím vás, aj, čtěte. Pořádně znovu.
3: Zde leží zemta. Co je to zemta?
1: Zemta, to je zem a ta, to je ukazovací zájmeno za jménem, to se v básních někdy dělá. V bulharštině je to třeba normální, že tam, aby vám Bulhar rozuměl, tak musíte dát ukazovací zájmeno, vždycky zájmeno. Třeba zem se tam řekne zemljata, že jo, nebo auto se řekne kolata, že jo, nebo žena se řekne ženata, že jo, nebo koza se řekne kozata, že jo. Hlejte, prostě vždycky zájmeno. Byl jste někdo v Bulharsku, jo? No tak víte, že když jste tam šel do obchodu, tak když jste chtěl, aby vám ta prodavačka rozuměla, tak jste musel dát zájmeno, ukazovací zájmeno. Jak jste tam řekl, když jste byl nakupovat třeba?
4: Já jsem v Bulharsku nenakupoval.
1: Nebyl jsem zde. Zas, neříkejte mi... Zas, neříkejte, že jste tam nebyl aspoň jedenkrát v nějakém krámě.
4: Kriste. No, jednou jsem byl v drogerii.
1: No tak, no a když jste tam chtěl nakoupit, tak jak, já nevím, co jste tam kupoval, jak jste to řekl, aby vám ta prodavačka rozuměla?
4: Una gumata i una viagrata.
1: Zas, hele, nehýkejte, tady čtěte dál radši. To je úroveň teda.
3: Aj, zde leží zemta před okem mým. Před okem mým.
1: Co vám na tom to není jasný, ale prostě to básník řekne před okem mým, když se sdělí, že třeba něco vidí. Je.
2: Ona vidí hovno.
1: Kdo to řekl z vás dvou? Kdo to řekl? Vy jste to řekl, jo? Pokračujte. Třída tohle, to jsem vyfasoval teda lumeny.
3: Aj, zde leží zemta, před okem mým, slzironícím, nikdy kolébka, nyní národu mého
1: jak
3: rakev.
1: Rozumíte tomu výrazu kolébka národa rakev, mrázek?
4: Já nevím. No,
1: kolébkou národa má na mysli Jan Kolár zrození národa, vznik národa, že? V tomto případě zřejmě moment, kdy praotec Čech vystoupal nahoru Říp s družinou, že?
3: On chodil do družiny?
2: Ta je blbá.
1: A rakev národa, no rakev národa, tím myslí Jan Kolár jakousi tragédii národa, jakou pohromu, jaká může být taková největší pohroma národa, jakou si dovedete představit, mrázek třeba?
4: Zeman?
1: Zastupujte se politiku. Blbče jeden. Čtěte dál, Lačková.
3: Někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj, vole, posvátná ústa jsou.
1: Z jaký jste rodiny? Pešák, jak je to správně?
2: Stůj, noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš.
1: Jaká posvátná místa má Jan Kolár na mysli? Co je to posvátné místo, mrázek?
4: Já si myslím, že posvátné místo je takové místo, kde se někdo někomu třeba zjeví.
1: Ano, může být, může být.
4: U Příbramy je Svatá hora a tam se myslím někomu zjevila panenka Maria.
1: Ano, velice správně. Pešák, jaká vy znáte posvátná místa v českých zemích, kde se někdo někomu zjevil? Že?
2: Bordel v Libni. Já tam jednou byl a najednou se tam zjevila moje stará.
1: Co teda? Teda?
3: Posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, k obloze Tatrysinu. Co to je Tatrysin?
1: Mrázek, řekněte plačkvíce, je to Tatrysin. Tatrysin, si rozložte to slovo, Tatrysin.
4: Já vím jenom, co je to skurvysin.
1: Zaštěte dál, to já se to můžu.
3: Synu, vznes se, vyvíše pohled, nepraději k velikému přichyl, tomu tam se vousisku.
1: Jestli máte někde nějaký vousisko, tak se k němu přichylujte po vyučování dubisku. Dubisku.
3: Dubisko taky žádné mám.
1: Prosím vás, mě už je to jedno, už to nějak dočtěte. Pro boha, helejte, aspoň přednes, ať to má nějakej. Představte si, že jste slovanská žena, která radí svému slovanskému muži, k čemu se má přichýlit. A pořádně.
3: Nepraději k velikému přichyl, tomu tam se chlupisku.
1: Blbečku jeden. Zlatý benjoben.
5: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás, kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
6: Cože?
5: Lužec pod Smrkem.
6: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
5: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
6: A to je někde v horách, že jo?
5: Ano, v Jizerských.
6: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme, v horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? Nebo kvašňáka, že jo?
5: Soudru, kdybyste byl tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
6: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás. Jo? Ale vrátit, tak jak se to říká, lužánky?
5: Ne, lužec, lužec.
6: Jo, lužec.
5: Pod Smrkem.
6: Teď já vím, se dívám. Tak, lužec pod Smrkem.
5: No.
6: Helejte, víte, že to tu není?
5: No musí to být Lužec pod Smrkem.
6: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Libverdy? Jeďte do Libverda, koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
5: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
6: No, teď se dívám, koukejte, Amalí.
5: Lužec.
6: Bavorov, Bíňa, chcete boč?
5: Ne, proč?
6: Co?
5: Proč boč?
6: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B, Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoliv, nechcete brloh?
5: Ne, nechci brloh.
6: Jeďte do brlohu.
5: A proč?
6: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zítra tomu bude 90 let, co se narodil.
5: Tak,
6: no jo.
5: To je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
6: Jo, od ušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
5: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod Smrkem.
6: No,
5: Lužec?
6: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Herde, tam rostou hodně houby, víte?
5: Teď v zimě?
6: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
5: No,
6: to jo.
5: Ale ne.
6: Co?
5: Jo, tak počkejte, Lužec.
6: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom Brlou.
5: No, tak dál, Lužec.
6: Tak dál, helejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
5: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
6: Herko, tak neplejte mě pořád, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? Abovce a Malín, až.
5: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
6: L?
5: No,
6: Herko,
5: L.
6: To bych...
5: Lužec, L, Lužec.
6: Jo.
5: No, tak hledejte L.
6: L, to je po ST, víte?
5: Ne, co pak neumíte abecedu?
6: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11 letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
5: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a L.
6: Jak mi to mohlo napadnout, že L po ST?
5: Já nevím.
6: Jo, tak mě spletla postel. No po STL. A to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Taká. Tak helejte, K, kobila. Helejte, i do kobily jezdíme, to se divím.
5: No a
6: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
5: Taky. Lužecci!
6: Do kláštera, nechcete je?
5: A co pak jsem Ofélie, hledejte lužec.
6: Lužec, la, le, li, lu, lu, lužec!
5: Lužec!
6: Tady to je, lužec.
5: No výborně, co?
6: Lužec nad Vltavou.
5: Ne, pod Smrkem!
6: Dokrát, vy jste nějaký absolutní.
5: Ale nejsem absolutní, ale chci lužit pod Smrkem, ale nad Vltavou.
6: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
5: No tak, ale pod Smrkem.
6: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
5: Ale soudru, já poskýkám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
6: Nepár, to by vám nebylo nic platný.
5: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
6: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
5: Co je to?
6: To jsou doplňky a opravy tomuhle tomu řádu.
5: Soudru, hejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
6: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
5: Já nejdu nikam.
6: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží? Jsou to informace? Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
5: Pod Smrkem.
6: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10:46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10:46 vám to jede.
5: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
6: Holko člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. No tak. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
5: No tak sláva.
6: To máte čas.
5: No tak mohu jít.
6: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
5: Tak děkuji vám.
6: Prosím, následujeme. Haló, počkat, co to nesete?
5: To je židle.
6: No to vidím, tak topr, zpátky.
5: Ale já vezu židli, tečice, do Lužce pod Smrkem.
6: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagón.
5: No jak to, na židli?
6: No samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
5: Soudru, já se nestěhuji, bydlím v Praze.
6: Jo, v novostavbě, víte.
5: Vy mě znáte?
6: Ne.
5: Tak jak to víte?
6: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
5: Ale ne, židli jsem zakoupil tečičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
6: A vlakem?
5: No přece nepůjdu pěšky.
6: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
5: Soudru, já opravdu postukám. Puste mě tam i ze židlí.
6: Pak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
5: Ale tam už jsem se pokoušel a autobusu židle neberou.
6: No bude by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
5: Soudru, mějte slitování, co si počlákně poradíte, kde mě tu židli vemou?
6: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
5: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
6: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10:46, kolik je teď?
5: Teď je 10.
6: Ježišmarja, už 10?
5: Ano.
6: Argo, tak to já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
5: Ale prosím.
6: Budete tak láska.
5: Ježišmarja!
6: Co se vám stalo?
5: Ale židle byla nová.
6: Co, nová židle?
5: Jo.
6: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
5: Děkuji vám. S
6: každou cestu.
5: Děkuji.
7: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
8: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadalo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašli jsem, furt se mi nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, je takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem ten kdo říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte na show. Tak on vzal tu horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý horákový jsem šel točit Rodinný pouta. vzpomínáte, takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.
9: Prosím být Judr Čeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
10: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
9: Děkuji. Velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
10: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
9: Ale co do jména? Ano, jak říká Shakespeare, že ano? Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
10: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
9: Dobrá, usnadnili vám to váš přístup k mému případu. Hmm? Pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
10: Zajisté, zajisté, pane...
9: Ale Moravec, já
10: pane, jsem řekl. Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
9: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
10: To vynechme.
9: Prosím.
10: Ad rem.
9: Prosím?
10: Ad rem. K věci.
9: Ach tak.
10: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
9: Ano, tedy abych začal up ovo.
10: Prosím?
9: Tedy od začátku jaksi.
10: A, od začátku. Vy chcete začít od začátku? No to je nejlepší.
9: Ano.
10: Nejlépe je začít od začátku.
9: Ano.
10: No pokračujte, prosím.
9: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
10: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci. Doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
9: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
10: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
9: Je, to jsem,
10: a zdárně, zdárně.
9: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
10: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
9: Prosím.
10: Mohl byste mi prosím říci konkrétně, o co vlastně jde?
9: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
10: No, no.
9: Já miluji.
10: Prosím?
9: Pane doktore, já miluji.
10: No, to je krásné. Gratuluji, ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
9: Ano.
10: No dobře, ale jak si dál?
9: Pane doktore, já miluji vášnivě.
10: Ano?
9: Vášnivě a z celého srdce ženu.
10: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
9: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
10: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
9: Ano.
10: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
9: Ano.
10: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
9: Bůh uchovej, pane doktor. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
10: Vy si ji nechcete vzít?
9: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych, ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to, prosím, definitivně a jednou provždy zavrhl.
10: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
9: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
10: Co já?
9: Vetrené.
10: Vetrené?
9: Ano.
10: Co to je?
9: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
10: Aha. Je italsky?
9: Ne, francouzsky.
10: Tak je to vetrán.
9: No, vetrán, ale pro vás vetrene. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
10: Patrně něco tuší.
9: Snad, no. On je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
10: No prostě primitiv.
9: Primitiv, ano, on jí kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
10: Ale to známe, to všechno známe. To je bohapustý egocentrizm a v podstatě sebeláska. A věřte mně, začasté komplexy méněcenosti.
9: Ano, často plně oprávněné.
10: No, většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
9: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
10: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
9: To ano.
10: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo něco, ano, co si koupili. Ano. To trapné, to velmi,
9: no to je velice trapné.
10: Vždycky je to velmi trapné. No, ale dovolte mi otázku, pane,
9: Moravec.
10: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
9: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná, ano, dáma, ano, má totiž doma peklo, ano, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, to ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano, ano.
10: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
9: No, jestli by prostě nebylo možné, ano, aby vy jste, ano, tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
10: Vám.
9: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce, a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
10: To bude velmi těžké.
9: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
10: No, tak možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tihleti muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
9: Ne, bedna to není.
10: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
9: Ano.
10: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
9: To tedy máme.
10: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
9: Ano.
10: A kdo je ta žena.
9: Ano.
10: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
9: Vaše paní.

0: Když se podíváte na mapu Spojených států, najdete na ní kousek pod Michiganským jezerem, město St. Louis. Odtud začala stavět společnost Atlantic and Pacific transkontinentální dráhu, která vedla přes indiánské území Oklahomy, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až na pobřeží Tichého oceánu. Stavba této trati pro železného oře byla jablkem sváru mezi indiánskými kmeny Kijovů, Komančů i Apačů, kteří stavbě nepřáli, a mezi bílými přistěhovalci z východu. Války mezi oběma znepřátelenými stranami si vyžádaly tolik indiánské krve, kolik proteče v Rio Grande vody za dva dny v období sucha. Od té doby, kdy na tuto dráhu slavnostně vyjel první vlak, uplynulo přesně 50 let a 7 minut. Jako tehdy i tentokrát byl jasný, vonavý letní den. Jen párek tučných supů protínal modrou oblohu téměř bez mraků. Kaktusy byly snad o 2 metry vyšší, ale písku v poušti bylo znatelně méně, protože nedaleko stála dobře prosperující továrna na přesýpací hodiny. Jako tehdy i dnes jel slavnostně vyzdobený železný oř ze St. Louis, aby celé Americe připomněl toto významné jubileum.
1: Odjíždíme, urychlete nástup.
2: Prosím vás, stavíte v Santa Fe?
1: Samozřejmě, ty děti patří k vám.
2: Který?
1: Tyhle.
2: Je, málem bych na ně zapomněla. Henry, File, Annie, pojďte.
3: Ano, mami.

0: Je tady volno? Haló, je tady volno?
1: Cože?
0: Jestli je tady volno.
1: Cože?
2: Vidličky a nože.
1: Tady není jídelní vůz, ale už jsme vyjeli.
0: Děti, posaďte se. To zas bude cesta.
2: Ano, maminko.

0: Slavnostně ověnčený železný oř uháněl texaskou krajinou a míjel řeku Canadian a dál podél novomexického údolí se stříbrným jezerem, do kterého se vlévá řeka Red River, kde před 100 lety náčelník Tangua ztratil opasek, který se stal jablkem sváru mezi Comanche a Apache, kterým odedávna toto území patřilo, a považovali volně pohozený Tangův opasek za vhozenou rukavici. Což jistě uznáte, to se nedělá. I když na druhou... Ale ne, to skutečně, to je nehoráznost. To je stejné, jako když paní Bleková nepoznala v neslyšícím starci, i když byla z cesty hodně rozrušená, ale i přes svou vrozenou roztržitost jej měla poznat. To je prostě nehoráznost, to se prostě nedělá. To je jako s tím opaskem, to můžeme tu desku zabalit a jít domů. Ona snad chrápe, to snad není možné, to já tam snad vystřelím šíp, jenom abych se strefil. Tak teď hezky napnout tetivu, pořádně zalícit. Tak.
1: Indiáni?
2: Hurá!
1: Parchanti, který to byl? Henry, ukaž ruce, kde máš ten luk? File.
2: Já taky ne.
1: Tak ty Annie.
2: No, mami.
1: To jsem blázen. Přece to sem nepřelítlo z nebe. Nebo že by... Poslyšte, dědo, ukažte mi ruce.
3: Myslíte si, že jsem užvaněná baba s roztřesenýma rukama? Já, když vystřelím, nikdy neminu cíl. A navíc mou zbraní není luk, ale pěst.
2: Mami, to je přeci... No jo, to je on! Kdo je to?
1: Kdo by to byl, prosím tě?
2: Pane, nejste vy?
0: No, konečně. Malý Henry musel přijít na to, že s nimi v kupé cestuje slavný hrdina divokého západu, který před 50 lety pomáhal stavět tuto transkontinentální dráhu. Ano, cestoval s nimi starý pan Klein, kterému Indiáni začali říkat Old Shatterhand, drtící pěst.
1: To jako já? Já jsem Bleková, zasvobodná Smithová.
2: Pane Shatterhande, proč vám říkali smrdící pěst?
3: Drtící pěst.
1: Henry.
2: Au.
3: Ale nechte ho. Kdo je mladý, ten je hloupý. A kdo je starý, ten je...
2: Hluchý.
1: File.
2: Auweis. Cože?
3: Vidličky a nože.
1: Tady je jídelní vůz?
3: Ten připojí až v Diegu.
2: Pane Shatterhande, vyprávějte nám o Indiánech.
1: Ale neotravuj pána. Ale kdyby vás to, pane Shatterhande, neobtěžovalo, mě by to také moc zajímalo.
3: Jo, no tak... Dobře, ale já jsem nudný vypravěč.
2: Jak jste zabil grizzlyho? Pěstí.
3: Statečný muž nikdy nemluví o svých činech. To přenechává žvanivým greenhornům.
2: Vyprávějte, pane Shatterhande.
3: No tak dobře. Víte, jak jsem se skutečně seznámil s náčelníkem Apachu Vinetuem?
2: Ne.
3: Naše první setkání se uskutečnilo úplně jinak, než se píše v knížkách. Dívám-li se na tvou tvář, no ty, jak se jmenuješ, Henry, nemůžu než nevzpomenout na ten osudový den.

0: Inetu, vylez už z té kádě. Jseš tam přes 2 hodiny. Stejně zůstaneš tmavej. Neodmlouvej. Dneska jdete ty a nšoči sami. Já musím večer ještě jednou přežvejkat tu bůvolí kůži. Zítra je v Santa Fe veletrh. Co je? No co ti je, Vinetu? To tě to pořád tak trápí. Vždyť to mají všichni indiáni. Dospíváš. I tupa hlava to měl. I kleky Petra. A je to bavorák.
1: Ta tvoje kozlý mast je k ničemu.
0: Protože se v tom pořád hnípáš.
2: Dobrý den.
3: Paní Inčučunová, je Vinda doma?
1: Já už jdu, jenom si připnu péro. Mami, můžu si vzít koně?
0: Opovaž se. Dneska půjdeš pěšky. A ne, abyste u Siuxů kradli jako posledně. Víš, jak to dopadlo?
1: No jo.
0: Žádný no jo. 250 mrtvejch. Nšoči.
4: Ano?
0: Prosím tě, dohlídni na ně.
4: No.
0: Seš z nich nejrozumnější.
4: Ano, maminko.

0: Vítám vás na odpoledních nedělních čajích v salonu u Centra. Dnes se společně naučíme nový indiánský tanec Skočkodan.
1: Skočkodan!
0: No tak to by stačilo. Prosím indiánské chlapce, aby při nácviku nekouřili dýmky míru.
2: Přichází horda indiánských chlapců.
3: Stát! Apačiska.
4: Co je?
3: Kolikrát jsem vám říkal, že tady není žádná zábava, ale čaje.
4: No jo.
3: Tak tedy pojďte. Ukáž. Dobrý, ukáž ty. Dobrý, ty. Vrať se.
5: Já?
3: No ty. Co se tak červenáš, Rudochu? Co schováváš ty ruce? Jak to, že nemáš rukavice?
6: Já je zapomněl.
7: Vinďa zapomněl rukavice.
6: To je vůl.
8: No já se picnu. Pane Centře, tak pro jednou. Bráška si je příště určitě nezapomene.
3: Neexistuje. Žádný smlouvání.
9: Centře, mohu se do vašeho hovoru vmísit?
3: Co chceš ty, Greenhorne?
9: Jenom mě tak napadlo, jestli to nařízení platí pro všechny. Mě jste před malou chvilkou pustil dovnitř bez rukavic.
3: To je něco jiného.
9: Jak jinýho?
3: Nechci, aby se ty jejich smradlavý indiánský pracky dotýkali čehokoliv v mým lokálu.
5: To je vaše poslední slovo?
3: Poslední, ty uhejáku.
5: Ach jo.
9: Počkej, příteli.
5: Příteli?
9: Půjdu s tebou. Centře, my se ještě uvidíme.
3: Budu se těšit, Greenhorne.
2: Old Shatterhand odchází za Vinnetouem k Červené řece.
10: Příteli, zvolni krok.
5: Nech mě.
10: Počkej.
5: Patříš k ním? Jdi se bavit.
10: No tak, buď rozumný.
5: Jdi tancovat Skočkodána.
10: Počkej. Já nejsem jako on.
5: To se pozná na první pohled.
10: Jak to?
5: Co to máš vůbec na hlavě?
10: Klobouk. Ty roláče. To se u nás běžně nosí.
5: Co a co ty kalhoty? To jsou dětský?
10: Proč myslíš?
5: Ty je nemáš ani ke kolenu.
10: To jsou krátké kožené kalhoty.
5: No jo. Divný kraj, odkud přicházíš.
10: Tak proto oni vždycky poznali, že jsem cizinec. Podle kalhot. Ostatně, nechceš si je zkusit?
5: Jo.
10: Mají padací most?
5: Jo, to je dobrý. Ukáž. A já ti na oplátku půjčím svoje, jo?
10: Tak jo.
5: Až mě v tomhle uvidí doma v táboře, to zas bude takový rachot, že si Siuxové budou myslet, že jsme vykopali válečnou sekiru.
10: Dej si ten tyroláček takhle na stranu.
5: Takhle?
10: Tak. No vidíš. Teď vypadáš jako můj přítel Ginter z Ulmu.
5: A ty v těch třásních jako můj nejlepší kamarád Bůvolí roh? Jak co ty mokasíny padnou?
10: To víš, že jo. Tady si to zapni. Tak. To jsou šle.
5: Šle?
10: Mm. No vidíš. Mně byly krátky a tobě jsou akorát. A teď zkus zajodlovat. Takhle.
9: Alalala, didi.
5: Alalala, didi.
10: Ne, posaď to víc. Tak, víš, musíš to povědět. Jo, dívej. Alalala, didi.
5: Alalala, didi.
10: No vidíš. Lalala, didi.
11: Zmydlíme je oba. Za to nám Centr nezaplatil.
12: Dáme tomu Rudochovi nakládačku, že už si Skočkodana nikdy nezatancuje.
5: No jasně. Jdeme na to.
2: Old poplácal koně po zadku.
13: Tak hotovo. A věříte Centrovi. Greenhornův pozdrav.
5: Splete si nás v tom převleku. Mysleli si, že já jsem ty.
10: A ty jsem já.
5: Díky, bílý bratře. Zachránil jsi mi život. Ale že jsi jim dal, co proto? Takový nářez. To bych nikdy nedokázal. Budu ti od dneška říkat drtící pěst. Souhlasíš, cizinče?
10: Old Shatterhand.
5: Oh. Co je ti? Old Shatterhand, ty krvácíš.
14: Pojď ke mně. No neboj se, strejdy.
10: Kde to je?
14: Pojď sem, já tě chytím. Že tě chytím.
5: Ale ten tady běhá léta. Po té doby, co tu máme rezervaci, je tu furt.
14: Už tě drží.
5: Ale ty krvácíš.
10: A to nic není. Jenom díra v krku od nože jednoho z těch Centrových padouchů.
5: Neřádi. Pojď, dobuď k nám domů. Mamka ti na to dá kozlý mast. Ta zabírá na všecko.

0: No a tak jsme se ve skutečnosti seznámili s náčelníkem Apačů. Kozlí mast mě brzy postavila na nohy a naše nové přátelství s Vinnetouem jsme stvrdili vlastní krví. Stali se z nás pokrevní bratři. Bohužel při slavnostním rituálu před nastoupeným celým kmenem Apačů jsme použili k řezu našich paží nečistého nože a my těžce onemocněli pomerančovou horečkou.
1: Co to je?
0: Dnes se tomu učeně mezi bílými říká žloutenka.
2: Od té doby byli oba naši přátelé na dietě. Možná, že ledaco se ve skutečnosti událo trochu jinak, ale děti s paní Blekovou byly vyprávěním strženy tak, že ani nepostřehli, že do kupé vstoupil průvodčí.
3: Koukám, že si tady u vás párkrát cvaknu, jestli se nepletu. Nejedeli ovšem někdo na černo.
2: Old Shatterhand zůstal jako opařený. Nevěřícně hleděl na průvodčího, který mu připomínal dávného přítele, jenž ovšem již mnoho let stopoval zvěř u velkého manitua.
3: Tak, děkuji. Čtyřikrát lísteček pro mladou paní. Tak, cvak, cvak, cvak, a cvakni. No a co vy, co na mě tak zíráte, jako kdybyste polknul žábu?
0: Promiňte, pane, ale na chvilku jsem si vás spletl se svým přítelem Samem Hawkinsem.
4: Cože? Vy jste znal mého otce?
0: Chce snad říct, muž s kleštěmi, že je synem mého učitele? Neohroženého Sama Hawkinse, jednoho z nejslavnějších Westmenů, kteří se kdy proháněli po prériích Texasu a Arizony.
4: No, ano, jistě, to byl skutečně můj otec, jestli se nepletu.
0: Počkat,
4: ale v tom případě vy musíte být Old Shatterhand.
1: Ano, je.
5: Je?
1: Je.
5: Je.
3: No tak od vás samozřejmě jízdenku nepotřebují. Vás by tato železnice měla platit.
0: Ne, to nepřichází v úvahu. Jsem jako každý jiný cestující a zde je moje jízdenka. Prosím, procvakněte mi ji.
3: Když jinak nedáte, děkuji. Tak, ale je mi ctí.
0: Posaďte se na chvilku k nám. Do nejbližší stanice ve Fort Blizzard to máme ještě přes 30 mil, jestli se nepletu. A zrovna jsem chtěl vyprávět o vašem otci. Není pro nikoho tajemstvím, že slavný zálesák Sam Hawkins nosil na své chytré hlavě slušivý apartní příčes. Všichni si vždycky mysleli, že byl skalpován Indiány. Jak to ale bývá, pravda byla úplně jiná. Ale abych začal od začátku. Kde jsem to skončil? Aha, to se musíme ovšem vrátit do doby, kdy mladičký Sam vycházel měšťanskou školu v Chicagu.
6: Sedněte si, děti. Děti. No tak, děti, sedněte si. Kvapem se blíží doba, kdy opustíte škamna naší školy a budete se muset rozhodnout, jaké bude vaše budoucí povolání. Tak třeba ty, Bile. Co bys chtěl dělat po škole?
7: Nic.
6: Dobře, tak tebe se dnešní hodina týkat nebude. Ale pro ty z vás, kteří se ještě nerozhodli a chtějí se stát platnými členy naší rozvíjející se kapitalistické společnosti, bych rád představil pana Brauna, zástupce firmy Williams & Son.
8: Dobrý den.
6: Který by vám něco řekl o jejich slavné strojírenské výrobě. Pane Braune, prosím, můžete se ujmout slova.
8: Děkuji za slovo, pane učiteli.
5: Milí žáci, na úvod bych vám chtěl říci, že kdo chce zažít život plný vzruchu, napětí a dobrodružství, kdo chce být obdivován nejkrásnějšími ženami i muži, kdo se nebojí chlapské dřiny a nemá strach obětovat kus svého já, ten určitě nepropásne svou příležitost, když vstoupí do učení k naší firmě Williams & Son. Máme pro vás připravenu celou škálu těch nejzajímavějších oborů. Zedník, tesař, obrábičkovů, hlídač, svářeč, to jsou jen náhodně vybrané profese z bohaté nabídky naší společnosti, kterými se můžete u nás vyučit. Ale ten pravý obor pro skutečné chlapy jsem si nechal jako trumf na závěr. Je to frézařina.
7: Frézařina.
5: Frézařina, frajeřina, jak by řekl básník. Zvuk frézy, to je hudba oklahomské prérie. To je zurčení vody v červené řece. To je dusot kopit divokých mustangů. To je hudba vaší budoucnosti. To je vaše láska, váš život, váš svět.
8: Co je s tebou, Samueli?
6: Ale nic.
8: Vždycky se tak hyhňáš. Jseš samý hy-hy-hy. A najednou mlčíš jako ryba, táto. Řekni taky něco.
9: Hele, tady píšou, že ta trať ze St. Louis už je protažená až do Santa Fe. To se asi indiáni opeřej.
8: Prosím tě, ty si pořád čteš noviny a kluk zatím vychází školu. Nevíme, co s ním.
10: Mami. Musím vám něco říct.
11: Haló, sousedi, řekněte Samovi, že jsem mu...
8: Přijím.
10: Mami, musím vám něco říct.
11: Haló, sousedi, řekněte Samovi, že jsem...

0: Mašina.
1: Jaká mašina?
0: No fréza přece.
1: Fréza?
0: Dneska byl u nás ve škole pan Brown od Williamse a říkal, že frézařina je povolání pro správní chlapy.
2: Ježíši, já myslela, že půjdeš k baletu samé. Vždyť tak hezky tančíš u ohně.
0: Mami, to můžu vždycky dělat jako koníčka po práci. Ale já chci, aby ze mě byl pořádný chlap.
1: Jasně, mámo. Co říkal?
2: Že budeme mít doma frézaře.
1: Tak my budeme mít doma frézaře.
3: Tak šel mladiství Samuel do učení k firmě Williams na frézaře. Byl šikovný, práce mu šla od ruky, dokonce vyhrál soutěž o nejlépe vyfrézovanou šerifskou hvězdu. Jeho učení však mělo jeden malý háč.
4: Samé, kolikrát ti budu říkat, aby si zbral ke stroji ochranou síťku na vlasy?
0: Ale pane Sentře, ještě se mi svačinářský bou smát.
4: Hele, nedělej frajera a okamžitě si tu síťku nasaď. Víš dobře, že to odporuje předpisům o bezpečnosti práce.
0: No,
4: já jsem za tebe zodpovědný. Kdyby se ti něco stalo, tak půjdu zase bručet do basy. Máš štěstí, že už máme padla. Tak, běž domů. Ale zítra tě chci vidět se síťkou na vlasech.
0: Jo, s chánou.
3: Strašné. Mluvilo o tom tenkrát celé město. A té krve. Mladý Samuel vlastně opouštěl dílnu, když v tom druhá směna zapla frézu a nešťastného mladíka stroj skalpoval.

Mr. Center šel skutečně znovu bručet do basy v Princetonu. Když ho po 6 letech pustili, odstěhoval se na Divoký západ, kde se udělal pro sebe a koupil si taneční salon. Mladý Samuel se nemohl dlouho vyrovnat se ztrátou své bujné kštice, na které si tolik zakládal. Navštívil několik lékařů, kteří pracovali na jeho hlavě ve dne v noci, ale bohužel všechny pokusy byly marné. Když nepomohl ani husí trus s cibulovým zábalem, odstěhoval se nešťastný mladík do pustiny Divokého západu. Doslechl se totiž, že se tam už po prériích prohání také jeden holý ze 7 statečných, který měl stejné problémy. A přece jenom ve dvou se to lépe snáší. Nakonec dostal sám darem půvabný skalp od náčelníka Kijovů a ten zdobil jeho hlavu až do smrti.

0: Já jenom nechtěla bych se vás nějak dotknout, pane inženýre, ale to víte, taková ženská zvědavost. Vy jste miloval nějakou od nich, že jo?
1: Neříkejte od nich. Jsou to lidé jako my. Jsou mezi nimi dobří i špatní lidé, stejně jako mezi bílými.
2: Jasně, Indiáni jsou lepší.
0: Já to tak nemyslela, ale vy jste miloval nějakou dívku z indiánského kmene. Nějakou rybu.
2: Ale prosím tě, matko, ty to pleteš. Pan inženýr Shatterhand přece miloval Nshoči.
1: Ano, ano. Byla to skutečně výjimečná žena. A nejenom mezi Indiány.

0: Prosím tě, kam zas jdeš?
1: A jen tak. K medvědí strouze.
0: Aha. A zase se vrátíš za 3 dny potrhanej jako poslední.
1: Ale prosím tě, nešoči.
0: Kdo to má pořád zašívat? Jehli pořádný nekoupíš, jen si to někdy zkus s tou tulení kostí. A co tam pořád máte v té medvědí strouze?
1: A co bys měl?
0: No. A kam jdeš s tou motykou?
1: Ale jdeme s radou starších vykopat válečnou sekeru.
0: Vy jste pořád samá porada a nikam to nevede. Podívej na Snítra, jak řádí. Ten je chytrej. A s nikým se neradí. Ty porado jede.
1: Prosím tě, Šoči, to není tak jednoduchý.
0: Jednoduchý, nejednoduchý. Nemysli si, že tu novou kůži budu zase žvejkat sama. A neříkej mi, že je to práce pro ženský.
1: Já už mlčím.
0: Tak. Podívej, jak žvejká večíte sama.
1: No, ten.
0: No, spadlý list. Ta si to uměla zařídit. Ta jenom sedí a komanduje. A velčí tesák tančí, jak ona troubí.
1: Šoči, už troubějí, musím jít.
0: Nikam nepůjdeš. Tentokrát půjdu já a všechno těm dětkům řeknu.
1: Prosím tě, Šoči, nedělej to.
0: Nepros.
1: Prosím tě.
0: Nepros, si chlap. No.
1: Budu si myslet, že jsem pod mokasínem.
0: Nepros, je to moje poslední slovo.
1: Šoči.
0: Slyšel jsi? A než přijdu... Rozčešeš ty nový skalpy. Blíží se svátek celého měsíce a já nemám co na hlavu.
1: Šoči, no tak. No. Šočenčko. Šoči.
0: Ne. A s tou tratí si to taky pěkně spackal. Děti si nemají kde hrát, všude plno sazí, randál.
1: Ale je to pokrok.
0: Hovk.

0: Šoči přichází na radu starší.
1: No, co koukáte? Ztratili jste řeč?
2: Krček, ale my kata, all Chatterhand?
1: Není tady a nebude. Češe skalby.
2: Kočiketa?
1: Slyšíš dobře, starý smrkou. Nebude.
2: All Chatterhand? Hurevanam mokasin?
1: No bože. A nechej si ty řeči, nebo na tebe zavolám starou vichřici. Ta už ti ty tvý větve na čechra.
2: Ko? Kečasr? Jsem děl, šoči, ovládej se. Jsi na radě starší. Gavele tak.
3: No pojď sem ke mně. Že tě chytím, už tě držím. Už tě mám.
0: Moment mál, šoči, moment mál.
3: Promiňte, neviděli jste?
1: Ne, neviděli.
0: Birgarten, olčet,
3: hermus,
0: komen.
1: Šajst. Ty taky mlč, Kleky Petro.
4: Jovoj.
1: Jste sice rada starších, ale podle mě se hodíte tak akorát do vykvamu důchodců. Hovk.
5: Tenkrát to bylo. No tak sakra, co to bylo památného? Pomozte mi někdo.
0: Tenkrát to byl památný proslov před radou starší.
5: Jo, to je to slovo.
0: Šoči hovořila 2 dny a 2 noci s jednou malou přestávkou na oběd a s jednou velkou přestávkou na malou a malou na velkou.
5: Ne, naopak. Malou na velkou a velkou na malou.
0: No tak dobře, no to víte, no. Byli to až na Vinetu a sami staří pánové.
5: Jo.
0: Po 2 dnech se Kleky Petra zeptal. Vás? A to byla ta nešťastná německá otázka. Šoči mluvila další den a noc a toho využil známý parouch Center, který během této neobvykle dlouhé porady napadl náš apačský kmen a pobil většinu apačských statečných mužů a žen a ukradl všechny koně.
6: File, nehraj si s tím šípem. Může být otrávený. Nevíš, kdo to měl v ruce.
5: To se pozná podle peří. Tak tenhle šíp měl v ruce, no tak to ti tedy nepovím, ale můžu říct, že je to stará, poctivá, otrávená práce.
6: Vidíš, File, pan Chatterhand se vyzná.
5: No to je pro mě maličkost, vlastně takový indiánský slabikář. Počkej, teď zkusíme, jestli je ten hrot otrávený. No tak já už to nepoznám, mám starý, stvrdlý jazyk.
7: Já to zkusím, mám jazyk růžový a citlivý. Ukažte. Jau!
6: File, neudělal jsi něco?
7: Teče mu krev.
6: Vy jste ho navedl.
5: Uklidněte se, paní Bleková, musíme teď doufat, že hrot otrávený nebyl.
6: A co když byl?
5: A co když nebyl?
6: Ale co když byl?
7: Mami, podívej se, Phil bledne.
5: To byly ti bledé tváře, které vybíjely nevinné Indiány.
6: Proboha, nechte si ty řeči a dělejte něco.
5: Měla jste pravdu, madam. Ten šíp byl skutečně otrávený.
6: Jako kdybych to neříkala. A to jsem nikdy v savaně nebyla.
7: Nehádejte se. Podívejte se, jak Phil vypadá.
6: Tak dělejte něco.
5: Přátelé, klid. Nosím vždy u sebe zázračný indiánský lék. Nikdy nevím, kdy ho můžu potřebovat. Ten určitě chlapci pomůže.
7: Já věděla, že nás nesklamete.
8: Jasně, oče, ten se vždycky věděl rady. Je jednička.
6: Tak kde máte ten prášek? Honem.
5: Kam jsem ho jenom...
6: Dělejte, vždyť to dítě umírá.
5: A to vidím. Klid. Zde jenom...
8: Jasně, klid, ta rozvá udělá z Greenora na pravého Westmana.
5: Správně, chlapče. Baba. Ale já ho vážně nemůžu najít. Kam jsem ho jenom...
6: Hlavně se uklidněte. Uklidněte se, určitě ho najdete. Vždyť jste zkušený Westman, jste odvážný, statečný, neporazitelný a krásný.
5: No to vím, ale nevím, kde mám ten váč.
9: Prosím vás, nenechal někdo na toaletě tenhle podivný pitlík? Jak vidím, mohl by ho potřebovat tenhle Greenhorn, jestli se nepletu.
5: To je ono, to je můj váček medicínský. Tak, teď pozor. Vyplázni jazyk, chlapče, zatni zuby, jenom jako a vydrž. Bude to trochu štípat, ale je to lepší, než potupně skanout ve vlaku.
7: To jste řekl moc hezky.
5: Vrací se mu barva. Chlapče, prober se.
6: No, jak mu dejte?
7: Mami!
4: Bravo!
9: Výborně, Brmák. To je mach, jestli se nepletu. A propo, už nám připojili jídelní vůz.
4: Bravo!
7: Vy jste prostě úžasný Olče Trhende.
5: To ne já. Poděkujte tady Hawkinsovi.
9: Ano to.
5: Přišel jako vždy v pravý čas.
9: Jdu po otci.
5: Bohužel v pravý čas skočil můj bratr Vinetu do střely, která mířila na mě a tím mi zachránil život. Svůj statečně obětoval. To, aby začal od konce.
10: Tak jsem to sehnal.
2: Fajn.
10: A bylo to za hubičku. To znamená, že zítra dřív než s tímto temu olíznavý vám starců vyrazíme.
2: Musíme si vzít mokasíny z medvědí kůže, bratře. Kolik jich asi bude?
10: No, včera sprchlo.
2: Já už se nemůžu dočkat, bratře.
10: Bratře.
2: Ani nedospím.
10: Do psí boudy, kde jsi byl tak dlouho, bratře.
2: Promiň, bratře. Zaspal jsem.
10: Bratře.
2: Bratře.
10: Nezapomněl jsi vzít ostrý nůž?
2: Jeliči, já ta titla se mi nějak nelíbí. Větří nebezpečí.
10: A podívej, Vinetu. Někdo tu před námi byl.
2: Kde?
10: Támhle, vidíš? Klobouk.
2: Oh.
10: A tady noha.
2: No jo.
10: Prokletě, ten musel řádit.
2: Nebyl to Center?
10: Podívej. Je v tom mlází. Vidíš ho?
2: Jo.
10: Je schovaný. Možná, že tam má taky bratry. Připrav nůž.
2: Je tvůj. Ty jsi ho viděl první.
10: Víš co, bratře? Rozdělíme se. Tak budeme mít větší šanci. Teď jdi po modrý a já půjdu po červený. Kdyby něco, dej znamení.
2: Ale jdeme jen po pravé.
10: Jasně.
3: Pojď sem. Že tě chytím, už tě mám.
2: To nám ještě scházelo, broučka z posedlej.
3: No pojď ke
2: mně. Ať už ho konečně chytí.
10: Ten jim neublíží.
2: Kde se sejdeme?
10: Za medvědí rokli.
2: Bratře.
10: Bratře. Dobrý úlovek.
2: Vyplatilo se to. Jít po stopě. Bez tebe bych to ale nedokázal. Bratře.
10: Bratře.
2: Jedna, dva, tři, čtyři.
10: Teď přijde ta nejhorší práce. Musíme oškrabat a rozkrájet.
2: Sem dávej klobouky a sem nožičky. Mhm. Některé usušíme. To pro případ, až se nás zima zeptá.
10: Tak takovou úrodu podubáku jsem ještě nezažil.
2: Ani jedna mochomůrka.
10: Vinetu, připrav smaženici.
2: Ano, rád.
10: Já zatím skočím říct Šoči, že už jsem doma.
2: A nezdržuj se dlouho, aby ti to nevystydlo.
10: Neboj, bratře.
2: Bratře.
3: Šoči.
11: Kde jsi zas byl celý den? Ráno jsi se vypařil jak pára nad kotlíkem. Slíbil jsi mi, že dneska budeme jenom spolu. Že spolu půjdeme k Červené řece.
10: Ale já jsem ti chtěl udělat s bratrem překvapení, Nšoči.
11: S Vinetuem si pořád. A se mnou tak málo. A my indiánské ženy stárneme ze dne na den.
10: Nšoči, veveruško, otup svůj ještěrčí jazyk.
11: No.
10: Uděláme si hezký večer.
11: No, to jsem zvědavá.
10: Já rozdělám oheň z lipového dřeva a namasíruju ti chodidla eukalyptovým olejíčkem.
11: To zbožňuju. Konečně jsi všimnul, Oldine. Mám už chodidla jak struhadla na mrkev.
10: Depak, veveruško, vypadáš moc dobře.
11: Jo, dobře. Nohy mám jak konve, žíly jako provazy. No, no, tak Oldine, nechej toho. Slunce ještě kouká do našeho wigwamu.
10: Veveruško, čičičičko. Toužím po tobě, Nšoči.
2: To je bolest, bratře.
11: Proboha.
10: Co se ti stalo, bratře?
11: Bratře?
2: Umírám, bratře. Cítím, jak mi ubývají síly.
11: Bratře!
4: Sestro!
10: Kdo tě tak zřídil, Vinetu?
4: Moje nenasytnost.
10: Cože? Co to blábolíš?
11: Je jako omámený.
4: Víš, chtěl jsem tu smaženici jenom ochutnat, ale tak mi zachutnala, že jsem ji nakonec celou snědl. Člověk má být střídmý. A ty si tak dlouho nešel. Sestra na tebe zase vila jako šakál, vy.
10: Ale
4: co to říká? Ty houby byly jedovaté.
10: Ale jak je to možné? Vždyť to byli sami podubáci. Sám jsem to kontroloval podle atlasu.
4: Někdo musel ty hlavičky přebarvit.
11: Tak proto Centr kupoval tolik hnědé barvy? Stál za mnou ve frontě v drugstoru, zrovna když jsem kupovala nové jehly.
10: No.
11: Věděla jsem hned, že v tom bude nějaká lumpárna. Ale že by běhal po lese se štětcem a přebarvoval zelené a červené hlavičky na hnědo.
4: Oh, to je bolest.
11: Bratře.
10: Co pro tebe mohu udělat? Máš nějaké přání? Nišoči, nech nás mezi bratry.
11: Ale jsem přece sestra.
4: Prosím. Moc prosím.
11: Dobře. Drazí bratři.
10: Bratře.
4: Mám přání. Můj milý bílý bratře, prosím tě, slib mi,
10: ano,
4: že dřív než umřu,
10: ano,
4: že se nikdo nedoví příčinu mé potupné smrti. Zemřít v posteli. A ještě k tomu na otravu z přebarvených hub. No, to by byla moje smrt. To je nedůstojné.
10: Pojď, podložím ti hlavu, ukaž.
4: Díky. To je nedůstojné náčelníka Apačů. Bratře, prosím tě, rozhlaš před všemi rudými bojovníky, že jsem zemřel statečně v boji zákeřnou kulkou.
10: Zbuď se. Vinetu.
4: Já nespím, bratře. Já umírám.
10: Promiň.
4: Nezapomeň.
10: Co?
4: Kulko, nepřítele. Je to moje poslední přání.
10: Vinetu, neodcházej. Teď ne. Ještě toho musíme hodně vykonat, bratře, aby měl pan Máj o čem psát. Bratře.
5: Tak takhle zemřel statečný náčelník Apačů ve skutečnosti. Ale prosím vás, je to jenom mezi námi.
6: Ach, spolehněte se, pane Shatterhand.
5: Ale ještě předtím, než si jej navždy povolal Manitou do věčných lovišť, předal mi můj rudý bratr tajemný váček s kouzelnou medicínou, která ti před chvilkou, File, zachránila život.
12: Kontrola jízdenek. Všichni na svá místa.
13: Do kupé vstoupil revizor. Muž s napomádovanými pečlivě zčesanými bílými vlasy, s navoskovaným knírem, který si tu a tam uhladil bílou rukavicí. Z jeho dechu byla cítit drahá pálenka. Na první pohled zjev padoucha a ničemi.
12: Neslyšeli jste? Ksupani!
5: Snad byste se mohl před dámou a dětmi chovat slušně.
12: To mluvil někdo ke mně, nebo jsem slyšel kvákání žab?
8: Tak si myslím, že tahle cesta bude ještě horká, jestli se nepletu. Jak by řekl sám Hawkins.
5: Správně, Henry. Vidím, že jsi nejenom chytrý, ale i statečný chlapec, který má pro strach uděláno.
8: Děkuju, pane Shatterhande.
12: Cože?
6: Ale jídelní vůz připojej až v Diegu.
12: Tak vy jste... Tak jsem se přece dočkal. Už jsem v to ani nedoufal. Vidíš, ani mě nepoznáváš, co? Všichni si mysleli, že je po mně. Je ti tví zatracení rudoši. A vidíš? Nakonec mi jeden z těch divochů pomohl.
8: Centr!
1: Pro boha!
5: Uf, to přece není možné. Ani v knize to tak nebylo a třikrát jsem ji redigoval. Tvůj život přece skončil na kopích apačských bojovníků pod skalou posledního výstřelu.
12: Chyba lávky, holče Trende. To kopí, které mě mělo probodnout, mělo gumový hrot. I Čung ho tam vyměnil za 3 lahve ohnivé vody.
5: Cože? Tak i Čung zradil.
12: Tak ukaž, Lupen, bledá tváři, nemáš to? Vsadím se, že jedeš na černo, ty barchadé. A já ti teď napařím pořádnou pokutu.
5: Nenapaříš ten
12: Napařím.
5: Nenapaříš.
12: No pařím.
5: Nenapaříš, protože mám jízdenku. To jenom ty jezdíš na černo, protože máš černou duši. Tvoj.
6: Ne, nevadilo by vám, pánové, kdybych na chvilinku otevřela okno? Je zde přeci jenom dusno.
12: Otevři si, co chceš, ale zavři zobák. Je asi po mně.
8: Ale mami vždy si zatáhla za záchranou brzdu.
14: On se napích na ten šíp?
5: Sence, sence, padouchem ses narodil, jako padouch si i zemřel.
6: Ale já za to opravdu nemůžu. Já chtěla jen otevřít okénko.
5: Zlo a trest je jako bratr se sestrou. Jdou ruku v ruce.
8: To jste řekl moc pěkně, pane Šetrhende. Počkejte, já si to zapíšu do památníčku. Jak to bylo? Jak to bylo?
5: Co? Teď konečně slyším zvonit zvony ze Santa Fe.

0: I tak banální situace se někdy vyskytne v lidském životě. Snad to byla náhoda, snad prozřetelnost. Jisté je, že můj poslední šíp si našel svůj cíl. A já teď klidně můžu opustit slavnostně vyzdobený uhánějící vlak s připojeným jídelním vozem, ve kterém slavný Old Shatterhand dál vypravoval svým novým mladým přátelům své dobrodružné příběhy. A jdu se ohřát do věčných lovišť k věčnému ohni. Jo, kdyby mě někdo hledal, tak jsem u toho ohně. Hovk.
1: Pojď sem, kde seš? Kam ses mi schoval? Já tě najdu. Že tě najdu? Tady seš. Je, on mi ho zašláp.
0: Ne, prosím, prosím, nestřílet, ne. Vedle. Netrefil.

0: Ustroubieji. Ustroubieji. Na horách jelení. Hned! Hned to bude, hned!
1: No to je dost.
0: Dobrý den.
1: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
0: Přijete
1: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
0: Přijete si.
1: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
0: Zde.
1: A kde máte být?
0: Zde.
1: Nikoli, v posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
0: Musel jsem vám jít otevřít teplo mezi tím.
1: A co předtím, pane, co předtím?
0: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocný, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
1: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
0: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
1: Prášky?
0: Ano.
1: Jaké prášky, smím-li se ptát?
0: Superpirin.
1: Superpirin.
0: Na
1: spaní.
0: Na pocení.
1: Na pocení. A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, že jméno,
0: ne,
1: adresu...
0: předepsal jsem si je sám.
1: Sám?
2: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
1: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
2: Taky nejste nemocnej.
1: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
2: Máte smůlu, nemám teploměr.
1: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivej, pane, poctivej. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky to podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
2: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
1: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
0: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
1: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
0: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
1: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
0: Ani chřipka?
1: Chřipka, to je nějaká nemoc.
0: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
1: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
0: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
1: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
0: A kdo kontroluje vás?
1: Jak to, kdo by nás kontroloval?
0: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
1: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho a čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
2: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
1: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
0: Jste fenomén.
1: Co?
0: Matematický genius.
1: Myslíte?
0: No.
1: No tak, pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů, pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory, nepodvádí, pane, jako někdo.
2: Tak berte schody pod vohou.
1: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
0: Jste přece imunní.
1: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocný, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
0: Přece nejste hypochondr.
1: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
0: Co?
1: Že mám 3 šedivý vlasy.
0: Stárnu?
1: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Víte, únava, strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
0: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
1: To se vám řekne, voražte si, pane. Teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural auťákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
0: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
1: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
0: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
1: Nikdo.
0: Zůstanete sám se svou chorobou.
1: Tak, tak.
0: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
1: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp sečte takhle v posteli, jako vy tady teď.
0: Víte, znám. Abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
1: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto, kontrolovat kontrolory. Ano, máte, pane, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
0: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
1: Sladká iluze, pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
0: Nepovinujte.
1: No, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesní,
0: čepici,
1: šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
0: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče. Zvěstuj Jagellonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám.
1: Jo.
0: Někde v Polsku, u Termopil to myslím.
1: Jo. No vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil tebou, upadl, no a byl po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
0: Nevypadáte dobře.
1: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubývají, spíše naopak.
0: Neměl bych vám udělat culifindu?
1: Ne, hlíte takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
0: Na průjem,
1: Na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
0: Hrdle.
1: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. Hrle. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
0: Můžu.
1: Tak co říkáte?
0: No jo, teda.
1: To je co?
0: Poslyšte teda to.
1: No.
0: Nic neslyším.
1: Co?
0: Tiká jako hodinky. Tik.
1: Srdce jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky.
0: Stopky.
1: Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
0: Teda.
1: To je.
0: Já vám řeknu. To jsou teda pecky. No. To je buch, hotová kovadlina.
1: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky.
0: To jsou pinzetky přímo teda to.
1: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, a to jsou celý uzle.
0: Železniční.
1: Takhle to mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
0: A dolů.
1: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku.
0: Ano.
1: To je vám příjemný, ta vůně. Ano. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
0: Bobtnaj.
1: Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně.
0: A co takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
1: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
2: Ale prosím vás, ale jděte.
1: Já věřím. Já věřím. Už protože tak dobře znám. Člověče, ty jsou to všechno šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekašlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromě. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromě, dálkově takhle, medicínu. No jo, já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt.
0: Co?
1: Teda pravou kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný.
0: Ano.
1: 222 kostí má lidská kostra.
0: Kolik?
1: 222 naše kostra, 222 kostí.
0: Já to...
1: Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
0: Ale to teda
1: ale úplně, já každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
0: Zkuste stát na hlavě.
1: Tady, na mé hlavě?
0: Ano.
1: Jo.
0: Odkrivíte si nohy.
1: Jo, a vomdlím.
0: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také tak. Začal jsem v září s jogou.
1: S kým to?
0: Yoga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
1: Jo, pozor, ne. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
0: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
1: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pes, hotová doga.
0: Yoga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
1: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
0: Ano.
1: Podívejte se, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
0: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
1: Hned?
0: Chce to svůj čas.
1: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
0: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde.
1: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
0: Já bych vás nahodil, kdybyste...
1: Já sám. No, když se zakousnu, to já...
0: Já vím, doga.
1: Hej. Op.
0: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
1: Tak já už raději půjdu.
0: Vy odcházíte?
1: Musím, pane. No vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho.
0: Jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
1: Tak to byste byl moc laskav.
0: Pozor. Dobrý?
1: Výborný, ano. Tak děkuji a nashledanou.
0: Odcházíte?
1: Musím, pane, povinnost volá.
0: Nechoďte ještě.
1: Musím.
0: Zůstaňte.
1: Nemohu.
0: Příteli.
1: Co? Vy jste řekl příteli?
0: Zlobíte se proto?
1: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
0: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lávinku.
1: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
0: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to ale hloupej, mám lásvět.
1: Nejste naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
0: Ano, yoga.
1: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
0: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
1: No víte, já teď prošmedím kdeco. Jak tak věčně brousím ulicema, já na leda co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to je Jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Ano. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
3: Já vím, doga.
1: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
3: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
1: Karma, ano.
3: Radža yoga. Bhakti yoga.
1: Bhakti yoga. Ano, Bhakti.
3: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
1: Já se nestačím divit, co vy víte.
3: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
1: Asi zde.
3: Ano.
1: Pardon.
3: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
1: Asi zde?
3: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
1: Tady asi. Ano. Ano.
3: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout.
2: To pak řvete ovšem, to teda.
1: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
3: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
1: Jo.
3: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
1: Jo.
3: Sice nevím jak, ale zachránilo.
1: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
3: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
1: Skutečně?
3: Určitě ho seženu.
1: Skutku?
3: Skutku určitě.
1: Velice laskav.
3: Skutku určitě seženu.
1: No.
2: Zůstaňte, příteli.
1: Zůstan?
3: Konečně. Můžete si to se mnou vyměnit.
1: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy opostem? No to jste v životě vůbec první.
3: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte. Já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
1: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
2: Já vám věřím.
1: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
2: Věřím vám.
1: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
2: Já vám věřím.
1: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No, tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku jenom těm nožičkám tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak. Ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
4: Otevřete, příteli.
1: Já nemohu. Já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
4: Ani jedno.
1: Ne, neměl byste raději sám.
3: Já ti věřím.
1: No,
3: věřím ti.
1: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu. Pojďte sem, pane. No tak mám já tohle zapotřebí. 20 let bez maléru. A listák. Dobrý den.
5: To má tak někdo život. Chrnět za bílýho dne.
1: Dobrý den. Přejete si?
5: No, mám pro vás rekomando.
1: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
5: No, asi mám pátracího psa, tak mi to podepište.
1: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
5: Vy neumíte psát.
1: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
5: No, tak to vám nedám nic.
1: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
5: Přítele?
1: No, a zpívá si tam.
5: Vy tu žijete dva chlapy.
1: Ano.
5: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
1: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
5: No, jste doma, ne?
1: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
5: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
1: Ne.
5: Ale rekomando.
1: No.
5: Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
1: To složitý,
5: zatraceně složitý.
1: Složitý.
5: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
1: No.
5: Škoda mluvit.
1: Že bych to podepsal?
5: Tady to ano, podepište.
1: Tady, prosím, no.
5: Tady máte dopis.
1: Děkuji.
0: Tak, už se to nese. No, Melta došla, tak jsem udělal šipkový čaj. Dáte se také?
5: Ne, děkuji, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramy.
0: Jo.
5: Když má člověk 3 děti, to se musí otáčet, tři aby viděl děti. Nějakou kačku.
1: Vy,
5: trojčata.
1: Dokonce.
5: Jako schůdky.
1: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
0: Od koho?
1: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
5: Tak se tu mějte.
0: Naschledanou.
5: Ať vám to klape, hoši.
6: Dotančit, prosím. Dotančit. Přistupujeme k zlatému hřebíku naší kulturní zábavy v Pidivajzlici. Soudruzi, tiše tam vzadu. Neperte se tam se soudruhem okrskářem. Pepiku, vrať mu hned tu pistoli. No, proto. Přistupujeme tedy k volbě královny plesu v našich Pidivajzlicích. Do poroty prosím, zástupce místního národního výboru. Dále prosím do poroty zástupce zdravotnického střediska. Nakonec pak prosím do poroty zástupce požárníků v Pidivajzlici. Prosím, ať porota zasedne. Pane vrchní, láhvinku, napište to na kulturní fond. Rubrika zájezdy po českých zříceninách. Děkuji, děkuji, pane. Tak, soudruzi, na volbu soudružky královny plesu v Pidivajzlici.
7: Na zdraví.
6: Na zdraví.
7: Já myslím, že ono se moc vybírat nedá.
6: To řekl dobře, soudruh. To řekl dobře.
7: Ne, já si myslím, že královnou plesu musí
6: plesu
7: soudružka předsedová MNV.
6: Správně, soudruzi, podporuju tento návrh, protože soudruh předseda si to určitě zaslouží.
7: Mimo to on je slavista, už neměl dlouho žádnou radost. Aspoň ať ta stará jeho jednou něco vyhraje.
6: Soudruzi, pardon.
7: Nic se nestalo.
6: Já si totiž myslím, že by se měl klást větší důraz na politické aspiky, soudruzi.
8: Aspekty, soudruhu.
6: Jo, na ty taky.
8: No.
6: A proto si myslím, že soudruh tajemník, který byl už prosím 6x ošátkovaný od pionýrů za různý projevy, by si chudák zasloužil, aby ta jeho manželka byla tou feudálkou.
8: Ano, správně, soudruhu. A to by šlo. A vedle toho má několik vyznamenání za sběr.
6: Jo.
8: A taky bylo zjištěno, že ten ječmen neukradl on, ale bezpečnostní technik. Tím víc by bylo záhodno, aby královnou plesu byla soudružka tajemníková.
6: Na zdraví.
9: Já navrhuju, aby to byl velitel místních požárníků Kozůbek, protože ten taky nic neukrát a navíc má brachu v nějakém vejboru.
6: No já to...
7: Pokud vím, tak má bráchu zavřenýho.
9: No jo, ale je tam ve vězeňském vejboru. A funkce jako funkce.
8: Ano, to má soudruh pravdu. Ovšem, soudruzi, myslím, že jsme zapomněli na soudružku lékárníkovou. Když královna, tak soudružka lékárníková. Protože soudruh lékárník je prudký člověk a ten, když se rozčílí, no nazdar.
6: Nazdar, bratři!
7: Nazdar!
6: Pardon.
8: No, daj.
9: pokračuju tedy, soudruzi, Hergot, kde já pokračuju?
10: Že lékárník je pes.
9: Ano, lékárník je pes a nevyřídil on toho čuříka tím jedem na krysy.
11: No jo, ale z roztržitosti.
9: No jo, z roztržitosti, ale vyřídil ho. Já navrhuju tedy lékárníkovou. A navíc, soudruzi, je daleko lepší usedlá královna šedesátnice, než nějaká nevyspělá svazačka, která by se nám s tímhle titulem vůbec nevyrovnala a chodila by nám po piti vajzlicích mravně narušená celý život.
10: Zastaví proti vnitřně narušeným svazačkám. Ať žije královna doktorová.
9: A žije, počkej, já jsem říkal lékárník.
10: A já vás říkám doktorová. Za prvé, doktor musel štujírovat díl než lékárník. A za druhý, když by nás v případě nezvolení, ty svý, chotě mařený přestával uznávat, soudruzi, tak kdypak my si máme postavit králíkárnu? No,
9: tak kde nám o králíkárnu nebo o královnu?
10: Soudruzi, mě jde o králíky, protože mě se strašně rychle kotěj.
9: Moment, já navrhuji, aby to byl velitel požárníku Kozubek, protože to druzi, on má doma ve špajzu obrovskou bednu syrek. On by nám mohl, kdyby jsme ho nezvolili, zapálit pěděvajzlice a ty by lehli popelem i s tou tvojí králikárnou.
10: No, no ne, ale předseda nebo Kozubek, to je praž nebo uhoď. Když nezvolíme předsedovou, tak nám předseda spočítá metry a stejně nemáme kde bydlet.
9: No dobře, ale nelehne nic popelem. A takhle si to představ, všechno lehne popelem, nezůstanou ti ani žádný spotky, ani svršky. Jenom pár legitimací a holej život. Strašná představa. Proto já navrhuju velitele požárníku Kozubka.
10: No jo, ale moment. Vy, tady Kozubek, a kde máte manželku? Kozubek už je 25 let vdovec.
9: A co na toháš manželku? Pro tebe člověk bez manželky není člověk, jo? To se na to teda špatně díváte ze špatného stanoviska toho druzi, to teda promiňte, já vysloveně hlasuju pro velitele požárníků Kozubka. Ať žije velitele požárníků Kozubek,
12: královna plesu v pěti vajzlicích.

0: Co se týče auta, tím jsem pořád někde.
1: To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říkám, teď máme za hodinu představení, říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašný, je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle. Jo. A teď všude furt telefonuje, někam furt něco vysílá, dává pokyny. A jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko, jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... A taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasný. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, ty se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner. Všichni ho znáte ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene. Jo? To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říká, seš normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme. Jeď rychlej. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta, říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád. Ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Friedek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl. Žádný turista, klid tam byl. Kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, že jo. To si říkal, co kdyby? No. Co kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně vždycky uložila tu starší a zpívala Ani nikta sa zmutěr na mi fízmo a na chronizmu zdavtěr já mu nasupo. Zavřela dveře a šla tu mladší. Anna nemyslí s to vtěr, já mě chána, mě byla to s to mě, mě. A my jsme pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byli teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem, jo. ale hned šla do naha, jo? Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to dívá, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo? Já si říkal, je. Tam, strašný to je, tam taky tam byla plážička nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo? Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory, jo? Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické.

10 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mně utkvěl v paměti jeden moment takový, my jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho, a ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo, kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel, a on mě najednou říká: Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám: nevím, co. Představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělal srandu. Říkám: a co jako? Říkám: já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkóně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá, a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pohled. Do divadla budu mostit, kam budu. Říkám: vy to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. Budu v Butovicích, představte to. Tak si říká, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic z toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál a říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já. To potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To

znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo. A tam vyhládal jim takový voloviny. Hoši děláte, chodíte za babama tady, jako na hranicách, jako jo. Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází, nebo je táhnete do domečku. Víš, já vás tak pozoruju, do věcí tady jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, že nekyci, a jak starý člověk, a odkud to berete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, kluci, to je panečku, s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, protože už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to bude... Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mi říkal, ber tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keko, za jako, stai vos succede fem forse di manere che di sorrato si riesco a nemorarmi vendichero questo oltraggio con la gelosia sa che tutto finisce per guarirsi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, ty kdači na kopu neblbni, promiň, prosím tě, řekl mu, promiň, prosím tě, tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar. Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a to takové. To dla mě, to tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vůbec, kdy vy vůli. Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl, že jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječný a že ho tady máme všichni rádi. A kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se. A on říká, co děláte dneska večer? A víš co, budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo. Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem. A on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La Place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil, ten se ukláněl na všechny strany, ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem, já říkám asi 30 minut a on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je sacramentsky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michael. A jedli jsme, jo, a jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a
jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle Donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelný a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověče slavný? A říkám, nestěžuju si. A on... On, který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotovalo a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. V ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a děti. Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo? A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle. A on...

0: Předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal nazpaměť, jo. To je sláva po česku, no.
1: Jak potopit Austrálii. Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiů, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl, vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel natažený v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zvedl a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět. Jako tenkrát, když se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál. A to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl. A co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal 2 stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo 2 později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jiného, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za Boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty 3 dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
2: Kolik je v kabinetě map?
1: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
2: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
1: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
2: Zeptal jsem se ho, co chce dělat, a Prokop na to.
1: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne. Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě.
2: Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak fialku nevzali ani u kopáčů. Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný. Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole. Podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to tři velký mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout? Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou. Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohledil po vlasech zrovna tu největší šerdu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k fialkovi a zasyčel. Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie? Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko. Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám. Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar. Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak si se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop si na fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
3: Tohle je ono,
2: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
3: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
2: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se fialka chytil lana. Stál opřený o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
4: Bylo to zlý? Zauhlal.
1: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka. Dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu. Bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou. Vlastně z Austrálií. Vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: Na co byl takový největší malér zatím? Pro vás, myslím, takový ten moderátorský.
1: No, pro mě moderátorský malér... No, když jsme třeba v tom pořadu řekli paní, že ta její maminka, co si jí přála vidět, je mrtvá.
0: A proč jste jí to říkali?
1: No, protože ona si jí přála vidět a pošťák Ondra zjistil, že je mrtvá.
0: Tak jste jí to mohli říct a nemusela chodit do pořadu, ale...
1: No, ale my jsme pro ní měli skvělou zprávu, že máme bratra.
0: Ale toho ona nechtěla asi.
1: No, ale...
0: Co tam děláte? A chtěla maminko, že ta není, ale máme bráku. Ona ho třeba nenáviděla.
1: Ona ho neznala, ona byla adoptovaná.
0: Tak to jste si mohli vymyslet, to je brácha, hele.
1: Ona byla adoptovaná, chtěla poznat svou biologickou matku. Tak jsme jí řekli, fakt nás to mrzí, ale ta už nežije, ale máme trumf, máme bratra.
0: No máme, a to jste jí sdělovali všechno až v tom studiu.
1: A ona přišla, tam to proběhlo a pak se ukázalo, že to není bratr. Že to nebyla ta mrtvá, že není její maminka, takže jsme jí dali naději, že možná ta její maminka žije.
0: No takhle, čili vy jste jako jí řekli, maminka je mrtvá, místo toho máme bratra, zjistilo se, bratr není bratrem, ono ani maminka není mrtvá, my jsme si vás spletli s jinou paní.
1: Aha. My jsme si nespletli.
0: A tak to je hezký pořad, to už jste blízko u srandy, jako.
1: No.
0: To už bušíte na dveře takový jako zvláštní černý legrace.
1: No.
0: Ta se to ještě nedělá.
1: No.
0: Tak to je pěkný případ, no. Ale tak, a teďko jako moderátorka si to tam sdělovala, jo.
1: No tak ono se to vlastně tak jako...
0: A jak jste zjistili, že to není ani
1: ten bratr? My jsme si mysleli, že on si trochu vymýšlí, ten bratr, jo? Že se nechce znát k tomu, že má nějakou sestru.
0: Jo, vy jste chytli nějakého chlapa, zdálo se vám, že on si vymýšlí.
1: Ne, on v tom studiu začal tvrdit, že jako jeho maminka se jmenovala sice stejně, ale se narodila úplně v jiném roce. A tak se to tak
0: a
1: jako...
0: A co jste dělala, když se to šlo bortit?
1: No, já jsem... To bylo moje první natáčení.
0: Jo?
1: Takže jsem z toho byla dost nešťastná.
0: No a co jste dělala?
1: Co jsem dělala, tak jsem jako... Ono to vlastně nevyplynulo úplně, protože on ten pán byl trošku... Že to musím opatrně volit
0: slova. No opatrně, no. Tady opatrně.
1: Tady opatrně.
2: To není jako cakcárna, jako pošta, že?
1: No ne, prostě ten pán vypadal zmateně. On vypadal trošku, aha, že ani neví, jak on se jmenuje. Na
0: to, a proč jste
1: maminka
0: si ho vybrali teda?
1: No protože se zdál být bratrem tý paní, to mi zase respektuje.
0: A někdo z těch vašich pracovníků taky není trochu zmatený, když najde tohle toho?
1: Ne, ne, to ne. Jsou všechno profesionálové.
0: To jsou profesionálové, co našli úplně jinýho chlapa. Řekli, tady je váš bratr. Není, jo, tak pardon.
1: No, takže ne, ona vlastně měla radost ještě při tom.
0: Nakonec se odvázala, že maminka možná žije, že jo?
1: Ona měla radost, že vidí toho bratra.
0: Ona byla odpoledne s maminkou, pak jela do televize, tam se dozvěděla, že maminka umřela. A na konci jste jí řekli, že to není pravda, že to nějaký zmatený pracovník televize si tam.
1: Takhle by to nějak jako mohlo být, ale ona tu maminku fakt neznala, jako, takže, aha, takže...
0: A no, tak to je pěkný. A už jste se trefili někdy do nějakého teda příběhu? Jako...
1: Jo, jo, jo, většinou se trefíme, ale ten samý den jsme takhle hledali pánovi spolužačku dětskou lásku Vlastu.
0: Musíte na mě pomalu. Spolužačku dětskou lásku Vlastu. Dětskou lásku. Lásku Vlastu.
1: Vlastu.
0: Aha, kolik bylo pánovi?
1: Asi 50. To byl taky mladý. To bylo ten první den toho čili co?
0: Mladej, mladej.
1: Mladej, mladej, krásný chlap, mladej.
0: No, jasně. No, no dá.
1: A on vyprávěl, jak s ní chodil do kina a že to byla, že ona byla taková neskušená.
0: No to můžeme tady přeskočit, tady nejsme.
1: Počkejte, jako že on ji zasvěcoval a že byl opravdu
0: jak
1: on její do toho lásky plného života a do toho milostného života v 15, tak já jsem se děsila trošku. Ale přišla ta Vlasta a já jsem hned na ní začala, co vaše první láska, jak na ní vzpomínáte? Ona strnula a řekla, ta je mrtvá. Publikum se začalo smát, že jo, teď ona byla zoufalá, proč se smějou tomu, že její první láska je mrtvá.
0: Ty jsi se taky smála,
1: ne, jo? Vůbec ne, já jsem byla zihla. Takže jsme si s tou Vlastou hezky povídali.
0: A on čekal vzadu, abyste mu řekli, ty jsi mrtvej, ty jdi domů.
1: On byl za tou stěnou, že jo, nemohl nic.
0: Nemohl nic, jsme byl vlastně mrtvej. Nebo dvojka, se ukázalo, že při nejlepší
1: ne,
0: druhé.
1: Ale pak se mu ulevilo, protože si zjistil, že to je jiná Vlasta.
0: Že to je jiná Vlasta. A tak vy to děláte pěkně, ten pořád.
1: Ne.
0: Máte vymakaný, koukám.
1: Teď mě zabijou asi z toho pořadu, ale ne taky. To bylo moje první natáčení a teď mi všichni říkali,
0: hele,
1: že
0: ono
1: předtím...
0: je to takhle, jestli jsem to dobře pochopil. Tam prostě někdo přijde, vy něco na něj zkusíte a buď to sežere, nebo ne. A ty, co vzdorují, jak se jim omluvíte, vy pak uděláte pardon, naše pošta.
1: Ne, to bylo
0: My jsme tak, pošta pro tebe.
1: Tak. Prvních 8 dílů moderovala Bára Kodetová a já vstoupila do toho 9. a teď za mnou všichni chodili tenhle první den, kdy jsme pohřbili tu matku, která přitom nebyla matka a našli jsme tu Vlastu. Všichni říkají, to se nám doposud nestalo.
0: To, jo, to byly úplně jatka, když jste nastoupila.
1: Já, když jsem nastoupila, tak se, ale už se to asi srovnalo.
0: Už se to srovnalo, teďko už byli všichni právě.
1: Teď jako... už opravdu se to, já vím, že to tam nedáte, že to vystřihnete, že to od té doby se nestalo.
0: To je jediné, co tam z toho rozhovoru s váma zůstane.

0: dobrý večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte vy, mladí, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor Sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: Proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
1: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás. Takový vtip to zase nebyl. No, výborně.
0: Tak podívejte se, já vám navodím situaci. Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a úpěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a úpěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Úpěte, volejte mi au, au. No zkuste si to, Středa. No? No? No? No špulíte dobře ještě zvuky. Pojďte sem. Taký hu hu hau hau. Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to...
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To... Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako... Prakticky jako nejlepší.
1: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
1: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Tady já do vás vidím, středa. Tam se tady zalíbilo na prčnech, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
1: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
1: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, ono je jich víc, co?
2: Lidi.
1: No lidi, je jich víc, co?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No.
1: Chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
1: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, středa.
2: To jsem dostal od Ježíška.
1: Jo, od Ježíška? To asi celý rok zlobil, co středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
1: No, spíte pod ním, co? Přidejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, středa, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fride.
1: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte, protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadá tak manekin z domu hrůzy, středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat, je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
1: No, tak vidíte, tím, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián, tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát tu umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady. Pojďte, já vás probudím.
3: Co je, bude se hlasovat nebo co?
1: Instruktor Sekera.
3: Já jsem Václav Letel Bedouc.
1: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
3: Uá!
1: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
3: Uá!
1: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
3: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
1: Já vám zkoušel, já do vás vidím jak dohubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
3: Jo, no.
1: Víte, kolik já toho mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím... Pojďte, mátoře. Pojďte se předat. Já si tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
3: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
3: Zachránce.
2: Raněný.
1: Jménem se představujeme. Prosím.
3: Já jsem Vašek Datel Bedoucí.
2: Raněný Petr Seda Zvířata.
3: Vašek Datel Bedoucí.
2: Petr Seda Zvířata. Raněný Petr Seda Zvířata.
1: Jednou to stačilo. Šaškové, nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese. Vy co děláte?
3: Já jsem vedoucí.
1: No jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí. Já jsem vedoucí. Já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
3: Jo.
1: Já se vás tam. Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
3: Kvůli houbám jsem tady.
1: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu. Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je? Jste zlásil, středací.
2: Já jsem raněný Petr Středa Zvíře v lese.
1: Zomíte.
2: A vy se mě nespravedlivě.
1: Ano, ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
3: Jen tak bez průpravy.
1: To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
4: Maria!
5: Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Na něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
4: Nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
5: Tak pojdeš, zase špatně, vy mi ho taháte. Vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal, syna? No, co vám udělal?
2: Kostrč vedoucí, kostrč.
3: Já jsem Pašek, bratel vedoucí.
5: Jste se známili, nechte toho. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
3: Ano.
5: Zbíráme houby, ano?
3: Ano.
5: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby.
2: Vy ty houby rovnou jíte.
5: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Copak je vám, dobrý muži, copak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není bezvědomý. Pokud by byl raněný bezvědomý, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
3: I s těma houbama?
5: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek, vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
3: A co je tohle?
5: To je prašivka.
3: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
5: Jo. Tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
4: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
5: No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
2: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho...
1: To není

0: Netancujte v tom vedoucí a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten
3: nás... Nešplhejte, dceda, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujem. Nenapovídejte mu, datel. Vy jste jak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co je vám středa?
2: No, tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já vám...
3: Kde to máte?
2: Tak jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku, a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bál...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak, jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sámi, te. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci, v restauraci jste ležel asi dopoledne, jak ta kouka. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestal, protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Líková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, trpíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky.
3: Tak a teď vás mám středa, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde jste vzala tu?
3: Hele, já vás žádám, abyste nám vysvětlil, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Běžím do lesa se bohmatat.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No a dál?
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnul do prašivky, byla tomu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejjedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa, mám vás plný zuby.
2: A uchopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu to moc neřekl, znova.
1: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mě, tak nevím, co bych dělal. ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale i nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
3: Kde se jmenou, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
3: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Vedoucí, co je?
1: Postle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem, a to je opravdu legrat.
1: Kde by se v lese vzalo pravítko?
3: Tady by se vzalo.
1: A přišel se sám v lese roztržitý profesor. A pravítko nám ztratil.
3: To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
1: On sebou škube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost. No.
3: A vy sebou neškubejte, raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdybyste se takhle topil? No, no, no. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, no, dovnitř, topte se mi.
1: Ale. Pojďte mi kachničku nebo korky!
2: Tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe!
3: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
2: No lidi, na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: A odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst, dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předáme se kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač on mi s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
3: Jste rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonuli, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
3: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
2: On mu nedá kyslík. A mě to bude šimrat.
3: Šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak.
3: Středa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese.
2: Neuvěřitelný.
3: Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál. Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.

Pán si dává na čas. No, dneska se taky kvůli kanapy nikdo nepřetrhne. Jedna nabídka. Ale to kanapy já prodám. To já prodám, to by v tom byl čert. Důležitá je co? Obchodní taktika, Jaruši.

0: Bonjour, madame. Et mademoiselle. A to je konec. Víc já paní neumím, já se přiznám. Vy jste tu prosím také na inzerát?
1: Na inzerát? Na inzerát?
0: V tom případě dovolte, abych si přisedl.
1: Prosím.
0: Děkuji vám, velice laskavá.
1: Trochu jste se zdržel, pane, ale omlouvám se. To nevadí. Kanapátko už je připraveno.
0: Já zapomínám, ano, že žijeme ve 20. století, všechno jde rychle kupředu, tak proč chodit kolem toho, tak, že ano, tohleto. Konečně denně to vidíme kolem sebe. Dceruška naší bytné, než řekla svému milému ne, tak přes 14 dny měli křtiny.
1: Povedené.
0: Nepovedené, marně hledají otce.
1: To je jejich věc. My se vraťme k našemu kanapátku.
0: Jak bych tak řekl, prosím pěkně, jak to myslíte?
1: No, já už jsem se rozhodla, pane, a když se člověk rozhodne, tak...
0: Potom chutě k cíli.
1: Ano.
0: Ano, to je také můj názor. Jenom i přímé vzácné skromnosti, když jste ještě neznala mě, můj zevnějšek. Jak to, že jste se rozhodla právě pro moji nabídku?
1: Abych vám řekla pravdu, rozhodovala jsem se mezi obrovskou spoustou nabídek. Musíte uznat, že nenabízím jen takhle dacos, že ano?
0: Naopak, paní, naopak.
1: Původně jsem měla na mysli jednoho důchodce.
0: Vy důchodce, paní, s tímhletím?
1: Ale co byste se divil, pane, to byl Štramák, veselý, výborný pán.
0: No jo, tak oni jsou to čiperkové a nejenom...
1: Nebyl sice při penězí, ale nabízel za to jako přídavek párek hardských kanár.
0: Kanáři v Římě pelichaj, to já vám nabízím celé své srdce.
1: Vy jste perníkář?
0: Proč perníkář? Jsou ještě jiná povolání, poetičtější. Já jsem paní básník.
1: Básník?
0: Ovšem nepíšící. Všechno to nosím tady. Já jsem, když dovolíte, Marcel Vocásek. Vyučuji privátně hře na citeru, ale jinak po večerech skládám. Láska a hudba krásných věcí dvě, zachovejš nás navždy mladistvě. Ano, já vás zahrnu trochejemi a jamby, abych citoval cizího básníka. Karle, Hinku, Viléme, Jarmila.
1: Vy víte, že jsem Jarmila?
0: Milující srdce ví opravdu všecko.
1: Ono to kanapátko je kapátko proleželé. Ovšem má krásný, úplně nový, pane, kvítečkovaný potah.
0: Oh, kvítečkový potah. Těch já jsem šťastný.
1: Ale nemusíte se kvůli tomu válet po zemi. Já vám neslevím, pane, to neslevím.
0: Jarmilko, naopak. Budu klečet, ať třeba s kamením, dokud nezaslechnu to tvoje slůvko ano.
1: Ale já neříkám
0: ano,
1: ne,
0: ano.
1: Já říkám ano.
0: No já jsem šťastný, že slyším to slůvko ano.
1: Pane, to já bych byla nikdy neřekla, že jedno kanapé může udělat člověka tak šťastným. Víte co, já vám prodám ještě šicí stroj. Nechcete.
0: Já nevím, co pořád do mých citů pletete nějaký kanapé, šicí stroj, co povídáte pořád o nějakém prodávání.
1: Pardon. Račte být značka starší kanape prodám levně.
0: No dovolte, paní. Já jsem značka. Lásku ve dvou hledá březí vlk.
1: To je ovšem omyl.
0: To je krutý omyl.
1: To promiňte. To se omlouvám.
0: To se omluvte, protože jste mi krutě nabourala mé víze. Au revoir. Čau. Moment! Paní Jarmila. Čau. Moment! Paní Jarmila.

0: No, tak, dobrý, krásný. Pojď, pojď, já ti pomůžu, pojď.
1: To už je konec?
0: No jo, už musíš. Už musíš. Aha. Do tašky, svačinu, do tašky. Klarinet.
1: Já zase někdy přijdu.
0: Navštívenku máš?
1: Navštívenku já přijdu někdy jen tak bez. Teda oblečená, ale bez navštívenky.
0: Žofie Melicharová, zasvobodná Jitka Mulavcová. Ahoj. Ahoj.
2: Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl, ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku, to je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věžce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věžtec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal

znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky. Hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelo psán, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Teď ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlovi jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická. Teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá, zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně, pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí a mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev. Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika, jak si dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpívala, neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebož zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromní, zpíváte to výborně. Tak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo,
Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vstekle o zem, což už Jugosláves vůbec předstírat nemusel, protože jí měla až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlást, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutály po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutálené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy, v jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy, tedy úplný tedy pidi mužík, obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno, ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem, jenom kvůli tempům. A večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá. A představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, mi rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. Aby jste mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá sněhuláka nebo kostlivec. Když zpívá třeba, jsem
jsem líbo, kde jsem. Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on je pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno, když to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřené. A tím jako kačníku službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdy. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá, Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A ta vám mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupletí ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to mezi město, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády.
Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět cestou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem, a já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročily práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně taky stane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal, a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo sa ti porobilo? Chorý si, či čo? Pán, nie. Sadkaj si. Že se. Vytáhl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Mal 2 roky, už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím ťa, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skôr o 5 minut prišiel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď ja ten hlas dobre poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten človek. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do forvesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby niečo v tej veci urobili. Hovno spravili, chlapci, niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedeš ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepojde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všetko len tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého poblatnou. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o 2:30 spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkala, ale nie, to musí být.
Opol, třetí ti vravím, ale Marta. A ona zase říkala, husa je nasprostá. Keď ti hovorím opol třetí, tak aj opol třetí bude vybavené. To je věc štátného záujmu. A bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se. Pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to. A v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi Himmel? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama. Měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu dobytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od kuka k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano. Protože ještě 3 roky po tom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj. Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou, člověkem a mísou koblih něco je. Lze na něm alespoň přibližně ukázat, jakým člověkem je Saturnin. Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny a teď jste se pohodlně opřeli v měkkém boxu a zamyšleně se díváte na mísu koblih. Nuda se pomalu rozlévá do všech koutů kavárny. A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až dopoledne. Pak se zvednete a půjdete k obědu. Mám důvodné podezření, že do této prvé skupiny zařazuje doktor Vlach také mne. Myslím, že není v právu. O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání k dani důchodové, to mě opravdu překvapuje. Ale na tom nezáleží. I kdybych mezi lidi tohoto druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která při pohledu na ty koblihy se baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Nechápu, jak dospělý a rozumný člověk může myslit na takové věci. Přitom však úplně souhlasím s tím, že doktor Vlach, jak sám říká, patří do této skupiny. Z jakýchsi nepochopitelných důvodů je na to hrdý. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tvrdí, že k takovému činu je zapotřebí nejen vyhraněného smyslu pro komiku, ale i odvahy, temperamentu a já nevím čeho ještě. Bylo mi bohužel souzeno, abych se přesvědčil na vlastní kůži, že takoví lidé skutečně existují a že nebyli dosud nijak omezeni v osobní svobodě. Saturnin totiž takovým člověkem opravdu je. Dívám se dnes zpátky na krátké období svého života, které jsem nedávno prožil. Musím se divit mnoha věcem. Například tomu, co všechno se událo v té době. Můj život byl jaksi zhuštěn. Události se řítily jedna za druhou a já jsem je stěží mohl sledovat. Snad nebylo moudré, že jsem si já, svobodný a poměrně mladý člověk, vzal sluhu. Zdá se to dokonce výstřední a příliš románové. Jisto je, že by se v Čechách našlo velmi málo mladých mužů, kteří by měli svého sluhu. Saturnin hledal inzerátem v novinách místo sluhy za podmínek, které jsem mohl přijmout. A měl několik velmi dobrých doporučení. Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvali. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání. Jeho jméno, poněkud neobvyklé, bylo mi jaksi povědomé, ale teprve nedávno jsem objevil spojitost, ve které mi uvízlo v paměti. Dostalo se mi do rukou číslo asi 2 roky starých novin s článkem o pokusu loupeže ve vile profesora Ludy. A vzpomněl jsem si, že jsme o tom tenkrát v kavárně hovořili. Saturnin se tehdy stal hrdinou dne a vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou. Ostatně mám zde ten výstřižek. Vzrušující příhoda s lupičem.
V noci na neděli 6. srpna vnikl do vilky historika a sběratele profesora Ludy neznámý lupič a pokusil se vylomit pancéřovou schránku, v níž profesor Luda uschovává některé cenné zlatnické starožitnosti. Nežli mohl schránku otevřít, byl vyrušen domácím zaměstnancem panem Saturninem. Co se pak mezi oběma muži událo, je předmětem vyšetřování. Když se totiž policie povolená telefonicky dostavila na místo činu, nalezla lupiče v hlubokém bezvědomí s velkou tržnou ránou na hlavě. Pan Saturnin vypovídal poněkud neobvykle. Tvrdil, že lupič se zranil sám, a to žemdichem ze sbírek zbraní pana profesora Ludy. Na této podivné výpovědi umíněně trval. Lupič se v nemocnici probral k vědomí, ale tvrdí, že zapomněl, jak se jmenuje. Podle předběžného vyšetřování se zdá, že se událost zběhla takto. Vyrušený lupič se pokusil zastrašit pana Saturnina ostře nabitým revolverem. Pan Saturnin mu zbraň vyrazil z ruky a vyhodil ji oknem do zahrady, kde byla později nalezena. Potom pronesl pan Saturnin delší řeč, ve které se snaží vyložit lupiči, že boj dvou nestejně vyzbrojených soupeřů není fér. Přinutil ho, aby si vzal ze stěny zbraň, kterou lupič popisuje jako tyč a kouli na řetěze. A sám si vzal také takovou. Po jakýchsi zmatených formalitách došlo k boji, ve kterém lupič byl zraněn. Zajímavé je, že zraněný nevylučuje možnost, že si tržnou ránu na hlavě způsobil sám. Říká, že ten nástroj šlo velmi těžko ovládat a že několikrát se jen tak uhnul roztočené kouli své vlastní zbraně. Mimo to prý měl po celý zápas hrozný strach, že rozbije lustr. Celkem je rád, že to tak dopadlo. Po skončení vyšetřování neopomineme podat čtenářům našeho listu zevrubnou zprávu. Řekl jsem již, že mám ustálené mínění o debatách s doktorem Vlachem. Když jsem se ho jednou ptal, co si má člověk se zdravým rozumem myslit o události popsané v tom výstřižku z novin, odpověděl, že je o tom velmi těžko rozhodnout, protože dnes už nikdo zdravý rozum nemá. Řekl, že my všichni jsme zapřáhli své mozky do služeb svých úzce specializovaných povolání a snažíme se ze všech sil, aby nám ostatní mozkové závity odumřely. Jakmile se tak stane, všimnou si nás naši představení a začneme dělat kariéru. Je prý úžasné, jak prosté a jednoduché úvahy jsou již mimo okruh výkonnosti mozku většiny lidí. Chtěl bych, abyste si představili,